0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Kup mi den,

pořadu Na cestě vrátíme už po 8. na loňský 6. ročník Mohelnického folkfestu. A začneme kapelami, které začínaly sobotní program na obou scénách. Nejprve se vydáme na scénu velkou do Mohelnických sadů, kde zahajovala kapela Hluboké nedorozumění. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková.

Kapela Hluboké nedorozumění měla úkol docela nevděčný, protože muzikanti se páteční noci prohráli až skoro k sobotnímu ránu a hned na velkou scénu, ale na druhou stranu zase byli rozehraní.

Posloucháme vystoupení kapely Hluboké nedorozumění, které zaznamenal Český rozhlas Olomouc na loňském Mohelnickém folkfestu. Tato kapela není našim posluchačům neznámá, protože koncertovali i v našem studiu v rámci koncertních střed živě a domluvili jsme se právě v Mohelnickém.

0: Děkujeme.
1: Ahoj.
2: Po hlubokém nedorozumění patřila velká scéna folkfestu kapele Cymbal Classic, kterou sleduju už dlouhá léta. Vlastně slaví třicetiny. Mám je ráda, dlouho jsem je živě neslyšela a nejenom proto mě jejich vystoupení potěšilo. Začneme těžkým životem muzikanta.
3: Vlezl jsem do pěkné pasti, čekají mne samé strasti, šláp se mezi hudební.

0: pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc posloucháme vystoupení cymbal klasiku z loňského Mohelnického folkfestu. Cymbal klasik je kapelou nadžánrovou, vytvořenou kolem Katky a Dalibora Štruncových, které možná znáte z jejich působení se sourozenci Ulrichovými anebo na brněnských divadelních scénách.
1: Potkal jsem pastýře, který tě znal, daleko od lidí, na cestě někam. Byl pro mě cizí muž, on se však smál. To ti to trvalo, léta tě čekám. Byl pro mě cizí muž, on se však smál. To ti to trvalo, léta tě čekám. Znal tvoje jméno, tvůj žár i tvůj chlad.

spát, zatímco já v horách trhám kus nebe, kterou si kreslíš, když sama jdeš spát. Zatímco já v horách trhám kus nebe.

0: Český rozhlas Olomouc tradičně zaznamenal celý Folkfest. Jehož šestý ročník se konal poslední prázdninový víkend a proto dnes můžeme poslouchat kapely, které vystoupily v sobotním dopoledni na obou scénách. Ta velká se nachází v Mohelnických sadech a tady se, než se přesuneme na Morava scénu, ještě rozloučíme s cymbál klasikem. A bude to skladba Přátelé moji milí.
1: Přátelé moji milí, snad jsme se nestratili, snad jsme se nestratili, přátelé moji milí.

budoucností. Žijem jen budoucností, vnoření do starostí. A víra, že nám v čase příštím půjde to snadněji.

0: do nebe zahledění,
1: do nebe zahledění,
0: dočkat se rozednění,
1: dočkat se rozednění,
0: dočkat se rozednění,
1: dočkat se rozednění,
0: do nebe zahledění.

Morava Scéna je v areálu Mohelnického kempu a diváci tady můžou sledovat program bez vstupného. Příležitost dostávají mimo jiné kapely, které si pořadatelé vybrali z konkurzu s názvem Šance, anebo taky kapely málo známé či začínající. A muzikanti pozor, do Šance se máte možnost ještě přihlásit, a to do konce května. Začínající kapela to je připravená.

0: Mohelnický folkfest navazuje na dlouholetou tradici dostavníků. Pořadatelství se ujala místní kapela Madalen v čele s dramaturgem Honzou Štajglem. Organizace je skvělá, hraje se na dvou scénách. Součástí je tradiční osadní oheň, program pro děti. Třeba sobota začínala na Morava scéně divadlem Loutkadlo. Nechybí muzikantské workshopy, stanové městečko, dobré občerstvení a tak dál a tak dál. A nesmím ani zapomenout na noční jamování. Berte to třeba trochu jako pozvánku na letošní už 7. ročník. A pozor, předprodej vstupenek už začal. Info na www.folk-fest.cz. Ale zpět na Morava scénu, odkud si teď poslechneme duo René Matlášek a Vič Tajgl. Ti hráli písničky z autorské dílny Reného.
1: Natrhám ze zvyku.

0: Už nás čeká poslední písnička Reného Matláška s doprovodem Víti Štajgla v 8. pokračování poslechu záznamu z loňského 6. ročníku Mohelnického folkfestu, kam se budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ještě několikrát vracet. Pro dnešek se ale od mikrofonu pořadu Na cestě loučí Jarka Nosková.
1: Že jsi to ty,

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Začíná další díl typickou znělkou, kterou jste slyšeli. Patrik Rozehnal vítá Mirka Hanuše. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne.
5: Houpal jste se někdy v roli na lustru, když už to máme v ukázce ve znělce? Byl jste vším možným a dokázal jste všechno možné na lustru?
6: Já si myslím, že jo, že jsem se houpal na lustru. Ano. Houpal jsem se na lustru, houpal jsem se na kruzích.
5: Taky.
6: A ty kruhy se mnou jeli jako nahoru, protože byly jako pověšeny na jevištním tahu, což jako a ta tyč, co umí jezdit do vejšky, visí na ní kulici. A já jsem se bál, ano, to si vzpomínám, když jsme jeli na zájezd do Plzně na festival s Boucharonem, to bylo, to, když jsem byl ve Švandově divadle před lety letoucími, tak tam ve Švandově divadle to není tak vysoký ten portál, že jo? Já jsem měl jakoby odjet kamsi do nebe na těch kruzích.
5: Tak to nebylo tak vysoko.
6: No, no, a stejně to bylo dost vysoko, jo. A v té Plzni je prostě, to bylo ve starém divadle, ano. A to divadlo fakt je veliký, že jo? A má vysoký portál. A já jsem se chytil těch kruhů a měl jsem jako vyjet a když jsem byl ve výšce toho portálu, tak měl svět opona. A to, jak jsem to teď říkal, úplně se potím na zádech strachy. Tam totiž je taková kabina na tom jevišti, ale to je třeba, já nevím, v 7 metrech. A tam je ten strojník takzvaný, který ovládal odtamtať ty tahy, protože tam byly tahy motorový. A tak já jsem se držel a teď už jsem byl mnohem vejš než v tom Švandáku, tedy původně realistickým nebo úplně původně Švandově divadle. A teď jsem stoupal a ty ruce se mi úplně zaťaly do těch kruhů a říkala, tak to bude můj konec. Já tady teď strachy spadnu, uzrelu spadnu. A teď ono to pořád jelo. A jak jsem jel, tak jsem se dostal do výšky té kabiny, kde byl takovej strojník v monterkách, který měl otevřený okýnko takový v tom kovovém rámu, takový okýnko. Leda byl na mě koukal, jak kdyby okolo jel nějaký kosmonaut nebo co. Ten strach můj v očích, jsem říkal, kurva, pardon, jeď už s tím dolů, bože, můj konec se blíží. A on vůbec koukal z okna, jak kdyby byl okolo vlak. Já jsem vyjel snad do 12 metrů nebo co. To můžete být rádi, že tu dneska vůbec jsem. To bylo strašný. A od té doby jsem to už nechtěl dělat. Já mám jako závrať trochu. Taky jsem mohl jet bůh ví kam. To bylo strašné.
5: Že jste to vůbec dohrál a jste tady. Jsem moc rád, tak začínáme.
0: Humoriáda.

0: První historku od Miroslava Hanuše máme za sebou už v úvodu a teď je třeba vybrat něco, možná nějaké povídání nebo scénku z archivu, co to bude?
1: Tak asi tady šáhnu, to je taková výhoda, že já si můžu vybírat, že jo, zadarmo z archivu. Tak já bych si vybral třeba tady Bolka polivku, to je z Bolkovin, protože já to miluji, jak Bolek vypráví takovým podobným způsobem jako pan Menčík, že on vykládá často úplnou blbost, jako to není nic, jo? A on
0: není to nic tak zvláštního, ale
1: no
0: on to
1: nic, ale on to vypráví tím způsobem, protože je výborný vypravěč, že a když by to člověk slyšel, třeba zase až po čtyřikrát to řekne a po pátý, tak už to bude polojiná historka. Že jo. To se to vyvíjí. A to se mně líbí, když je někdo vypravěč. A to je Bolek.
0: A bude tam i s Václavem Havlem a povídání o tom, jak se Václav Havel učil jezdit na koni.
2: Učil se s panem prezidente jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
3: Tam bylo...
2: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam no, se jako statkáš.
3: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési družstvo.
2: Zatím družstvo jsme.
3: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysed, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kůň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani trak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách, kolem. A jsme běhali a potom, a já jsem tak tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a se sadili mězdy.
2: Já bych to chtěl vidět, tuhle historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým maštary, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. No to mě pobízel do klusu, jak jsem klusil. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme ho cválali domů, rozumíš? Tak, co říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dramatika v sobě nezapřela, tedy Václav Havel vyprávění o koních, tak probrali jsme tedy ty kruhy, tu výšku, co koně, Mirku?
1: No koně taky, já vím, že jsem trochu jako nešikovnej, jo? Já se poměrně hodně naučím, ale když se v tom skrývá nebezpečí, jo? Třeba jsem se naučil docela dobře stepovat, jo.
0: Ale to není ale tolik nebezpečí.
1: No je to na zemi, že jo, můžete uklouznout nebo ztratit rytmus, jo, ale vás nezabije.
0: Se strašíte dopředu.
1: No, ale to je, já bych potřeboval kaskadéra, teď třeba mě bolí koleno, tak teď bych potřeboval kaskadéra i na chůzi, jo, protože to jsem belhavec teďka. No, ale já se třeba těch konů bojím, Mám několik kolegů, kteří si natloukli na koni, spadli a hodně se polámali. Jo. Takže tam je potřeba splynout s tím koněm.
0: No jo.
1: Což si představu toho Václava Havla, jak splýval s tím koněm rytmem. Tak, a on, když nesplynete, tak vás to jako nadhazuje ten zadek.
0: Ano.
1: Strašně to
0: ono
1: dělá...
0: by to mělo, ale ne při každém tom zvednutí té páteře toho koně nebo těch zad.
1: No, ono se musí s ním splynout. A když chytíte jakoby protirytmus, jo, takovou synkopu, řekl bych, hudebně, tak s každým tím dosedem ten kůň jde proti vám a je tak, když vás někdo
0: praští.
1: Nakopne, jo. Co krok, to kop. Jo, a takhle on objel chudák ty lány. Takže já se do těch konňů neženu.
0: Třeba.
1: Jo. Já myslím, že ten kůň, jako tak, jako já, kdybych se měl učit na koni, tak spíš ten kůň by se měl jako naučit se mnou, ale oni ty koně, oni jsou trošku jako hajzlové, já bych řekl. Jo. Oni to poznají, že ten člověk, co na nich visí, tam nedrží. A oni třeba řeknou, to je hodnej kůň, ten bude dělat, co chcete. Ale já vím, že on by dělal, co chce on. Já na ně radši jako nelezu. Jo. Od té doby, ještě co mi řekli, že z toho koně mám slejzat, tak ne, že se postavím do toho třmenu, ale že tu nohu vizuju. A pak prostě se opřu o tu hrušku, vidíte, jak odborně o tom hovořím, že jo, což je ten předek toho sedla, že jo.
0: Ano,
1: vzepřu
0: ten výšnělek tam.
1: A prostě přešvihnu, že jako takovýma nůžkama ten zadech od toho koně doskočím a ještě bych se měl tak po sokolsku, nebo co to dělají ty gymnasti, nebo kdo chce, tak přihlásit, že jo, když dopadnou, jakože... docvičili. A já jsem říkal, proč to mám dělat, když tady mám takhle, vysím, je to jako schod, že prostě vysednu. A on říká, no pač ten každý kůň to jako nemá rád. A on se ten kůň někdy rozběhne, no, popoběhne a pak se vám ta noha zasekne v tom třmenu a ten kůň vás jako táhne sebou. Jo? A teď jsem si vzpomněl na ty, já mám rád westerny a tam co chvíli jede někdo za nohu, táhne ho splašený kůň, kaskadéra, jo. A já hned vidím, jak mám tu bujnou fantazii, jak už jedu po zádech hlavou drkotám od dlažby.

0: a kůň mě někam veze.
1: Ale já vás úplně vidím v tom westernu, Mirku. Byste tam šel do toho.
0: Já to mám rád, ale... A třeba jsem četl, že John Wayne spad, kolikrát spad.
1: Ano.
0: A třeba se zlámanýma žebrama to hrál dál, strašně to bolelo, on furt lezl na ty koně. Tak já vím, že nejsem John Wayne, ale mám rád westerny.
1: Mirek Hanuš, náš host, vybral Volka Polívku, můžeme s ním pokračovat další vyprávění, tentokrát anekdot a z manéže. A nebo si dopřejeme scénku, to nabízím proti. V prodejní jízdních kol se můžeme ocitnout s Uršulou Klukovou a Miroslavem Šimkem.
0: No tak teď já zkusím to, co já vždycky zkusím ovlivnit. No, já zkouším, jaký mám vliv na ty posluchače.
1: O to jsme tady.
0: No jo, to právě ne. Tady nejste o to, abyste dělali vliv. Pak se s tím politici, tohle říkají, oni dělají vliv. Ne, to právě ne. Tady dělám vliv jenom já a já vám říkám, že bych chtěl ještě Volka Polívku.
1: Ačko tedy. Humor mezi ráči B 900104 pro SMS-kaře a volání do studia na telefon 731 800 900. Je to na vás, hlasujte a vybírejte si v Humoriádě.

učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, Rádio Vatikán.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírejte dál, tu šanci ještě máte na telefonu 731 800 900. Výběr buď Bolek Polívka anekdoty, anebo Střenka Miloslav Šimek a Uršula Kluková. Telefonní číslo sem 731 800 900. Zvedá ho i dnes se mnou Miroslav Hanuš. Kdo je tam na telefonu?
2: Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím oba humoristy do humoriády.
3: Dobrý den.
2: A dáme si na zařátí polévku.
1: Dobře, ano. Varianta A tím pádem. Píšu a děkuju. Kdo další po telefonu?
4: Dobrý den, tady je Kateřina. Zdravím oba pánové a prosila bych Ačko.
3: Správně,
4: pěkný den.
3: Správně,
1: vám, ať se vydaří.
3: Je Kateřina, hura.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Marie z Ujezda u Vizovic. A já bych si prosila pana Polívku.
1: Dobře, správně. Tak jo, tak
5: zdravím
1: jo.
5: Zdravím kvalitního člověka.
3: Ano, ano, jsem kvalitní člověk, děkuju.
1: Kvalitní člověk vybral Bolka Polívku, vybral dobře, protože i vy jste vybrali pokračování s ním a anekdoty tady jsou.
6: Já bych se chtěl zeptat, máte prosím, chci se jenom zeptat, máte rádi anekdoty? Máte rádi anekdoty vtipy?
7: Ano.
6: Já ne. Protože, znáte to, když někdo přijde k vám až domů. Rozumíte, já nemám, ne kvůli tomu, že kvůli tomu nebezpečí, které čí já za některými spojent. To ne. Já nemám rád proto, rozumíte, přijde někdo k vám domů, posadí se, mu něco nalijete a on říká, ty znáš to, člověče, ten fojek, přijede pár dní válec. To je zajíca, jo? Přijede pár dní válec a kolem běží liška, jo? Tak úplně má ten ohon tak očesaný, víš? A ptá se to z toho párního válca tomu, jak se tomu říká tomu. Tomu, no z toho párního válca, znáš to? A vy řeknete, člověče, ne. Tak on řekne, no ne, je prostě normálně pární válec přijel zajíca, jo? A normálně je placka z něho, kolem letí liška, odsaz voholený, víš? To a říká tomu z toho párního válca, fakt to neznáš? Znáte to, jak ten chlap plave a nemůže vydržet a už je strašně vysílený a myslí si už na smrt, na svůj konec? Tak chlap plave a už je hrozně vysílený a myslí už na smrt, na svůj konec a najednou vidí světýlko, víc světel, potom mu hodí záchranný pás, on se toho chytne, od něho vytáhnou na palubu, kolem je ten kroužek pasažérů a námořníků a kapitán vystoupí a říká, vítám vás na palubě Titaniku.
1: Mirko, taky znáte takovéhle vypravěče anekdot?
3: No, tak je znám, ale já obdivuju ty vypravěče anekdot, co na to mají tu hlavu. Jo. Já třeba patřím k těm, co milujou fory a nepamatujou si je. Jo. A vždycky si říkám, to si musím zapamatovat, to hnedka někde řeknu a nedonesu to. Takže když mě teď řeknete, jestli znám nějaký for, tak ho neznám prostě.
1: Nebudu chtít nic takového, nebudu dusit.
3: Jo, ale jsou lidi, kteří to jako si pou z rukávu.
1: No.
3: Jo. To nevím, jestli je zrovna Bolek, ale Bolek je prostě strašně vtipný sám o sobě. Jo. Takže když jsme spolu točili třeba, tak on mluví o obyčejných věcech, ale vypadá to, že furt vykládá nějaký fóry. Že?
1: On má dar té kombinace, on umí i ty anekdoty, i ty historky ze života vyprávět prostě a dát tomu ten...
3: A to je z Brna, že? To má jamu. Kdo by nevěděl, tak to je takové oblíbené pošťuchování mezi komedianty.
1: Pořád se to drží.
3: No, to se pořád
1: funguje
3: drží.
1: To pořád.
3: A já jsem si vždycky myslel, že je to sranda a pak jsem potkal nějaký kolegy z Brna, který to brali úplně vážně, jako. Jo, a přitom oni si dělají se srandu z nás, jo. Že to, no, to jsou takový...
1: Byli mladší nebo stejného věku?
3: No, to je otázka, co jsem já. Jo, teď mi bude 63, tak...
1: No oproti vám, jestli to byli, já nevím, třicátníci třeba, nebo...
3: Ne, ty byli vše generací, to stále zůstává, tohleto.
1: No, kteří to třeba nepochopili, že jenom důkaz toho, že třeba ta mladší

0: generace už to tak třeba nemá.
1: Ne,
0: to
1: mladší generace to má ještě víc.
0: Ještě víc. Jako, jo. Se to vrací.
1: No, já jsem to zkoušel i trochu na svý studenty, když jsem učil. Měl jsem tam některý od Brna a oni tak jako zahořkli, když jsem udělal nějaký vtip. Takový, třeba je takový vtip známý, jaká je platnost diplomu z JAMU, tedy Janáčkovy akademie, že my máme DAMU tady v Praze, JAMU, a říká, to platí až k 9 křížům. Ten diplom, což je teda motorest, kousek. Já nevím, 10 kilometrů od Brna. Že jo, to se jim řekl hned na úvod a oni se vůbec nesmáli, ale oni teda nevěděli ještě, jak byli začátečníci, tak neznali tuhle tu hru mezi divadelníkama.
0: Takže to se učí na škole už takhle?
1: No, já jsem to učila, možná proto už jsem to nechal, ale možná zase začnu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miroslav Hanuš, náš dnešního z Humoriády, Patrik Rozehnal teď vybízí k tomu, aby vybral další ukázku.
2: No, tak zase můžu vybrat, to mám dneska štěstí.

0: Tak vybírám, tak já šáhnu. Já jsem teď přijel z Třeboně, kde jsem byl kousek chvíli v lázních se svou ženou a tam mi pořád vyprávěli na těch procedurách, říkali, teď to byla paní Bohdalová, já nevím, 14 dní, 3 týdny, to měla snad nějaký dárek, těm svým narozkám nebo co.
1: Aha.
0: A říkali, ona pořád mluví, ale ne jako, že furt mluví, no taky, ale že ona je strašně vtipná a pořád vykládá.
1: Baví pořád jo? Nikoho.
0: I prostě u té masáže, i to je to komediantský duch, jak tam přijde jeden masér, no a ona má prostě diváka. Jo? A už se to koná.
1: No,
0: že? Říká,
1: no nevím, jestli má v tu chvíli diváka. Při představě, že Jiřina leží zabořenou hlavu v té podložce.
0: Jo, ona mluví do té díry,
1: díry a mluví, a mluví
0: a říká ty fory.
1: A ten
0: masér prostě nemůže masírat, protože se tam klátí u toho, že jo. No? Tak ta patří taky těm velkým vypravečům jako Bolek. Tak proto bych volil paní Jiřinu.
1: S Karlem Šípem, inzerát, Kohout, silvestrovské setkání a vlastně záměna některých inzerátů. Určitě tuhle scénku znáte.
2: Podívejte se, vážená paní.
3: Ano.
2: Asi takhle.
3: Asi tam.
2: Podívejte se, my jsme solidní firma.
3: Jo.
2: Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat jo. Na nás. To. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte, ale to opravdu člověka překvapí, jo. Že zrovna vy si objednáte erotický služby, teda.
3: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotický služby.
2: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nad standard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
3: No to já vám teď vůbec nerozumím, kde mám ty noviny, no, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahý pane, konkurence je velká dneska, no, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten, helejte, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no, se podívejte.
2: Helejte se, máte pravdu, auto tady je, jo?
3: No, tak.
2: Ale není tady elektrika, ale erotika.
3: No. Vy nejste, no ale to jste to nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte, ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. No, kde mám brýle, ježiš, tady jsou, tadyhle, ukažte, no to Ješkovi oči. No jo. No to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Já se stydím.
2: Co byste se...
3: No to je...
2: Pani, co byste se stydila?
3: Ne, to...
2: Hlavně, že se to vysvětlilo.
3: Ne, to...
2: Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Ne.
4: Hleďte. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co Karel Šíp, neozval se zase, že by pozvání do Všechno party?
0: Já jsem tam byl už čtyřikrát, nebo
1: no,
0: možná
1: ale vždycky s velkým úspěchem.
0: Byl jsem tam na Silvestra, že no. Dvakrát. A vlastně musím Karlovi poděkovat, že velká část mojí popularity vznikla jako u něj, protože je řada lidí, kteří se nedívají třeba na některé pořady, ale on má tu sledovanost velkou, že jo?
1: Ano.
0: Protože on to prostě umí dělat a uvede vás do takového stavu jistoty, že se uvolníte a prostě tam povídáte, že jo? Všimněte si, že on se staví za toho blbýho, jo? Takže vy máte

0: takový, třeba na toho Silvestra, tak se očekává, že budete vtipnej prostě. Že?
1: Tak to jste.
0: No jo, ale ono se tak očekává, jako, že bylo ještě nějaký vtipnější. A pak, když člověk je, má ty nervy, aby byl vtipnej, jak jste říkal, jestli já umím vykládat fory, nebo vy, tak není vtipnej, že jo. Musí to tak nějak...
1: Svázán povinností Silvestra.
0: No. Jo. Ale zatím se nevozvala, já to zase rád přenechám jako taky jiným. No, jako paní Jiřina je vtipná třeba vždycky. No, tak.
1: Tak zdali vtipná natolik, že by sváně. Dali hlas
0: sváně,
1: i posluchači dnes.
0: Sváně, bude po druhý, že jo?
1: Ano. A nabídnu já proti tentokrát tedy snad také silné jméno, Ivana Mládka.
0: No, tak teď je to... Tak to je těžký. Když jsem byl v těch lázních, že teda jedu z té Třeboně.
1: I Mládek.
0: Tak Ivan Mládek mi říká, tady Ivan Mládek, tady má výstavu. Tam byly zrovna výstava tři na šňůře, se to jmenovalo. Jsem říkal, to bude nějaký zájezdový představení, cirkusový nebo něco. A to byli tři výtvarníci, kteří viseli
1: na těch šňůrách,
0: viseli ve výstavní síni. Mm-hmm. Jo. A nebyl to teda cirkus. A předevčírem jsem hrál v Lipníku nad Bečvou a paní mi říkala, teď jedu z lázní, ta pořadatelka, mám plný auto obrazu Ivana Mládka, protože zítra tady otvíráme výstavu obrazu, takže Ivan Mládek mě pronásleduje i s celou tou výstavou z Třeboně.
1: A mimochodem v Třeboni
0: jsem byl i v cirkuse, byl tam i cirkus. Ano, cirkus bude se jmenoval a bylo to, já to mám rád, byl takový malej rodinný cirkus, co se teď toulá tam asi po jižních Čechách. Táta, syn, dcera a maminka vlastně.
1: Jak velké mají to šapito?
0: Šapito mají docela velký.
1: Jo?
0: Docela velký. Jsou to dva synové. Jeden, nevím, jestli ten dělal tam technické věci, pouštěl muziku a tak. Ten jde a dělá nějakou takovou akroubu, takový udělaný jako chlapík, pak slečna, která dělala všelijaký věc, jaký pejska cvičila, jo, že tam psali, že nebudou žádná zvířata, najednou přijel takový malý pejsek a pobíhal, dělal takový věci a ona dělala na kruzích. A pak
1: taky?
0: Jsem, no, však, taky, ale na takovýmto velkým kruhu.
1: Jo.
0: Visela různě ano. Tam to a ten táta, s kterým jsem si povídal, říkal, to cirkus bude, to je ten film z 50. let.
1: A říká,
0: no to je proto, že tam je takový ten vstup do toho areálu cirkusového, což vždycky bylo, když byly velký cirkusy, že tak byly dvě maringotky, byly pokladny a nad tím byl takový oblouk, to byla ta brána, říká, ta brána patřila mýmu dědečkovi, než mu ji znárodnili. Tak to je vzpomínka na ten film.
1: Fíha.
0: No, a hned jsme si povídal, říkám, já jsem dělal prostě kousky s manželkou, jsme dělali na tyči, jsem jí měl na hlavě, stál jsem na dvou židlích, jo, a ona, takový ty věci, co mě se tají dech, jo, a rád se na to dívám.
1: A bolí mě z toho kolena.
0: Jo, skupina Mistral, artistická skupina Mistral je tam napsáno. A mě to tak jako dojímá, že já na to vždycky jdu.
1: Jo.
0: Že pořád jsou ty lidi.
1: Nebudete jako Oldřich Lipský, milovník cirkusu, který měl tu tématiku tak rád, že ji dávali do filmu, že byste takhle dělali i představení?
0: Jo, ne. To
1: ne.
0: To nevím. Já se svým kamarádem režisérem Honzou Bornou jsme říkali, že máme rád ten starý cirkus. My jdeme jako proti, jo. Jo. Moderní, ten nový cirkus. A my máme
1: rádi... Chcete udržet tradice?
0: Ne, to nevím, ale... Ale prostě ten nový cirkus se tváří tak víc divadelně, podle mě, ale prostě divadlo to není, jo? To se jenom tak tváří a některý umějí něco a tak se to spojí. A v tom starém cirkusu to je jako varieté třeba, to já mám rád, to jsou prostě čísla a mezi tím je nějaký borec, ten to spíkruje, pak je tam zpěvá, kouzelník, že jo. No a tyhle ty lidi prostě, ty cirkusácký, oni... To musí postavit, to je docela velký šapit. Tak jsem hned zkoumal, jak to dělají, jak dlouho to stavějí. A protože principál mě jako znal a diváci mě znali, tak o pauze byla dlouhá pauza, pak my jsme si s principálem povídali všichni, ostatní bylo nás třeba 80, a tak jsme si povídali a měli jsme vlastně takovou tam talk show, takovou nechtěně. Ale že on říkal, my jsme si mysleli, že už nevyjedeme po covidu, to všechno jako kleklo a nebylo možné to uživit. A oni žijou skromně a jsou pracovitý, ale

0: On říkal, stalo se to, co vždycky, že přišlo jaro
1: a lidi
0: a my jsme museli ven. My jsme jako museli ven a s nima tam byla taková starší dáma, třeba 80, tchýně, myslím. A on říkal, pejte se, tady babička. Babička tam stála, bylo to kouzně, prodávala světelné meče. Jo, takže tam stála dáma prostě a měla v rukou ten blikající meč, jo, od Číňanů takový, jo, a prodávala to a taky nějaký lístky do tomboly.
1: Mají to v sobě ten kočovný život, no, prostě
0: a ona taky,
1: přijde.
0: Ona by mohla být na důchod, jo.
1: Ale nechce.
0: Ne, prostě přišlo jaro, ona si sama pořídila nějaký svůj přívěs, který jí prostě taky táhnou, neměli maringotky, měli jenom přívěs, byl to malej cirkus a jeli teď, ani prouci nepřipojovali, měli agregát, jo, a takhle, a teď tady hráli třikrát třeba a pak jeli dál a někde hráli jenom jednou a vždycky ta strašná práce, jenom to postavit, říkali 7 hodin, že to stavějí s klukama, ale že tak si jako dávají na čas. A teď, no teď, když budu vyprávět, tak už nemůže nikdo nelosovat.
1: Musíme se dostat.
0: Zase i jindy to řeknu.
1: Dobře. Vážení, tak ve hře Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Dokončíme tuhle scénku, kdy si spletla malíře s erotickými službami, anebo Ivan Mládek a povídání o večeři, zápisky Švílencovi. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech

0: Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednu ukázku musíte vybrat. Tu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem nebo s Ivanem Mládkem. Koho vybíráte po telefonu 731 800 900?
2: Dobrý den, Karel Bojkovič. Zdravím vás, Patriku, i vašeho hosta.
3: Dobrý den.
2: A chtěl bych Ivana Mládka.
1: Dobře, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady Honza. Zdravím vás, pánové,
3: dobrý
4: oba.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
4: Chtěl bych pozdravit pana Hanuše a zeptat se ho, jestli ví, když tak hovořil o tom Damu a Jamu, proč student Damu chodí do knihovny?
3: To ne, aby se dozvěděl něco o Brně?
4: Ne. Aby si půjčil knihu o tom, jak hrát, že umí číst.
3: Aha, no,
4: a jinak jsem vám chtěl říct, že to je jako i úžasně vtipnej, i úžasnej vypravěč.
1: Je to tak.
4: Tak ty z toho, že máte Damu, vůbec nic nedělejte. I tak to je dobré.
3: No jo, děkuji.
1: Ačko nebo Bčko?
4: A já bych dal Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Zklamu, ale ty, co hlasové pro Bčko, vyhrála Jiřina Bohdalová a Karel Šíp.
5: Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
6: A proč?
5: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Tak se tady mějte pěkně a já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
6: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No, to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama. Jak čeká na to vlídné pohlazení, na to vlídné slovo. Moment! Teď já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Ještě mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
5: Prosím vás, vy věříte horoskopům?
6: No,
5: jsou to blbosti.
6: Dejte se, tady je to. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohout, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. Pane Kohout. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy, ale já jsem například v Bejku. Čem jste vy?
5: Já jsem v prdeli.
1: Tak tímhle slovem končíme ukázky z archivu a taky dnešní humoriádu s Mirkem Hanušem.
3: A já jsem blíženec. Tak naschledanou.
1: Mějte se pěkně.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí

0: rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Kauzu defibrilátorů v olomoucké nemocnici prověřuje i Všeobecná pojišťovna. Stát znovu nabízí lidem státní dluhopisy republiky. V Olomouci začíná divadelní flóra. Během 10 dnů nabídne 60 událostí. Dnešní počasí má být zatažené až oblačné s přeháňkami, teploty do 16 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Všeobecná zdravotní pojišťovna prověřuje operace ve fakultní nemocnici Olomouc. Inspektoři se zajímají o stovky implantací defibrilátorů, které šetří také policie. Podle ní přístroje na kontrolu srdečního rytmu mohli dostat i pacienti, kteří je nepotřebovali. Má jít o stovky případů. Policie v kauze zatím nikoho neobvinila. VZP podle mluvčí Viktorie Plívové bude mít předběžné výsledky revize na podzim. Stát znovu nabízí lidem státní dluhopisy republiky. Kupovat je můžou v prvním kole do 28. června, a to přes stránky ministerstva financí nebo na vybraných pobočkách některých bank.
2: Stát nabízí tři typy dluhopisů. Pětiletý s ročním výnosem 4,5%, druhý typ je protiinflační dluhopis s výnosem navázaným na vývoj inflace a třetí druh je novinka, takzvaný flexibond, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Doba splatnosti je tedy 3 měsíce. Roční výnos je 3,5%.
2: Ekonomický expert ODS a místopředseda sněmovny Jan Skopeček upozorňuje, že pokud se v Česku výhledově zvýší inflace, nemusí už být protiinflační typ dluhopisu výhodný pro stát.
4: Velmi tím ten stát riskuje, že pokud ta inflace poroste, tak bude muset za ty dluhopisy vydávat vyšší úroky, tedy vyšší náklady.
2: Zájemci o dluhopisy republiky můžou investovat minimálně 1 000 korun a maximálně 3 miliony. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Karviná využije trnková roští z Valašska při vzniku nového inhalátoria. Radnice se inspirovala v sousedním Polsku, kde jsou tzv. Gradační věže velmi populární. Po hustých a pevných větvích bude stékat solanka a vytvářet léčivý opar. Stavba konstrukce začne už tento měsíc. Pokračuje hlavní stavby beroucí Lukáš Horuta.
5: Máme v podstatě odsouhlašený nějaký vzorek té hustoty, jak by to mělo být stlačené, tak aby ta solanka v pořádku přesto protekala. Ty trnkové větvičky mají spoustu trnů, budou mít svářecké rukavice a budou to nějakým způsobem pěchovat a jestli použijem nějaký mechanismus, na to ještě nevím.
1: Do Olomouce míří divadelní soubory z Česka i zahraničí. Ode dneška do příští neděle se představí na festivalu Divadelní flóra. Nabídne asi 60 akcí, divadelní a hudební představení, koncerty nebo desítky besed. Do Olomouce dorazí umělci z 9 zemí. Letošní ročník ponese motto Solidarita a je věnován památce dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla.
0: Sport.
1: Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek oznámí konečnou nominaci na mistrovství světa 31. května. Stane se tak po přípravném utkání proti Kosovu. Na předběžném seznamu jsou i Tomáš Chorý a David Douděra, které Slavia vyřadila z kádru za nesportovní chování. Trenér Koubek ale oběma hráčům věří.
6: Slavia už je nějaké rozhodnutí, já se s ním nestotožňuji. Ale to je věc Slávie, jak si rozhodne. V mých očích, dejme tomu to chování těch přestupků, bych neviděl tak, že bych to měl přenášet potažmo do národního mužstva. Jsou to významní hráči.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme zataženo a déšť nebo přeháňky, během dne pak ustávání srážek a přechodně ubývání oblačnosti. Teploty 13 až 16 stupňů v Jeseníkách kolem 9. Foukat bude mírný jihozápadní až jižní vítr, který bude k večeru slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Šumpersku je částečně uzavřena silnice 11 obce Petrov nad Desnou. Kvůli opravám železničního přejezdu se tu jezdí kvadlově podle semaforů.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je tady pátek 15. května a svátek má dnes Žofie a Sofie. Vše nejlepší. Víkend před námi, máte plány, poradíte, co můžeme podniknout. Vaše tipy, ale také jaké máte počasí, pište na Facebook Českého rozhlasu Olomouc a na SMS číslo 723 70 33 51. Těším se na ně. Za chvíli kalendárium, budeme vzpomínat na léta minulá a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Karel Gott. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zaspomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Pátek 15. května, svátek mají Žofie a Sofie. Tady je Petr Jungmann. Jubilejní zemská výstava v Praze začala před 135 lety v roce 1891. Hlavnímu městu dala mimo jiné Petřínskou rozhlednu, 2 lanovky, výstaviště, 1. českou elektrickou dráhu na Letné a třeba i Křižíkovu fontánu. Před 95 lety v roce 1931 poprvé v Československém rozhlasu vystoupil Dismanův rozhlasový a divadelní soubor dětí a mládeže. První záchytka na světě byla otevřena před 75 lety v roce 1951 v Praze u Apolináře. Jejím zakladatelem byl legendární bojovník proti alkoholismu Jaroslav Skála a prvním pacientem
2: maršál Malinovský,
1: ruský námořní inženýr.
3: Kolio, ty neboj se, hlavně nikam neuběgaj.
1: Jeden z nejkrásnějších českých filmů měl premiéru před 30 lety. Jako první a zatím poslední český získal Oscara a Zlatý glóbus.
4: Čmodan?
3: Jo, čmodan.
1: 15. května 1996 vstoupil na filmová plátna úchvatný Kolia.
3: Dřív než si pro nás přijde zubata.
1: Před 2 lety ve slovenské Handlové po výjezdním zasedání slovenské vlády zaútočil 71-letý Juraj Cintula na slovenského premiéra Roberta Fica 5 výstřely z pistole.
5: Útok na premiéra jednoznačně útok na vnútornú bezpečnosť Slovenska.
1: Kulatou 70 má dneska bývalý premiér.
3: Ve sněmovně je bordel.
1: Mirek Topolánek, v jeho případě přejeme hlavně hodně zdraví. A kulatou 40 má moderní pětibojař, zpěvák, herec Tomáš Klus. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
6: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do 15. květnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je tady pátek, minuta po čtvrt na šest a svátek má dnes Žofie a Sofie.
1: Počasí.
0: Pranostika říká déšť a svaté Žofie švestky ubije. No dnes bude deštivo, teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Přerov 8 stupňů napsala Monika, která se těší na víkend. Zdravím Jirku z Olomouce. Ulice Stupkova 10 stupňů, Kostelec 8,5 stupně. To je vzkaz od Petra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
3: Je příjemné si občas projít náš archiv starších koncertních záznamů. Tentokrát se společně vypravíme o tucet let zpět, kdy v našem velkém studiu jen sama s kytarou vystoupila zpěvačka Lenka Filipová. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30. Dobré ráno. Policisté prošetřují na základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku podezření z dotačního podvodu. O situaci v ní se zajímá taky dětský ombudsman a Česká školní inspekce, která vyzvala k odvolání ředitele. Na toho si dlouhodobě stěžují žáci, rodiče i část učitelů. Ředitel pochybení i rezignaci odmítá.
1: Dcera je minimálně od září 2025 vedena na denním studiu, přitom mám pokračoval jako domoškolák.
2: Popsala v březnu svou zkušenost s vedením školy v Bohuslavicích na Prostějovsku Lenka Jánská.
1: Jsou jí dokonce omluvané absence, nevíme kým, nevíme jakým způsobem, takže za nás asi někdo podepisuje omluvenky.
2: Lenka Jánská je jednou z desítek rodičů, kteří si stěžují na postupy ředitele Martina Neorala.
1: Pan ředitel nám odmítá opakovaně přístup k jakýmkoliv dokumentům. My vůbec nic nevíme, takže jsme byli nuceni se obrátit na oficiální úřady.
2: Vedení školy kritizuje i část pedagogů a k odvolání ředitele po provedených kontrolách vyzvala zřizovatele, tedy obec Bohuslavice, také Česká školní inspekce. Martin Neoral chce ve funkci setrvat.
3: Poslal jsem rodičům tu informaci, že budu pokračovat dál ve škole, budu pokračovat dál v roli ředitele.
2: Pochybení odmítá a kritiku spojuje mimo jiné se změnami, které ve škole zavedl.
3: Snažíme se o to, aby ta naše škola byla nějakým způsobem otevřená modernímu vzdělávání. A pro mě je důležité, že ty moje dveře jsou pro rodiče otevřené k nějaké diskuzi, protože všem v podstatě nám jde o to sami a to je úspěch jejich dětí. Takže z toho důvodu já chci pokračovat dál prostě na tom, co jsme v té škole vytvořili. Já to dělám především z toho důvodu, aby ty naše děti v životě nečekal šok. Jo.
2: Na základní školu se zaměřila také policie, potvrdila mluvčí Miluše Zajícová.
4: V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestných činů dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Vzhledem k tomu, že v dané věci probíhá v současné době prověřování, nebudeme k případu sdělovat další bližší informace.
2: Martin Neoral to považuje za nesmysl.
3: To je absolutní nesmysl s dotačním podvodem. A to, že policie šetří, tak nějaké informace o tom mám, ale nemám nějaké bližší a konkrétnější.
2: Situací ve škole se tento týden začal zabývat také dětský ombudsman Martin Beneš. Pokračuje mluvčí úřadu Michaela Vajzová.
5: Jelikož problémy ve škole již podrobně popsala Česká školní inspekce, zaměří se na postup zřizovatele školy, tedy obce Bohuslavice. Zřizovatel by totiž měl přijmout opatření, která by situaci ve škole sklidnila.
2: Nezávislý starosta obce Roman Jedlička plánované setkání s ombudsmanem po telefonu potvrdil, dal ale situaci komentovat nechtěl. Už dříve uvedl, že ředitele neodvolá a toto stanovisko podle něj trvá. Z Bohuslavic Barbora Taševská, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Obyvatelé Mikulovic na Jesenicku budou mít brzy dvě staronová hřiště. Nahradí sportoviště, která předloni poničila povodeň. Investice si vyžádá zhruba 3,5 milionu korun. Obec podle starosty Romana Šťastného z hnutí STAN využije dotaci. Kriminalisté zadrželi muže, kterého podezírají z krádeže lebky svaté Zdislavy. Informovala o tom policejní mluvčí Ivana Baláková. 35-letého muže podle ní policisté zadrželi včera v podvečer ve Středočeském kraji. Zároveň získali informace, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází. Cermat zveřejní výsledky přijímací zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. Uchazeče najdou v elektronickém systému DIPSY i na webových stránkách škol. Prvním kole se přihlásilo přes 156 tisíc žáků. Muzea, galerie, knihovny a další instituce po celém Česku se dnes zapojí do festivalu muzejních nocí. Konec se tradičně bude taky v Olomouci. Zájemci si můžou ve městě prohlédnout víc než 50 objektů. Ze sportu novým trenérem české hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko, který naposledy vedl národní tým do 18 let a získal s ním bronzové medaile na nedávném mistrovství světa. Tomajka vystřídá u české 18 bývalý trenér extraligové Sparty Jaroslav Nedvěd. Počasí dnes se čekáme zataženo a déšť nebo přeháníky. Během dne pak ustávání srážek a přechodně ubývání oblačnosti. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Foukat bude mírný jihozápadní až jižní vítr, který bude k večeru slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Prostějově v ulicích Martiňákova a pod Kosířem se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem jsou opravy silnice, které potrvají do neděle.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli uslyšíte vaše první víkendové tipy. 2 minuty po 17:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl šesté, dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne, víkend je před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Co podniknout v době volna? Pojďme na vaše první vzkazy. Plán je jasný, píše Mirek z Prostějova. Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Prostějově bude v neděli dopoledne od 7 do 9 hodin přejímka historických automobilů a motocyklů, od 10 do 11 hodin soutěž Elegance, v 11 hodin odjezd na trasu se startem v Trávnické ulici a od 12 hodin se posádky představí opět na náměstí. Užijeme si to celá rodina, píše Mirek. Od dnešního dne do neděle bude zahájení lázeňské sezony v Jeseníku. Na Masarykově náměstí v lázeňském areálu budou koncerty, akrobatická show i nedělní bohoslužba, píše o tom Jana. Děkuji za vaše vzkazy a těším se na další.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 15. května. Svátek má Žofie a Sofie, vše nejlepší. Za 2 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, Žofie vína upije, no dnes bude deštivo a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji, Bystrovany 9 stupňů prší. Napsala Olga, přeje všem hezké ráno. Rapotín 8 stupňů, nevlídno, dnes budu doma. Vzkaz od Michaely, 10 stupňů Celsia. A v Dubu chystáme se snídat, napsala Ivana a Mirek. Dobrou chuť.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
1: Přímo z místa.
3: Braněk, národní přírodní rezervace, kopcovitá skalnatá krasová lokalita v okolí Javoříčských jeskyní. Najdeme tu největší skalní bránu na Moravě a také spoustu zajímavých kytek, mezi nimi orchideje. Do Bukových lesů se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou spolu s botanikem vlastivědného muzea v Olomouci Františkem Lamlou se těší Aleš Spurný na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:03. Dobré ráno, dnes po 13. hodině opět otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude dnes rozebírat.
1: Jsme moc rádi, že posloucháte.
2: A oba vám samozřejmě přejeme pohodový den.
1: Téma zní dnes možná zvláštně, ale divili byste se, kolik lidí tím trpí a je v nepohodě. Budeme mluvit o tom, když má někdo na těle moc chlupů.
2: Nedivte se, jsou lidé, kterým rostou chlupy na celém těle, i tam, kde jiným ne.
1: Možná se vám stalo, že vám ochlupení začalo růst víc někde až teď.
2: Je zdravé se holit, zastřihávat? Nepodporujeme tím náhodou růst nebo naopak tvorbu vyrážek a ekzému?
1: Trápí vás najednou huňaté obočí, ochlupení na zádech, dámy třeba mají knírek?
2: Dejte nám o tom vědět. A to přes formulář na stránce našeho pořadu na internetu veseleazdravie.cz nebo se s námi spojte přes Facebook.
1: A klidně anonymně a jako vždy nám o svých problémech můžete povědět na záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakujeme ještě jednou telefon pro vaše dotazy 221 553 770.
1: A dnes odpoledne po 13. hodině a v repríze po 20. hodině vám zkusíme poradit, co s přílišným ochlupením.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. V Jesenické nemocnici je dnes den otevřených dveří. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Ekologům vadí stavba protipovodňových opatření u Prosenic. Sněmovna projedná zavedení tzv. Předrodičovské dávky. V jesenické nemocnici pořádají den otevřených dveří. Dnes čekáme zataženo až oblačno, přeháňky a maximálně 16 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Česká inspekce životního prostředí řeší stížnost ekologů na stavbu záchytného profilu na řece Bečvě u Prosenic na Přerovsku. Vodohospodáři ho budují v rámci protipovodňové ochrany Přerova. Podle ekologů ale práce ohrožují chráněné živočichy. Patří mezi ně například ledňáček a vidra říční nebo mník jednovousí, říká Gita Matlášková z organizace Arnika.
3: Se tady zasahuje do pěkného úseku řeky Bečvy bez toho, aniž by tady proběhla žádost o výjimku na zvláště chráněné druhy živočichů.
2: Vrední povodí Moravy přerušení prací na Bečvě u Prosenic odmítá s tím, že všechna potřebná povolení má v pořádku. Sněmovnu dnes se čeká hlasování o novele zákona o státní sociální podpoře. Předloha poslanců vládního hnutí ANO počítá mimo jiné se zavedením tzv. Předrodičovské dávky. To by mohly nastávající matky čerpat 2 měsíce před porodem. Dál by se mělo odložit spuštění digitalizovaného vyřizování některých dávek, protože úprava systému by se v původním termínu nestihla. Koaliční rada večer jednala o akceleračních zónách, které mají urychlit stavbu solárních a větrných elektráren. Stát musí podle lhůt Evropské unie oblasti vybrat do konce srpna. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů po jednání řekl, že cílem schůzky bylo, aby si zástupci vládních stran sjednotili ohledně zón komunikaci.
4: Šlo o to vyslyšet po nové jakoby, otázky Evropské unie, sjednotit se v rámci těch odpovědí pro Evropskou unii, tak, aby všechno proběhlo tak, jak jsme i my jako vláda slíbili a tak, jak vyplývá vlastně předchozích závazků České republiky.
2: Zaměstnanci jesenické nemocnice připravili na dnešek den otevřených dveří. Konat se bude ve vestibulu hlavní budovy od 8 do 13 hodin. Program je zaměřený na prevenci, pokračuje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
5: Pro návštěvníky bude v průběhu dne připraveno několik stanovišť zaměřených na různé oblasti péče o zdraví. Zájemci si mohou pod UV lampou ověřit, zda správně ovládají techniku mytí. Stanoviště nutričního poradenství nabídne analýzu tělesného složení pomocí speciální váhy. K dispozici bude i nutriční terapeutka, která zájemcům poskytne individuální konzultace, včetně doporučení ke speciální výživě při různých typech onemocnění.
1: Sport.
2: Fotbalový záložník Slavie David Moses si nezahraje 8 zápasů nejvyšší domácí soutěže, a to za zákrok na libereckého Petra Hodouše, kterému nechtěně zlomila čelist. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Ta zároveň potrestala i další 2 hráče Slavie, které vedení klubu vyřadilo z kádru za nesportovní chování. Útočník Tomáš Chorý dostal zákaz na 6 utkání a obránce David Douděra bude mimo hru 3 duely.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme zataženo a déšť nebo přehánky. Během dne pak ustávání srážek a přechodně ubývání oblačnosti. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Foukat bude mírný jihozápadní až jižní vítr, který bude k večeru slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Šumperku je částečně uzavřena silnice 44 v obci Zvole kvůli pracím na silnici. Omezení potrvá do konce května.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šouka, ale je tady pátek, víkend před námi, to má člověk hned důvod k radosti. Hlavně si dny užívejme ve zdraví a s úsměvem. Jaké počasí na nás čeká, proberu v této hodině z meteorology, za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny. Tentokrát psali o Prostějovu, kde fungovala škola pro odborný dorost letectva. A chybět nebudou ani písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Petr Kotwald. Dobré ráno. We'll be right back.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Slyšeli jste někdy o tom, že v Prostějově fungovala škola pro odborný dorost letectva? Dita Vojnarová se ve 100 let starých novinách dočetla, že zahájení vyučování připravovala na říjen 1926.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Článek obsahoval důležité informace, například o tom, že škola trvá 1 rok a že se v ní cvičí piloti a mechanici pro službu u letectva. Přijati mohli být jen hoši československé státní příslušnosti mezi 17 a 19 lety, kteří absolvovali nižší střední školu nebo 3 třídy občanské školy. Žáci měli pobyt a výcvik na letecké škole bezplatný, ovšem museli se zavázat, že po absolvování dobrovolně vstoupí do československé branné moci a že zůstanou po vykonání zákonné prezenční služby ještě 2 roky dobrovolně v další činné službě. Během školního roku dostávali zdarma všechny potřebné učební pomůcky. Ti, kteří létali, navíc měsíční přídavek 300 korun. Všech se navíc týkala podpora v případě úrazu. Absolventi měli přednost při doplňování sboru rotmistrů z povolání a déle sloužících poddůstojníků. Žádosti o přijetí se podávaly do 15. července 1926.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tedy pátek 15. května, minuta po čtvrt na sedm. Svátek má Žofie a Sofie, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká svatá Žofie, políčka často zalije, no dnes bude deštivo a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Štíty, polojasno, mlhavo, studený vítr od 5 do 7 stupňů Celsia naměřil Břeťa. Zdravím také Liborku z Nového Jičína. Dneska v Novém Jičíně máme 10 stupňů zataženo, začalo pršet, jen ať prší, ať všechno hezky roste. Musím jít nakoupit a potom budu žehlit, píše Liborka, ať se daří. A zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 10 stupňů a deštivo.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Bluegrass a banjo jambory patří neodmyslitelně k sobě. Na loňský 53. ročník se vrátíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc už po desáté a naposledy. Poslechneme si legendární poutníky, kteří hrají už 55 let a festival zakončovali. Ale zazní i bluegrass progresivní, netradiční v podání kapely The Jumper Cables. Bude to v pořadu Na cestě v neděli 17. května po 15. hodině. Chybět nebude ani pozvánka na letošní ročník banjo jambory. K poslechu zve Jarka Nosková.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 6:30. Dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne, víkend před námi, a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na vaše další vzkazy. V sobotu se chystáme na oslavy 50. výročí sloučení obcí Brníčko a Strubšín. Bude fotbalový zápas a hasičská soutěž, koncerty kapel Vohuba, Ztracené ráj a Modrá rosa. Pozvánka přišla od Mirka. V drahanovické místní části Lhota pod Kosířem bude v sobotu od 14 hodin hodová sobota. Na hřišti si vychutnáme občerstvení, zahraje kapela Ashy Band a chybět nebudou ani soutěže pro děti. Vzkaz od Petry. Sbor dobrovolných hasičů Konice zve v sobotu na okrskovou soutěž v požárním sportu před zámkem v Konici. Registrace družstev bude ve 13 hodin o 1:30. Odstartuje závod a návštěvníci mohou přijít podpořit své favority nebo se jen pobavit u hasičského klání. Občerstvení bude, píše Honza. Tak děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Všeobecná zdravotní pojišťovna prověřuje stovky implantací defibrilátorů ve fakultní nemocnici Olomouc. Kontrola má zjistit, jestli všichni pacienti přístroje potřebovali. Uvedla to mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Předběžné výsledky by pojišťovna měla mít na podzim. Případ šetří i policie. Ministerstvo financí znovu nabízí státní dluhopisy. Lidé můžou v prvním kole nakupovat až do 28. června. Mají na výběr ze tří typů: pětiletého fixního a protiinflačního, a novinkou je tříměsíční flexibond. Zájemci do nich můžou investovat od 1 000 do 3 milionů korun. V Olomouci dnes začíná festival Divadelní flóra. Až do příští neděle nabídne 60 akcí, divadelní a taneční vystoupení, koncerty nebo besedy. Do Olomouce dorazí umělci z 9 zemí. Letošní ročník ponese motto Solidarita a je věnován památce dramatika bývalého prezidenta Václava Havla. Americký prezident Donald Trump zahájil stahování amerických vojáků z Evropy. Pentagon zrušil dva klíčové přesuny amerických jednotek do Polska a Německa. Republikáni i demokraté v kongresu shodně varují, že o rozhodnutí dopředu nevěděli. Za sportu tenistka Kateřina Siniaková si na antukovém turnaji v Římě zahraje deblové semifinále. S Američankou Townsendovou porazili australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová ve dvou setech a zvítězili už po 17. za sebou. Počasí dnes se čekáme zataženo a déšť nebo přehánky. Během dne pak ustávání srážek a přechodně ubývání oblačnosti. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Foukat bude mírný jihozápadní až jižní vítr, který bude k večeru slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Hranicích je částečně uzavřena silnice 47 v ulici Bělotínská. Kvůli stavbě mostu omezení potrvá do února příštího roku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli probereme případné obnovení těžby zlata z ložiska u Zlatých hor. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po půl sedmé ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 7:15. Dobré ráno. Případné obnovení těžby zlata z ložiska u Zlatých hor na Jesenicku, které obsahuje zhruba 10 tun tohoto drahého kovu, má podle státního podniku Diamo ekonomický potenciál. Vedení města ale s případnou těžbou nesouhlasí. Proti jsou taky zástupci tamního sanatoria Edel.
1: Přijeli jsme autem před ústí hlavní úpadnice, která vede na třetí patro. Tou budeme autem sjíždět do podzemí. Sjíždíme vlastně takovým autotunelem.
2: Kam konkrétně jedeme?
1: Jedeme na lokalitu Zlaté hory Západ. Ten provoz toho zpracování toho nerostu by byl v tom stávajícím areále Diama ve Zlatých horách, ale ta samotná těžba je vlastně od toho areálu, tak jako od speleotrapie, vzdálená přes 2 kilometry a my tam musíme teprve tím podzemím dojet.
3: Popisuje vedoucí odboru hornictví státního podniku Diamo Karol Šmehil. Právě v těchto místech geologové dokončili první etapu průzkumu.
1: Geologický průzkum a následný výpočet zásob doložil, že se zde nachází přibližně 10 tun zlata, 8 tun stříbra, asi 25 tisíc tun zinku, 5 tisíc tun mědi a něco kolem 1 000 tun olova.
3: Říká Šmehil. Kromě zmíněných surovin geologové zaznamenali i možný výskyt gália. Nálezy surovin tak znovu otevřely debatu o možné těžbě.
4: Z našeho pohledu ten výpočet zásob má velmi dobrý ekonomický potenciál, ale také potenciál vlastně pro ten regionální rozvoj.
3: Uvádí mluvčí Diama Tomáš Indrej. V současné době se pracuje na takzvané studii proveditelnosti.
1: Pracujeme s několika variantami, říkáme tomu scénáře, a ty scénáře hodnotí jednak, jak to budeme těžit a hlavně jak to budeme zpracovávat.
3: Vysvětluje Šmehil. Samospráva Zlatý hor s případnou těžbou nesouhlasí. Pokračuje nezávislý starosta Milan Rác.
5: Každá těžba obecně má na životní prostředí vliv. Jsem zvědavý, jak bude vyřešena například zaplavování vydobitých prostorů flotačním kalem. Tato náročná operace je jednak technicky, ale náročná i na množství vody jako takové. Technologické množství odpadní vody.
3: Z případné těžby mají obavy i zástupci sanatoria Edel, kteří v Fíčné hoře využívají část štol ke speleoterapii.
6: Obáváme se o bezpečnost našich prostor, je to přece jenom jedno podzemí, je to jeden masiv hory, obáváme se stability prostoru speleoterapie a samozřejmě bojíme se i ovlivnění mikroklimatu.
3: Říká ředitelka sanatoria Alexandra Plevačová. V případě schválení těžby Diamo počítá s dalším jednáním se samosprávou i veřejností.
4: Pro občany jsme v loňském roce uspořádali aktiv, kde se nás vlastně mohli zeptat na všechno. My v tom letošním roce v tom chceme znova pokračovat. V červnu bychom chtěli udělat další aktiv.
3: Uzavírá Indrej. Diamo předloží v červnu vybraný scénář případné těžby dozorčí radě. Ta rozhodne o dalším postupu. Ze Zlatých hor Sabina Millerová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladění na vlnáke Českého rozhlasu Olomouc, je 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Roman Volný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes čeká?
2: Tak vypadá to, že to bude většinou s velkou oblačností. Už teď se vyskytují srážky v podobě deště nebo přeháněk a to bude víceméně přetrvávat po celý den s tím, že možná odpoledne potom bude přechodně, ty srážky budou přechodně ustávat, možná bude malinko se jí protrhávat ta oblačnost, ale potom během noci na zítřek přijdou pravděpodobně další srážky. Co se týče nejvyšších denních teploty, očekáváme nejčastěji dneska od 12 do 16 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude teplota někde kolem 8 nebo 9 stupňů a vítr to bude provázet většinou mírný, jihozápadní až jižní s průměrnou rychlostí většinou do 6 metrů za sekundu.
0: A jak tedy bude v noci a zítra během dne?
2: V noci nadále hodně oblačností, vypadá to, že potom během druhé poloviny noci a nad ránem bude od jihu deště přibývat. Noční teploty očekáváme nejčastěji od 9 do 6 stupňů, vítr jen slabý, proměnlivý. Ránu se potom bude měnit na mírný severovýchodní většinou s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu a zítra to vypadá na převážně deštivý den, zatažená obloha. Bude to s deštěm nebo přeháňkami a ty odpolední maxima jen mezi 9 až 13 stupni Celsia v 1000 metrech na horách, teplota někde kolem 5 nebo 6 stupňů. Vítr to bude provázet většinou mírný, severovýchodní, později až severní s průměrnou rychlostí do 7 metrů za sekundu. Večer může dosahovat místy v nárazech kolem 55 km za hodinu.
0: Děkuji za informace, přeji příjemný den a víkend a naslyšenou. Na telefonu byl Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
4: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Odplotny skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Výhradně ženské obsazení bluegrassové kapely, to se hned tak neslyší ani nevidí.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je tady pátek, držím palce, ať nám dnešní den přinese jen radostné chvilky. Za 8 minut bude 7 hodin, no čas protáhnout naše těla. Ranní rozcvičkou nás provede, jako vždy od pondělí do pátku, Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat pedlahev, zpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla na šířku ramen. Paže pokrčené před hrudníkem drží láhev. S výdechem vykročíme pravou nohou vzad do výpadu a zároveň odtlačíme láhev do natažených paží. Totéž provedeme levou nohou. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Slyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 7 hodin. Jeskyně na Pomezí se dočkají rekonstrukce. Podrobnosti ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Jeskyně na Pomezí čeká rozsáhlá oprava, do podzimu budou uzavřené. Kriminalisté dopadli muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Hokejová reprezentace vyzve na úvod mistrovství světa Dánsko. Dnešní počasí má být zatažené až oblačné s přeháňkami teploty do 16 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Jeskyně na Pomezí na Jesenicku se zhruba na půl roku uzavřou. Čeká je totiž rozsáhlá modernizace elektroinstalace, kterou předloni poškodily záplavy. Jeskyně budou návštěvníkům přístupné naposledy tento víkend, pak se areál uzavře. Opravy potrvají do listopadu, řekl tomu v čí zprávě jeskyní Pavel Gejdoš.
3: Stavba by měla přinést větší bezpečnost provozu, energeticky úspornější řešení a také šetrnější podmínky pro citlivé jeskyní prostředí. Současně to také umožní chránit krasovou výzdobu, zdejší významné netopíří a vrápenčí zimoviště. Také rekonstrukce vytvoří technické zázemí pro budoucí instalaci moderních edukativních a interaktivních prvků pro naše návštěvníky.
2: Poslanci budou znovu projednávat novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Koalice navrhuje upravit pravidla tak, aby se do povolených deficitů nezahrnovaly některé investiční výdaje, například na silnice a železnice. Opozice naopak varuje, že změna povede k vyššímu zadlužení a omezení kontroly veřejných financí. Hlasování se minulý týden kvůli dlouhým projevům přesunulo na dnešek. Policisté zadrželi 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Dopadli ho ve Středočeském kraji. Pachatel ukradl lebku v úterý podvečer z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku. Bližší informace k případu kriminalisté zveřejní dnes. Při pátrání požádali o pomoc i zahraniční kolegy, říká mluvčí českolipských policistů Ivana Baláková.
4: Případu se věnovali s maximálním nasazením, díky kterému se jim podařilo získat cenné informace o místě, kde se vzácná relikvie s vysokou pravděpodobností nachází ještě předtím, než podezřelý dokončil plán, který s ní zamýšlel.
2: Krátkodobé pronajímání bytů v Česku by se mohlo začít regulovat. Týkalo by se platform jako Airbnb nebo Booking, u kterých sousedé často kritizují hluk či nedodržování pravidel. Města navíc nemají přehled o počtech pronajímaných bytů. Změnu má přinést registr e-turista, který chce Ministerstvo pro místní rozvoj spustit ještě letos. Resort zároveň připravuje další návrhy regulace.
1: Sport.
2: Curychu a Friburgo začne mistrovství světa v ledním hokeji. Úvodní duel čeká i na český tým, který vyzve ve 20 hodin a 20 minut semifinalistu z loňského roku Dánsko. Asistent trenéra Jiří Kalous se role favorita nezříká, ale upozorňuje na sílu Dánska.
5: Je to tým, který je velice nevyspytatelný a především na mistrovství světa udělá většinou nějaký překvapivý výsledek, takže my ale obecně nebo z principu prostě si nemůžeme dovolit jakéhokoliv soupeře podcenit a my potřebujeme opravdu chytit od začátku to, co chceme, to znamená tempo hry, bychom dobře bruslili, nepodcenili žádnou situaci a to se snažíme prostě do hráčů vštípit a zautomatizovat to.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme zataženo a déšť nebo přeháňky, během dne pak ustávání srážek a přechodně ubývání oblačnosti. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Foukr bude mírný jihozápadní až jižní vítr, který bude k večeru slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 u Horní Moštěnice směr Ostrava stojí porouchaná dodávka, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šouka, ale tady pátek, těšíme se na víkend. Možná právě teď také v práci probíráte, co v sobotu a v neděli podniknete, možná doma u snídaně. Já se chystám mimo jiné vytvořit vyvýšený záhonek. No a jaké máte plány vy? Už za chvíli uslyšíte vaše další víkendové tipy a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Buty a jejich František. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Probouzíme se do pátečního dne, víkend před námi, a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na vaše další vzkazy. Chystáme se na den mikroregionu Zábřisko, který bude v sobotu v Sutkově u příležitosti 65 let úplné základní školy. Vystoupí dechový orchestr základní umělecké školy Zábřeh a moravští muzikanti. Bude prezentace škol, spolků a obcí, prohlídka hasičské zbrojnice obecního úřadu i kaple svatého Prokopa. Zprávu poslala Markéta. Na fotbalovém hřišti v Lužicích se v sobotu od 14 hodin uskuteční akce Gustavová Lužice. Budou taneční vystoupení, sportovní soutěže, silácký trojboj pro muže i ženy, parkurová show, koncert kapely Vohuba i zábava pro děti, píše Jana. Dechový orchestr mladých základní umělecké školy Jeseník oslaví dnes na Masarykově náměstí 55 let své existence výročním koncertem Pod širým nebem, a to o 7:30, napsal Josef. Tak děkuji za vaše vzkazy, těším se na další, uslyšíte je ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šouka. Rich girl, she buys her dreams.

0: Do 15. květnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je tady pátek, minuta po čtvrté na 8. Svátek má Žofie a Sofie. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká déšť a svaté Žofie švestky ubije. No dnes bude deštivo a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr z Lhoty u Pačlavic hlásí deštivo a teplotu 9 stupňů. Do Loplazy u Nezamyslic 11,6 stupně Celsia. Zataženo déšť, vlhkost 86%. Dnes jdeme pro vody do Lázní Skalka, potom do akvaparku Vyškov, píše Miroslav. A zde na Holubic u nás je 7 stupňů, zataženo prší, chystám se dělat špízy, odpoledne a zítra, pokud nebude pršet, tak budem řezat a rovnat dříví do sklepa. Krásný pátek a víkend, hodně návštěvníků na dní otevřených dveří přijezde na Holubic.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Co dělali Hanáci v minulosti?
3: A jak se baví dnes?
2: Kořeny lidových tradic a současný folklor.
3: Největší národopisné oblasti na Moravě.
2: Představí seriálek
3: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
2: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 7:30. Dobré ráno. Činoherci Moravského divadla v Olomouci dnes v 19 hodin uvedou premiéru hry Jejich sestra. Autor Martin Šinkovský se v ní inspiroval osudy rodiny Mašínů, především osudu žen. Současně je to první premiéra, kterou autorský tým vytvořil pro komorní scénu Moravského divadla s názvem Sedmička.
1: Spousta lidí si myslí, že jsem jenom něčí dcera nebo sestra.
2: Světová premiéra Jejich sestra se vymyká obvyklé dramaturgii. Na komorní scéně autorský tým otevřel téma rodiny Mašínů z jiného úhlu pohledu. Zaměřil se na osudy žen. Zdeny, sestry Ctirada a Josefa, jejich matky a také babičky. Matky Josefa Mašína staršího, jednoho ze skupiny Tří králů, slavných odbojářů druhé světové války. I když je divadelní inscenace věnovaná statečným ženám z rodu Mašínů, bez jejich mužských protějšků se hra neobejde, doplňuje dramaturg Tereza Matějková.
3: My v té inscenaci nastíníme vlastně osud otce Josefa Mašína staršího, který byl výraznou tváří druhého odboje. Dotkneme se určitě nějakým způsobem i tématu těch bratrů, ale chceme hlavně hovořit o té Nendě, která vlastně se svým manželem Rudolfem Martinem, oni napsali knížku na konci 80. let, která mapuje ty osudy té rodiny vlastně z pohledu té nejmladší Zdenky, která v té knize představuje vlastně osobnost své babičky.
1: Musíme ji učit samostatnosti, nesmí se spolehat na pomoc druhých. A proč ne?
3: Představuje osobnost své matky, i matka Zdeny Mašínové mladší byla vlastně významnou členkou odboje, a to jak druhého, tak třetího, protože byla vězněna jak gestapem, tak komunisty.
4: Předmluvíte k výslechu frau Zdena Mašínová, narozená 20. května 1907.
3: Zároveň chceme představit tu Nendu, která to vlastně nechtěla uhnout a nechtěla nechat ten systém vlastně vyhrát.
1: Chci ten příběh zaznamenat za celou naši rodinu.
2: Pro herečku Vladimíru Včelnou jako Zdenu Mašínovou je to poprvé, kdy hraje žijící postavu. S opravdovou Zdenou Mašínovou se i krátce setkala.
5: Teď je paní Mašínová už ve velmi vysokém věku, ale v téhle inscenaci ji stvárňuju. Ve 2 letech, v 10, v 11, v 15, ve 20.
2: Divadelní hra Jejich sestra vychází z příběhu Zdeny Mašínové, který inspiroval projekt Paměti národa k vydání komiksu Tři královny o hrdinství a odvaze žen, které jsou v dějinách často v pozadí. Premiéra hry Jejich sestra začíná dnes v 19 hodin na komorní scéně Moravského divadla Sedmička. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je půl osmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Česká inspekce životního prostředí řeší stížnost ekologů na stavbu záchytného profilu na řece Bečvě u Prosenic na Přerovsku. Vodohospodáři oborují v rámci protipovodňové ochrany Přerova. Podle ekologů ale akce nemá všechna povolení a ohrožuje chráněné živočichy. Vodohospodáři to odmítají. Sněmovnu dnes se čeká hlasování o novele zákona o státní sociální podpoře. Předloha poslanců vládního hnutí ANO počítá mimo jiné se zavedením tzv. Předrodičovské dávky. To by mohly nastávající matky čerpat 2 měsíce před porodem. Koaliční rada večer jednala o akceleračních zónách, které mají urychlit stavbu solárních a větrných elektráren. Stát musí podle lhůt Evropské unie oblasti vybrat do konce srpna. Některé kraje, města a obce z návrhy zón nesouhlasí.

0: Ministerstvo pro místní rozvoj dnes pořádá kvůli tomu veřejné setkání. Krajský soud v Brně vyhlásí rozhodnutí v případu Igora Krajčoviče, který podle obžaloby prodával námořní jachty, které mu ale nepatřily. Škoda je přes 80 milionů korun, z toho část na úvěrových podvodech a část na podvodech. Muži hrozí za několik trestných činů až 10 let vězení, vinu odmítá. Za sportou fotbalový záložník Slávie David Moses si nezahraje 8 zápasů nejvyšší domácí soutěže, a to za zákrok na libereckého Petra Hodouše, kterému nechtěně zlomil čelist. Disciplinární komise potrestala i další dva slávisty. Tomáš Chorý si nezahraje 6 zápasů, David Douděra pak 3 utkání. Počasí dne se čeká mezataženo a déšť nebo přehánky. Během dne pak ustávání srážek a přechodně ubývání oblačnosti. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Foukat bude mírný jihozápadní až jižní vítr, který bude k večeru slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Šumperku ve Velkých Losinách je částečně uzavřena silnice přes železniční přejezd. Kvůli jeho údržbě střídavý provoz tady řídí pracovníci.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Policisté prošetřují na základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku podezření z dotačního podvodu. Podrobnosti o tom už za chvíli. Vítek Šoukal přije dobré ráno ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc 2 minuty po 7:30.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Policisté prošetřují na základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku podezření z dotačního podvodu. O situaci v ní se zajímá taky dětský ombudsman a Česká školní inspekce, která vyzvala k odvolání ředitele. Na toho si dlouhodobě stěžují žáci, rodiče i část učitelů. Ředitel pochybení i rezignaci odmítá.
1: Dcera je minimálně od září 2025 vedena na denním studiu, přitom mám pokračoval jako domoškolák.
2: Popsala v březnu svou zkušenost s vedením školy v Bohuslavicích na Prostějovsku Lenka Jánská.
1: Jsou jí dokonce omluvané absence, nevíme kým, nevíme jakým způsobem, takže za nás asi někdo podepisuje omluvenky.
2: Lenka Jánská je jednou z desítek rodičů, kteří si stěžují na postupy ředitele Martina Neorala.
1: Pan ředitel nám odmítá opakovaně přístup k jakýmkoliv dokumentům. My vůbec nic nevíme, takže jsme byli nuceni se obrátit na oficiální úřady.
2: Vedení školy kritizuje i část pedagogů a k odvolání ředitele po provedených kontrolách vyzvala zřizovatele, tedy obec Bohuslavice, také Česká školní inspekce. Martin Neoral chce ve funkci setrvat.
3: Poslal jsem rodičům tu informaci, že budu pokračovat dál ve škole, budu pokračovat dál v roli ředitele.
2: Pochybení odmítá a kritiku spojuje mimo jiné se změnami, které ve škole zavedl.
3: Snažíme se o to, aby ta naše škola byla nějakým způsobem otevřená modernímu vzdělávání. A pro mě je důležité, že ty moje dveře jsou pro rodiče otevřené k nějaké diskuzi, protože všem v podstatě nám jde o to sami a to je úspěch jejich dětí. Takže z toho důvodu já chci pokračovat dál prostě na tom, co jsme v té škole vytvořili. Já to dělám především z toho důvodu, aby ty naše děti v životě nečekal šok. Jo.

0: Na základní školu se zaměřila také policie, potvrdila mluvčí Miluše Zajícová.
1: V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestných činů dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Vzhledem k tomu, že v dané věci probíhá v současné době prověřování, nebudeme k případu sdělovat další bližší informace.
0: Martin Neural to považuje za nesmysl.
2: To je absolutní nesmysl s dotačním podvodem. A to, že policie šetří, tak nějaké informace o tom mám, ale nemám nějaké bližší a konkrétnější.
0: Situací ve škole se tento týden začal zabývat také dětský ombudsman Martin Beneš. Pokračuje mluvčí úřadu Michaela Vajzová.
3: Jelikož problémy ve škole již podrobně popsala Česká školní inspekce, zaměří se na postup zřizovatele školy, tedy obce Bohuslavice. Zřizovatel by totiž měl přijmout opatření, která by situaci ve škole sklidnila.
0: Nezávislý starosta obce Roman Jedlička plánované setkání s ombudsmanem po telefonu potvrdil, dal ale situaci komentovat nechtěl. Už dříve uvedl, že ředitele neodvolá a toto stanovisko podle něj trvá. Z Bohuslavic Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 15. května, svátek má Žofie a Sofie a je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, Žofie vína upije, no dnes bude deštivo, teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Co vás dnes čeká? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 8 stupňů déšť a zatím klidno, zdraví Naďa. V Žárové další sichravé ráno je zataženo, prší a teplota 7 stupňů. Vzkaz od Tondy. Honza z Písečné hlásí, mírně sprchlo, je zataženo. Teplota příjemná 10 stupňů, větřík pofukuje do 2 metrů za vteřinu. Vlhkost opět vysoká 93%. Vypadá to, že přijdou další přeháníky, takže zalévat nemusím.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne. Víkend je před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. V sobotu se chystáme na letiště v Drahotuších, kde bude mezinárodní setkání historických vozidel Air Auto Moto Veterán Fest. Krom veteránů budou i letecké ukázky, spanilá jízda do Teplic nad Bečvou a mnoho dalšího, píše Alena. V Zábřehu se v sobotu od 10 do 18 hodin uskuteční 10. ročník festivalu Jídlo na ulici, zábřeský food festival u kapří fontány v amfiteátru před zámkem a na Masarykově náměstí ochutná speciality z ulic celého světa, regionální potraviny i oceněné delikatesy Martina. Na zámku v Čechách pod Kosířem bude v sobotu a v neděli mezinárodní setkání kovářů Olomoucký fortel aneb hanácké kování, to je pozvánka od Hanky. Já se chystám na sobotní den otevřených dveří k vám do Českého rozhlasu Olomouc, píše Ivana, no rádi vás přivítáme. Připomínám, že na prohlídky je online registrace na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz. Děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 8 hodin. Jesenické lázně se zaměří na duševní zdraví a prevenci. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Osm hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Školní inspekce navrhla odvolat ředitele školy v Bohuslavicích na Prostějovsku. Jesenické Lázně se zaměří na duševní zdraví a prevenci. U druholigových fotbalistů Prostějova končí trenér Podolák. Dnes má být zataženo až oblačno s přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Kriminalisté prošetřují možný dotační podvod v základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku. Na problémy upozornili už dříve někteří rodiče a učitelé. Po provedených kontrolách navrhla odvolání ředitele Česká školní inspekce. Ředitel rezignaci odmítl, vedení obce ho neodvolalo.
5: V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestných činů dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku.
6: Popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová. Ředitel základní školy v Bohuslavicích na Prostějovsku Martin Neoral to považuje za nesmysl.
7: To je absolutní nesmysl s dotačním podvodem. A to, že policie šetří, tak nějaké informace o tom mám, ale nemám nějaké blížší a konkrétnější.
6: Situací ve škole se tento týden začal zabývat také dětský ombudsman. Řešit jich chce se zřizovatelem, tedy s vedením obce. Z Bohuslavic Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: Jesenické Lázně odložily slavnostní zahájení nové sezóny. Program s tradičním žehnáním pramenů měli přechystaný na zítřek. Kvůli nepříznivému počasí ale termín odložili, uvedla to obchodní ředitelka Kateřina Tomášková. Dodala, že Jesenické Lázně se v letošní sezóně chtějí zaměřit na duševní zdraví a jeho prevenci. Pro klienty připravili dva nové pobyty a chystají i další novinky, včetně odpočívadla v části balneoparku. V Prostějovské nemocnici dnes pořádají akci zaměřenou na prevenci cévních mozkových příhod. Zájemci mohou přijít do vestibulu zařízení od 9 do 12 hodin. Zdravotnicím například změří krevní tlak, říká Markéta Lisická z Prostějovské nemocnice.
8: Návštěvníkům bude k dispozici měření krevního tlaku, kontrola hladiny cukru v krvi a podrobná analýza složení těla, včetně podílu tuku, svalové hmoty a vody. Součástí programu je také odborné doporučení vhodných výživových doplňků a konzultace se zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny.
4: Střední školy můžou od dneška zveřejňovat výsledky didaktických testů společně části maturitní zkoušky. Cermat je zpřístupnil školám a studenti se dozví, jestli uspěli nebo neuspěli. Letos se ke státním maturitám poprvé přihlásilo přes 84 tisíc středoškoláků. Ti, kteří u testů neuspěli nebo byli omluveni, můžou zkoušku opakovat na podzim.
3: Sport.
4: Fotbalisté Prostějova dvě kola před koncem letošního ročníku druhé ligy přišli o trenéra. U týmu, kterému v tabulce patří 14. místo, končí Jan Podolák.
9: Vedení klubu se rozhodlo odvolat jak hlavního kouče Podoláka, tak jeho asistenty Dominika Pěničku a Tomáše Josla a trenéra brankářů Michala Bartu. Realizační tým skončil po vzájemné dohodě. Tým ve zbytku sezóny povedou sportovní manažer Jiří Balcárek se Srbem Petarem Alexejevičem, který už v minulosti v klubu působil. Prostějov je dvě kola před koncem 14. pouze bod nad sestupovými příčkami. V sobotu Hanáci hrají v Příbrami, která ještě bojuje o postup do baráže, stejně jako aktuálně druhé Táborsko, které přijede do Prostějova v posledním kole. Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Dnes se čekáme zataženo a déšť nebo přehánky. Během dne pak ustávání srážek a přechodně ubývání oblačnosti. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Foukr bude mírný jihozápadní až jižní vítr, který bude k večeru slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na silnici 47 mezi Hranicemi a obcí Prosenice pracují silničáři, projíždějte opatrně.
3: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Je tady pátek, víkend na dosah. Využít ho můžeme nejen na práci na zahradě, ale také na výlety, či můžeme vyrazit za rodinou i více vzdálenou. Nezapomeňte, že zítra můžete také navštívit den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. No a co podniknout o víkendu dál? Další tipy v této hodině. A za chvíli nám Martin Písařík prozradí, kde se vzali sněhuláci. Hrajeme písničky, které nestárnou. Teď bude zpívat Palo Habera. Dobré ráno.

0: Do pátečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Napadlo vás někdy, kde se vzali sněhuláci? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval patrně pověřen vládcem Florencie na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespeara. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 15. května, minuta po čtvrté na devět a svátek má Žofie a Sofie.
1: Počasí.
0: Pranostika říká svatá Žofie, políčka často zalije, no dnes bude deštivo a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Rýmařov 8 stupňů deštivo, ale veselo, vzkaz od Heleny. Prostě v 11,5 stupně chystám se do Přerova na návštěvu rodiny, píše Martina. Šumperk 8 stupňů, tolik má na teploměru Helena.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
2: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno. Případné obnovení těžby zlata z ložiska u Zlatých hor na Jesenicku, které obsahuje zhruba 10 tun tohoto drahého kovu, má podle státního podniku Diamo ekonomický potenciál. Vedení města ale s případnou těžbou nesouhlasí. Proti jsou taky zástupci tamního sanatoria Edel.
1: Přijeli jsme autem před ústí hlavní úpadnice, která vede na třetí patro. Tou budeme autem sjíždět do podzemí. Sjíždíme vlastně takovým autotunelem.
2: Kam konkrétně jedeme?
1: Jedeme na lokalitu Zlaté hory Západ. Ten provoz, to zpracování toho nerostu by byl v tom stávajícím areále Diama ve Zlatých horách, ale ta samotná těžba je vlastně od toho areálu, tak jako od speleotrapie, vzdálená přes 2 kilometry a my tam musíme teprve tím podzemím dojet.
2: Popisuje vedoucí odboru hornictví státního podniku Diamo Karol Šmehil. Právě v těchto místech geologové dokončili první etapu průzkumu.
1: Geologický průzkum a následný výpočet zásob doložil, že se zde nachází přibližně 10 tun zlata, 8 tun stříbra, asi 25 tisíc tun zinku, 5 tisíc tun mědi a něco kolem 1000 tun olova.
2: Říká Šmehil. Kromě zmíněných surovin geologové zaznamenali i možný výskyt gália. Nálezy surovin tak znovu otevřely debatu o možné těžbě.
3: Z našeho pohledu ten výpočet zásob má velmi dobrý ekonomický potenciál, ale také potenciál vlastně pro ten regionální rozvoj.
2: Uvádí mluvčí Diama Tomáš Indrej. V současné době se pracuje na takzvané studii proveditelnosti.
1: Pracujeme s několika variantami, říkáme tomu scénáře, a ty scénáře hodnotí jednak, jak to budeme těžit a hlavně jak to budeme zpracovávat.
2: Vysvětluje Šmehil. Samospráva Zlatý hor s případnou těžbou nesouhlasí. Pokračuje nezávislý starosta Milan Rác.
4: Každá těžba obecně má na životní prostředí vliv. Jsem zvědav, jak bude vyřešena například zaplavování vydobitých prostorů flotačním kalem. Tato náročná operace jednak technicky, ale náročná i na množství vody jako takové technologické množství odpadní vody.
2: Z případné těžby mají obavy i zástupci sanatoria Edel, kteří v Příčné hoře využívají část štol ke speleoterapii.
5: Obáváme se o bezpečnost našich prostor, je to přece jenom jedno podzemí, je to jeden masiv hory, obáváme se stability prostoru speleoterapie a samozřejmě bojíme se i ovlivnění mikroklimatu.
2: Říká ředitelka sanatoria Alexandra Plevačová. V případě schválení těžby Diamo počítá s dalším jednáním se samosprávou i veřejností.
3: Pro občany jsme v loňském roce uspořádali aktiv, kde se nás vlastně mohli zeptat na všechno. My v tom letošním roce v tom chceme znova pokračovat. V červnu bychom chtěli udělat další aktiv.
2: Uzavírá Indrej. Diamo předloží v červnu vybraný scénář případné těžby dozorčí radě. Ta rozhodne o dalším postupu. Ze Zlatých hor Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Proč se z Tondova kamaráda Matěje stal estébák a jak se v rodině Franců ocitla Jiřinka? Seriál vyprávěj. ČT2. Los Angeleský detektiv odkrývá dávná tajemství nacistů. Premiéra politického thrilleru Tajný vzorec. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu 18. ročníku pražských svatojánských slavností. Navalis 2026, koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Jeskyně na Pomezí na Jesenicku se zhruba na půl roku uzavřou. Čeká je totiž rozsáhlá modernizace elektroinstalace, kterou předloni poškodily záplavy. Jeskyně budou návštěvníkům přístupné naposledy tento víkend, pak se areál uzavře. Opravy potrvají do listopadu. Poslanci budou znovu projednávat novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Koalice navrhuje upravit pravidla tak, aby se do povolených deficitů nezahrnovaly některé investiční výdaje, například na silnice a železnice. Opozice naopak varuje, že změna povede k vyššímu zadlužení. Policisté zadrželi 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Dopadli ho ve Středočeském kraji. Pachatel ukradl lebku v úterý podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Bližší informace k případu kriminalisté zveřejní dnes. Počet obětí po včerejším ruském útoku na Kyjev vzrostl na 24, včetně 3 dětí. Zraněných je na 50. Informuje o tom server The Kyiv Independent s odkazem na záchranáře. Rusko v Darnické čtvrti zasáhlo 9-patrový obytný dům. Část budovy se zřítila. Vzdušné údery ale zasáhly i další civilní cíle. Za sportu hokejovému brankáři Lukáši Dostálovi skončila ve druhém kole play-off NHL sezóna. Brance Anaheimu pětkrát inkasoval a Vegas podlehl 1-5. V dresu vítězného týmu jednou asistoval Tomáš Hertl. Vegas ovládli sérii 4-2 na zápasy. Počasí dnes čekáme zataženo a déšť nebo přehánky. Během dne pak ustávání srážek a přechodně ubývání oblačnosti. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Fouker bude mírný jihozápadní až jižní vítr, který bude k večeru slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: V hranicích v ulici Komenského stojí porouchaný autobus. Jezdí se to kyvadlově jedním pruhem, očekávejte zdržení.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Před 30 lety měl premiéru film Kolia, za chvíli si ho připomeneme. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 8:30.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté. Dobré ráno. Český, staromilský, přesto mezinárodně srozumitelný. Takový je film režiséra Jana Svěráka Kolia, který měl premiéru přesně před 30 lety v pražském kině Blaník. Příběh stárnoucího violončelisty a malého ruského chlapce se stal okamžitě diváckým hitem. Pro Český rozhlas na vznik filmu zavzpomínal jeho scénárista a představitel hlavní role Františka Louky, Zdeněk Svěrák.
1: Kolio, ty neboj se, hlavně nikam neuběgaj a normálně zůstaň v metro, my si tě najdeme. Zdrav stvůj.
2: Já jsem rozepsal komedii o člověku, který byl vyhozen z harmonie a hrál na pohřbech. Protože jsem byl jednou na opravdovém pohřbu a tam zpívala zpěvačka nahoře na kůlu. A najednou se v tom zpěvu zadrhla, jako by někdo něco udělal. A já jsem si představil, to asi nějaký houslista třeba jí nazvednul sukně nebo něco. To byl impuls k tomu, proč mě tohle téma zaujal.
3: Jak ale s nápadem naložit dál, Zdeněk Svěrák nevěděl. Tu přišel publicista a Svěrákův přítel Pavel Tausik s námětem o ruském chlapečkovi, ženě, která chce emigrovat a fingované svatbě.
4: Pane Brož, já bych to bral, ten váš nápad s tou papírovou svatbou, že bych bral.
2: Vzpomínám si, že mě nejvíc toho jeho námětu zaujalo, že ten nechtěnej otec toho malého chlapečka je nucený jít do kina a koupit 5 lístků, aby se promítal, protože ten chlapeček chce vidět ruský film Počkej zajíci.
1: Nehrajou. Kolik musí být diváků, aby se hrálo?
5: Nejméně 5, ale je to ruský film, pane Louka, ruský grotesky pro děti. Angelika je až zítra.
1: 5x do 10. řady.
3: Zdeněk Svěrák pak oba příběhy spojil. Vztah stárnoucího starého mládence a 5letého ruského chlapečka udělal z filmu celosvětový hit.
2: Tam asi byly nejdojemnější pro mě okamžiky, kdy se to hraní proměnilo ve skutečnou soudržnost toho cizího chlapa s tím klukem, protože třeba když já jsem mu česky vyprávěl pohádku, tak on to do té ruštiny si překládal, aniž jsme to po něm chtěli.
1: Žili byli dědeček a babička.
6: Dědušky i babuška.
1: Ono nám to půjde.
3: V českých kinech Koliu vidělo přes 1 300 000 diváků a uveden byl i ve více než 40 zemích. Celosvětově na něj přišlo asi 15 milionů lidí. Získal Zlatý glóbus, 6 českých lvů a nakonec i Oscara.
7: The Oscar goes to the Czech Republic for Koya.
8: Dear Oscar, I was not able to sleep because of you last night.
3: Kolia dodnes zůstává jediným ryze českým filmem v historii, který si odnesl zlatou sošku za nejlepší celovečerní neanglicky mluvený film. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za minutu bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká déšť svaté Žofie švestky ubije. No dnes bude deštivo a teplota do 16 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí, psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji. Jeseník 10 stupňů a bude deštivo, píše Majka. Postřelmov 9,5 stupně hlásí Ivan, který zjistil, že si musí koupit nový deštník. Starý totiž prasknul. A zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 10,5 stupně déšť.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je příjemné si občas projít náš archiv starších koncertních záznamů. Tentokrát se společně vypravíme o tucet let zpět, kdy v našem velkém studiu jen sama s kytarou vystoupila zpěvačka Lenka Filipová. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové.
3: Málo mám tvé lásky, to je tím.
4: Z brašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou si letos připomínají 100 let od svého zpřístupnění. Oslavují samozřejmě i s návštěvníky, což těší jejich vedoucí Barboru Šimečkovou, která říká, podobná jeskyně není u nás ani v Evropě. Je naprosto jedinečná, unikátní. K prohlídce vás pozve v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 8:45. Dobré ráno. Probouzíme se do pátečního dne. Víkend je před námi a tak jste mi dnes ráno posílali tipy na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Co podniknout v době volna? Pojďme na další vzkazy. V sobotu se chystáme na oslavy 50. výročí sloučení obcí Brníčko a Strupšín. Bude fotbalový zápas. Hasičská soutěž, koncerty kapel Vohuba, Ztracené ráje a Modrá rosa. Pozvánka přišla od Mirka. Obec Malá Morava v sobotu pořádá zájezd do zoo v Praze. Vyprodáno 50 účastníků, pochlubil se Mirek Prostějov. 17. v neděli od 8 hodin na Masarykově náměstí sraz veteránů, píše Jirka z Prostějova. V sobotu buďte v Teplicích nad Bečvou. Od 10 hodin slavnostně otevřou lázeňskou sezonu. Chystáme se hlavně na přehlídku veteránů, trhy, ukázky hasičů a armádní techniky a večer voxl s cymbálem. Jana napsala. Plán je jasný, to už píše Mirek z Prostějova. Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Prostějově bude v neděli dopoledne od 7 do 9 hodin přijímka historických automobilů a motocyklů, od 10 do 11 soutěž elegance, v 11 hodin odjezd na trasu se startem v Trávnické ulici a od 12 hodin se posádky představí opět na náměstí. Užijeme si to celá rodina, píše Mirek. Od dnešního dne do neděle bude zahájení lázeňské sezony v Jeseníku. Na Masarykově náměstí i v lázeňském areálu budou koncerty, akrobatická show i nedělní bohoslužba. To je vzkaz od Jany. Tak děkuji za vaše zprávy a držím palce, ať se nám víkend vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. V červnu má být hotová studie k případné těžbě zlata na Jesenicku. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. Celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou v pondělí ráno a na viděnou zítra dopoledne u nás v rozhlasu.

0: Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Devět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V červnu má být hotová studie k případné těžbě zlata na Jesenicku. Sněmovna projedná zavedení tzv. Předrodičovské dávky. Elektronický systém DPSY z výsledky přijímacích zkoušek kolabuje. Dnes čekáme zataženo až oblačno, přeháníky a maximálně 16 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Státní podnik Diamo dokončuje studii o možném znovu obnovení těžby u Zlatých hor. V oblasti by se mělo nacházet zhruba 10 tun zlata. Studie má posoudit těžbu z hlediska ekonomiky, dopadu na životní prostředí a obyvatele regionu. Zlatohorští s dobýváním zlata nesouhlasí a proti jsou i zástupci tamního sanatoria, které využívá léčbu v jeskyni. Dokument má být hotový v červnu, říká Karol Šmehil z podniku Diamo.
3: Studie proveditelnosti je proces, při kterém simulujeme potenciální těžbu a zpracování toho nerostu. Teď aktuálně budeme předkládat dozorčí radě státního podniku Diamo tuto první etapu studie proveditelnosti v červnu a následně budeme očekávat jejich rozhodnutí a samozřejmě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o tom, zdali a jak budeme pokračovat v návazných krocích.
2: Sněmovnu dnes se čeká hlasování o novele poslanců vládního hnutí ANO o státní sociální podpoře. Počítá mimo jiné s tím, že by nastávající matky mohly čerpat 2 měsíce před porodem, takzvanou předrodičovskou, ve výši 15 000 korun, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
4: Ženy, které jsou v těhotenství těsně před porodem a neplatili si OSVČ například, nebo jsou to studentky, nebo kdokoliv, tak vlastně mohou dříve pobírat ten rodičovský příspěvek, který je ve výši 350 tisíc korun o 2 měsíce před porodem, tak aby už mohly být v klidu a připravit se právě na to, že to děťátko mít budou.
2: Elektronický systém DPSY pro přihlášky na střední školy má výpadky. Českému rozhlasu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosulková. Systém je podle ní přetížený. Od dneška se v něm totiž zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy. Přihlášku podalo letos více než 156 tisíc uchazečů. V Přerově za hodinu odstartuje tradiční festival amatérských loutkových divadel. Ve zdejší Sokolovně se divákům do neděle představí 11 souborů. Pořadatelské divadlo Přerovský kašpárek připravilo na zítřejší dopoledne obnovenou premiéru pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda, říká principálka Marie Veřmířovská.
5: To se hrálo v takových 30. letech minulého století. My jsme neměli ještě loutky, my jsme si nechali loutky udělat u pana Maška ze Znojma. K tomu bude taková živá hudba, je to takový experiment. Je tam proměna 22 scén, takže pro ty vodiče je to opravdu jako záběr. I pro recitátory, takže myslím, že to bude taková zajímavá pohádka i pro ty dospělé. Sport.
2: Trenéři hokejové reprezentace zapsali na turnajovou soupisku mistrovství světa ve Švýcarsku prozatím 22 s celkem 25 hráčů, kteří se dostali do finální nominace. Jsou na ní 2 brankáři, 7 obránců a 13 útočníků. Počkat si musí golman Petr Kváča, bek Jan Ščotka a útočník Jan Mandát. Češi vstoupí do šampionátu dnes ve 20 hodin a 20 minut, kdy je čeká Dánsko.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme zataženo a déšť nebo přeháňky, během dne pak ustávání srážek a přechodně ubývání oblačnosti. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Foukat bude mírný jihozápadní až jižní vítr, který bude k večeru slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 u obce Stará Ves směr Ostrava stojí porouchané osobní auto, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A Páteční dopoledne Českého rozhlasu Olomouc přinese pozvánky na zajímavé akce, které se konají dnes, případně zítra, anebo v neděli. Budeme mluvit samozřejmě i o dní otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc, který se chystá na zítřek. Pozveme vás na sousedskou zahradní slavnost, kterou dnes odpoledne pořádá olomoucký spolek Trend vozíčkářů. A navštívíme také Stránské. Je to osada na Rýmařovsku, nevelká počtem obyvatel a rozlohou také, ale svou historií a krásnou krajinou stojí za pozornost. Navštívíme ji s Mirkem Kobzou dneska ve 3:15 v Pohlednici od Pradědu na Hanou. U mikrofonu je v pátek dopoledne Tomáš Kedzior.

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Spolek Trend vozíčkářů Olomouc přichází s novou celostátní veřejnou sbírkou Tkaničky pro trend, která plynule navazuje na dosavadní projekt Zasukované tkaničky. Vedle zajištění stávajících sociálních služeb umožní nová sbírka jejich modernizaci a rozšiřování podle aktuálních potřeb klientů. První etapa sbírky startuje právě dneska dopoledne sousedskou zahradní slavností. O tom všem budeme mluvit s naším v podstatě pravidelným hostem Milanem Papežíkem ze spolku Trend. Já vás tady vítám. Dobrý den.
1: Krásné dobré ráno všem posluchačům.
0: Tak zase po nějakém čase jste připravili akci, která je ale úplně nová. Pojďme od začátku. Zasukované tkaničky jsou teď tkaničky pro trend?
1: Je to tak. Změnili jsme účel té sbírky, nebo spíše rozšířili, abychom mohli financovat vlastně více služeb, které nadále rozšiřujeme, zkvalitňujeme, modernizujeme a přibyla třeba služba pro pečující, kteří se setkávají, vlastně setkávání pro pečující.
0: Ta značka je zavedená, Tkaničky pro trend je vlastně nová věc, Zasukované tkaničky. Jak dlouho fungují? Je to 20 let, 25?
1: Je to od roku 2003, takže vlastně letos 24. ročník.
0: Tak to jsem trefil. Tkaničky pro trend tedy víme, pokračují, navíc se to ještě rozšiřuje. Vy jste říkal, že vlastně vám to pomůže více ještě rozdělit třeba peněz, nebo ještě uspokojit třeba nějaké ty, na které se doteď nedostalo, tak buďte konkrétní.
1: Ano, tak třeba v minulých letech jsme mohli pořídit 3 automobily pro služby, ale samozřejmě ty automobily musíte nějak zafinancovat ten jejich provoz a ten třeba v té sbírce nebyl vlastně v tom účelu. Takže třeba i ty automobily nebo více služeb, byla tam především služba, zahrnuta služba osobní asistence, která je naše stěžejní, ale samozřejmě ty služby, jak jsem říkal, rozšiřují se, přibývají nové.
0: A proto přibývá také možností, jak přispět, což mohou i naši posluchači. Mimochodem konkrétně, s čím teď potřebujete v trendu pomoci v těchto dnech, týdnech?
1: V těchto dnech, týdnech, tak samozřejmě jsou to ty finance, jako vždy.
0: A tady je to potom na všechno.
1: Na všechno, ano, to se pak že samozřejmě přerozdělí podle potřeby.
0: Teď pojďme k té sousedské slavnosti, protože tady také můžou její návštěvníci a naši posluchači pomoci. Vy vlastně plánujete sousedskou slavnost dneska ve 14 hodin. Je to přímo u vás na zahradě Trendu vozíčkářů. Co to je ta sousedská zahradní slavnost, jaký program tam bude a kde to vlastně bude?
1: Ano, tak sousedská zahradní slavnost je právě proto, abychom se setkali nejenom s těmi podporovateli, s těmi, kterým jsme neskutečně vděční, ale i s těmi, kteří jsou v našem okolí. Takže přímo zveme veřejnost do našeho sídla na Lužické 7 a jak říkám, trend vám nikdy nebyl dříve blíž.
0: Kde to je Lužická, aby si posluchači představili?
1: Je to u Jánského, na sídlišti u Jánského, u hasičů.
0: Kousek. Takže u hasičů, tak to už je celkem jasné, tam už se když tak doptají. Co bude na programu? Ve 14 hodin začnete?
1: Na programu ve 14 hodin začneme. Vystoupí pro nás právě naši sousedé, děti z mateřské školy Lužická, protože sídlíme v tom areálu mateřské školy. Pak se můžete těšit na takové country duo Dogs Can Wear Hats. Potom vystoupí naše stálá podporovatelka Alžběta Kolečkářová a zakončí to Jirka Zoniga, který je vítěz X-Faktoru se svým skvělým hlasem, takže máte se opravdu na co těšit. A budou makrely, což je velký tahák pro Olomoučany.
0: Přispějí návštěvníci třeba tím, že si koupí makrelu, tak část toho výtěžku půjde vám, nebo jakým způsobem můžou přispět vlastně dnes přímo na místě?
1: Určitě je to tak, bude tam klasická cena té makrely a bude benefiční cena, takže už je pouze na lidech, na návštěvnících, jakou cestou se rozhodnou jít, pokud dají tu benefiční cenu nebo třeba tu klasickou.
0: Takže koupí makrely, tak tady to víme, jaká další možnost, budou tam třeba nějaké kasičky? Nebo...
1: Samozřejmě budou kasičky, bude tam dobrovolné vstupné a pivo, limonáda, kafe, koláče, bude tam i táborák, což je, já si myslím, pro ty děti nynější doby taková jako malá neznámá, protože některé děti opravdu to neznají, jako jedna chatu, opět si busty na táboráku, takže bude i možnost opět si toho pusta na tom táboráku.
0: A myslím, že u ohně se to bude dneska hodit, protože venku je stále poměrně chladno, teď dlouho prší, v noci ráno jste připraveni, kdyby náhodou ještě pršelo, nemělo by tedy podle předpovědi?
1: Doufáme, že by nemělo, ale jsme připraveni, máme mokrou variantu, máme stany, doufáme, že dostatek.
0: Přímo na tom místě.
1: Přímo na tom místě.
0: Nemusíme se nikam stěhovat. Pokud posluchači, dejme tomu, už dneska opravdu nemohou přijít za vámi na sousedskou zahradní slavnost, jakým způsobem můžou pomoci právě vám, tedy spolku Trend vozíčkářů Olomouc? Jak jinak to ještě jde?
1: Ano, tak mimo to, že jsou vlastně v ulicích Olomouce dobrovolníci s kasičkami, kteří rozdávají ty zasukované tkaničky, tak jde to i platbou na transparentní účet, který je, jeho číslo je 1065/5500 u Raiffeisen Bank, anebo DMS-kou přibyly nové hladiny DMS. Je to na číslo 847 ve tvaru DMS mezera tkanička mezera a buď 30, 60, 90, 190, 290 nebo dokonce 490.
0: To je opravdu hodně. Máte dost těch pravidelných dárců, kteří třeba tu DMS-ku si nastaví a posílají, dejme tomu jednou za měsíc? Nebo...
1: Ano, je hodně trvalých. Ta trvalá jde samozřejmě také nastavit. Vše naleznete hlavně na webu www.tkanička.cz a ano, ty DMSky, většinou jich je více právě v období té sbírky.
0: Vlastně, když to uzavřeme, toto celé je první část sbírky, vy těch aktivit máte hodně. Kdy bude ta část druhá?
1: Druhá část bude v září, ještě hledáme konkrétní termín, buď to bude 11. nebo 18. ten víkend, protože s tím je spojená i tradiční olomoucká pouť, která přinese opravdu velkolepý program letos, mohu prozradit. Už odhalujeme jména na facebookové stránce tradiční olomoucké pouti, takže můžete se mrknout a bude to probíhat právě v tom víkendu pátek, sobota 11., 12. a 18. 19. 9. na Tržnici.
0: Tak těšíme se na to. Milan Papežík ze spolku Trend vozíčkářů Olomouc byl teď hostem vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Tak tady ještě jednou na závěr, kdy a kde a kam mají naši posluchači dneska přijít a komu můžou pomoci?
1: Ano, tak pomáháte vozíčkářům olomouckým a můžete přijít na sousedskou zahradní slavnost s beneficí, která se uskuteční dnes od 14 do 20 hodin na Lužické 7. Je to sídliště u hasičů u ulice Jánského. Určitě budete to tam, najdete.
0: Asi i vy osobně, můžou vám třeba lidé přímo poděkovat za to, co děláte pro vozíčkáře?
1: Ano, ale jsme tam samozřejmě my proto, abychom děkovali těm lidem, těm podporovatelům, to především.
0: Takže držíme palce, Milan Papežík a pozvánka zazněla, tak jste zváni dneska ve 14 hodin na zahradě Trendu vozíčkářů v Olomouci na Lužické ulici.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
1: Přímo z místa. Braněk, národní přírodní rezervace, kopcovitá skalnatá krasová lokalita v okolí Javoříčských jeskyní. Najdeme tu největší skalní bránu na Moravě a také spoustu zajímavých kytek, mezi nimi orchideje. Do Bukových lesů se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou spolu s botanikem vlastivědného muzea v Olomouci Františkem Lamlou se těší Aleš Spurný na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Příběh samozřejmě nekončí, tak to byla připomínka československé superstar. Tohle skladbou a vysílání Českého rozhlasu Olomouc samozřejmě také nekončí vlastně nikdy. Za chviličku se vydáme do Přerova na tamní přehlídku amatérských loutkových divadel. Budou to 17. loutkářské letnice.

0: 10 souborů vystoupí během 17. ročníku loutkářských letnic, přehlídky amatérských loutkových divadel v Přerově, která se koná o tomto víkendu. Uvidíte nejen řadu známých pohádek, ale budete mít možnost setkat se s výraznými postavami českého loutkářského světa, včetně interpretů pořádajícího přerovského kašpárku.
1: Je to vlastně taková přehlídka loutkářských amatérských souborů, takže jedno ponaučení si bere člověk z toho druhého souboru a zase opačně.
2: Říká principálka přerovského kašpárka Marie Veřmižovská. Odkud k vám přijedou soubory?
1: K nám jezdí hrozně rádi Pražáci, 3 soubory, Herec z Českých Budějovic, divadla, pak k nám přijede Valašské Mezříči, Prostějov, Vysoké Mýto, Plzeň k nám přijede, třeba Hlínsko, které se tady bylo loni podívat, tak letos už tady bude hrát a jsou to pohádky pro děti tak od těch 3 let a my ostatní herci, kteří tady jako jsou, tak se na ty pohádky chodí také dívat, protože se vlastně bereme takové příklady toho, co se dá v divadle dělat jeden soubor od druhého. A když sem přijedou třeba z Rakovníka, tak to jsou naši jedni z nejlepších přátel, kteří tady jsou.
2: S čím a kdy se představí domácí soubor?
3: Domácí soubor se představí hned po zahájení přehlídky s pohádkou 3 zlaté vlasy děda Vševěda. Režíruje to Ondřej Pavelka a je to nová pohádka úplně s novýma loutkama a je to i s živou hudbou.
2: Upřesňuje Alena Miklíková, čili máme na mysli sobotu 16. května.
3: 9.30 bude zahájení jako takové slavnostní a v 10 hodin začneme hrát pohádku.
2: Jaké další tituly se tady objeví?
1: No budou to 4 pohádky o jednom drakovi, ty jsou moc hezké, potom to bude 2x červená karkulka, neobyčejná dobrodružství smrčká doubka a pak zde bude třeba čert a káča, dušička z vodníkova hrníčka, kašpárek a myši, pekelné námluvy, kašpárek a ježibaba, samá klasika.
2: Bude šance potkat se s loutkaři?
3: Určitě bude šance potkat se s loutkaři a to vlastně v 5 hodin v sobotu budeme mít takový seminář. Přijedou za náma z Prahy pan Klásek, který vodil hrozně moc dlouho Špejbla a Hurvinka, jak dokonce ho je mluvil, nevím jestli Špejbla i Hurvinka, no prostě je opravdu odborník na slovo vzatý. A samozřejmě se těšíme na pana Vidlaře, který dlouhou dobu pracoval v České televizi a v kouzelné školce dlouho vodil Františka. Těšíme se moc.
2: Loutkářské letnice jsou přehlídka anebo soutěžní přehlídka?
1: Není to soutěžní přehlídka. My jsme docela rádi, že to úplně není soutěžní přehlídka, protože někdy se stává, že ty soubory nemají takovou možnost toho repertoáru, jako máme my, nebo nějaká jiná divadla. Je to spíš takové přátelské setkání těch amatérských souborů a vlastně se to střídá s přehlídkou sokolských loutkových divadel. Někdo hraje totiž taňásky, někdo hraje marionety, někdo hraje naživo a je to takové zpestření celého toho loutkařského světa, toho vidění, jak kdo hraje a to je, myslím, to nejvzácnější.
2: 17. ročník loutkářských letnic v Přerově v sobotu 16. a v neděli 17. května. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
2: Bluegrass a banjo jambory patří neodmyslitelně k sobě. Na loňský 53. ročník se vrátíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc už po desáté a naposledy. Poslechneme si legendární poutníky, kteří hrají už 55 let a festival zakončovali. Ale zazní i bluegrass progresivní, netradiční v podání kapely Jumper Cables. Bude to v pořadu Na cestě v neděli 17. května po 15. hodině. Chybět nebude ani pozvánka na letošní ročník banjo jambory. K poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: páteční dopoledne Českého rozhlasu Olomouc teď přinese jeden pěkný výlet. Stránské, to je část Rýmařova, najdeme jej v Nízkém Jeseníku. Je to vesnice počtem obyvatel a rozlohou nevelká, nicméně svou historií a krásnou krajinou i památkami nesmírně zajímavá. To si myslí náš kolega Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Rýmařovsko je bezesporu krásný kraj. Kromě mnoha pozoruhodných přírodních lokalit jsou tady k vidění také půvabné obce, jejíž historie vzhledem k poloze v horách nebývala nikdy jednoduchá. A jednou z nich je i Stránské, osada na stráni Stránského vrchu. Její katastr převažuje 700 metrů nad mořem na takové náhorní plošině. Podle dobových zpráv stál u jeho založení před rokem 1320 olomoucký kanovník jménem Těchan. Vesnice přetrvala jen asi 150 let. Za českouhorských válek táhnula vojska Matyáše Korvína starou zemskou stezkou z Olomouce do Krnova. Nájezdy do okolí se staly mnoha obcím osudnými a tak se i Stránské v té době stává pustou vsí. Jaký byl osud obyvatel vesnice už dnes nevíme, ale dá se předpokládat, že nijak příjemný. Ves tedy zanikla a její pozemky se po roce 1492 staly součástí sovineckého panství. To léta páně roku 1543. prodává Ješek Pňovský ze Sovince Krištofovi z Boskovic. V prodejní smlouvě je uvedena také pustá ves Stránské a právě Krištof z Boskovic dal podnět k urychlené obnově vsi. O tom samotném procesu toho mnoho nevíme, je však pravda, že se začínají objevovat nové zprávy o obci. Na přelomu 16. a 17. století se pak majitelem panství i vesnice stává horlivý luterán Jan Kobylka z Kobylího. A v té době již ve Stránském existovala zákupní rychta. Právě Jan Kobylka nechal v obci vybudovat první kostel. Víme, že byl protestantský, ale jeho podoba se nám bohužel nezachovala. Nicméně součástí nového kostela byla i nově vzniklá farnost, ustavena v době dokončení chrámu, tedy kolem roku 1616, ale její trvání mělo skutečně jepičí život. Po Bílé hoře byl Jan Kobylka z panství vyhnán a majetek byl konfiskován. Fara ve Stránském zanikla. Kostel ale přetrval, byl nově zasvěcen svaté Kateřině a sloužil až do roku 1768, kdy vyhořel po zásahu bleskem. Na opravu si pak počkal 12 let a postarali se o ní bratři Šíblovi, kteří patřili k nejstaršímu stránskému rodu a také k největším sedlákům v obci. Díky jejich štědrosti vznikla bohutná barokní stavba, která je dodnes dominantou obce i celého okolí. A zajímavý je i hřbitov kolem kostela, na nějž se vchází zděnou branou. V minulosti zde totiž bývalo zvykem vstyčovat na hrobech zemřelých pozoruhodné náhrobní kameny z břidlice s kompletním životopisem pohřbeného. Dnes jsou tyto náhrobky k vidění v Rýmařovském muzeu. Oltářní obraz v kostele je pak dílem místního rodáka, romantického malíře Engelberta Glíra z 19. století. Samotný oltář pak ale je mnohem starší, pochází už z roku 1687. Dnes je Stránské typickou horskou vsí. Původní německý název Cechic nahradilo nejprve české pojmenování Stránka a od roku 1918 pak Stránské. Po odsunu většiny německého obyvatelstva byla obec už dosídlena jen z části. Původně zde v polovině 19. století žilo přes 500 většinou zemědělsky orientovaných obyvatel. Po roce 1990 se počet usedlíků pohybuje už jen kolem 50. Vesnice však má co nabídnout. Hlavně krásné výhledy. Prochází tudy červená turistická značka z Rýžoviště do Rýmařova a také cyklotrasa mířící na Sovinec. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát ze Stránského, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Sedmikrát na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrát na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: 10 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Protipovodňová stavba u Prosenic podle ekologů ohrožuje vzácné živočichy. Znečištění řeky Moravy od Kroměříže po Otrokovice způsobily ropné látky. Olomouc se dnes připojí k festivalu muzejních nocí. Dnešní počasí má být zatažené až oblačné s přeháňkami, teploty do 16 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Povodí Moravy nehodlá přerušit práce u Prosenic na Přerovsku. Na řece Bečvě tady dělníci staví záchytný profil v rámci protipovodňových opatření. Podle ekologů ale stavba nemá všechna povolení a ohrožuje chráněné živočichy. Obrátili se proto na Českou inspekci životního prostředí. Vodohospodáři pochybení odmítají. Gita Matlášková z organizace Arneka řekla, že projekt mimo jiné nemá souhlas agentury ochrany přírody a krajiny. Podle Pavla Juliše z přerovského magistrátu ale v tomto případě nebylo potřeba.
3: Nebylo nutné žádat po investorovi vyřízení příslušné výjimky, protože to neukládala ani žádná podmínka územního rozhodnutí a ani z projektové dokumentace nevyplývalo, že by biotopy těchto zvlášť chráněných živočichů měly být zasaženy.
1: Moderní znečištění řeky Moravy způsobily ropné látky. Dostaly se do ní zřejmě výplachem z kanalizace. Informovala o tom mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová. Ropa do řeky unikla mezi Kroměříží a Kvasicemi. Hasiči pořádné čistoty zachytávají pomocí norných stěn, které jsou natažené přes koryto řeky. Pokračuje mluvčí Kučerová.
4: Analýzy potvrdily výskyt ropných látek a zvýšené bylo také organické znečištění. Předpokladem tedy zůstává varianta výplachu kanalizace po silných deštích. Výsledky analýz jsme předali vodoprávnímu úřadu, který bude dále celou havárii šetřit.
1: Muzea, galerie, knihovny a další instituce po celém Česku se dnes zapojí do festivalu muzejních nocí. Konat se bude taky v Olomouci. Zájemci si můžou ve městě prohlédnout více než 50 objektů.
5: Lidé můžou navštívit například arcibiskupský palác, bunkr v Přáslavicích, některé fortové pevnosti nebo freskový sál Komenium. Přístupný bude i kryt civilní ochrany nebo jihoslovanské mauzoleum v Bezručových sadech. Kromě velkých galerií je otevřené i muzeum na poutním místě v Olomouci svatém Kopečku nebo anatomické muzeum Olomoucké lékařské fakulty. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český

0: rozhlas.
1: Policie ve 13 hodin zveřejní podrobnosti k zadržení pachatele úterní krádeže lebky svaté Zdislavy. Napsala to na síti X. 35-letého muže podezřelého z krádeže policisté dopadli včera ve Středočeském kraji. Podařilo se jim taky získat informace o místě, kde se relikvie nachází. Lebku pachatel ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku před začátkem bohoslužby v době, kdy byl vypnutý alarm. Sport. Hokejovému brankáři Lukáši Dostálovi skončila ve druhém kole play-off NHL sezóna. Brance Anaheimu pětkrát inkasoval a Vegas podlehl 1-5. Dresu vítězného týmu jednou asistoval Tomáš Hertl. Hráči Vegas ovládli sérii 4-2 na zápasy. Počasí. Dnes se čekáme zataženo a déšť nebo přehánky, během dne pak ustávání srážek a přechodně umývání oblačnosti. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Poukr bude mírný jihozápadní až jižní vítr, který bude k večeru slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D1 u obce Veselíčko směr Brno havarovala dvě osobní auta, levý jízdní pruh je neprůjezdný.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Čtyři a půl minuty po 10. hodině v pátek 15. května otevíráme zvěřinec veterinární a chovatelskou poradnu Českého rozhlasu Olomouc. Budeme se věnovat nejen vašim zvířatům a dotazům na téma chovu vašich zvířátek a jejich nemocí s veterinářem panem doktorem Františkem Špručkem, ale budeme se také věnovat jedné petici. Co se děje? 5000 lidí podepsalo petici proti povolení celoročního lovu spárka té zvěře, mladší 2 let. Podle myslivců je vyhláška neetická. Zemědělcům by ale vyhovovala a tvrdí, že pomůže s regulací pro přemnožené zvěře. My o tom budeme nabízet podrobnosti dnes v reportáži v této hodině dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Tak se nás poslechněte. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Zora Ješková.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Uplynulých 14 dní jsme prožívali sváteční pátky, měli jsme prodloužené volno, takže po delší době se opět setkáváme ve Zvířinci veterinární a chovatelské poradně Českého rozhlasu Olomouc. A já jsem ráda, že tady dnes mohu mezi námi přivítat veterinárního lékaře, pana doktora Františka Šprůčka z veterinární kliniky v Olomouci na Brněnské a v Unčovicích. Takže vítejte, pane doktore, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Zdravíme vás velmi. My si dnes budeme povídat o nádorech, protože nádorová bujení, novotvary, to je něco, čeho se obává každý člověk u sebe. Je to něco, co je velmi nepříjemné, jsou to velcí strašáci v našem životě, ale samozřejmě nádory se nevyhýbají ani zvířatům. Budeme si povídat o případu, který jste teď nedávno měli ve vaší ordinaci, ale začneme tak trošku od lesa. Jaké nádory nebo v jakých místech bývají jak u fen, tak u pejsků nejčastější?
2: Víte, to, co může třeba majitel vidět, jsou novotvary nebo nádory, které jsou někde na povrchu, to znamená na kůži nebo na pohlavních orgánech. Když už jste začala mluvit o fenách nebo o pejscích, tak u fen dost časté jsou nádory na mléčné žláze. Je to věc, která se vyskytuje, bych řekl, relativně často. Jistě, že existuje nějaká prevence, to znamená kastrace, časná kastrace třeba ještě před prvním háráním, což je dneska takový nový trend, už neříkám nový, ale používá se to a v tomto případě je skoro 100% významnost v tom, že nádory na mléčné žláze vůbec nenarostou. Uh-huh. Jinak pak už po tom prvním hárání už ta statistická významnost klesá. Další věc jsou nádory třeba u pejsku, to znamená na varlatech. A už i laik pozná, že ty varlátka jsou nestejně veliká, mají při pohmatu jinou konzistenci, jsou tvrdší nebo měkčí a ta nesourodost, to znamená různá velikost těch varlat, už může být signálem, že se něco děje. On je zapotřebí vždycky si říct, že nádory, ono to i v lidské medicíně je takový velký strašák, ale všechno, bych řekl, spočívá v prevenci. Poněvadž, když se chytne nádor, a teď my ještě nevíme, jestli je benigní, to znamená nezhoubný, nebo maligní zhoubný, anebo ten stav je takzvaně inflamatorní, to znamená pozánitlivá změna, třeba po poranění nebo takhle nějak, tak vždy je dobré při odstranění těchto podezřelých novotvarů poslat na histologii. Histolog nám potom řekne, ano, je to zhoubný, nezhoubný a pak nám ještě určuje takzvanou mitotickou aktivitu, to je takový koeficient 1 až 10 třeba škála, 10 znamená, že má silnou metastatickou prostě schopnost.
1: Aha, ten nádor. Čili to je špatné.
2: A to je špatné, protože pak můžeme z toho dovodit zpětně, pozor, tento nádor může mít metastáze někam jinam, aniž bychom je viděli. To znamená, like majitel může vidět i povrchové nádory, jistě, že změna chování, ať už je to průjem, zvracení, nechutenství, může též signalizovat, a většinou u starších pejsků nebo kočiček, že se jedná o něco, co by mohlo být v rámci diferenciální diagnostiky diagnostikováno jako nádor. Jo? Takže nádor je velký strašák, neměli bychom se toho obávat, ale všechno spočívá v prevenci, tak jak v lidské populaci, tak i ve zvířecí a pokud se zavčas diagnostikuje a odstraní, tak si myslím, že máme velkou šanci.
1: Nevím, zdali je to mýtus, který se traduje mezi lidmi, anebo zdali je to pravda, ale říká se, že při nádorech se hubne i u zvířat. Platí to? Je to pravda?
2: Dívejte, vždycky záleží, protože my, když řekneme nádor, novotvar, a když se budeme bavit o těch zhoubných, to znamená o těch maligních, tak jich existuje desítky, stovky forem, jo? Ale fakt je ten, že ten nádor, pokud nějakým způsobem se musí vyživovat, tak jde na úkor toho těla a dochází k takzvané katabolické reakci, to znamená odbourávání bílkoviny vlastního těla a může dojít k hubnutí. Jo? Není to ale vždycky pravidlo, ale to hubnutí může být spojené právě nebo snížení hmotnosti spojené právě s růstem nebo s výskytem novotvaru. A pak záleží opravdu, kde ten novotvar je a Další věc, když se chytne zavčas, tak většina těch nádorů je operabilních, ale pokud se zachytí později, bohužel tak jak v lidské medicíně nebo v té veterinární, tak pak už ta léčba je velice obtížná, pak už spíše přichází na řadu takzvaná paliativní léčba, to znamená udržovací, tak, aby ten člověk nebo to zvíře netrpěli, ale víme, že to má konec nějaký.
1: Ano, my si za chvíli budeme povídat o jednom případu, který se objevil právě ve vaší ordinaci a byl to právě případ toho typu nádoru, který patří k těm úplně nejtěžším, nejzávažnějším. Co se v takové situaci všechno vlastně může ve veterinární ordinaci odehrávat? Tak o tom si budeme povídat za chvíli s veterinárním lékařem panem doktorem Františkem Šprůčkem. Samozřejmě jsme tady i pro vás, pro vaše dotazy, tak pokud máte jakýkoliv problém se svým zvířátkem, zvířecím chovem, chcete konzultovat, můžete. Máme tady SMS-kové číslo 723 70 33 51 a nebo telefon přímo do studia. Tady je.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: vámi je zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc a my si dnes povídáme s veterinárním lékařem, panem doktorem Františkem Špručkem z veterinární kliniky v Olomouci na Brněnské a už také v Unčovicích. A povídáme si dnes o nádorech, které mohou postihnout také naše zvířata. Povídali jsme si o tom, kde většinou a často se u fenek i pejsků nádory vyskytují, ale teď, které patří k těm úplně nejzávažnějším? A jaký případ jste měli, pane doktore, ve vaší ordinaci?
1: Tak určitě velice závažná situace jsou takzvané osteosarkomy, to znamená nádory kosti. Je to právě v nedávné době, co jsme měli v ordinaci právě pejska, který přišel se symptomy kulhání a při pohmatu pánevní končetiny vykazoval velikou bolestivost. Udělali jsme rentgenový snímek, který skoro na 100% nám prokázal, že se jedná o osteosarkom. Ještě jsme si to nechali potvrdit od specialisty, takže snímky jsme poslali ještě kolegovi, ten to potvrdil. A teď je otázka, protože pokud ten osteosarkom je, bych řekl, na té kosti někde úplně u té pánve, to znamená zasahuje až, bych řekl, do toho kloubu kyčelního, tak tam je velice těžká věc, jestli amputovat končetinu nebo odstranit tu část sarkomatózní. A většinou, bohužel, i když jsme třeba i v minulosti dělali nějaké amputace, tak ten osteosarkom nám pokračoval dál. To znamená, i když jsme zkrátili končetinu třeba, dejme tomu, v koleni, tak šel prostě po té stehenní kosti dál. Takže tam je to vždycky takový, bych řekl, rozhodnutí, jestli to je smysluplné nebo ano, ne. Ano. Víte, každý na to má nějaký názor. Lidi, když jim to vysvětlíte, tak to pochopí. Někteří chcou léčit, jak se říká, až do úplného konce. Takže potom, když se udělá ta amputace, jistě, že i ten handicap třech končetin není handicapem, s kterým by se nedalo žít, ale bohužel tyto osteosarkomy, to znamená sarkomy nebo nádory na kosti, nám většinou metastázují dál a bohužel nedopadne to vždycky dobře. Takže vidíte symptom kulhání. Člověk by řekl, je tam nějaká, já nevím, displázie kyčelního kloubu nebo nějaká artróza a bejhle je tady nádor. Takže i dlouhodobé kulhání, které trvá, dejme tomu, 2, 3, 4 dny, které už nesignalizuje nějaké natažení, já nevím, nějaké zvrtnutí nebo špatné našlápnutí, je dobré to okamžitě nějakým způsobem začít řešit u veterináře. A ještě poslední věc, on ten nádor nám roste takhle klidně a skrytě, to znamená, on se to projeví klinicky, až už když je pozdě. Aha. A to je právě celý ten problém.
0: Když si vezmeme tu humánní medicínu nás lidi, tak když dojde ke zjištění, že člověk onemocní nějakým takovým novotvarem, rakovinou, tak většinou nastupuje také léčba, chemoterapie, ozařování a podobně. Existuje něco takového také v té vaší, v té veterinární medicíně?
1: Ano, existuje, to znamená tak, jak ozařování nebo chemoterapie. Bohužel, nebo nedá se říct bohužel, ta situace je řešena opravdu jenom na málo pracovištích. Ono je potřeba těm lidem vysvětlit, že ten výsledek nemusí být stoprocentní a ono je to i finančně náročné, takový bych řekl zákrok. To znamená, jsou kliniky, které to provádí, jak už chemoterapii, cílené ozařování asi v České republice nikdo nedělá. Vím, že i kolegové někteří posílali pejsky do Vídně, kde tam je na to specializované radiologické pracoviště, ale jako u těch lidí je to trošku jiná rovina, přece jenom navíc ještě nastupuje dneska takzvaná biologická léčba, která je šetrnější, cílenější a to ozařování také není, bych řekl, indikováno na všechny typy nádorů. To znamená, jistě, že každý nádor má možnost nebo tu indikaci, která bude nějakým způsobem úspěšná, ale plno nádoru také ani ozařováním nejsme schopni postihnout. A zase, jak říkám, jakmile se na to přijde, ať už nějakým peckenem nebo takhle, tak je otázkou, jestli jsou tam metastáze, tak ty metastáze vždycky jsou tím velkým problémem. A bohužel potom to zvíře nebo i člověk zemře na vedlejší účinky, to znamená selhání orgánů, to znamená multiorgánové selhání a hlavně potom dochází pravděpodobně primární, tou sekundární příčinou u jinu je kardiovaskulární selhání.
0: Říká veterinární lékař pan doktor František Špruček. Dnes je tady hostem v našem zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc. Nám už také přicházejí dotazy SMSky na telefonu 723 70 33 51. Pokud byste se chtěli zeptat i přímo, tak můžete určitě taky zavolat na 221 555 444. Odpovídat budeme za chvíli.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Je s vámi zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Ještě tady máme chvilku pana doktora Františka Špručka, veterinárního lékaře, a máme tady prostor také pro vaše dotazy. Ty první nám SMS-kově na 723 70 33 51 už přicházejí. Můžete určitě samozřejmě ještě také se k nám dovolat na 221 555 444. Ten úplně první vzkaz nám píše paní Petra. Dobrý den, pane doktore, mám 14letého

0: voříška asi 9 kilogramů. Padá mu srst na zádech, zadních nohách, ocase, ale nedrbe se. Žádný viditelný problém na sobě nemá. Chci se zeptat, jestli nemůže mít něco se štítnou žlázou.
1: Víte, pokud ten pejsek se neškrabe a nemá zániklivé procesy na té kůži, tak nejedná se o takzvanou dermatitis, ale dermatózu, my to takhle rozlišujeme, itis vždycky znamená zánět nebo zániklivý proces. A tady může být opravdu ta příčina kdekoliv, může to být i ta štítná žláza, může to být metabolický problém, může to být hormonální problém. To znamená, tam je potřeba potom vyšetření, třeba cíleně na tu štítnou žlázu nebo hormonální záležitost. Jo. Teď nevím, jestli jsem nepostřel, jestli to pes nebo fenka.
0: Pejsek,
1: jo. Takže takhle zkontrolovat stav těch varlaty, jak jsme se dneska o tom bavili. Takže je tam těch možností hodně a my v podstatě, pokud dochází k nadměrnému vypadávání, takzvané alopecii, tak bereme srst pod mikroskopem, zjišťujeme, v jaké fázi ta srst vypadává, protože ten chlup roste v takzvaných třech fázích, to znamená telogené, anagené, katagené, a podle toho už můžeme posoudit, jestli se nenačká o hormonální problém, nebo jestli je tam nějaká metabolický problém. Takže je to velká, bych řekl, škála věcí, která může být tou primární příčinou. Je tady nějaký věk, 14 roku, takže s tím bych asi taky nějak kalkuloval, ale chce to asi odborníka, dermatologa.
0: Čili chce to vyšetřit. Další dotaz, tady máme kuč a tady píše Hany. Dobrý den, máme 13-letého kocoura a posledních 14 dnů stále kýchá, ale výtok z nosu ani oči nemá, žere dobře. Jak ho kýchání zbavit a co říkáte na užívání homeopatických léků?
1: Víte,
0: tak tady máme vlastně dvě, jakoby dva směry
1: rozumím.
0: Toho dotazu.
1: Víte, ono kýchání, to je symptom. Česky řečeno, to je projev, ale my neznáme tu kauzu, to znamená tu primární příčinu. A potom je potřeba opravdu ty horní cesty dýchací, anebo i ty dolní cesty dýchací vyšetřit. Vyšetření se dělá u veterinárního lékaře, ať už je to nějaké vyšetření rentgenologické, nebo přímo aspekčně. Bohužel s těma kotičkama není moc dobrá manipulace, takže většina těchto vyšetření se dělá v celkové anestezii a může tam být zánět paranazálních dutin. Jo? Mně napadá milion věcí, jestli je tam reakce mizních uzlin, které by mohly signalizovat třeba nějaký angiozní stav, jo? To znamená bakteriální infekci.
0: Ano.
1: Změřit teplotu, jestli je v teplotní nebo bezteplotní. A vidíte, že ta škála té vyšetření nás potom může dostat k tomu správnému cíli a k správnému vyhodnocení. Ale tak, jak to říká ta zatelka, otázka těch homeopatik, jistě, že homeopatika tady mají velký význam, třeba jako doplněk k normální klasické léčbě, ale zase nemůžeme od toho očekávat, že ty homeopatika nám pomohou, pakliže nebude znát tu primární příčinu. A o tom to je prostě, jo. Takže homeopatika, nemám proti tomu vůbec nic. Myslím, že jako doplňková léčba vynikající, ale musíme vědět, co léčíme.
0: Tak a musí se to umět, víte?
1: Ano.
0: Ano, ano. Tak a ještě tady máme jeden dotaz, který nám poslala paní Hloušková a píše, mám roční fenku kokra, hárala před měsícem a půl, teď se chová zvláštně, má zvětšené cecíky, jakoby lehce zapálené. Jde o falešnou březost a co v takovém případě dělat? Tak je to roční fenečka, paní se s tím asi setkává poprvé.
1: Přesně tak, ale ona přesně popsala, že za ty dva měsíce může vzniknout takzvaná falešná březost, donde zvětšený mléčné žlázy, toho mléčného parenchymu, a když zmáčkne ten cecík, tak může tam být i vidět laktace, to znamená mléčný sekret. Takže pokud tam je, nemusí být vždycky, jedná se opravdu o hormonální problém, který samovolně zase odezní. Ono se to někdy projeví i na chování toho zvířete, že to zvíře se chová jinak, je třeba přitulnější, anebo nějakým způsobem vidíte změnu v chování, to je právě v důsledku toho hormonálního přeladění. A já osobně bych asi poradil, že pokud není to chovná fena a nemají naplánovaný štěňátka, tak bych asi rozhodl se potom o po odeznění pro kastraci, protože fena se bude hárat dvakrát do roka, to je také důležité, aby měla pravidelné hárání. A vždycky za 2 měsíce po hárání vznikne ta falešná březost a to je vždycky signál něco s tím dělat. Teď v tuto chvíli nemá smysl s tím nic dělat.
0: A navštívit veterináře? Nebo... Takhle.
1: Mohla by, já bych napřed zkusil sám zmáčknout tu mléčnou žlázu. Jistě, že takový bych řekl extrémní případ je, že by ta mléčná žláza zatvrdla a že by ten mléčný sekret byl z krví anebo neměl ten správný charakter mléka, tak pak asi bych vyhledal veterinárního lékaře.
0: A ještě, pokud by tyhle ty problémy nenastaly, tak jak dlouho vlastně ta falešná březost může trvat, než to odezní asi, s čím má paní počítat?
1: Pokud by to majitelka chtěla sledovat a byla by tam mléčná sekrece, tak třeba za týden znovu smačne ten cecík a ten mléčný charakter se bude měnit v takové vodnatej. A poslední fáze té falešné březosti, že už je to jenom taková tekutina mírně zbarvená jako mléčně, ale už to není charakter mléka. To znamená, to je ten signál, že to odeznívá. A může to trvat 4, 5, 6 týdnů.
0: Tak to je docela dlouho. Tak paní s tím musí počítat, sledovat to. Děkujeme za tahle poučení, za všechny dobré rady. Dnes byl tady s námi ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc veterinární lékař, pan doktor František Šprůček z veterinární kliniky v Olomouci na Brněnské a také už v Unčovicích. Takže děkujeme moc, pane doktore, za váš čas. Přejeme spokojené klienty, zdravá zvířátka a těšíme se zase příště. Nashledanou a klidný víkend. Děkujeme.
1: Děkuji za pozvání a také hezký víkend.
0: Zůstaňte s námi i dál, protože za malou chvíli se budeme věnovat petici proti povolení celoročního lovu spárkaté zvěře mladší 2 let.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až 1 měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: velmi milé, mě to překvapilo, je to tady moc hezké a určitě sem přijdu zas.
1: Obdivuju tady ten personál, jako mají i s námi teď trpělivost a opravdu nedovedu si představit bez rádia živo.
2: Máme se tady dobře, tady krásně, máme den otevřených dveří a je to tady pohoda, děkujeme moc krát.
3: Dobrý den, jmenuji se Luďa, já jsem z Uničova a zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tak nám dospívala kapela Opus a my tady v dopolední Českého rozhlasu Olomouc ve Zvěřinci teď dáme prostor pro jedno téma, které hodně hýbe lidmi, kteří mají vztah k přírodě, ale hýbe také zemědělci. Myslivci i ochránci přírody usilují totiž o úpravu vyhlášky, která teď momentálně umožňuje celoroční lov spárkaté zvěře do 2 let věku. To znamená i březích srnek anebo laní. Petici za její zrušení podepsalo už 5 000 lidí. Novelu naopak hájí zemědělci a také vlastníci lesů. Podle nich prý pomáhá při regulaci přemnožené zvěře, ale podle myslivců je prý tato vyhláška neetická. Pojďme si teď poslechnout jednotlivé názory.
1: Myslím si, že to je neetické. Zcela určitě lze najít jiné způsoby redukce zvěře, než redukovat zvěř plnou březí.
2: S prodloužením doby lovu spárkaté zvěře nesouhlasí předseda výrobně obchodního družstva v Lidmovicích na Strakonicku a myslivec Lukáš Schirer.
1: Zcela určitě je třeba dělat kvalitní průběrný odlov, zcela určitě je třeba ulovit 100% jarního přírůstku.
2: Vyhlášku, která platí až do roku 2030, obhajuje ministerstvo zemědělství. Jeho mluvčí Vojtěch Bílý k tomu dodal.
3: Primárním záměrem pro rozšíření doby lovu bylo umožnit celoročně lovit mladé a slabé kusy do 2 let věku, nikoli bezhlavý lov březích samic. Je na uživatelích honitby, aby si nastavili pravidla v souladu s etickými zásadami lovu a věnovali maximální úsilí lovu ve fyziologicky vhodném období. V mnoha honitbách se i díky tomuto nástroji snížil počet stavů zvěře a tím se minimalizovaly škody zvěří.
2: Proti rozhodnutí se postavil taky spolek Stop sečení srnčat. Jeho předsedkyně vysvětluje proč.
4: Těžko někdo na dálku rozezná přesný věk samiček, které jsou v jarním období samozřejmě březí. Z tohoto důvodu jsme vydali petici, na které máme aktuálně zhruba 5 000 podpisů v online a papírové formě.
2: Předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda na to reagoval.
5: Zastáváme názor, že pokud nelze rozeznat věk ulovené zvěře, tak zkrátka střílet nebudeme. Vycházíme z předpokladu, že ta možnost není povinností a díky tomu jsme připraveni tento nástroj využívat, řekněme, s tím morálním apelem, abychom skutečně lovili jenom to, co vyhláška dovoluje.
2: Ministerstvo zemědělství je připravené o změně vyhlášky diskutovat, pokud budou spory mezi vlastníky honiteb a myslivci přetrvávat. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
6: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: V tuhle chvíli končí už Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc, a to proto, že se pomalu, ale jistě blížíme k 11. hodině. Čekají vás nové zprávy a zůstaňte s námi i dál, protože v té další hodině vás budeme zvát na nejrůznější víkendové akce, vydáme se a pozveme třeba na tradiční den mikroregionu Zábřežsko. Hostitelem tentokrát bude obec Sutkov a my vám povíme, co všechno se v Sutkově o víkendu bude odehrávat, ale pozveme určitě a už zveme v tuhle chvíli také na den otevřených dveří sem k nám do Českého rozhlasu v Olomouci. Bude se odehrávat zítra, a to od 10. dopolední až do 16. hodiny. Vy, kteří k nám přijdete, a vzhledem k tomu, že má být deštivo, tak taková návštěva rozhlasu je ideální způsob trávení volného času, tak dostanete samozřejmě nejen možnost vyzkoušet si rozhlasovou práci, práci s mikrofonem, podívat se na naši techniku, ale třeba si také odnést nějaké pěkné dárečky, které tady pro vás budeme mít připraveny. Těší se od mikrofonu i zítra Zora Ješková.

0: chovatelové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Je příjemné si občas projít náš archiv starších koncertních záznamů. Tentokrát se společně vypravíme o tucet let zpět, kdy v našem velkém

studiu jen sama s kytarou vystoupila zpěvačka Lenka Filipová. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Starostové a obyvatelé obcí dnes v Praze předkládají připomínky k akceleračním zónám. Sněmovna schválila trvalý příspěvek pro lidi s podporou dýchání. Hokejová reprezentace vyzve na úvod mistrovství světa Dánsko. Dnes má být zataženo, že oblačno s přeháníkami naměříme až 16 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Připomínky k akceleračním zónám dnes na veřejném jednání v Praze předkládají starostové i obyvatelé měst a obcí, a to i z Olomouckého kraje. Zóny mají usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren. Podle zástupců samospráv je problémem často špatně zvolená lokalita nebo nedostatečná komunikace ze strany ministerstev. Výhrady má i nezávislý starosta obce Vrbka na Kroměřížsku, William Pospíšil, kde má být zóna pro solární elektrárnu.
2: Špatný na tom je to, že s náma o tom nikdo nejednal. A pokud se ta akcelerační oblast, tak jak je navržena, schválí, nebo kterákoliv akcelerační oblast, tak vlastně ta místní samospráva úplně ztratí možnosti nějak zasahovat do té akcelerační oblasti, protože tam už prakticky je potom povolené všechno.
0: Lidé s domácí plicní ventilací nebo kyslíkovou terapií budou dostávat zvýšený příspěvek na mobilitu zřejmě už nastálo. Navíc vzroste o 100 korun na 3000 korun měsíčně. Změnu dnes schválila sněmovna. Poslanci projednají i zavedení tzv. Předrodičovské dávky. To by mohly nastávající matky čerpat 2 měsíce před porodem. U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo v prvním kole více než 93% deváťáků. Je to podobně jako loni, informovala o tom státní organizace Cermat. Na preferovanou školu se dostala většina z přijatých. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Muzeu Komenského v Přerově je nově k vidění výstava zaměřená na 50-letou historii městského kina Hvězda. Postavené bylo v 70. letech minulého století nejen jako prostor pro kulturu, ale taky jako protiatomový kryt.
3: Výstavní sál je koncipovaný jako promítací kabina.
4: Tady tyhle 35-kové promítačky, ještě dvě, pořád u nás jako v kabině máme, akorát návštěvník běžný se k ním nedostane.
3: Exponáty vybírala vedoucí kina Hvězda Svatava Měrková. Kromě historických projektorů si návštěvníci můžou prohlédnout i současnou digitální techniku.
4: Jsou k tomu různé popisky, takže si myslím, že na své přijdou jak ženy, tak muži, i techničtí, vyloženě fajnšmekři.
3: Výstavu zájemci můžou navštívit do 15. listopadu z Přerova. Lenka Kratochvílová, Český rozhlas. Sport.
0: Česká hokejová reprezentace nastoupí ke svému úvodnímu duelu mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut se střetne ve Friborku s Dánskem. Roli kapitána povede národní tým Roman Červenka, který právě ve Švýcarsku v roce 2009 na šampionátech debutoval.
5: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože, jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk neví, kdy to je naposled a ta chuť po tom úspěchu pořád je a já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře, proto jsem tady. No. Počasí.
0: Dnes se čekáme zataženo a déšť nebo přeháňky, během dne pak ustávání srážek a přechodně ubývání oblačnosti. Teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách kolem 9. Foukat bude mírný jihozápadní až jižní vítr, který bude k večeru slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 u obce Veselíčko směr Brno se řeší nehoda dvou osobních aut a opatrně i na Jesenicku na silnici 44 v Bělé pod Pradědem osobní auto narazilo do svodidel.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Páteční dopoledne Českého rozhlasu Olomouc je trošku upršené, ale bude vás zvát na akce, které se konají dnes, zítra i pozítří. Věřme, že už za lepšího počasí a samozřejmě, že zveme také do studia Českého rozhlasu Olomouc přímo sem k nám na Pavelčákovu 19, protože zítra mezi 10. a 16. hodinou je tu letošní den otevřených dveří. Navíc určitá možnost prohlédnout si alespoň budovu Českého rozhlasu Olomouc bude i dneska v podvečer v rámci muzejní noci, tak se za námi zastavte. S vámi je teď Tomáš Kedzior. přeji dobré dopoledne.

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Den mikroregionu Zábřežsku je tradičně spojený s ukázkami a prezentací jednotlivých obcí, spolků, škol, školek a dalších organizací. Letos to bude v Sutkově, a to právě zítra. S pozvánkou je tu nezávislá starostka Sutkova Milena Sobotková.
1: Jedná se o Den mikroregionu Zábřežsko, kdy vlastně tady budeme hostit obce ze Zábřežska. Proběhne tato akce 16. května a bude to na hřišti u Rybníka.
2: Součástí toho je nejenom prezentace jednotlivých obcí i organizací, které tady fungují, ale zároveň i třeba kulturní program nebo představení třeba spolků, které tam fungují, tak na co se návštěvníci mohou těšit.
1: Tak od 9 ráno první, kdo vystoupí, tak bude Základní umělecká škola Zábřeh, která tam bude mít hodinový koncert. Následovat pak budou jednotlivé obce, zejména školy, školky, spolky, kteří budou mít vždycky z dané obce nějaké vystoupení. I naše škola samozřejmě vystoupí s dětmi, mateřská školka, a také mají vystoupení hasiči. Potom o odpoledních hodinách by měli nám zahrát moravští muzikanti. Program samozřejmě ale bude ještě pokračovat i večer, kdy máme koncert kapely Buty a po koncertě nám zahraje ABBA Revival.
2: Součástí dne mikroregionu vždycky je spousta dobrot, tak určitě máte také něco připraveno, budou nějaké stánky, mohou se těšit i ti, co se přijdou, řekněme, za něčím chutným.
1: Tak samozřejmě i to máme připravený, jedna tady místní občanka bude pít koláče, takže si lidé budou moct zakoupit koláče. Samozřejmě budeme mít v prodeji od myslivců zvěřinový guláš, hasiči budou mít krkovičku na grilu a další pochutiny, takže i na to samozřejmě se můžou místní zastavit i všichni z okolí.
2: Máte mokrou variantu v případě, že bude pršet, i když ono teď v poslední době už moc neprší?
1: No já doufám, že nám pršet nebude, ale mokrou variantu máme takovou, že prostě budou postavené stany. Ale my ještě v rámci tady tohodle mikroregionu budeme mít samozřejmě udělanou prohlídku hasičské zbrojnice, otevřenou kapli svatého Prokopa, místní knihovnu, kde bude výstava starých i nových fotografií o obci, a nemůžu zapomenout na otevřenou základní školu, která vlastně slaví výročí úplné základní 9leté školy.
2: Takže všechno proběhne v sobotu 16. Říkal jste od 9 hodin, končit se bude za ranního korupění?
1: Takže končit by se mělo kolem 17. hodiny, ten oficiální program, a potom už od 20. hodiny by měl být koncert Buty.
2: Ze Sutkova Mirek Obza, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Z brašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou si letos připomínají 100 let od svého zpřístupnění. Oslavují samozřejmě i s návštěvníky, což těší jejich vedoucí Barboru Šimečkovou, která říká, podobná jeskyně není u nás ani v Evropě, je naprosto jedinečná, unikátní. K prohlídce vás pozve v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Odplotny Skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Výhradně ženské obsazení bluegrassové kapely, to se hned tak neslyší ani nevidí.
2: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Páteční dopoledne Českého rozhlasu Olomouc zve do Štemberka. Tamní Sokol pořádá tradiční ukázky cvičení. Je to od 17:30 v Sokolovně na Zahradní ulici. Uvidíte cvičení rodičů s dětmi, gymnastiku, stolní tenis, judo a taky další sporty. No a možná vaše dítko se stane brzy v Sokole nějak pohybově aktivním. Další tipy a pozvánky za chvíli.

0: Večer plný napětí a literárních záhad můžete zažít dnes od 18 hodin ve vědecké knihovně v Olomouci, kde se koná druhá olomoucká kriminacht. Nabídne setkání se čtyřmi autory detektivních románů a čtení i diskuze na netradičních místech. V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc nám řekne více hlavní organizátor, spisovatel Michal Sýkora.
1: Domluvili jsme se, že tedy budeme nejenom v Červeném kostele, který se nabízí jako ten atraktivní a zároveň i reprezentativní prostor, ale že vlastně jedno z těch čtení uděláme po zavírací době v hlavní studovně vědecké knihovny. A kromě toho plánujeme využít prostory foyer Červeného kostela, kde je kavárna. Ale pokud nám vyjde počasí, chtěli bychom jedno z těch čtení udělat venku.
2: To první čtení začíná v 18 hodin, poslední ve 22 hodin a 30 minut. Stejně jako v loňském ročníku, tady budou čtyři autoři.
1: Letošní ročník bude mimořádný tím, že zde bude vysoká koncentrace držitelů magnézie, respektive jablotron litery za detektivku. Takže my jsme vybírali autory podle toho, jaké jejich romány mají ohlas mezi čtenáři, aby to byli autoři atraktivní a zároveň jako reprezentovali ty nejaktuálnější trendy české detektivky. Takže máme letošního laureáta jablotron litery Jiřího Klečku, který v loňském roce vydal velice úspěšnou a velice čtivou, snad ani ne detektivku, jako spíš takový krimi román Černý kos, který tematizuje násilí na dětech a takové to v současné době aktuální téma predátorství na zranitelných osobách. Pak máme loňskou vítězku paní Janu Jašovou, která píše čtenářsky velice atraktivní a úspěšné thrillery, v podstatě detektivky bez detektiva, jako je příběhy zasazené do té nejvšednější reality, když se zkoumá, jaké různé situace se mohou stát těm jako nejobyčejnějším lidem, když se s něčerou náhodou připletou k něčemu, k čemu se ani připlést nechtějí. Pak máme Ilonu Dobrovolnou, také nositelku Magnézie litery za historickou detektivku Panoptikum pana Perkinse. A jako poslední, a to vlastně budeme začínat, jmenuji paní Veroniku Martinkovou. Jejíž román Vina a trest byl taky nominován na Magnézii literu a také se jedná velmi jako úspěšnou současnou mladou autorku.
2: Kriminacht není jenom o tom, že probíhá čtení a návštěvníci poslouchají, ale tam je prostor i pro debatu.
1: Samozřejmě, to je jako jedna z takových velice atraktivních přidaných hodnot, že návštěvníci mají šanci nejenom se přímo během těch jednotlivých vystoupení ptát hostů, co je zajímá, ale potom v pauzách mezi jednotlivými vystoupeními při kávě nebo při nějakém občerstvení mají šanci jako zapříst s těmi autory neformální přátelský rozhovor a myslím si, že i pro autory je to velice příjemná a cenná zkušenost.
2: Říká Michal Sýkora, spisovatel, vysokoškolský pedagog a moderátor druhé olomoucké kriminacht, která začíná dnes večer v 18 hodin v Olomoucké vědecké knihovně. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
1: Bluegrass a banjo jambory patří neodmyslitelně k sobě. Na loňský 53. ročník se vrátíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc už po 10. a naposledy. Poslechneme si legendární poutníky, kteří hrají už 55 let a festival zakončovali. Ale zazní i bluegrass progresivní, netradiční v podání kapely Jumper Cables. Bude to v pořadu Na cestě v neděli 17. května po 15. hodině. Chybět nebude ani pozvánka na letošní ročník banjo jambory. K poslechu zve Jarka Nosková.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Přijďte za námi na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc zítra mezi 10. a 16. hodinou. Ta první prohlídka začíná právě v 10, poslední v 16. Budou vás provázet kolegové, moderátoři i redaktoři, mimo jiné Vítek Šoukal, Vita Vojnarová, Jirka Matiju, nebo třeba Mirek Kobza či Aleš Spurný. Na webu olomouc.rozhlas.cz si můžete ještě rezervovat některé termíny, pokud jste zdaleka, tak aby se na vás dostalo. Samozřejmě, ale přijdete-li i mimo rezervaci, tak mělo by místo vždycky být. No a do budovy Českého rozhlasu Olomouc zveme vlastně i dnes. Není to den otevřených dveří tak jako zítra, ale součást muzejní noci, která startuje v 18 hodin a bude přístupná také ta naše nová budova na Pavelčákově 19, kterou si můžete dneska večer tedy prohlédnout, pokud přijdete.

0: dopoledne, čas oběda a ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc zazní ještě před tím obědem jedna zajímavá rada. Tušili jste, že zelený chřest se vaří úplně jinak než bílý? Podrobnosti za chvilku od Jarky Vykoupilové v rubrice Babské rady. Co nás čeká popolední? Samozřejmě písničky na přání dneska se Zarou Ješkovou a ve 13 hodin a 5 minut pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dnešní téma je ochlupení. Ať už jeho velmi moc, anebo třeba i úplně málo, anebo žádné. Tohle všechno probereme dneska v jednu odpoledne.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou.

0: rady.
1: Šestová sezóna klepe na dveře. Jak ho na pultech správně vybrat? Volte vždy pevný chřest, který se neohýbá a není namočený do vody. Zaručeně čerstvý chřest je takový, že se hned rozlomí a zřetelně křupne. Mladý zelený chřest nemusíte loupat. Stačí ho jen opláchnout a odstranit dřevnaté konce. Při vaření postupujte následovně. Vařte ho ve slané vodě několik minut, dokud lehce nezměkne. Uvařený chřest doporučujeme i hned schladit ledovou vodou, aby si zachoval jasně zelenou barvu. Příprava bílého chřestu je náročnější, musí se řádně oloupat a ořezat alespoň 3 cm z dolního konce. Vyžaduje další vaření a do vody je dobré přidat pár kapek citronové šťávy a kousek másla. To přebije případnou hořkost. Tuto zeleninu uchovávejte v lednici zabalenou do vlhké utěrky. Chřest se dá také zamrazit.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: dnes umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 12 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Podnik Diamo stále čeká na souhlas majitelů zasažených pozemků u Stopečí nad Bečvou s jejich pronájmem kvůli obnově. Samospráva Mikulovic plánuje opravu sportovní haly. V Jeseníku dnes zahajují lázeňskou sezonu. Zataženo, déšť, teploty do 13 stupňů Celsia, mírný místy čerstvý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Majitelé pozemků z oblasti zasažené před rokem benzenem po ekologické havárii vlaku v Hostopečích nad Bečvou na Přerovsku zatím pouze pozvolna uzavírají smlouvy o pronájmu. Jejich plochy si státní podnik Diamo potřebuje pronajmout kvůli připravované druhé etapě rozsáhlých sanačních prací, která má začít v září. Část majitelů nadále požaduje směnu. Další se podniku neozvali, řekla mluvčí firmy Kristýna Hanušová. Smlouvy se týkají zhruba 40 majitelů pozemků na ploše o rozloze přes 11 hektarů. Opravu sportovní haly připravují Mikulovice na Jesenicku. Sportoviště funguje od předloňských povodní v omezeném provozu. Náklady na opravu odhaduje vedení obce na zhruba 13 milionů korun. Na projekt se samospráva snaží získat dotaci. Pokud uspěje, práce začnou příští rok, pokračuje starosta Roman Šťastný z hnutí Starostové a nezávislí.
4: Bude to žádost o celo 13 milionů korun. Mělo by dojít k venkovní úpravě, protože samozřejmě tam ty naplaveniny poničily, ty klády poničily jednak fasádu, takže ta se bude muset upravit. Bude se muset odsekat část zdiva, sanovat, no ale asi největší část té celé zakázky bude na výměnu té podlahy, protože tam zateklo do těch dřevěných roštů a bohužel ta podlaha se bude muset vyměnit.
3: Jesenické lázně odložili slavnostní zahájení nové sezony. Program s tradičním žehnáním pramenů měli přichystaný na zítřek kvůli nepříznivému počasí, ale termín posunuli. Naopak radnice v Jeseníku dnešní program k zahájení lázeňské sezony rušit nehodlá. Oslavy začnou v 15.30 na Masarykově náměstí a potrvají až do neděle. Nabídnou řadu hudebních vystoupení a doprovodných aktivit. Pokračuje mluvčí jesenické radnice Markéta Káňová.
5: Slavnostní program odstartuje v pátek na Masarykově náměstí. Hlavní hvězdou večera bude Kateřina Marie Tichá. V sobotu oslavy přesunou do Pryznicových lázní. Tam bude tradiční žehnání pramenu. Vystoupí Hana Holišová. Neděle bude patřit pohodové atmosféře a dobrému jídlu na náměstí Svobody, kde se uskuteční restaurant Day.
3: Nový lesní chodník je ve Vrbně pod Pradědem a podél řeky Opavy. Stezka začíná u vlakové zastávky Vrbno pod Pradědem, navazuje na asfaltovou cyklostezku podle hlavní silnice do Karlovic. Chodník částečně kopíruje naučnou stezku Cesta kolem vody, kterou zničila povodeň v roce 2024. Pokračuje starosta Vrbna Petr Kopínec z hnutí ANO. Práce skončí nejspíš do konce května.
6: Budujeme zokruhování naše cyklostezky, jsou tam takové terénní vlnky nadělané, bude to takový okruh s tou naší cyklostezkou, ale tak, aby tam projela i třeba mamina s kočárkem. Takový lesní chodník, jak cyklistický, tak i pro ty maminky s kočárkem.
3: Sport. Fotbalisty prvního SK Prostějov do posledních dvou kol druhé ligy nepovede realizační tým trenéra Jana Podoláka.
7: Vedení klubu se rozhodlo odvolat jak hlavního kouče Podoláka, tak jeho asistenty Dominika Pěničku a Tomáše Josla a trenéra brankářů Michala Bartu. Realizační tým skončil po vzájemné dohodě. Tým ve zbytku sezóny povedou sportovní manažer Jiří Balcárek se Srbem Petarem Alexejevičem, který už v minulosti v klubu působil. Prostějov je dvě kola před koncem 14. pouze bod nad sestupovými příčkami. V sobotu Hanáci hrají v Příbrami, která ještě bojuje o postup do baráže, stejně jako aktuálně druhé Táborsko, které přijede do Prostějova v posledním kole. Adam Kodet, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami, postupně budou srážky ustávat a mraků přechodně ubude. Teploty 11 až 15 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 8 stupňů, fouká mírný jihozápadní vítr, bude slábnout a měnit se na proměnlivý. Zítra čekejte na střední Moravě zataženo, déšť, teploty 10 až 13, v Jeseníkách okolo 6 stupňů Celsia, mírný místy čerstvý severovýchodní vítr, v nárazech může mít 55 km rychlost.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Blíže nepopsaná nehoda částečně omezuje provoz na dálnici D1 z Lipníku nad Bečvou do Přerova před 291,5 kilometrem před exitem Předmostí. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásné poledne vám přejeme s Českým rozhlasem Olomouc. Máme pátek 15. května a dnes máme Mezinárodní den rodiny. Tak každý nějakou tu rodinu máme, tak už máme komu blahopřát. A pozor, také dnes svátek slaví Sofie a Žofie. A ta známá pranostika, která říká a mluví o tom, že Žofie bývá počuraná, tak ta se prostě dnes vyplnila. A prší, a prší, a prší. Však trochu toho deště potřebujeme, víte. Ale jinak, abychom k Žofiím nebyli pouze takový nespravedlivý, tak musíme připomenout, že toto ženské jméno pochází z řečtiny a znamená moudrost a někdy se také Žofií říkalo Mudroslava. Tak milé Žofinky, blahopřejeme vám, přejeme krásný svátek, všechno je to nejlepší a stejně tak i vám, kteří dnes máte svůj narozeninový den a také blahopřejeme všem rodinám, kéž držíte krásně, hodně pospolu. Pěkné písničky v tuhle chvíli už můžete vybírat vy, startují písničky na přání, telefon 221 555 444 a těší se od mikrofonu na vás Zora Ješková.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Posíláme písničky rádi, posíláme je na vaše přání, vy jste hudebními redaktory této hodiny. Na telefonu 221 555 444 můžete samozřejmě také psát SMSky. To je číslo 723 70 33 51. A první je dnes s námi paní Bohunka z Olšan u Šumperka. Paní Bohunko, dobrý den.
2: Dobrý den, Zorinko. Jsem moc hodná, že už jsem v pořadí. Přeju všem rozhlasákům hodně zdraví, štěstí, ať vám to krásně funguje. A chtěla bych pozdravit všechny Lidušku z Jeseníku, Zdeníčku z Holubic, potom celý Olšanský domeček, včetně pánu Adam, potom Vlastičku, Květušku, Marušku, tady se mnou leží Jaruška, tak všem sestřičkám, pan doktorům, panu primáři Choceneckýmu, pan primáři Tibitanzovi, hodně zdraví a štěstí. Mějte se moc hezky a děkuju.
1: Moc pozdravujeme. Takže do Šumperské nemocnice, paní Bohunko?
2: Ano, do Šumperské.
1: Také do Šumperské nemocnice.
2: Do Šumperské.
1: Písnička i pro vás všechny, děkuju, kteří jste tam spolu, a brzké uzdravení přejeme. Nashledanou.
2: Děkujem, nashledanou.
1: Dnes slaví svátek Sofinka Pavlů z Broskejová. Sofince přejeme hodně zdraví a štěstí. Sofinko, blahopřeje děda a babička ze Sobotína.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Tahle písnička je opravdu nestárnoucí a stejně tak film s ní spojený a Libuše Šafránková, Tři oříšky pro Popelku a samozřejmě i Pavel Trávníček. Tak rádi vzpomínáme, ale teď už další pozdrav a písnička a paní Ivana z Uničova, která je teď s námi v Českém rozhlase Olomouc. Dobrý den, paní Ivano.
2: Dobrý den, prosím vás, tak já bych chtěla popřát paní Libušce Bártkové z Uničova, je to moje kmotřenka, a zítra se dožívá neuvěřitelných 85 let. Takže, milá teto, k tvému životnímu jubileu ti z celého srdce přeji především stále pevné zdraví, životní optimismus a dny naplněné klidem a spokojeností. Ať jsi stále tak bystrá a plná elánu. To ti přeje tvoje neteř Iva Čížková. A máme tě všichni moc rádi.
1: Pozdravujeme, přejeme jen to dobré a také to vám všem. Naschledanou a písnička připravená. Budou to krásné chvíle od Evy a Vaška. Ano, rádi posíláme a posíláme tuhle písničku také paní Zdeňce Kýrové a Marušce Kryšťákové z Břidličné. Posíláme jim pěknou písničku a veliké poděkování za to, že připravili pro seniorky krásnou oslavu Den maminek. Tak za to jim moc a moc děkují všechny seniorky z Břidličné a my hrajeme Zdeňce Kýrové a Marušce Kryšťákové z Břidličné. A další vzkazy hnedle SMS-kově také přidáváme. Zítra 16. května se dožívá 85 let naše teta. Je to Libuše Bártková z Uničova. Přejeme paní Libušce Bártkové do dalších let hodně zdraví, pohody, optimismus. Přejí kluci Standa a Jirka Čížkovi s rodinami a dětmi Viktorkou, Amálkou, Staníčkem a Elenkou. Blahopřeje i Český rozhlas Olomouc.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Přímo z místa.
1: Braněk, národní přírodní rezervace, kopcovitá skalnatá krasová lokalita v okolí Javoříčských jeskyní. Najdeme tu největší skalní bránu na Moravě a také spoustu zajímavých kytek, mezi nimi orchideje. Do Bukových lesů se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou spolu s botanikem vlastivědného muzea v Olomouci Františkem Lamlou se těší Aleš Spurný na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: A paní Beatka z Pňovic je s námi. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Beatka, to je z Pňovic. Chtěla bych si nechat zahrát k nějakým 25. narozinám Lucince Papuskářové z Šumperka. Všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojený s ním přeje její nejlepší kamarádka Beatka. Děkuji moc.
2: Krásné přání a my moc blahopřejeme Lucince Paprskářové. Vy jste vybrala Sebastiána a Toulavou posíláme. Naschledanou. A hezká písnička letí také pro Jitřenku Navrátilovou z Nemrlova. Také dnes slaví narozeniny. Jitřenko, přejeme hodně štěstí, spoustu zdraví a lásky. Jen to nejlepší. Jitřence Navrátilové přeje mamka s celou rodinou.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání teď zdraví paní Dášu z Lipné u Podštátu. Paní Dášo, vítejte. Dobrý den.
2: Dobrý den. Můžete mi zahrát pro mou malinkou pravnučku Sofinku?
1: No, určitě. Sofinka dnes tady slaví svátek, víte?
2: Ano.
1: A co jí vzkážeme a popřejeme pěkného? Kolik má roku Sofinka?
2: Nemá, mama teprve půl roku, je strašně zlatá.
1: Půl roku, tak je to vaše veliká radost.
2: No, víc čestí mě nemohlo potkat teda.
1: Tak popřejeme Sofince hodně zdravíčka a štěstíčka k tomu svátku, víte?
2: Určitě, určitě.
1: Tak jo, zdravíme tam k vám do Lipné u Podštátu. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
2: Děkuji vám, naschle.
1: Tak zdravíme malou Sofinku. Zdravíme také další, které oslovujete SMS-kově. Zahrejte prosím pěknou písničku pro radost a pro zdraví Helence v Uhelné, Františkovi od Brna, Aničce do Vápené, Vlastičce do Krnova a všem, kterým nikdo nezahraje. Pěknou písničku posílá paní Milada z Přáslavic.

0: Jakub Smolík nám dospíval Popelky, tuhle písničku můžete znát také v podání Karla Černocha, tak jsme slyšeli druhou verzi. No a teď si dáme jednu takovou krásnou starou šuplíkovku v podání Jiřího Vašíčka Země, odkud přicházím. A komu bude patřit další písnička a přání, to už nám poví paní Staňka z Lomnice u Rýmařova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Pozdravuji celý Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Tahle písnička bude pro moji sestřenici Naděždu Drahokoupilovou z Prahy. Dožívá se krásných 100 roků, 17. A tahle písnička bude i pro Zdeničku z Holubic, Ladička Stovačová s kanálkama a Lidušce do Jeseníku a mému synovi moc a moc děkuji za to, že mi pomáhá. A tahle písnička je i pro vás, pro Český rozhlas Olomouc. Nazledanou a naslyšenou a děkuji moc.
0: Děkujeme moc, paní Staňko, písnička je i pro vás. Země, odkud přicházím, tak si ji teď krásně užijeme a vám pěkný den. Naschledanou. Paní Staňka z Lomnice vybírala. No my tuhle písničku posíláme také panu Jiřímu z Olomouce Stupkovi, věrnému posluchači, který zdraví všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Děkuje za pořady, zvláště v tuhle chvíli za Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc. No a všem z celého srdce přeje krásný a pohodový den. Písnička letí také do Babic. Přejeme spokojeně prožité májové dny, hlavně ve zdraví a spokojenosti. Všem do Babic písničku posílá švagrova. Jen škoda, že tady nemáme také nějaké konkrétní jméno, abychom věděli od koho a pro koho. Takže do Babic zdravíme, jen tak.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Zdravíme v tuhle chvíli do Prostějova a je s námi paní Zdenička. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorinko, děkuji za milé přivítání a hlavně za výběr písničky. Jste zlatičko. Holky z Lutína a všichni, co se včera zúčastnili, děkuji klubu seniorů Těšetice pod vedením paní Slavíčkové a Ruterové za vydařený zájezd na holický zámek, skanzen Strážnice, Baťův kanál. Moc se nám to všechno líbilo a hlavně, že nám počasí přálo. Pršelo jenom trošičku. Všem vám přeji pěkné májové dny, prožijte v pohodě, hlavně v klidu a hlavně ve zdravíčku. Paní Zorinko, vám děkuji a těším se někdy opět. Děkuji, nashledanou.
1: Budeme se těšit na slyšenou, písnička i pro vás. Jiřina Petrovická, dáme si jednu krásnou starou, také šuplíkovka, plují lodi do Triany. No a my tuhle písničku posíláme ještě také k dnešnímu krásnému svátku Sofii Klíčové a Sofince Jilkové z Bernarkic. Hodně zdraví, úsměv na líčka, štěstí, radost, lásku a boží požehnání od všech, co je mají rádi. Za všechny Sofince Klíčové i Sofince Jilkové přeje Emilka Zelová. Mimochodem, když blahopřejeme Sofiím, tak víte, že vědci bylo prokázáno, že Sofie je nejoblíbenější a nejkrásnější, nejzvučnější a opravdu nejvíce zvukomalebné křestní jméno na celém světě. Je velmi oblíbené a stejně taky tady u nás v Česku a na Moravě. Takže zdravíme i Sofie, blahopřejeme a teď si dáme lodi, které plují do Triany.

0: Co dělali Hanáci v minulosti?
1: A jak se baví dnes?
0: Kořeny lidových tradic a současný folklor?
1: Největší národopisné oblasti na Moravě?
0: Představí seriálek
2: Hanácké rok.
1: Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
2: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Český rozhlas Olomouc, písničky na přání. Zdraví paní Evu ze Struková, dobrý den.
5: Dobrý den, já vás všechny tam zdravím v rozhlase a zdravím všechny naše milé posluchače. Tuto písničku bych chtěla poslat paní Zdeničce do Holubic za včerejší krásné přání, které nám poslala s její krásnou básničkou. Milá Zdeničko, udělala jste nám velikou radost a já vám taky řeknu jednu říkanku, ale to není moje skleba, to je prostě to, je starý, ale je to zdravení máje. A vyběhla bříza bílá, vyběhla bříza bílá, ježišmarja, bříza, jak se stáda kuzička bílá, vyběhla až na kraj lesa,

0: že príde vítať jaro i máj. Ale, ďakujem vám. A ešte bych to chtěla poslat. Tak, Deničce z Holuby, Haničce do Předmostí s Jarkem, potom bych to chtěla Janě Hublarové do Strukova, která má narozeniny teďka 16. května a 24. května má narozeniny pan Olda Procházka z Prostějova. Milý Oldo, hodně štěstí, zdraví, božího požehnání ti přeji Brožovi a pozdravujeme i tvou manželku Marušku. Potom bych to ještě Zdeničce do Uničova, Lidušce do Jeseníku s Alenkou a všem, s kterýma si voláme. Děkuju moc. Nashledanou.
1: Také moc pozdravujeme. Vltava od Karla Gota už je připravená i pro vás. Nashledanou, paní Evo.
0: Nashledanou, děkuju.
1: Paní Eva Zestruková vybírala. A další vzkaz předávám. Zítra 16. května se dožívá životního jubila 85 let. Naše teta Libuše Bártková z Uničova. Přejeme, milá teto, do dalších let stále pevné zdraví, hodně pohody a životního elánu. Neteř Iva Cicková s Petrem a děti Lukáš a Markétka s rodinami. Blahopřejeme, milé tetě Libušce Bártkové z Uničova.

0: Karel Gott, Vltava, tahle písnička patřila také paní Bártkové z Uničova k narozeninám a máme na telefonu dalšího, kdo bude přát. Je to pan Zdeněk ze Zábřehu. Dobrý den, pane Zdeňku, komu budeme hrát?
1: Dobrý den, Žanetě Majksnerové.
2: Sofince.
1: Teda Sofince, Majksnerové do Rovenska. Děda z Bávoji přeje mama Žaneta a teta Verča.
0: Takže Sofince Majksnerové do Rovenska blahopřejeme k svátku, vidíte.
1: Ano.
0: A co popřejeme pěkného?
1: Holky naší školky.
0: Pošleme pěknou písničku, ano, holky z naší školky a popřejeme určitě spoustu zdravíčka, vidíte. Hodně radosti a spokojenosti.
1: Ano.
0: A vaše Sofinka chodí ještě do školky nebo už do školy?
1: Do školy.
0: Do školy a do které třídy?
1: Do sedmé.
0: To už je velká holka. Takže přejeme spoustu dobrých kamarádů ve škole, ať ji to baví, od babičky, od dědy, ze Zábřehu a od celé rodiny. Pozdravujeme i vás. Nashledanou.
1: Ano, nashledanou.
0: Pěkný pozdrav letí také kamarádkám do Vápené a do Bernardkic, Marci, Jitce do Žulové, manželům Havránkovým do Malé Kraše, Aničce Vávrové do Bruntálu, Vlaskyčce do Krnova, Helence z Uhelné a Miladce z Přáslavic. Písničky posílá a krásný víkend přeje Anička z Vápené. Pěkná písnička letí pro pana Antonína z Bedihoště. Přeji panu Antonínovi do Bedihoště zlepšení zdraví a ani není smutný, je nás víc, kteří jsme sami. A když budete s námi a s Českým rozhlasem Olomouc a také někdy zatelefonujete nebo napíšete, tak vám, pane Antoníne, určitě bude lépe. Krásný víkend, i když nám bude pršet, přeje paní Eva z Modřic u Brna. Zdravíme pana Antonína z Bedihoště. Pozdrav letí také do Ludmírova, milé Sofince Coufalové. Milá Sofinko, přejeme ti k svátku všechno. Jen to krásné, šťastné, hodně zdravíčka, lásky, úspěchy ve škole, dobré kamarády. Splněná všechna tajná přání a boží požehnání, tak to milá Sofinko Coufalová přeje teta Hela s rodinou. Pěkný pozdrav letí také Zdeničce Pavelčíkové do Uničova a to proto, aby věděla, že na ní v černé vodě myslíme. Zdravíme Zdeničku Pavelčíkovou. Pěkný pozdrav letí také s přáním krásných narozenin do Uničova. Je to paní Libušce Bártkové. Paní Libuško Bártková, jen to nejlepší, vám přeje také Míla a František. A ještě jeden vzkaz a ten letí do Březců všem členům osadního výboru a také všem ostatním, kteří se zapojili do příprav na oslavu 750 let založení Březců a hodových oslav. Přejeme, aby se počasí trochu umoudřilo a vydrželo bez deště a zároveň zvu všechny posluchače na tyto oslavy. Do Březců, posluchačka ze Štěpánova.

Český rozhlas Olomouc. Polední písničky na přání jsou ve svém finále. Ty další vás čekají po 18. hodině a to už budou lidovky a dechovky na vaše přání. Teď nám 4 minuty zbývají do 13. Před námi aktuální zprávy, v nich se podíváme také na základní školu do Bohuslavic, protože tam dokonce zamířil dětský ombudsman. Tak si poslechněte podrobnosti a pak už vás čeká povídání s doktorkou Kateřinou Cejt-Hamlovou.

0: Lásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Situaci v základní škole v Bouslavicích na Prostějovsku prošetří dětský ombudsman. U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. V Hněvotíně začíná motoristický festival. Zataženo s deštěm, teploty do 13 stupňů Celsia, mírný místy čerstvý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Na situaci v základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku se kvůli sporům jejího vedení a rodičů zaměří dětský ombudsman Martin Beneš. Kontroly už tam provedla Česká školní inspekce, doporučila odvolání ředitele Martina Neorala. Ten pochybení odmítá a vedení obce ho z funkce neodvolalo. Pokračuje mluvčí úřadu ombudsmana Michaela Vajsová.
3: Jelikož problémy ve škole již podrobně popsala Česká školní inspekce, zaměří se na postup zřizovatele školy, tedy obce Bohuslavice. Zřizovatel by totiž měl přijmout opatření, která by situaci ve škole sklidnila.
1: Nezávislý starosta Bohuslavic Roman Jedlička schůzku s ombudsmanem potvrdil. Situaci dál komentovat nechtěl. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků, podobně jako loni. Výsledky zveřejnila státní organizace Cermat.
4: Je to strašně super pocit. Zase nemůžu říct, že by to bylo úplně zadarmo, fakt jsem do toho dávala hodně svýho volného času.
5: Deváťačka Julie se dostala na střední školu, na kterou chtěla nejvíc, stejně jako 3/4 z přijatých. Nejvíc úspěšných uchazečů o 4leté obory je na Vysočině, nejméně v Praze, kde se na školu nedostala pětina z nich. Vyšší konkurence byla podle ředitelky Cermatu Barbory Rosulkové na víceletých gymnáziích.
6: Od 8letých oborů bylo přijato 47,5% uchazečů. Do 6letých gymnázií bylo přijato 35,6% a i zde je patrný takový meziroční nárůst.
5: Státní organizace Cermat zveřejnila taky výsledky společné části maturity. Neuspělo 9,5% studentů, kteří psali testy poprvé. Loni to bylo 12,3%. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Areálu zemědělského družstva v Hněvotíně na Olomoucku začne dnes v 16 hodin dvoudenní motoristický festival. Nabídne závodní auta, veterány i malotraktory a taky jízdy zručnosti, uvedl za pořadatele Lukáš Burďák.
7: No, tak samozřejmě bude tam, je to akce zaměřená na vlastně motoristické stroje, to znamená, budou tam nějaký závodní auta, historický veteráni, auta, nějaké motorky historické, potom tam budou nějaké malotraktory, domácí stroje, pro které bude připravena nějaká soutěž ve slalomu.
1: Sport. Nymburk a Opava se dnes od 17.30 poprvé utkají v semifinálové sérii play-off Národní basketbalové ligy. V neděli začne série mezi Pardubicemi a Brnem.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě zataženo déšť, teploty 10 až 13 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 6 stupňů a mírný místy čerstvý severovýchodní vítr. V nárazech může mít 55 km rychlost.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobní auto bouralo do svodidel na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce. Nehoda se stala před Vřuchotínem před 259,5 km a blíže nepopsaná nehoda částečně omezuje provoz na silnici druhé třídy za příkazy na cestě do Vřuchotína.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
8: Jsme připraveni, poradna opět v provozu, na hodinu jsme tu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, už na mě kouká a mikrofony zaplí. Dobrý den, paní doktorko.
9: A s Patrikem Rozehnalem, dobrý den.
8: Téma něčeho moc bude.
9: Čeho? Ano. Toho, čeho my ženy se snažíme zbavit.
8: A my muži?
9: A vlastně někteří muži už se toho snaží zbavovat také.
8: Ano.
9: Patriku, jsou to chlupy.
8: Ano, takže když má někdo větší ochlupení, než by se zdálo být normálním.
9: Nebo než se mu líbí.
8: Tak to je dnešní téma tady. Ano, dobrá. Jako vždycky na úvod jeden vtip můžu?
9: No, jsem s ním.
8: Trošku odvážnější. Žena přijde k doktorovi kvůli její hormonální léčbě. Doktor si i hned všimne, že ve výstřihu jí rostou chlupy a ptá se, zdá se, že vám chlupatí hrudník, jak daleko to jde? No až dolů k šourku, ale to je další věc, o kterém jsem s vámi chtěla mluvit.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a to dnešní téma tohoto dílu je nadměrné ochlupení. Zatímco ženy často trápí pár chloupků na bradě, mužský porost na hrudi může připomínat někdy i svetr, když to takto nazvu. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se na tohle ptala i dermatologa Petra Arenbergera.
1: Proč je někdo víc chlupatý a někdo méně?
2: Je to dáno na jedné straně geneticky, to znamená, když se podíváme na své rodiče, prarodiče a mají krásný porost, který chránil třeba běžnou populaci před několika miliony lety, aby nám nebylo zima, tak se může stát, že máme podobnou vlohu a může se nám toto ovlasení objevit i na těle, kde bychom ho nechtěli a neočekávali.
3: Tatrmane, zarostl jako Ezop.
4: Ezau, tatínku. Ezau.
3: Ten taky.
1: Asi není problém, když má víc chlupů muž, tam se to tak nějak očekává.
2: Tam jsou androgény, čili mužské pohlavní hormony a jejich jedním z úkolů je, aby doplňovalo ochlupení na těle a aby ubývaly vlasy ve kštici. Čili je to takové trochu nespravedlivé, takže pánové, kteří buď mají vyšší vnímavost k mužským pohlavním hormonům, anebo ti, kteří mají prostě vyšší hladinu mužských pohlavních hormonů, a to je většinou i argument, který pánům říkám, když se nám nedaří doplnit vlasy ve kštici, tak říkám, že zase naopak jsou to prostě statní mladí muži.
1: Zatímco s přibývajícím věkem mužům vlasy ubývají, ženám naopak chloupky přibývají.
2: Máte pravdu, ty chlupy přibývají třeba pod nosem a podobně. Po přechodu tam hrají u žen trochu více roli mužské pohlavní hormony, které se třeba tvoří v nadledvinách, a ubývají ty ženské pohlavní hormony, protože vaječníky tolik už nefungují, jako fungovaly před 50.
4: Chlupatý kak.
1: Doktor Arenberger to ale vidí optimisticky.
2: Tam se skutečně může stát, že nějaký ten chloupek přibyde, ale dneska je takových možností, třeba laserové odstranění chloupku nebo takové to intenzivní pulzní světlo, to takzvané IPL, které si dokonce můžete i koupit domů, a odstraňovat si chloupky téměř definitivně. Ono to chce několik ošetření, ale v místech, kde opakovaně tohletu metodu použijete, tak už tam potom ty chloupky tolik nerostou nebo dokonce vůbec nerostou.
5: Vesele a zdravě.
6: No, tak já bych jenom chtěla říct, že v latině nebo v medicínské literatuře jsou ty nemoci dvě. Jedna se vyskytuje u obou pohlaví a jmenuje se tak nádherně vlkodlačí syndrom. Je to takzvaný hypertrichóza, neboli zvýšený výrůst nebo růst chlupů i tam, kde nemají co dělat.
0: A kde nemají co dělat?
6: Například na čele, pod očima, nebo v podloketních a podkoleních jamkách.
0: To znamená, pokud tam začnou růst,
6: no
0: máme vlkodlačí syndrom.
6: No proto vlkodlačí syndrom, protože vlkodlák je porostlý srstí celý, že jo. Mm-hmm. A pak je takzvaný hirsutismus, a to je situace, o které mluvil teď na závěr pan doktor Arenberger, kdy u žen se začne tvořit ochlupení, jako kdyby byli muži. To znamená na těch prsou, přičemž nemají ten šourek, ale mají na prsou, na zádech, můžou mít vousy a podobně. Takže to je situace způsobená testosteronem, což je mužský pohlavní hormon, a nejčastěji se to děje právě s přechodem. Ale existují i jiné důvody. On mluvil o tom, že se mění činnost vaječníků, pokud ženy mají takzvaná policystická ovária, a to může být, a to chci varovat, někdy následek diet určených pro muže, to znamená diet bez sacharidových, takzvané keto diety, tak se vlastně začne tvořit v části vaječníků, která se jmenuje stroma, to je ta část, která nevytváří vajíčka, se začne tvořit testosteron. Stejně tak se může tvořit na ledvinách, ale to bývá z jiných důvodů.
0: A začnou růst
6: chlupy všude možně.
0: Chcete říct, že tady, kdo má větší míru ochlupení po určitém době, kdy to bylo normální, tak má ty dvě nemoci?
6: Má tu nebo onu. Jinak ta hypertrichóza bývá vrozená, ale může být i získaná.
0: I o tom si budeme povídat za malou chvíli v našem pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Dnes na téma máme moc chlupů.

0: Václav Neckář v našem vysílání pořadu Vesele a zdravě, kde nám téma připomenou i dva naši posluchači, kteří pravidelně básní na to téma.
1: Zdraví Petr, byla krásné děvčátko a pak přišla zrada. Dnes je slečna huňatá, jak je tyho mladá.
2: No, to je ono přesně, ano.
0: A ještě jedna od Mirka.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Že mám hodně ochlupení, prý to nic není. Takový bývají dost vášní a toho si ženy na mužích cení.
0: Souvisí s mírou ochlupení, řekněme, sexuální výkonnost?
2: Hladina testosteronu údajně souvisí, tak by to mělo souviset. Říká se, že plešatej chlap je jako lepší údajně milenec, což souvisí s tou vyšší hladinou testosteronu. Ale já nevím, já jsem z těch plešatejch vlastně...
0: Jich tolik neměla.
2: Jsem žádnýho nepoznal. Pardon. No, jinak děkujeme oběma pánům, že na toto citlivé témíčko završovali každý jinak,
0: ano,
2: totiž. To je nejlepší. Ano.
0: Souvisí to třeba s mírou imunity?
2: No, testosteron by neměl souviset s mírou imunity, i když třeba kortikoidy, které rovněž jsou vylučovány v snadledvinách, souvisí, ale já si myslím, že testosteron souvisí s vnímáním bolesti, to znamená, že vlastně trošičku tu bolest potlačuje. Čili lidé, kteří mívají vyšší testosteron, tak mohou mít vlastně trošku menší citlivost k bolesti, neboli že věc je úplně tolik nebolí.
0: Mm-hmm. Je to čistě i dáno věkem, to, že nám pak začnou na některých místech růst ty chlupy a máme z toho obavy?
2: Je to věkem, u žen to bývá věkem, u mužů zase ty chlupy růst přestanou, pánové bohužel vlasy nenarostou, to je smůla, jakmile jednou přestanou, tak už nerostou, ale po 50. roce věku nám ženám totiž už zbyde jediný hormon a to je testosteron a údajně ženy v tom třetím stádiu vývoje, to znamená pana matka stařena, teďko se obracím ke keltské mytologii, tak stařen se prý báli i bojovníci, protože ta žena vlastně za prvé si pamatuje, její stavba mozku zůstává stejná, za druhé velmi rychle vybavuje všechny zřetězené věci, které ten člověk v dávné době udělal, no a teď má ten bojovný testosteron, takže se nebojí, jo. Takže opravdu stařen se báli i mladí bojovníci.
0: Ovlivňuje to třeba i braní některých léků?
2: Ano, já tady mám celý seznam léků, asi bych spíš řekla ty skupiny, abych neříkala ty cizí názvy, ale jsou to jednoduše léky, které zvyšují tvorbu hormonů v nadledvinách, pak jsou to kortikoidy, to jsou léky, které se používají u autoimunitních nebo u nějakých dalších zánětlivých onemocnění, pak jsou to některá antibiotika, tady bych asi řekla cyklosporin streptomycin, protože ty se berou nejčastěji. Může to být interferon alfa, který se bere při některých virózách. Prostě doporučila bych čtěte příbalové letáky, protože tam to bude napsané s tím, že ty léky často, které vedou k zvýšení tvorby těch chlupů, jsou léky, které bereme na vysoký krevní tlak, to jsou některé vazodilatátory a na fotosenzibilizaci, to znamená, to jsou léky, které vlastně zvyšují citlivost k světlu.
0: Kde je ta hranice mezi tou normálností a zvýšenou mírou ochlupení, že už bychom to měli řešit? Kromě toho, že to roste třeba na těch místech, kde to nemá, jak jste
2: ty
0: říkala?
2: Ty chlupy, které vlastně se týkají té hypertrichózy, tak ty rostou i tam, kde to nemá být.
0: Ano.
2: Ale u toho hirsutismu, to znamená, tam vlastně se z ženy jako kdyby stává trošku muž, ale nikdy nebude mít ty chlupy v takové míře, jakože ji nenaroste plnovous, jo, tam ty chlupy jsou na těch místech, jako mají muži, ale jsou jemnější.
0: A kdyby se začala holit?
2: No.
0: Podpoří to? Bude víc těch chloupků?
2: Obecně, jakmile začneme holit něco, tak to, co začne růst, tak to jsou vlastně ty chlupy, které my jsme usekli. Když si představíte, ten chloupek vypadá jako taková zužující se do špičky byčík, věc. Takový. A když vy to useknete, tak ono, když to dorůstá, tak to dorůstá ta nejtlustší část, čili opticky to vypadá, jakože jich roste víc. Ale ono jich roste stejné množství, akorát jsou prostě tlustší.
0: Budeme se věnovat i vašim dotazům na téma moc ochlupení a trápí vás tento problém, tak dopředu jste psali přes formulář na stránkách veseleazdravie.cz, nechali jste nám i vzkazy na záznamníku a brzy se dostane i na vaše živé dotazy a telefonáty v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: zpívající moderátorka, naše kolegyně Nachládková v písni Neptej se, a vy posloucháte pořad Veselé a zdravě s naší paní doktorkou Kateřinou Cajdamovou, už to můžu po těch letech říct, ne?
1: No ano, já jsem s velkou radostí vaše.
0: Tak téma dnes příliš ochlupení, příliš moc chlupů, tak na tohle téma se ptali i posluchači třeba v telefonátech. Tady je paní doktorko, první dotaz.
2: Dobrý den, paní doktorko. Mám 82 let. Před 4 roky proběhlo na pokožce stařecká změna, a to pyhy, a ještě se mě na obličeji začaly růst chloupky na bradě a pod ní. Nikdy jsem to neměla. Jsem po onkologické operaci, byla jsem bez vlasů. Likviduji to vytrháváním. Co mám dělat? Vím, že jsem stará.
1: Tak, tohle je pravděpodobně důsledek toho základního onemocnění. Nemyslím si, že to je důsledek té onkologické léčby, ale u některých nádorových onemocnění se tohleto jako vedlejší účinek objeví. Většinou to bývá zvýšená citlivost organismu na testosteron. To znamená, mělo by to s tím, jak úspěšná byla léčba, tak by to mělo pomaličku odeznít, a doporučovala bych tady zkusit nějakou voskovou léčbu nebo od profesionálu, jak říkal pan profesor Arenberger, zkusit ten laser. Asi domů si kupovat ten drahý přístroj, to asi není potřeba, protože to přejde, čili tady pravděpodobně některá z těch odstraňovacích metod, ale šla bych za profesionály, protože oni to umějí, že to nebolí tolik.
0: Stejné rady by směřovaly k posluchačce, která taky volala, ale ano, měla problém stejný, nicméně ano, po přechodu.
1: Ano, po přechodu je to častější, o tom jsme už taky mluvili, takže zase tam je ovšem vlastně ta investice do toho přístroje na delší dobu, čili určitě zase by to stálo za to.
0: Ptali jste se i přes stránky Veselé a zdraví CZ, přes formulář.
1: Pan Jaroslav, krásný dotaz, je mu 36 let, píše tady, je pohledný muž, na rukách, na nohách ani na hrudi mu naštěstí chlupy nerostou. Ptá se, jestli v tom není nějaký zdravotní problém. No, mohlo by to být, zejména pokud má hustou kštici, tak by to mohlo být, že třeba nemá úplně vyšší hladinu testosteronu. Šlo by to vyšetřit a zjistit. A chlupy v podpaží a na intimních partích mu rostou, tam si to holí, protože chlupy nemá rád, a ptá se, jestli neškodí kůži. No, kůži to škodí samozřejmě, to holení, zejména v podpaží a v oblasti genitálu je ta kůže tenčí, to znamená, že může být citlivější. Doporučuje se to dobře promazávat, a pokud vlastně on píše, že mu vadí ty chlupy, tak tady bych doporučila možná zajít na nějaké trvalé odstranění toho ochlupení.
0: V dnešní době se kromě toho, že se holí klasickou cestou, ti muži tak volí i různé pasty a krémy, které tomu odpomohou, no, po nějaké aplikaci i to setřít. Je to nebezpečnější, je to nějaký způsob chemikálie, nebo byste to doporučila?
1: Já záleží samozřejmě, jaký krém. Já bych doporučila co nejjednodušší, protože tam je podstatou to promaštění, aby ta kůže byla odolná. Jinak, pane Jaroslave, pošlete nám svůj telefon, na druhý dotaz vám odpovím, ten se netýká dnešního pořadu.
0: Ale dotaz, který se pořadu týká, je opět z telefonního záznamníku.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví, posluchačka Mia. Prosím, paní doktorko, co byste poradila tamorostům, co jdou na operaci a musí být vyholeni na intimních místech, tak aby se neporanili? Jde především o ženy.
1: Ano, tak samorostům bych doporučila, aby použili vosk, protože tam potom nevadí, že ty chloupky rychle dorostou a ono to míň bolí. Navíc ten vosk vlastně se dobře nanáší, takže se nemusíte bát. Tady bych to asi neholila žiletkou, protože opravdu by se člověk mohl poranit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí i vám. Teď otevíráme naživo poradnu pořadu Veselé a zdravě na téma moc ochlupení. Jestli vás takový problém trápí, ptejte se klidně. Telefonní linka je od téhle chvíle v provozu.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ptáte se, telefon jste využili, jenom připomínám všem, číslo sem 731 800 900 do poradny Veselé a zdravě, kde dnes řešíme přílišnou míru ochlupení, která je pro obtěžující, pro ty, kdo volají. A ptáte se, a tady je první dotaz. Dobrý den, po telefonu přejeme.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie od Uherského Brodu.
1: Ano.
2: Ročník narození 49.
1: Ano.
2: Narodila jsem se s výrazným ochlupením od beder.
1: Ano.
2: A jako je pravda, že už je to pase. Jestli by se jako dalo, příčina?
1: Ano, to je pravděpodobně ten vrozený hirsutismus. Vzhledem k tomu, že to je něco, co máte od mládí, tak to bude záležitost hladiny možná testosteronu. A máte to ještě někde jinde, nebo jenom na těch bedrech?
2: No, jako nohy a ruky a
1: jo,
2: obličej.
1: Máte.
2: Ale tak jako normálně klasicky, není to,
1: ano.
2: Že by to bylo úplně alarmující.
1: Ano, ano. No, takže tady bych doporučila buď ten vosk, anebo si pořídit ten přístroj, o kterém mluvil pan profesor, to znamená na to pulzní světlo, protože to se vám vyplatí.
0: Mimochodem, to se sežene ve zdravotnických potřebách.
1: Ano, ve zdravotnických potřebách.
0: Tak zkuste a dejte když tak zprávu, jak

0: bolci. To je prostě přímo vata, která mu tam zůstá.
1: Jasně.
0: Takže když to holíme, tak to roste ještě víc, tak to zkouším vytrhávat pinzetou.
1: Jejde, mane, děkujeme, že nám voláte, protože to je něco, co se opravdu nesmí. Chloupky v uších ani v chloupky v nose se vytrhávat nesmí, protože tam dochází k tvorbě různých furunklů nebo zánětů, je to traumatizující, jo? Takže opravdu ne, prosím, ne. Buď se to zastřihává, jsou na to speciální zastřihovací přístroje, které se vnoří dovnitř a vlastně mají správný tvar, to znamená,
2: je to, jako
1: to tam zastřihnout.
2: Je to jako, když bychom špunty do uší a strčíme,
1: ono
2: to holí.
1: Ale pak na permanentní je laser, tam vlastně dochází k tomu, že se zničí ten základ, ta cibulka toho chloupku, ale nevytrhá se to, to znamená, že se to jako netraumatizuje. A pak je dobrá metoda těmi vosky. Ale asi bych doporučila navštívit specializovaná pracoviště, kosmetik, které se zabývají vlastně tímhletím. Jo, to znamená, že mají ten laser nebo ty vosky a odstraňují to opatrně. Prosím, prosím, nevytrhávejte mu to.
0: Problém, manžel bere varfarin, takže mu
1: jasně, fajn, tak prosím koupit přístroj na zastřihávání a tam bych asi doporučovala, aby se to naučil sám, protože to si musí zastřihávat obden.
2: Radí doktorka Kateřina Cajdamová, poradí je dalšímu, kdo je na telefonu teď v pořadu Veselé a zdravě, vítejte.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A někdo nestlumil rozhlas. Ne. Prosím,
3: okamžitě
1: stlumte, protože vás slyšíme s ozvěnou. Povídejte.
3: Ano, tak já děkuji moc. Tady je posluchačka Orbánska a já mám paní doktorko velký dotaz. Já jsem dostala na léčení krevního tlaku Trixiplam a mě začaly strašně vypadávat vlasy a teď, když jsem byla u paní kadeřnice, tak mě říkala, abych s tím něco dělala, že to je určitě z nějakého léku, že už mám i lisiny místama. Dá se s tím něco dělat nebo?
1: No, pokud už jsou lisiny, tak to znamená, že tam už došlo k tomu, že ty cibulky vlasové odumřely a už neregenerují, ale existují vlastně metody implantace, kdy vám vaše vlastní vlásky z hranice na krku, kde rostou většinou po celý život, tam vlastně rostou nejlépe a mají nejzdravější, tak se přemysťují.
2: Takže takové doporučení, což je opačný problém, než dnes řešíme, ano, jenom připomínám to dnešní téma. Přílišné ochlupení, jeho velká hustota, co vám prostě nedělá dobře a způsobuje třeba problémy. Ptejte se dál 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte doktorku Kateřinu Zajdamlovou, Patrika Rozehnala a pořad Veselé a zdravě, který patří do pátečního vysílání právě v tomto čase. A dnes je to téma moc ochlupení, když to zjednoduším. Ptáte se na telefonu 731 800 900. Někdo nám taky volá. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady je Jaroslav Zelina z Tlumačova, rodák z Machové.
1: Ano.
2: Ne od Uherského Brodu, ne od Jánovi, já stají od Tokia.
1: Jo.
2: Od Tokia, to se mi vždycky líbí, když tady volám od a páčíte s nich, kdo to volá. Proč se za to stydět? Naši nás chtěli, sousedy a
1: ano.
2: Rodiče si nevybíráme.
1: Tak, povídejte, ne? Co nám voláte.
2: No, já jenom s tím ochlupením jako takovým,
1: ano.
2: Ne, nebo já nevím co. Vždycky se říkávalo se, když nejsou bohatí, aspoň na jsou chlupatí. No.
1: Tak moc děkujeme. Děkujeme.
2: Poprvní jsem se začal holit až na vojně.
0: Ano.
2: Já jsem to zdržoval vždycky do posledku, abych jako ne to, protože jak se to začne, tak to potom jede, že?
1: Ano,
2: no,
1: to se...
2: A potom se taky říkávalo, nebo... že někteří jsou takový ti nechlupatí. A taky se říkávalo, když chlap nemá chlupatý prsa, tak se nemůže ani ženit.
1: No vidíte to.
0: Dobře,
1: tak,
0: děkujeme moc.
1: Ano,
0: tak, je to veselé.
1: Je to veselé, děkujeme. Já jenom jako žena bych řekla radši chudá a bez chlupů teda.
0: O mužích. Máme další dotaz telefonní na čísle 731 800 900. Povídejte.
3: Ano, děkuji. Tady Pítreková. Je mi už tady jako požehnání přes 80, ale chtěla jsem se paní doktorky zeptat, a sice, jak se tomu říká, takové ty uzličky na krku, já nevím, to se objevuje u stáří.
1: Záleží, samozřejmě. Jestli jsou červené uzlíčky, nebo jenom takové kožní vyrůstečky. Ano, no. Doporučuji.
3: Normálně tedy jako
1: ano.
3: Pleťové.
1: Ano.
3: Nevím, speciálně se tomu říká nějak nevím se vyjadřit.
1: Já bych doporučila, abyste s tím zašla na kožní, protože oni vám to umějí odstranit tak, aby tam nebyly jizvičky potom.
0: Takže to je doporučení, jo? Které dáváte takto posluchačce. Moc děkujeme a za malou chvíli nás čeká také ještě shrnutí toho dnešního tématu.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: skupina Kex a ve vysílání ještě na chvíli je doktorka Kateřina Cajdomová a téma moc ochlupení. Uděláme ano. Takový závěr, rady ano. Závěrečné, paní
1: tak
0: doktorko.
1: Já bych jenom řekla, u kterých chorob se to snáze stane, to znamená od narození, ten hirsutismus je tam, kde je akromegalie nebo nějaká dermomyozitída, případně porfyrie, nebo kde jsou problémy se štítnou žlázou.
0: To jsou samá zaklínadla.
1: Pardon. Porfyrie, to je onemocnění krve a onemocnění štítné žlázy se snížením vylučování hormonu štítné žlázy, tam se zvyšuje ta citlivost. Potom to bývá u rakoviny, nejčastěji u rakoviny plic, tlustého střeva a prsu, kromě toho ještě rakovina nadledvin. A tam, kde jsou poruchy příjmu potravy nebo podvýživa, tam to souvisí, jak už jsem říkala, s tím, zejména u žen, že vlastně se naruší činnost vaječníku. No a ty léky, to jsme povídali, a teď bych jenom chtěla moc poprosit opravdu z nosu a z uší nevytrhávat, protože to strašně traumatizuje sliznici, a zajít na specializovaná pracoviště, kde vám s tím pomohou.
0: A v jakém sledu pracovat? Někdo... Holení, trhání, vosk, laser, světlo?
1: Tak, tam záleží, od kdy to má ten člověk, to znamená, čím je mladší, tím víc se doporučuje zkusit ten pulzní, to pulzní světlo, protože ten přístroj je sice dražší, ale vy ho budete používat celý život. Jinak chloupky rostou 0,3 až 0,5 mm.

0: takže to může být 1 až 1,5 cm za rok, teda za měsíc, na rozdíl od vlasů, které rostou pořád, tak ty chloupky, když je vytrhnete, tak 4 až 6 týdnů máte pokoji. Teda vytrhnete, odstraníte tím laserem, ne vytrhnete.
1: Moc děkuji za to dnešní povídání, téma a rady a budu se těšit zase za týden, ať se daří.
0: Já moc děkuji, nashledanou, a bylo to dneska opravdu velmi zajímavě chlupaté.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Kriminalisté prověřují možný dotační podvod v základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku. Policie obvinila muže, který se přiznal ke krádeži lebky svaté Zdislavy. Muzeum ve Zlatých horách na Jesenicku se dnes večer otevře veřejnosti.

0: veřejnosti. Zataženo s deštěm, teploty do 13 stupňů Celsia a mírný místy čerstvý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Kriminalisté prošetřují podezření na možný dotační podvod v základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku. Na problémy upozornili někteří rodiče a učitelé. Po provedených kontrolách navrhla Česká školní inspekce odvolání ředitele. Rezignaci odmítl, vedení obce ho neodvolalo.
1: V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestných činů dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku.
2: Popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová. Ředitel základní školy v Bohuslavicích na Prostějovsku Martin Neoral to považuje za nesmysl.
3: To je absolutní nesmysl s dotačním podvodem. A to, že policie šetří, tak nějaké informace o tom mám, ale nemám nějaké blížší a konkrétnější.
2: Situací ve škole se tento týden začal zabývat také dětský ombudsman. Řešit jich chce se zřizovatelem, tedy s vedením obce. Z Bohuslavic Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku. Oznámil to zástupce vedoucího českolipské kriminální policie Jan Ujka. Muž se ke krádeži přiznal. Podle policie lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Duševní stav obviněného budou posuzovat znalci. Policie muže dopadla včera. Do celostátní akce Noc muzeí se dnes zapojí taky ve Zlatých horách na Jesenicku. Pro návštěvníky jsou v muzeu připravené večerní prohlídky a doprovodný program začne v 18 hodin absolventskou vernisáží obrazů v galerii Zlata 92, říká za organizátory Marian Čep.
4: Pořádáme první muzejní noc svého druhu a ta bude zahájena vernisáží absolventské výstavy žáků základní umělecké školy France Schuberta. Na to naváže vlastně samotná muzejní noc, která je spojená s hudebním nocturnem. V rámci hudebního nocturna vystoupí žáci základní umělecké školy France Schuberta a bude to pojato jako barokní takové pásmo písniček.
0: Hanácký den, sobotní folklorní přehlídka na Hanáckém náměstí v Kroměříži se ruší. Může za to deštivá předpověď počasí. Organizátoři se tak po konzultaci s meteorology, kteří předpovídají nízké teploty, vítr a déšť, rozhodli odvolat celý program bez náhrady. Sport. Čeští hokejisté se chystají na večerní vstup do mistrovství světa. Ve Švýcarsku je na úvod šampionátu čeká od 20.20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Dánsko. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě zataženo déšť, teploty 10 až 13 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 6 stupňů a mírný, místy čerstvý severovýchodní vítr. V nárazech může mít 55 km rychlost.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Policisté vyšetřují dopravní nehodu s poškozením svodidel na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice mezi Bruchotínem a Příkazy za 259. kilometrem. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Čtyři minuty po 14. hodině, přejeme vám krásné páteční odpoledne. Nic si z toho nedělejte, že je tak, jak je, alespoň nám déšť pořádně vyčistí vzduch, zalije zahrady i pole. A o víkendu, no tak co, tak se můžete vypravit v sobotu k nám na den otevřených dveří. Tady nám neprší, máme tady příjemně teplo a odnést si můžete i krásné dárečky. DOD Českého rozhlasu Olomouc zítra startuje už v 10 hodin. Můžete se ještě zarezervovat na volných prohlídkách na našem webu olomouc-rozhlas.cz. Také si dárečky můžete odnést už za chvíli z našeho vědomostního kvízu Hřebíky. Máme tady knihu Vůle žít hudebníka, výtvarníka, multiinstrumentalisty Richarda Pachmana. A pokud by vám kniha nevyhovovala, tak v jeho podání tady máme i stejnojmenné CD. Také bílé dámské triko s logem Českého rozhlasu, blog anebo knihu Sklářka z Benátek. Je to krásný román o odhodlání, vášni a tvůrčí síle, která překonává překážky i předsudky, anebo spoustu CDček, ať už s hudbou, anebo literární tvorbou Českého rozhlasu Olomouc. Tak si pojďte udělat radost a pojďte si popovídat na telefonu 221 555 444. V Hřebicích se na vás bude těšit Zora Ješková.
7: Bláznivý, já nešitím ho ani vy.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se

0: večer by zněla od Mojze sem melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Uhoďte hřebík na hlavičku.
2: A ještě jeden.
1: A ještě.
2: A výhra je vaše.
1: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
2: hřebíky.
1: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
3: Zdraví vás hřebíky Českého rozhlasu Olomouc, tak doufám, že jsme vás dostatečně nalákali na krásné ceny, které tady pro vás máme připraveny. Dvě knihy, trika, zápisníky, CDčka, je toho opravdu hodně a je tady také telefon 221 555 444. Vstupujeme do hry a kdo je s námi jako první? Dobrý den.
4: Dobrý den. To mluvíte už se mnou, paní Zorko.
3: Ano, a volá paní.
4: Děkuju pěkně. Tady je babi Helena z Uhelné.
3: Vítejte, paní Helenko. Jste dnes úplně první, takže všech 10 otázek jako na stříbeném podnose hezky před vámi.
4: Takže vemu desítku.
3: Otázka číslo 10 a pozor, ta se ptá, kdo to byl Perikles? A já napovím, Perikles byl starověký za A politik a státník, nebo za B sochař a řezbář, a nebo za C rybář a mořeplavec.
4: Je to vůbec nevím, ale dám za B.
3: Dáváte sochaře a řezbáře. Tak, já musím říct, že je to o jedno poličko nahoru. Za A politik a
4: státník. Jo, já tak jsem zatvrdila. Škoda.
3: Nevadí. Těšíme se příště na vás.
4: Dobře,
3: děkujeme za
4: hru. Naschledanou.
3: Míříme teď za kým a kam v naší soutěži. Dobrý den.
5: Dobrý den, Václav Zvítková.
3: Pane Václave, vítejte. Tak otázka číslo 10, ta je za námi, ale před námi ještě všech 9 zbývajících a také pozor, 10-vteřinový časový limit pro odpověď.
5: Tak zkusíme 9.
3: A ta se ptá na mangaliku, je to plemeno jednoho domácího zvířete. Co to je mangalika? Je to kůň nebo za B prase, anebo za C slepice?
5: No já bych dal to prase.
3: A je to primitivní plemeno prasat, pocházející z Velké Uherské nížiny. Prasátko, ano. Výborně. Pojďme dál.
5: Tak pojďme ještě na 8.
3: Kdo je to Rowan Atkinson? Rowan Atkinson je sportovec za A, herec za B, zpěvák za C.
5: Tak dáme za B.
3: Tady máme herce, ano, představitel legendárního mistra Beana. Opět jsme v otázce jako doma. Správná odpověď a do třetice.
5: Tak půjdeme ještě na 7.
3: A tady se ptám, který z těchto přístrojů vynalezl italský fyzik a matematik Evangelista Torricelli? Torricelli vynalezl za A teploměr, nebo za B galvanometr, nebo za C barometr?
5: Torricelli. Dáme tričko, ten barometr.
3: Tak, pokusy s tímto přístrojem Torricelli prováděl už v první polovině 17. století a byl to barometr. Ano. Skvěle, skvěle. Máme tady prvního výherce. Krásně se vám to povedlo.
5: Děkuju. Blahopřeji. Štěstí dalším soutěžit.
3: Děkujeme velmi. Předáme vás do režie a krásný a úspěšný celý víkend. Nashledanou.
5: Nashledanou.
3: Pana Václava předáváme do režie, bude se domlouvat na ceně a míříme za dalším hráčem. Český rozhlas Olomouc, hřebíky. Dobrý den, kdo pak nám volá?
6: Dobrý den, krásné odpoledne, Eliška z Václavova.
3: Dobrý den, paní Eliško, vítejte u nás. Začneme kterou otázkou?
6: Já zkusím z opačného konce 1.
3: Právě 15. května vyšlo první vydání, první číslo časopisu 4 lístek. 15. května, ale kterého roku, kdy začal vycházet 4 lístek? Bylo to v roce 1969, nebo v roce 1978, anebo v roce 1985?
6: No, myslím si, že za A, 69.
3: A to je naprosto přesná odpověď. Výborně. Tak,
6: zkusíme dvojku.
3: Číslo dvě. Takže teď si představte klokana. To určitě není těžké, no ale teď se ptám, kdo má u tohoto zvířete vak? Vak, ve kterém se je nošeno potom klokaní mládě. Tak ten vak u klokanů má jenom samice. Nebo za B jenom samec. A nebo za C oba.
6: No, myslím si, že jenom samice. Za A.
3: Samice nosí klokaní mládě v tomto vaku. Ano. A do třetice?
6: Do třetice trojku zkusím, děkuji.
3: A tady se ptáme na gerontologii. Gerontologie je nauka. Ale o čem gerontologie? Je to nauka o plísních a parazitech za A, nebo o zbraních za B, a nebo za C o stáří a stárnutí?
6: Je to za C, stáří a stárnutí.
3: A také tady jsme naprosto správně. Velký potles posíláme a také velké blahopřání. Jde nám to jako po másle. Blahopřejeme moc druhá výherkyně.
6: Moc vám děkuji, mám radost.
3: Také nás to těší. Předáváme vás do režie, paní Eliško. Krásný víkend. Naschledanou.
6: Naschledanou.
3: Otázky, které nám ještě zbývají, mají tato čísla 4, 5 a 6. A je s námi v tuhle chvíli kdo? Dobrý den.
7: Vlastimil Opavsko.
3: Pane Vlastimile, vítáme vás ve hře a chcete začít. Kterou otázkou? 4, 5.
7: Tou nejnižší.
3: Takže čtverkou. Manželka vévody a krátkodobého českého krále Fridricha Falckého, jak se jmenovala? Manželkou Fridricha Falckého byla za A Alžběta Falcká, za B Anna Tyrolská, anebo to byla za C Alžběta Stuartovna?
7: To nevím, tak dám Bčko.
3: Anu Tyrolskou dáváte. Tady bohužel jsme neuspěli.
8: Jauweis.
3: Je to Jauweis. Správná odpověď je za C Alžběta Stuartovna. Brali se roku 1613. No. Nevadí. Nevadí, těšíme se příště a děkujeme za hru. Naschledanou.
7: Naschledanou.
3: Takové dnes byly hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Dva výherci, velký úspěch, blahopřejeme velmi a hrajte s námi také zítra, kdy tady budeme mít den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. No a vy, kteří přijdete, tak třeba zrovna ty hřebíky budete moci vidět a zkusit hrát v přímém přenosu. Těšíme se na vás.
9: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
3: Za chvíli vás opět pozveme do letošního pochoutkového roku a budeme vařit s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Za chvíli prozradíme co.

0: poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: Bluegrass a banjo jambory patří neodmyslitelně k sobě. Na loňský 53. ročník se vrátíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc už po 10. a naposledy. Poslechneme si legendární poutníky, kteří hrají už 55 let a festival zakončovali. Ale zazní i bluegrass progresivní, netradiční v podání kapely Jumper Cables. Bude to v pořadu Na cestě v neděli 17. května po 15. hodině. Chybět nebude ani pozvánka na letošní ročník banjo jambory. K poslechu zve Jarka Nosková.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Nechme inženýry, inženýry být a pojďme vařit, pojďme do kuchyně, protože tam se v neděli opět budou dít věci, tedy v kuchyni Pochoutkového roku. Slavíme 10. rok Pochoutkového roku a při té příležitosti s vámi hledáme ten nejlepší recept všech dosavadních ročníků. Výherci pak zabojují o cenu desetiletí, no a my si jejich recepty připomínáme každý týden, ale pozor, připravují je naši profesionální kolegové. V neděli bude připravovat zelné šlíšky se slaninou a cibulkou od Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou, tedy nejlepší recept roku 2020. Michelinský šéfkuchař Roman Paulus. Patrik Rozehnal se zajímal, zda to bere jako závazek předělávat po někom recept, který vyhrál.
1: Jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
2: Jedná se o velmi jednoduché jídlo a tenhle recept si upravil Roman podle toho, že má rád bramborové knedlíky a taky ty chlupaté.
1: Tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
3: Takže ze šlíšků budou šišky.
2: Začali jsme tedy připravovat trochu obohacené těsto.
1: Já myslím, že už teď to vypadá dobře. Už teď to vypadá dobře, hle.
3: Jak má Roman radost.
1: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutnat dobře. Patriku, dobrou chuť.
3: Já se na to tak těším.
1: Tě je milosrdný v kritice. Kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak by k tomu dal ještě opečenou krekovičku.
0: Tak Jarda Sapík tam nebyl, ale vy si můžete vyzkoušet už ta sami také. Tohle jídlo se jmenuje zelné šlíšky, jsou to jakési šišky z brambor se zelím. Je to jednoduché a překvapivě dobré. Podívejte se na ně na stránky pochoutkovirok.cz. No a původní recept budete samozřejmě moci vyzkoušet, ale také ten upravený od Romana Pauluse. A samozřejmě jej také poslat v soutěži o titul nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let na úplný vrchol soutěže. Celý recept v podání šéfkuchaře Romana Paulu se pak uslyšíte v neděli po 10. hodině v Pochoutkovém roce.
4: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

Pokud se podíváte na webovky Českého rozhlasu Olomouc, olomouc.rozhlas.cz a navštívíte tam stránku Výlety, no tak můžete v obrazech, ve fotkách navštívit třeba Hradecký rybník pod spanilou věží Tovačovského zámku. Je to místo pro relaxaci i poznání přírody. No a tady v našem vysílání za chvíli na výlet vyrazíme taky s Mirkem Kobzou do Stránského.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Je příjemné si občas projít náš archiv starších koncertních záznamů. Tentokrát se společně vypravíme o tucet let zpět, kdy v našem velkém studiu jen sama s kytarou vystoupila zpěvačka Lenka Filipová. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové.

0: Helenka Vondráčková dospívala minutu a půl po tři čtvrtě na tři v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Je čas cestovat. K tomu nám dokonce vysvětlo i sluníčko tady nad Olomoucí. Tak pojďme navštívit Stránské, část Rýmařova. Najdeme je v Nízkém Jeseníku. Je to vesnice počtem obyvatel a rozlohou nevelká, nicméně svou historií a krajinou i památkami velmi zajímavá. Ví o ní Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Rýmařovsko je bezesporu krásný kraj. Kromě mnoha pozoruhodných přírodních lokalit jsou tady k vidění také půvabné obce. Jejíž historie vzhledem k poloze v horách nebývala nikdy jednoduchá. A jednou z nich je i Stránské, osada na stráni Stránského vrchu. Její katastr převažuje 700 metrů nad mořem na takové náhorní plošině. Podle dobových zpráv stál u jeho založení před rokem 1320 olomoucký kanovník jménem Těchan. Vesnice přetrvala jen asi 150 let. Za českouhorských válek táhnula vojska Matyáše Korvína starou zemskou stezkou z Olomouce do Krnova. Nájezdy do okolí se staly mnoha obcím osudnými a tak se i Stránské v té době stává pustou vsí. Jaký byl osud obyvatel vesnice už dnes nevíme, ale dá se předpokládat, že nijak příjemný. Ves tedy zanikla a její pozemky se po roce 1492 staly součástí sovineckého panství. To léta páně roku 1543. prodává Ješek Pňovský ze Sovince Krištofovi z Boskovic. V prodejní smlouvě je uvedena také pustá ves Stránské a právě Krištof z Boskovic dal podnět k urychlené obnově vsi. O tom samotném procesu toho mnoho nevíme, je však pravda, že se začínají objevovat nové zprávy o obci. Na přelomu 16. a 17. století se pak majitelem panství i vesnice stává horlivý luterán Jan Kobylka z Kobylího. A v té době již ve Stránském existovala zákupní rychta. Právě Jan Kobylka nechal v obci vybudovat první kostel. Víme, že byl protestantský, ale jeho podoba se nám bohužel nezachovala. Nicméně součástí nového kostela byla i nově vzniklá farnost, ustavena v době dokončení chrámu, tedy kolem roku 1616, ale její trvání mělo skutečně jepičí život. Po Bílé hoře byl Jan Kobylka z panství vyhnán a majetek byl konfiskován. Fara ve Stránském zanikla. Kostel ale přetrval, byl nově zasvěcen svaté Kateřině a sloužil až do roku 1768, kdy vyhořel po zásahu bleskem. Na opravu si pak počkal 12 let a postarali se o ní bratři Šíblovi, kteří patřili k nejstaršímu stránskému rodu a také k největším sedlákům v obci. Díky jejich štědrosti vznikla bohutná barokní stavba, která je dodnes dominantou obce i celého okolí. A zajímavý je i hřbitov kolem kostela, na nějž se vchází zděnou branou. V minulosti zde totiž bývalo zvykem vstyčovat na hrobech zemřelých pozoruhodné náhrobní kameny z břidlice s kompletním životopisem pohřbeného. Dnes jsou tyto náhrobky k vidění v Rýmařovském muzeu. Oltářní obraz v kostele je pak dílem místního rodáka, romantického malíře Engelberta Glíra z 19. století. Samotný oltář pak ale je mnohem starší. Pochází už z roku 1687. Dnes je Stránské typickou horskou vsí. Původní německý název Cechic nahradilo nejprve české pojmenování Stránka a od roku 1918 pak Stránské. Po odsunu většiny německého obyvatelstva byla obec už dosídlena jen z části. Původně zde v polovině 19. století žilo přes 500 většinou zemědělsky orientovaných obyvatel. Po roce 1990 se počet usedlíků pohybuje už jen kolem 50. Vesnice však má co nabídnout. Hlavně krásné výhledy. Prochází tudy červená turistická značka z Rýžoviště do Rýmařova a také cyklotrasa mířící na Sovinec. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát ze Stránského, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

jeden z největších hitů kapely Olympic v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Teď ještě Marcela Holanová. V 15 hodin nové zprávy. Budeme se v nich věnovat také zlatým horám a tomu, že státní podnik Diamo tam stále chce obnovit těžbu zlata. Jenomže zlatohorští s tím nesouhlasí. Budeme o tom mluvit nejen ve zprávách v 15 hodin. Zůstaňte i dál s Českým rozhlasem Olomouc.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
5: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
7: Podnik Diamo stále čeká na souhlas majitelů pozemků zasažených benzenem v Hustopečích nad Bečvou s jejich pronájmem kvůli obnově. U přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. Na nádvoří Prostějovského zámku bude dnes znít jazz. Zataženo s deštěm, teploty do 13 stupňů Celsia, mírný místy čerstvý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Majitelé pozemků z oblasti zasažené před rokem benzenem po ekologické havárii vlaku v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku zatím pouze pozvolna uzavírají smlouvy o pronájmu. Jejich plochy se státní podnik Diamo potřebuje pronajmout kvůli připravované druhé etapě rozsáhlých sanačních prací. Má začít v září. Část majitelů nadále požaduje směnu. Další se podniku neozvali, řekla mluvčí firmy Kristýna Hanušová. Smlouvy se týkají zhruba 40 majitelů pozemků na ploše o rozloze více než 11 hektarů. Pracovníci státního podniku Diamo zpracovávají studii proveditelnosti obnovení těžby zlata u Zlatých hor na Jesenicku. Dokument ji posoudí z hlediska ekonomiky, dopadů na životní prostředí a obyvatele regionu. V červnu studii projedná dozorčí rada Diama, říká vedoucí odboru hornictví podniku Karol Šmehil.
8: Studie proveditelnosti je proces, při kterém simulujeme potenciální těžbu a zpracování toho nerostu. Teď aktuálně budeme předkládat dozorčí radě státního podniku Diamo tuto první etapu studie proveditelnosti v červnu a následně budeme očekávat jejich rozhodnutí a samozřejmě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o tom, zdali a jak budeme pokračovat v návazných krocích.
7: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. To je podobně jako loni, informovala o tom státní organizace Cermat. Na preferovanou školu se dostalo skoro 76% z přijatých žáků. Více ředitelka Cermatu, Barbora Rosulková.
9: Na čtyřleté obory se dostalo 89,8% uchazečů teď v tom prvním kole, na osmiletá gymnázia pak 47,5% a na šestiletá 35,6%.
7: Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola zkoušek. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa. Přihlášky je možné podávat od 19. do 25. května. Přihlášku na střední školy letos podalo více než 156 tisíc deváťáků. Na jazzový koncert se dnes můžete vypravit v Prostějově. Začne v 19 hodin na nádvoří tamního zámku. Vystoupí na něm Jazz Standards Trio. Vyplývá z informací na webu radnice.
6: Sport.
7: Olympijský vítěz Martin Fuxa ovládl na světovém poháru v Brandenburgu závod kanoistů na 1000 metrů. Česká hokejová reprezentace nastoupí ke svému úvodnímu duelu na mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut bude hrát ve Friburgu s Dánskem. Jako kapitán povede národní tým Roman Červenka, který právě ve Švýcarsku v roce 2009 na šampionátech debutoval.
10: Samozřejmě to je jiný, tak jsem tady, dá se říct, v jiný pozici a možná to natěšení je taky ještě větší, protože jak už jsem párkrát říkal, nikdy člověk neví, kdy to je naposled a ta chuť po tom úspěchu pořád je a já věřím, že i když máme podceňovaný tým, tak když se sejdou věci, tak to může dopadnout dobře, proto jsem tady. No.
6: Počasí.
7: Zítra čekejte na střední Moravě zataženo déšť, teploty 10 až 13 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 6 stupňů a mírný místy čerstvý severovýchodní vítr. V nárazech může mít 55-kilometrovou rychlost.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
7: Osobní auto bouralo a skončilo mimo vozovku na silnici z Horky nad Moravou do Pňovic. Nehoda se stala u křižovatky na Štěpánov. Na místo jedou složky integrovaného záchranného systému. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Dnes se budou dít velké věci a hlavně krásné hudební věci. Olomoucký smyčcový orchestr Kosmoriko připravil společný koncert s mladými hudebníky ze švýcarského Lucernu. Jak probíhaly několika měsíční přípravy na dálku a co zazní v olomoucké redutě v rámci festivalu ZUŠ Open, na který jsme vás už také zvali ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, řekneme za malou chvíli v reportáži. Poslouchejte nás. Teď další muzika, Věra Špinerová i Honza Nedvěd.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám.

0: My teď pro vás máme pár tipů z Olomoucka, protože přece jenom máme pátek, víte, víkend je před námi a pokud nechcete sedět doma, tak abyste věděli, co se kde bude dít. Pozor, dnes startuje festival muzejních nocí. Zapojuje se tradičně desítky institucí také v Olomouckém kraji. Muzea, galerie, knihovny, bunkry, pevnosti, sakrální památky. Olomouc, Přáslavice, Štemberg, Čechy pod Kosířem, Drahanovice, no Šumberk, Jeseník, skutečně všechna možná místa se do muzejní noci zapojují a mimochodem můžete využít bohatý doprovodný program a přijít se v půl večer podívat třeba i do prostoru Českého rozhlasu Olomouc v Pavelčákově 19 na tu muzejní noc tady u nás zítra od 10 dopoledne navazuje den otevřených dveří, ale tam je dobré rezervovat si prohlídky na našem webu olomouc.rozhlas.cz. No dalších pár tipů, třeba zámek Čechy pod Kosířem v sobotu i v neděli nabízí mezinárodní setkání kovářů, olomoucký fortel aneb hanácké kování. Trochu plavání, plavecké sporty Štemberg v sobotu v akvacentru Štemberg pořádají plavecké závody pro veřejnost od 12 do 14 hodin a třeba v drahanovické části Lhota pod Kosířem sbor dobrovolných hasičů v sobotu od 14 hodin pořádá hody a užijete si zábavu, dobré jídlo, dobré pití, tanec, zpěv, prostě velkou pohodu. No, na fotbalovém hřišti v Lužicích se v sobotu od 14 hodin bude konat 8. ročník akce Gustavova Lužice. Tohle je odpoledne plné sportu, zábavy a čeká vás třeba i silácký trojboj pro muže i pro ženy. Takže Lužice a jeden krásný tip ze 7 dvorů u Moravského Berouna. Kaple svatého Jana Nepomuckého si letos připomíná 300 let svého zbudování a v neděli tam v 10 hodin začne slavnostní mše, kterou bude sloužit biskupský vikář Daniel Vícha. Odpoledne v 15 hodin pak v 7 dvorech naváže benefiční koncert s kytarovým virtuózem Štěpánem Rakem a operní pěvkyní Janou Margovou. Vítěžek podpoří další opravy kaple. No a máme pro vás také pozvánku na festival ZUŠ Open. Zapojilo se již celá řada škol z Olomouckého kraje a jednou z nich je také olomoucká ZUŠka Iši Krejčího. Její smyčcový orchestr Kosmoriko připravil společný koncert s mladými hudebníky ze švýcarského Lucernu. Výsledek uslyšíte v sobotu v Olomoucké redutě.
1: My jsme věděli, že Lucerne je partnerské město Olomouce a proto jsme oslovili odbor vnějších vztahů na olomouckém magistrátu a domluvili jsme se, že bychom velice rádi navázali spolupráci s nějakým uměleckým tělesem v Lucernu. A tam právě jedno umělecké těleso je, které sdružuje mladé hudebníky. To se jmenuje Talent Strings a teď na začátku května se potkáváme tady v Olomouci a poprvé zkoušíme společně.
2: Společným koncertem v redutě vaše spolupráce nekončí, co potom bude následovat?
1: My se za pár dní připravíme na odjezd do Lucernu, kde se tento koncert bude reprizovat. Máme tam společnou zkoušku naplánovanou, stejně jako v Olomouci a samozřejmě využijeme ty příležitosti a poznáme blíže město Lucern.
2: Říká Filip Hajdu, ředitel základní umělecké školy Iši Krejčího v Olomouci. A já už mířím za Milenou Melicharovou, vedoucí smyčcového orchestru Kosmoriko.
3: Práce už započala na začátku školního roku, kdy po vzájemné dohodě se švýcarskými partnery jsme se domluvili na skladbách. No a od té doby jsme začali se cvičovat. Nejdřív první dvě ty jsme si předvedli na našem vánočním koncertě a od nového roku jsme nacvičovali Beličajovu svitu.
2: Komunikovali jste spolu nějakým způsobem na dálku, třeba sdíleli jste ty své pokroky a podobně?
3: My jsme si vyměnili notový materiál, samozřejmě technické věci, jako zapsání dynamiky, smyků, které jsou pro smyčcový orchestr velice důležité. Už jsme si to nacvičovali takhle každý zvlášť a dneska pro mě velké překvapení, že to na první dobrou jde.
2: A vedle mě už stojí houslistka Katarína Slobodová.
4: Já hraju ve třetích houslích. My jsme spíš takový kontrast celé čtvrté skupiny a hrajeme jednu z nejspodnějších částí a hrajeme hlavně některé malinkaté solíčka, ale hlavně tam doplňujeme první a druhé housle. Pro mě je to zajímavá příležitost, protože ještě jsem nikdy takhle s orchestrem necestovala.
2: A pokračuje ředitel základní umělecké školy Iši Krejčího Filip Hajdu. Koncert Hudba jako most proběhne v rámci festivalu ZUŠ Open. Proč se vaše škola rozhodla zapojit?
1: My se do tohoto projektu zapojujeme už od samého počátku, to znamená už po desáté, a myslíme si, že to je projekt, který může spojovat nejenom ZUŠky mezi sebou, ale i další partnery právě, a považujeme to za jeden z nejlepších počinů za poslední období a myslím si, že to základním uměleckým školám velmi pomáhá.
3: Je to krásná věc. Já si myslím, že v současné době vzdělávání dětí v oblasti kultury je velký přínos a velký rozvoj pro naši společnost.
2: Říká Milena Melicharová, vedoucí smyčcového orchestru Kosmoriko. Koncert Hudba jako most začíná v sobotu v 17 hodin v Redutě Moravské filharmonie Olomouc na Horním náměstí. Z Olomouce Klára Jarošová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Z brašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou si letos připomínají 100 let od svého zpřístupnění. Oslavují samozřejmě i s návštěvníky, což těší jejich vedoucí Barboru Šimečkovou, která říká, podobná jeskyně není u nás ani v Evropě. Je naprosto jedinečná, unikátní. K prohlídce vás pozve v rozhovoru s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Třikrát je z Jesenická v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Dechový orchestr mladých základní umělecké školy Jeseník oslaví právě dnes na Masarykově náměstí 55 let své existence, a to výročním koncertem Pod širým nebem od 19 hodin a 30 minut. A Vlaskivědné muzeum Jesenicka zítra pořádá exkurzi do kostela Nejsvětější Trojice v Javorníku. Odjezd autobusem z Jeseníku je ráno v 7:35 a v tančírně v Račím údolí se v neděli od 19 hodin odehraje okresní derniéra muzikálového představení Dcery divadelního souboru Na hraně s podtitulem Příběhy z kláštera Voršilek. Za chvíli se ale vydáme také ještě jednou na Jesenicko a podíváme se na to, jak pokročilo odstraňování škod po velké předloňské vodě. Jaké jsou výsledky, tak to jsme pro vás zjišťovali. A po písničce kapely Tým řekneme podrobnosti.

0: Od záplav na Jesenicku uplynul více než rok a půl. Opravy po velké vodě ale ani zdaleka nekončí. V samotném Jeseníku zůstávají poškozené silnice, chodníky anebo veřejná prostranství. Zástupci radnice po měsících projektových příprav a jednání zahajují další etapu obnovy. A my se o tom teď povíme s redaktorem Michalem Poláčkem, který je tady s námi ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Vítej.
1: Pěkný den.
0: Jaký je stav chodníků a silnic v Jeseníku?
1: Komunikace v Jeseníku jsou stále na mnoha místech poškozené. Silnice a chodníky jsou popraskané nebo podemleté, místy dokonce chybí části krajnic nebo vozovky. A nejvíc poškozené lokality po povodních prošly pouze provizorní opravou, a tak do kompletní opravy by se dělníci měli pustit na přelomu května a června.
0: Kterých lokalit se budou opravy týkat?
1: Opravy se dotknou několika částí města. Jednou z prvních akcí bude rekonstrukce chodníků od Ovčího mostu do Smetanových sadů. A tento projekt vyjde asi na 18 milionů korun. Městu se na něj podařilo získat dotaci, jak popisuje místostarosta Václav Urban z Hnutí pro Jeseník.
2: Tento projekt zahrnuje obnovu stávající pěšiny do podoby nového chodníku, dále pak obnovu zábradlí a doplnění veřejného osvětlení v úseku mezi ulicí Husovou a parkem. S začátkem realizace počítáme na přelomu května a června tohoto roku a práce by měly být ukončené zhruba do půl roku od jejího zahájení.
1: Další práce se budou týkat lokalit v širším centru města. Konkrétně půjde o ulice Gogolova, Tyršova, Proluku u Tržnice, ale také o ulici Školní. Tyto opravy výjdou na téměř 10 milionů korun, doplňuje Urban.
2: Podle rozsahu poškození dojde v tomto případě buď k výměně vrchní vrstvy vozovky nebo k celkové rekonstrukci komunikací, včetně podkladních vrstev. Součástí budou také opravy chodníků, sjezdů a parkovacích stání, úpravy odvodnění a také výměna obrub. Dále v ulici Školní bude opravena kamenná dlažba, a to tak, aby byl povrch rovný a zejména bezpečný. S opravami bychom chtěli začít v červenci tohoto roku.
1: Opravy se budou týkat také ulic, které se nachází v bezprostřední blízkosti řeky Staříče a Bělé. Jde například o ulici Mlínskou. Podle Urbana šlo o nejvíce zasaženou lokalitu.
2: V podstatě v některých úsecích tato komunikace prakticky úplně zanikla. Následně po povodní se proběhly provizorní úpravy a nelehká jednání s povodím Odry kvůli nutným úpravám koryta řeky. Nicméně na finální řešení od povodí Odry čekat nebudeme, neboť jsou zatím dle našich informací v nedohlednu a rekonstrukci zahájíme již letos v červnu. Počítáme s kompletní obnovou této komunikace, novým asfaltovým povrchem, doplněním svodí řeky a úpravou sjezdů i parkovacích míst.
1: Oprava této ulice vyjde přibližně na 8 milionů korun. Pracovat se bude i v dalších lokalitách. Já už zmíním třeba jen ulici Denisovu a Janáčkovu. Všechny zmíněné opravy by měly být hotové do zimy.
0: A proč přípravy oprav trvaly tak dlouho?
1: Podle starostky Jeseníku Zdeňky Blišťanové z Hnutí Jeseník srdcem komplikovala přípravy hlavně finanční stránka, ale také náročná administrativa. Složitá je také podle ní koordinace s ostatními subjekty.
3: Musíme spolupracovat s tím, když je třeba poškozená ulice, tak musíme spolupracovat třeba se správci toku, správci kanalizací, plynu, elektřiny, telekomunikací. Musí se to všechno sladit, tak aby, když se tam bude kopat, tak aby to všechno mělo smysl a už se to všechno opravilo nejlépe, jak se může.
0: Zatím jsme mluvili o opravách silnic a chodníků. Plánuje ale radnice ještě nějaké další opravy?
1: Celková obnova Jeseníku po povodních zahrnuje desítky projektů, což potvrzuje i objem žádostí o dotace z programu Živel 1. Radnice požádala o dotace na více než 100 záměrů, které se blíží 2 miliardám korun. Realizovat se budou podle starostky Jeseníku ještě minimálně dalších 5 let. Letos by samospráva chtěla ještě opravit budovu bývalé městské knihovny. Její rekonstrukce vyjde na asi 36 milionů korun. Ve zrekonstruované budově by se měly nacházet ordinace, multifunkční prostor, ale také městské byty.
0: Tolik tedy aktuální informace z Jeseníku. Do studia Českého rozhlasu Olomouc nám je přinesl Michal Poláček. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
1: Přímo z místa. Braněk, národní přírodní rezervace, kopcovitá skalnatá krasová lokalita v okolí Javoříčských jeskyní. Najdeme tu největší skalní bránu na Moravě a také spoustu zajímavých kytek, mezi nimi orchideje. Do Bukových lesů se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou spolu s botanikem vlastivědného muzea v Olomouci Františkem Lamlou se těší Aleš Spurný na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dalších pár tipů nabízíme ze Šumperska a třeba také z Přerovska v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Tak třeba taková obec Brníčko, ta vás zítra zve na oslavy 50. výročí sloučení obcí Brníčko a Strubšín. Den mikroregionu Zábřežsko, tak ten se bude konat v sobotu v Sudkově. Začne se už v 9 hodin ráno slavnostním zahájením, tak si to užijte v Sudkově. Areál automotoklubu Mohelnice bude v sobotu patřit vyhlášenému překážkovému závodu Sepsi a účastníky čeká náročná trať plná překážek pro dvojice člověk pes i bohatý doprovodný program. Tak to je Mohelnice a třeba takový dům kultury Šumperk vás zve spolu se společností Pontis Šumperk na májovou kikičku, což je ples nejen pro seniory. Ve velkém sále domu kultury začne ve 14 hodin a je to tuto neděli. No a třeba v takovém v Přerově, to už míříme na Přerovsko, tak tam proběhnou od pátku do neděle 17. loutkářské letnice. Je to celostátní přehlídka loutkových divadel. Pokud máte rádi historická vozidla, určitě přijeďte na letiště v Drahotuších. V sobotu tam proběhne 13. ročník mezinárodního setkání historických vozidel Air Auto Moto Veterán Fest. A v Teplicích nad Bečvou v sobotu v 10 dopoledne slavnostně zahajují lázeňskou sezónu a čeká vás také přehlídka veteránů, ukázky hasičské i armádní techniky a třeba i večerní koncert Voxla s cymbálem. Ještě jeden tip a ten je z ornitologické stanice Ornis v Přerově. V neděli vás zvou na vítání ptačího zpěvu v Malé Lipové. Sraz 8.30 u kostela v Rokytnici u Přerova. Vydáte se na ornitologickou exkurzi na hnízdiště vlh pestrých. Je dobré vzít si sebou dalekohled. Tak to je ještě pozvánka z Ornisu. No a za chvíli je také už pozvánka k dalšímu setkání s Martinem Písaříkem a rubrikou Co v učebnicích nebylo. Kde se vzali sněhuláci? Povíme si za chvíli. Teď. Petr.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stavění sněhuláků byla oblíbená zábava už v dávné minulosti? Neumíme přesně říci, kdo postavil prvního sněhuláka. S jistotou ale víme, že se kresbička postavy uplácané ze sněhu objevila už v holandské modlitební knížce z roku 1380, známé jako Kniha hodinek. Na samém konci 15. století vymodeloval, patrně pověřen vládcem Florencie, na nádvoří Medičejského paláce postavu ze sněhu sám slavný malíř a sochař Michelangelo Buonarroti. Sněhuláky najdeme i v díle věhlasného Williama Shakespearea. Psal o nich v dramatu Richard II. O lidech, jejichž oddanost je jen zdánlivá, se v něm říká, že jsou jako sněhuláci, kteří roztají na slunci. Pravé popularitě se sněhuláci začali těšit v 18. století. Často byli zobrazováni s hrozivým výrazem jako stělesnění zimy a třeskutého mrazu. V následujícím století se sněhulák stává sympatickým chlapíkem s příjemným úsměvem v dětských knížkách, na vánočních pohlednicích či ozdobách. Největšího sněhuláka na světě postavili v roce 2008 v USA. Měřil přes 37 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Tohle byla kapela Jelen, jejich Magdaléna. My v tuhle chvíli už pomalu míříme k 16. hodině, ale ještě máme chvilku prostoru, abychom se podívali také na pár typů z Prostějovska. Sbor dobrovolných hasičů Konice vás zve v sobotu na okrskovou soutěž v požárním sportu. Je to před zámkem v Konici, registrace družstev začíná ve 13 hodin. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově se v neděli bude konat 28. setkání veteránistů s historickými vozidly o cenu primátora statutárního města Prostějov. A třeba taková základní umělecká škola Němčice nad Hanou zve v neděli v 17 hodin do kina Oko v Němčicích nad Hanou na absolventské divadelní představení žáků literárně dramatického oboru na motivy povídek Edgara Allana Poe nazvané Příběhy o emocích. Vstupné je dobrovolné, tak si to nenechte ujít. No a protože to tady z Olomoucka nemáme daleko na Sovinec, tak ještě jedna pozvánka z Hradu Sovinec, který o víkendu bude v sobotu i v neděli patřit rodinné akci Kolotoč, Prima pohádek aneb Kejklířský den dětí na Zakletém hradě. A program poběží zhruba od 10. hodiny asi do 4:30 odpoledne. Čekají vás žong i fakírská vystoupení, pohádky. Bude to zkrátka hodně zajímavé. Tak přijďte třeba o víkendu i na Sovinec.
1: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.
0: A za chvíli se poslechněte zprávy Českého rozhlasu Olomouc v 16 hodin. Podíváme se na maximální ceny paliv o víkendu, jak to bude vypadat. A také už vás čeká potom humoriáda dnes s Jitkou Němcovou. Pokud chcete slyšet souhrn nejaktuálnějších událostí dne, tak nás poslouchejte po 17. hodině.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Situaci v základní škole v Bohuslavicích prošetří dětský ombudsman. U přijímacích zkoušek na střední škole uspělo více než 93% deváťáků. Nejvyšší ceny benzínu i nafty zůstanou o víkendu skoro bez změny. Zataženost deštěm, teploty do 13 stupňů Celsia, mírný místy čerstvý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Na situaci v základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku se kvůli sporům vedení a rodičů zaměří dětský ombudsman Martin Beneš. Česká školní inspekce doporučila odvolání ředitele Martina Neorala. Pochybení odmítá a vedení obce ho neodvolalo. Pokračuje mluvčí úřadu ombudsmana Michaela Weissová.
2: Jelikož problémy ve škole již podrobně popsala Česká školní inspekce, zaměří se na postup zřizovatele školy, tedy obce Bohuslavice. Zřizovatel by totiž měl přijmout opatření, která by situaci ve škole sklidnila.
0: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. Výsledky dnes zveřejnila státní organizace Cermat.
3: Je to strašně super pocit. Zase nemůžu říct, že by to bylo úplně zadarmo. Fakt jsem do toho dávala hodně svýho volného času.
4: Deváťačka Julie se dostala na střední školu, na kterou chtěla nejvíc. Stejně jako 3/4 z přijatých. Nejvíc úspěšných uchazečů o 4leté obory je na Vysočině. Nejméně v Praze, kde se na školu nedostala pětina z nich. Vyšší konkurence byla podle ředitelky Cermatu Barbory Rosulkové na víceletých gymnáziích.
5: Od 8letých oborů bylo přijato 47,5% uchazečů. Do 6letých gymnázií bylo přijato 35,6% a i zde je patrný takový meziroční nárůst.
4: Státní organizace Cermat zveřejnila taky výsledky společné části maturity. Neuspělo 9,5% studentů, kteří psali testy poprvé. Loni to bylo 12,3%. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Provoz veřejných toalet na Svatém Kopečku je omezený, fungovat budou od 1. června do konce září. V minulých letech je technické služby provozovaly už od Velikonoc. Důvodem jsou mzdové náklady a opravy zařízení. Pro příští rok chce náměstek primátorky Viktor Tichák z koalice pro Olomouc a Pirátů finance navýšit a provozní dobu vrátit zpět.
6: Budeme v tuto chvíli žádat do rozpočtu města na příští rok o částku vyšší. Uvažovali jsme právě o tom, že bychom ty záchodky třeba právě objednali na ten květen, který de facto teď je jediný vypadl. Nicméně ten celotýdenní provoz veřejných záchodků v těch měsících duben, květen je opravdu jako nákladný vzhledem k tomu, že ta návštěvnost opravdu vysoká není.
0: Maximální ceny paliv se o víkendu změní jen mírně. Za benzín se řidiči připlatí 8 haléřů, litr bude stát 44 koruny 33 haléřů, nafta zlevní o 4 haléře na 41 korunu a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí, platit budou do pondělí.
1: Počasí.
0: A čekejte na střední Moravě zataženo déšť, teploty 10 až 13, v Jeseníkách okolo 6 stupňů Celsia, mírný místy čerstvý severovýchodní vítr, v nárazech může mít 55-kilometrovou rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané auto budete mít na silnici první třídy číslo 35 na Mohelnickém kopci u studené loučky. Pozor, stojí na nepřehledném místě, věnujte tam řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Humoriáda.
8: Pohodu si udělejte v této hodině, udělat si k nám přišla i režisérka, taky naše členka Humoriády už od začátku, Jitka Němcová. Usmívá se na mě a promluví i na vás. Ahoj, Jitko.
9: Dobrý den, já se usmívám, protože dlouho jsem Patrika neviděla a nějak nám zhubnul, to bude tím jarem. Ale já vám něco řeknu k tomu jaru, já jsem strašně naštvaná, protože já jdu, teď chodím s tím psem denně, že jo. Výjdu do toho parku a ty listy jsou krásný, nový, zelený,
8: šťavnatý.
9: Voňavý, šťavnatý. Každý rok a já ne a ne a ne. Nic se neděje. Žádný nový listy, žádný šťavnatý, nic prostě. Ať mě to, jaro, toto.
1: Humoriáda.

0: Tak jo, co tedy dáme posluchačům k poslechu, Jitko Němcová?
1: Nějakou srandu by to chtěl, že jo? Takže,
0: no.
1: Tak co třeba nějaký, co třeba Pitkina?
0: A anekdoty. Jo. Dobře, jsou tady.
2: Říkám, potkáváme se jenom občas, ale Milan je opravdu nepřeberná studnice vtipů. Vždycky ho potkám třeba po půl roce a řeknu, řekni mi nějaký novej, jo? A vždycky mě skácí nějak a vždycky mám připravený. Kolik máš vtipů, ty se tím nějak systematicky zabýváš?
3: 300, který používám.
2: 300 vtipů, tak řekni, no, tak jako něco.
3: Jo, takhle letí chlap v letadle a spadne do pralesa. Teďka se zachrání, že, tak se vyndá mobil, že si zavolá vybitej. No tak nic, tak jde mezi těma liánama, přijde na takovou mítinu, no, tam metrový indiáni skáče okolo totému. Tak říká, ale prosím vás, nemáte nabíječku na ten mobil? A nemáte mobil, že bych si zavolal jako o pomoc? No to mi tady jako, jak se dorozumíte se světem? No to my si, pane, vybublu jen takhle a stáme toho kopce, zase oni vybubnou a dál a potom jako tak, no tak... Sakra, no tak mi vybudujte o pomoc, tak se namaluju, že jo, začnu skákat bubeník a ten tam veme to, tam taradam, taradam, taradam, taradam, tš, jo, za 10 minut z toho kopce, tam taradam, taradam, taradam, dí, říká, co říká, je? No, že jsme se probudnovali do hlasové schránky.
2: Milan Pitkin.
4: Američani, pošlou průzkumníka do Ruska, vy, tak do nějaký tý stepy, že jo, a on je oblečený, hele, kamizolku, harmoniku, vodku u sebe a vysadil s vrtulníkem, on to tam mydlí těma vřízkama a potká bábu z nuší, ne, a říká, zdravstvuj, babuška. No, babuška mě nužda zkazat, kde je z vokzál? A on, no, saka adin, já to by zkažu, što ty netrus. Říká, já že netrus, no, babuška, pasmatry. Vypije vodku, zahraje Váňo, Váňo, Ivane, že tam co je kozáčka. Říká, no, ty sprášíváš kakrus, piješ kakrus. No, já domáš, što ty netrus. Říká, já že netrus, nakopne babu, až jí upadne nuše, že jo. Zpátky do vrtulníku a na základnu a teďka tam pytli první bába, které mě potkal, hned věděl, že nejsem Rus. A ty velice píše to a říká, ach jo, s váma s černochama jsou pořád jenom potíže. Jak se loví jeleni? No takhle půjde, půjčku, tady chlapi půjče, že jo? A půjdeš někam do té lověny a kopíš si knížku, příručku, lovíme jeleny, že jo? No tak si nalistuješ posed nebo zapase se mi, bum, a je po něm, viď. No ale teďka, jak se lovej tygři? A jsi prdavý.
5: Kopím příručku.
4: Hele, když si ušetříš na zájezd do Malajzie, pušku samozřejmě se, a do baťou si musíš přibalit jehlici na pletení, dvě esa z karet a příručku lovíme jeleny, jo. Jdeš tam, ale půjdeš někam na pajdlu, kus dozadu, že hele, ten tygr si tě vyčuchá, věď. Hele, skáče po tobě, ty vyndáš jehlici na pletení, pí ho do voka, vol. Těžiš! Voko, a ty vyndáš dvě esa z karet, ale pozor, velus, jako dvě esa jsou víc, jo. A on říkal, no to jsem teda z toho jele. No pak vyndáš tu příručku, zapasne se to, no a je pojde.
0: Pětkyné a směská anekdot. Cestování do Malajzie, to nepodnikla tedy Jitka Němcová.
1: Ne, ne.
0: Ta byla dlouho teď v Itálii, ty jsi užívala čas takhle na jihu.
1: Já jsem chtěla...
0: Ty jsi tam jela zavzpomínat na mladá léta.
1: To taky, ale chtěla jsem utíst tomu, jaký tomu jaru, který mě dělá depresi, že jo. Že jsem si říkala, to už tam už bude po jaru. Ale zavzpomínala jsem si samozřejmě... Před léto.
0: Ano.
1: Už jsem zavzpomínala jsem, protože jsem tam dlouho nebyla. Potřeba jsem navštívit hlavně jednu kamarádku, která bydlí v Římě. A jela jsem tam, já jsem tam vezla dva studenty z FAMU, tam, kteří, jeden z nich dělá takovou práci o filmovém Římě, že jo, takže jsme chodili, kde se narodil Fellini a Scorsese a tak dále, a tak dále. A já jsem měla sebou samozřejmě perku, protože pak jsem pokračovala dál a oni pak odlítávali zpátky do Prahy.
0: Fenku českého fouska, připomínám.
1: Českého fouska, ano. Bylo to tak, že já jsem zavolala, ty my si voláme s tou kamarádkou a já jsem jí neřekla, že přejedu do Říma. A já jsem zavolala, hele, prosím tě, já tam mám nějaký studenty, oni pro tebe mají knížku, kterou jsem ti po nich poslala, takže když tak, kdyby na tebe zazvonili, to, a oni se možná to vyprdnou, ale kdyby na tebe zazvonili, jak jim otevře, já vem si to, oni tam teď studujou, chodí tam po těch filmařích a tak dál. Takže už jsem zaparkoval auto úplně do jejího baráku, oni zazvonili. kluk s holkou, na D20. Mariana vyšla a říkala, já vám otevřu bránu, pojďte dál. A oni říkali, no my jsme tady autem, no tak tady na chvilku zaparkovat můžete. Oni to mají v centru, prostě takový dvůr, tam si nedá zaparkovat. Takže já jsem přikrčena tam najela. Oni vystoupili, ty dva mladí, jeden už byl venku, a najednou vyběhla...
0: Tý nekleplo.
1: Najednou vyběhla Perka. A ona nebyla schopná vůbec reagovat, protože ona říká, a tak kde máte tu knížku? Říká, no není to bohužel knížka, paní redaktorka vám posílá psa. Víte, ona už se o něj nemůže starat. Ta byla úplně vyřízená. A já jsem, protože Perka se vrátila ke mně k autu, tak ona už začala koukat do tam. Já jsem vlastně 5 minut předtím mluvila jako s ní z Prahy, tak jsem z toho vylezla a ona říkala, že mě rozbije držku normálně.
0: Ale přežila to.
1: Přežil to, takovýhle hezký fóriček jsme si udělali.
0: Měla nakonec radost.
1: Určitě. Měla radost, jo. Perka jo. Byla skvělá, ta to tam hned prohnala. Ona má plno koček, protože ona sbírá všechny kočky z Říma. A v Římě je nejvíc koček na světě. A ona tak chodí a krmí je. No tak Perka měla co dělat, že jo, tam po tom dvorku.
0: Vzpomíná a tedy prozrazuje něco o své činnosti teď na jaře. Jitka Němcová vybrala nám Milana Pitkina. Můžeme s ním pokračovat povídáním o tom, jak všechno přišel, anebo Jiří Krampol zase o tom, jak jeho rodina blbla. Povídka Šimka a Grossman nebo i Jiřího Krampola. Co vyberete? Je to na vás. 731 800 900, tedy pro ty, co volají přímo do studia, je tu SMS-kové číslo ještě 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Milana Pitkina nebo Humor mezera B pro Jiřího Krampola. Je to jenom a jenom opravdu na vás. Rozhodněte. V pořadu Humoriáda.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda s Jitkou Němcovou a taky s vámi po telefonu, protože vy rozhodujete a vybíráte si teď mezi Milanem Pitkinem a Jiřím Krampolem. Na telefonu je kdo? Kdo by chtěl hlasovat? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Pavel z Chocerad.
1: Ano.
2: Zdravím paní Jitku.
3: Dobrý den, zdravím Chocerady.
2: Dobrý den, ještě jednou a já bych si určitě vybral Milana Pitkina.
1: Dobře.
2: Tak... A zkazuju paní Jitce, že voda už je na koupání.
3: Já vám děkuju.
1: Dobře, děkujeme. A šťastný dojezd také. Kdo teď je po telefonu ve spojení s Humoriádou?
4: Miroslav Karviné. Dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a volím pokračování.
1: Pana Pitkina, zapisuju, děkuju. Dalšímu dávám prostor.
5: Dobrý den, tady František Kralupy.
1: Ano.
5: Zdravím. Hlavně paní empatickou, paní Němcovou a Patriku, vás, prosím vás, kdybyste mohli dát toho Pitkina, to nemá vadu.
1: Dobře.
5: A to se vždycky povede s váma. Díky, mějte se hezky, zdravím.
1: Taky se mějte, já myslím, že se to povedlo vám, protože jste pro něj v té převaze hlasovali a Ačko vítězí. Tudíž Milan Pitkin, teď je část toho povídání, jak jsem o všechno přišel.
6: Ale já jsem byl to trošku opilit, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housky. Kdyby byly to Stradivárky za dva miliony, houslisty hudečka, který měl nahoře na sále jako koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do vinárny dát panáka a ty ho se tam položil. No, musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa lesa vypíchnul a neměl jsem hever. No, musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice, do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému autíčku, no tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rošťáky mě je ukrad. A vy víte, co to je schánět nový kola na nás, starý MBčko? To není žádná legrace. No nakonec jsem je teda se sehnal a s kamarádem jsme je jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. Nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu No nakonec jsem tato auto musel nenechat, protože už nebylo ničem. No a zůstal jsem úplně bez peněz, malý garsonce. No a protože jsem nic neplatil, tak mě ostříli elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. Nakonec mi zavřeli vodu a zabetonovali mi odpad, abych, ne, aby to neodtejkalo. No a potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadilo. No tak jsem musel poporně ve svém životě jít do práce. Našel jsem si místo vrátního v jedné toto továrně. Přišel jsem poporně do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou omdlel. Přijela sanitka, vezli mě do nemocnice a víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.
1: Humoriáda. Prací to nepřehánět. Dělá něco teď? Pracuje na něčem, Jitka Němcová? Nebo zaobíráš se něčím, prosím tě, co by ti vyplňovalo čas?
3: Vyplňuje, ale s tou prací, já si teda na starý kolena myslím, že prací se nedá vydělat peníze.
1: A máš teda doporučení jak?
3: No, hodit práci. Nohy na stůl a nic nedělat.
1: Jo, a tím se vydělají prachy?
3: Já myslím, že víc než v tou prací, je to šílený, ale ne, musí lidi dělat, co je baví. Jinak je to...
1: No někdy ta cesta k tomu to najít, to, co tě baví, je dlouhá. A někdo to třeba
3: má
1: se to tak nepovede. No.
3: Jo, ale to nevadí. Tak se najde něco vedle, aby ho to motivoval k tomu, nebo aby zapomněl na to, že dělá nějakou blbost.
1: A co tebe na tom filmování nejvíc bavilo?
3: Filmování, no. Točení.
1: Přímo.
3: To bejt na place.
1: A co jako dirigovat ty ostatní, no, sledovat, jak to vzniká?
3: Je to připadá si trošičku jako pán Bůh, malinko někdy, když máš 2000 lidí pod sebou a ty tím říkáš úplný blbosti v podstatě, co si tady v hlavě vymyslím, jakože pod vodou točit a oni, že půjdou zleva doprava, těch 10 000 lidí a zase doleva, zase. A teď si najednou říkáš, bože můj, oni to fakt dělají. A já nevím, když jsem si to teď před chvilkou vymyslela, jako, jak to dopadne, když to možná bude hrozný průšvih, jo. Ale je to krásný pocit, protože, no baví tě to, je to hra, jako když hraješ šachy, no.
1: Ty ráda ovládáš lidi?
3: Ne. Ne.
1: Ne, filmuješ.
3: Filmuju ráda.
1: Jo. Je to, co tak v té hlavě a v tom mozku se odehrává? Jak ta radost z té práce se projeví?
3: Projeví se, jako ono, když točíš film, tak jako nejkrásnější na tom filmu je ta tvorba. Pak, když už sedíš v té střižně, pak když už děláš dokončovačky, pořád je to určitá tvorba, protože nastupuje jiných a jiný profese nastupují, ale ta tvorba je... To je absolutní radost.
1: Částečně tomu rozumím. Když člověk vyrazí třeba za posluchači a je tam s nimi a natáčí to, tak to je to nejhezčí. Pak to samozřejmě zpracovává domů a dává tomu nějakou formu. I to člověk těší.
3: Ale pak už to se žije svým životem.
1: Ano, ano.
3: A ty už, pak už to je hotový a nazdar.

0: čau. Ale ta tvorba je nejhezčí proces, který ti nikdo nemůže vzít. Ten tě nevíme nikdo, protože to máš v té hlavě a myslíš na to, ono tě to spaluje někdy a někdy se nenávidíš a všechno možné, ale ty emoce tam jsou.
1: Říká Jitka Němcová.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, Seznam bohatý na jména, některá z nich teď vytáhne do éteru, jak se říká, Jitka Němcová, co to bude?
2: No ty mě tady honíš dneska teda opravdu, ale já myslím...
1: No do hodiny musíme vtěsnat co nejvíc.
2: Do hodiny musím, tak už jedeme, počkej. Já bych dala Ljubu Skořepovou.
1: Jo, dobře. Tak jako tehdy možná osmdesátnici ještě, co by hosta, sejdeme se na Cibulce, taky s Pepíkem Zímou a s Ivankou Devátou.
3: Je, Pepíčku, ale ten nádherný vtip, který jste říkal, já nám ho říkal v zákulisí a říkal, ten asi do vysílání říct nemůžu. Můžete.
4: Je to proti lidskosti trošku.
3: Ne. Ten můžete potom vy, paní Lubo.
4: No to je takový ze života, no na Vinohradském zbytově takhle hezky v neděli v podvečer, dvě babičky mají tam ty svoje dva dědečky vedle sebe v hrobečkách, no tak to tam poklízej, pomodlej se, kytičky udělají, urovnaj všechno, no a vnou se smráká, ta jedna půjde a ty druhý, no tak Máňo, já už bych snad šla domů. A ta druhá jí říká, prosím tě, stojí ti to za to?
3: Ten je strašný, ale krásné, jak Luba mluvila o tom vylepšování a omlazování, já jsem slyšel, a ten je taky decentní, jak dáma si přeje v určitém věku a od manžela dostane návštěvu toho kosmetického omlazovacího salonu. Tak tam stráví skoro celý den, manžel na ní čeká před tím omlazovacím salonem, ona vyjde po té celodenní práci mnoha lékařů a tak jako rozářená a ten manžel se na ní podívá a říká, no tak co, no, aspoň jsi to zkusila.
5: Já znám tak jeden drastický, možná, že je známý, ale on se mně teda strašně líbí, jak si stará dáma pozve svý tři přítelkyně a dcera jí všechno připraví, mami, tady je kafe, tady máte kousky v ledničce a víno a takhle a všecko, no a teďka přijdou, sedí a ona říká, ježiš, ani jsem vám kafe neudělal, udělá kafe a zase sedí hodinu a pak říká, bože, já mám hlavu, teď kafe vám chci uvařit, druhý kafe, nebudu to uvařit, třetí kafe, no a oni odejdou a přijdou ven a říkají, ta je lakomání, kafe nám neudělá. A přijde domů ta dcera a říká, mami, teď tady máš to cukroví a víno, vy jste si to nedali. A ona říká, prosím tě, teď nepřišli.
3: Tak, že dnešní pořad Život začíná po 80. Začneme sexem a pak si budeme vyprávět vtipy o seniorech, to bych nečekal. Tahle sestava se mi líbí, to budeme pravidelně opakovat. Ještě nějaký fórek o seniorech, napadá vás něco, když už jsme u toho? Když jsme tady v té čekárně, tak prý, že sestra pravidelně vychází, ještě tady nebyla.
6: Není špatný, když člověk je někdo ne třeba v Praze úplně, aby šel ke vchodu nudistických těch.
3: Pláže.
6: A pak tam nemusí odejít, pak zase odejít, jako že si něco zapomněl. Ale ohromně to funguje tohle.
3: A k čemu je to dobrý?
6: No, že vás vidějí, jak tam jdete.
3: Ano.
6: Že co tam budete dělat. Jo, a pak musíte říct, ježiš, já jsem něco zapomněl a jít domů. To já jsem dělala často tohle. A někdy jsem tam i zůstala.
3: Na nudistický
4: plát. A to já si pamatuju, to jsme byli spolu. Já jsem to do té doby taky jsem měl k tomu takový vztah podivný, jo. Ale to jsem se nechal přemluvit, manželka už to znala. A tak jsem tam ležel na té pláži, docela se mi to zalíbilo, jo. Zvykl jsem si rychle, pak se mi podařilo usnout. A tak jsem hezky ležel, spal a když jsem se probudil, tak manželka mi říkala, člověče, to jsi měl vidět. Jak jsi tak spal, tak najednou... Tam byla taková, my jsme ji říkali, bláznivá francouzka. Taková, podívej, tak vlasy měla takhle všechno, jak udělaný malá pani. A ta tam furt chodila po té pláži. A jak ty si tam tak ležel a spal, tak si takhle najednou stoupla nad tebe. Úplně se rozkročila nad tebou. Takhle se podívala dolů a povídala, tedy francouzsky, něco jako v tom smyslu, ale to se na to podívejme.
3: No. No,
4: to mě moc potěšilo.
3: Asi viděla princeznu se zlatou hvězdou a poznala vás.
4: Ovšem ve Francii.
3: Ovšem ve Francii, samozřejmě. No, vypadá to, že ty historky začínají přituhovat malinko.
1: Ty jsi taky byla někdy na nuda pláži?
2: No to... určitě.
1: No určitě, ale no, samozřejmě. S nima.
2: Ne, ne s nima ne, ale určitě to samozřejmě. Je to v podstatě normální, co jdeš. Blbý je, když potkáš svého profesora ze školy, že jo, tak mu říkáš, dobrý den, pane profesore, no. Je to takový divný, že máš, on nemá nic na sobě, ty nemáš nic na sobě.
1: A, pak to ve škole pořád vidíš takhle,
2: pak,
1: situaci.
2: Je to tak, jo. Ale myslím, že já jsem udělal jednou, bylo to v Bulharsku, zase to s Francouzem teda, byl tam takový docela hezký kluk, Francouz, moc hezky, ale on nějak byl malej, ale já jsem byla větší než on a mě ho bylo tak líto, že jsem ho zvedla. Jako, on byl takový smutek, jsem ho zvedla, on se tak urazil příšer, že jsem zvedla malýho Francouze, ale že bych z toho měla nějaké potěšení, ne, zaprvé já moc nechodím na to slunce, protože ono mě malinko, no prostě mě, na mě se to hned chytá. Hned se to na mě
1: jako
2: chytá.
1: Spálíš se?
2: Nespálím, ale prostě jsem taková přičmoudlá pak, no. A když to
1: že dáma, by se tě mohli splést prchvíkem.
2: No samozřejmě. A takže já prostě, teď na starý koleno už vůbec ne, to nedoporučuji dámám, aby se opalovali, dávali ten obličej na sluníčko, to už pak můžou jít k indiánům, že jo?
1: Když si dávali takové ty desky odrazové, aby ještě to šlo ze spora na ten krk.
2: To je strašný.
1: No, to jo, tak bylo.
2: Ale opravdu není to hezký, když je někdo starý. A
1: byla jsi na pláži třeba v Itálii, když tam byla?
2: No to já jsem musela na pláž, protože zaprvé jsem do té vody nevlezla, ta byla studená, ale to byl zájezd pro perku. Perka tam prostě běhala po pláži, koupala se v moři, já tam strčila prstíček, bylo to ledový, Perka proskakovala vlny, pak teda nějak si to neuměla uspořádat, takže vlna jí stála do moře víc, tak jsem pro ní já musela skočit, jenom jsem rychle odhodila mobil.
1: Nakonec se skoupala.
2: Nakonec jsem pro ní letěla, ona, a teď jí to vletělo do uší, to bylo zvláštní, co dělala, ona to nemohla z těch uší dostat, furt třásla tou hlavou, no dostala do držky od té vlny. Strašně, ale pak si dala pozor a pak už to uměla dokonale.
1: Jitka Němcová je náš dnešní host. Vybrala osazenstvo Luba Skořepová, Ivanka Devátá, Josef Zíma. Já teď vybírám Lubu Skořepovou a dám jí dohromady třeba s Milanem Nedělou, pokud budete chtít ve scénce. A nebo můžou přijít se scénkou o divadelních odbornicích Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožní. To je varianta B. Ačko Luba Skořepová, Milan Neděla, Bčko Luděk Sobota, Miloslav Šimek, Petr Nárožní. Kterou tu skupinku si vyberete? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900 anebo pošlete SMS-ku na číslo 90 01 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je to váš čas, který je taky rozhodne o tom, co budeme vysílat. Máte ještě pár minut k tomu, abyste přidali bod buď tedy Lubě Skořepové, Milanu Nedělovi, nebo Luďkovi Sobotovi, Miloslavu Šimkovi a Petru Nárožnému. Kdo nám volá do studia Humoriády v této chvíli? Vítejte u nás na telefonu.
2: Dobrý den, tady Honza z Choliny, já vás oba dva moc zdravím. Přeju vám krásný den a já bych prosím vás potřeboval Ačko.
1: Potřeboval byste Ačko, dobře. Luba Skořepová dostává bod s Milanem Nedělou. Kam půjde ten další?
3: Ano, hezké odpoledne slunečně. Přeji vám, Patriku, přeje Stanislava, posluchačka věrná. A srdečně zdravím paní Němcovou.
4: Dobrý den.
3: Mám je ráda.
4: Děkuju.
3: A přeji vám hodně zdraví a pohody. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc, mějte se pěkně. Kdo další? Povídejte.
5: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála Bčko.
1: Dobře, taky zapisuju. Další posluchač, posluchačka.
6: Dobrý den, tady Eva z Turnova. Já bych zdravím vás oba dva do studia. Přeji vám pěkný víkend i všem posluchačům a přeju Ačko.
1: Dobře, to se nám to střídá. Moc děkuju, tady je hlas pro Lubu Skořepovou. Ještě někdo?
7: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: Bčko, dobře, Davide, děkujeme všem, uzavírám hru, druhý souboj a o pár hlasů navrch, změna, Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný, tedy divadelní odborníci právě teď.
8: Na naší pouti nikdo se nemusí rmouti, to. A kdyby ho to napadlo, může hrát i divadlo. Být či nebýt, oč tu běží, Hamlet pozná jenom stěží, čaro škrtí Desdemonu, Romča líbá Julii, a to všechno v režii divadelních odborníků.
9: Ano, je to pravda, vážení přátelé, je to skutečně tak, my jsme vzatí.
10: Ta kolega chce říct samozřejmě na slovo vzatý divadelní odborníci. Každého z vás, kdo se přihlásí, jsme ochotni zdarma za 5 minut přiučit divadelnímu řemeslu.
9: To znamená jevištní dikci, tak. Jevištnímu pohybu a tak silnému prožitku, že dotyčný ani nebude vědět, čí je.
10: No tak přesněji řečeno, nebude vědět, jestli je figurou, kterou hraje, nebo figurou, kterou je. Prosím, je mezi vámi takový odvážlivý?
9: Ano, přátelé, za 5 minut každý z vás má možnost na tomto improvizovaném jevišti stát se Romem, Julií, Roxanou, Desdemonem, Desdemonou, Broukem Pitlíkem a psem Baskervilským.
10: Tak no tak příležitosti je dost, hlásí se někdo dobrovolně.
9: Hlásí se někdo dobrovolně.
10: Nikdo.
9: No,
10: babilci, jdeme domů.
8: Prosím, já se hlásím. Já bych to rád zkusil.
10: Aspoň vy, mladíku, pojďte.
9: A to je dobrodruh, pojďte.
10: Vy máte odvahu, no to vítáme. Vy už jste zajímavý zjevem pro divadlo.
9: Chlapče, tak co? Máte občanský průkaz?
8: No zajisté mám, ale proč?
10: No kdybyste se do toho tak vžil, že byste tady ztratil totožnost.
8: To snad ne.
9: To už se nám jednou stalo. No. Jednou jsme tady měli jednoho, ten se do toho tak vžil, že je kouzelník žito, že jsme ho sami museli vymlátit.
10: No vy jste jistě nechtěl dostat cepe.
8: No to bych jistě nechtěl.
9: No tak pozor na hlavu.
10: Tam už ženě byli, kolego. Všimněte si, tam je vymlácen.
9: To je hlava jako mlad. No, kolego, co byste zde doporučil adeptovi? To je adept.
10: No tak já se zeptám, o co má zájem. O co víte?
9: O klasiku?
8: No tak tedy, pokud se mohu jaksi veřejně projevit, tak já tíhnu spíše ke klasice.
9: Táhne vás to k...
8: Ano. Tíhne mě to ke klasice.
10: Zatížen klasikou.
9: Tíha vás táhne ke klasice.
10: Já bych doporučil

0: případě Dostojevského.
1: No, to je,
0: aha, to je zajímavý
1: úkol.
0: To je náročný úkol. Máte na mysli přímo, kolego, máte na mysli přímo idiota?
2: Jo, dalo by se to tak říct. Myškina s idiota.
0: Tak dal byste si Myškina s idiota?
1: Volte. No ale já, pokud jsem informován, tak nejznámějším idiotem jste byl vždycky vy, že?
0: No tak to je pravda.
2: No jak to, kolego, jsem taky nebyl idiot k zahození, mě to přeci řekla většina režisér.
0: No mám dojem, že ještě řekne.
2: No já jdu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Divadelní odbornice, těhle trojka, režírovala si někdy divadlo, Jitko?
5: Já jsem nechtěla nikde režírovat divadlo. Já na to nemám citflajš, já nemám prostě, já jsem neklidná.
4: V čem je to jiný? Tam je taky tvůrčí proces,
5: je tam
4: ne?
5: Tvůrčí proces, ale sedíš na zadku.
4: Tobě se líbí pobíhat
5: po plátce. Já potřebuji běhat a nejsem silná v dialozích. A divadlo je o dialogu. Mm-hmm. Já jsem silná v obraze. To znamená, že já nepotřebuju to povídání, já potřebuju ty obrázky. Já to vidím všechno přes obrazy.
4: A tak ty dialogy někdo napíše, ne?
5: Ne, ty máš divadelní hru,
4: no.
5: A ty tam máš všechny, jenom na dialogy. Ale a prostě všecko je to ve slově, zatímco já jsem všechno v obraze. Já to místo toho slova to řeknu tím obrazem.
4: Byla by si šťastná v němém filmu?
5: Absolutně. Absolutně. Úplně. Jill a Jim film. Mm-hmm. Tam lidi mluví něco a odehrává se v obraze úplně něco jiného. Je to moc krásný, protože oni říkají úplně něco jiného, než se v obraze odehrává. To je krásný příběh.
4: Dá se říct, že ti to slovo a dialogy vadí?
5: Já s nima neumím pracovat. Mm-hmm. Já prostě s nima neumím pracovat. Ne.
4: Prosím tě, jak tě mohli pustit ze školy?
5: Nemohli, protože jsem měl samý pětky, rozumíš? V diktátu.
4: Takže se tě zbavili. A to je jedno, pusty i bez dialogu. Ona se nějak protluče. Jitka Němcová, náš dnešní host. A vyberte teď poslední ukázku. Tak pokud jste předtím byli pro Luďka Sobotu, Miloslava Šimka a Petra Nárožného, třeba jim dáte ještě další bod pro pokračování tohoto jejich představení z roku 78, anebo si necháme povídat o pletení z Hostince pod Gaštanom. Oldo Hlaváček a Ivan Krajíček nabízím já ještě proti jako druhou variantu B do poslední ukázky. Souboj začíná právě teď na telefonním čísle 731 800 900 a taky v SMS-kové formě na číslo 90 011 04 posílejte textovky s heslem Humor mezera a nebo

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ještě rychlý hlas pro variantu A nebo B v Moriádě. Dobrý den, přejeme si Jitku Němcovou.
2: Ačko.
1: Ačko, dobře, zapisuju, to bylo rychle stručné, což je fajn. Dobrý den, kdo dál?
3: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, zdravím vás oba. Upozornil paní režisérku, že ochotníci jsou ve zónkách, když bude vybírat, a já ano. Bych chtěl jeho pokračování.
1: Dobře, děkujeme tak, moc. Děkujeme, ať se daří. No a já myslím, že máme rozhodnuto. Bude to pokračování, tak ještě se vrátíme za panem Šimkem, Sobotou a Nárožný. No,
4: tedy pokud bych vůbec mohl nějak zasáhnout se svým skromným podílem, já bych rád upozornil, že já mám zase připraveného, protože mojí velkou láskou, tak říkají od dětství, byl vždycky zde ten monolog z Raduza Zmahuleny. No, zde, duj. Duj, vych se, boží silný orle,
5: to říká Radus,
4: jen
5: že?
4: Hlas... Ano, Radus, vy to znáte?
5: No tady je to napsaný, Radus.
6: Radus je tam. Taky, samozřejmě, že to známe. Radus je hrál vždycky on, já jsem hrál tu jeho.
4: Vy?
6: Jak jsem se jmenoval? Jo, Mahulenus.
4: Mahulenus. Posíšte, to muselo být ale těžké.
6: Ne, to bylo lehký, to bylo lehký. Já jsem jí pojal jako chlapa.
4: Ach, tak.
6: To nebudeme rozbírat. Podívejte se, my bychom usedli, kdybyste domů. Protože vy to máte připraveno zjevně.
4: Já to mám.
6: A my jsme vlastně taková komise pro výběr hereckých adeptů. Taková komise pro výběr. Vy si to tady zarecitujete a my vás posoudíme, případně
4: bolet.
6: Případně vyhodíme, že?
4: Já předpokládám, že si k tomu vždycky řeknete svoje.
6: No, samozřejmě, že?
7: No, už od toho jsme tady.
4: Ano, od toho jste zde.
6: Tak si spust.
4: Já si tedy spustím.
6: No jistě, je tady vedro, spuste si, co chcete.
4: Ano. Duj. Duj, vyš se, boží silní orle! Jen vlasy moje rvě a ber mi dechu, kež...
7: Zastav, čověče!
6: Veliký příval slov. Musíme se dohodnout, aby byla taková komunikace. Vždycky, když my uděláme takhle... Stačí, když ukazuju já sám. Vždycky, když mi uděláme takhle.
7: To jsem sám.
6: Vždycky, když mi uděláme takhle. Tak ty zavřeš otvor v hlavě. Jo?
4: Tak.
6: Ano. Nedomluvený.
4: Ano.
6: Něco mu chceš říct ještě, kolego?
7: No, kolego, pokud by si stál o moje připomínky,
4: já vám prosím vysím na rtech. Já vám vysím na rtech.
7: Tak dolů. To si nedovolu. Podívej se, chlapče.
6: Kolega už takhle zatížil.
7: Já tak. Podívej se, chlapče, jednu věc ti řeknu. A opravdu myslím to s tebou dobře. Jestli máš nějakou trému, já vidím, jak se třeseš jako vosika. Jako sult se nám tady klepeš. Úplně to takhle dělá se stolem. Podívej se, chlapče, na všechno nech bej, jestli si někdy nějaký problémy si měl. Jestli
6: ano, v dětství, to nám se metá,
7: nějaký to. Spalničky v dětství nebo něco a furt na to nemůžeš zapomenout. Tak to nám se metá.
4: Ano,
7: rozum, uvolň, všecko odhoď.
6: Ano, všechno. Ono správně, ano.
7: To si sebereš.
6: To si sebereš ano. Potom, teď už spust.
4: Já pokud bych mohl připodotknout, já do toho teď dám všecko.
7: No něco si můžeš nechat. Ano. To něco mál, nějaký
6: peníze. Aby jsme měli rezervu nějakou. Tak jde.
4: Duj. Duj, vy se boží silný orle. Jen vlasy moje rvě a ber mi dechu. Kéž hlas mám síly toho větru a všechno.
7: Dost! On jak divej. Podívej se. Já to s tebou, chlapče, věř tomu. Věř mi nebo ne, jestli ne, tak jo. Já to s tebou myslím jako tvůj táta.
4: Ano.
7: Věř tomu.
4: Ano.
7: A jako tvoje máma ti říká, chlapče.
4: Ano.
7: Takhle ne.
4: Ano.
7: Takhle ano. Takhle ne.
0: Humoriáda.
1: A takhle vypadá konec Humoriády té dnešní a páteční. Jitko, děkuju moc za návštěvu.
8: Já vám taky děkuju, pane.
1: Zase příště.
8: Zase příště, mějte se hezky, děti.
1: Ano, užívejte si jaro, užívejte si o víkendu Hvězdné návraty a v příštím týdnu zase naslyšenou u Humoriády.

Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. We'll be right back.

0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Policie prověřuje možný dotační podvod v základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku. Kriminalisté obvinili muže, který se přiznal ke krádeži lebky svaté Zdislavy. Muzeum ve Zlatých horách na Jesenicku se dnes večer otevře veřejnosti. Zataženo déšť, teploty do 13 stupňů Celsia, mírný místy, čerstvý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Kriminalisté prošetřují podezření na možný dotační podvod v základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku. Na problémy upozornili někteří rodiče a učitelé. Po provedených kontrolách navrhla Česká školní inspekce odvolat ředitele. Rezignaci odmítl. Vedení obce ho neodvolalo.
2: V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestných činů dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku.
3: Popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová. Ředitel základní školy v Bohuslavicích na Prostějovsku Martin Neoral to považuje za nesmysl.
4: To je absolutní nesmysl s dotačním podvodem. A to, že policie šetří, tak nějaké informace o tom mám, ale nemám nějaké blížší a konkrétnější.
3: Situací ve škole se tento týden začal zabývat také dětský ombudsman. Řešit jich chce se zřizovatelem, tedy s vedením obce. Z Bohuslavic Barbora Taševská, Český rozhlas.
1: Policisté obvinili muže, který ukradl lebku svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku, oznámil to zástupce vedoucího českolipské kriminální policie Jan Ujka. Muž se ke krádeži přiznal. Podle policie lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Duševní stav obviněného budou posuzovat znalci. Policie muže dopadla včera. Do celostátní akce Noc muzeí se dnes zapojí taky ve Zlatých horách na Jesenicku. Pro návštěvníky jsou v muzeu připravené večerní prohlídky a doprovodný program. Začne v 18 hodin absolventskou vernisáží obrazů v galerii Zlata 92, říká za organizátory Marian Čep.
5: Pořádáme první muzejní noc svého druhu a ta bude zahájena vernisáží absolventské výstavy žáků základní umělecké školy France Schuberta. Na to naváže vlastně samotná muzejní noc, která je spojená s hudebním nocturnem. V rámci hudebního nocturna vystoupí žáci základní umělecké školy France Schuberta a bude to pojato jako barokní takové pásmo písniček.
1: Hanácký den, sobotní folklorní přehlídka na Hanáckém náměstí v Kroměříži se ruší, může za to deštivá předpověď počasí. Organizátoři se tak po konzultaci s meteorology, kteří předpovídají nízké teploty, vítr a déšť, rozhodli odvolat celý program bez náhrady. Sport. Čeští hokejisté se chystají na večerní vstup do mistrovství světa. Ve Švýcarsku je na úvod šampionátu čeká od 20. hodiny a 20. minuty v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Dánsko. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě zataženo déšť, teploty 10 až 13 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 6 stupňů a mírný místy čerstvý severovýchodní vítr. V nárazech může mít 55-kilometrovou rychlost.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Porouchanou dodávku budete mít na dálnici D1 z Přerova do Vyškova, stojí na 250,5 kilometru mezi exity Kojetín, Mořice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: 17 hodin 4 minuty, dobré páteční pozdní odpoledne přeje Zora Jišková. Den v kraji má datum 15. května a zavede vás do Zlatých hor. Na stůl se vrací otázka obnovení těžby zlata. Podle zástupců podniku Diamo těžba má potenciál, Zlaté hory s kým ale nesouhlasí. Podrobnost přidáme. A vrátíme se k situaci v základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku, kde policisté prošetřují podezření z dotačního podvodu. Máme ale také příjemné informace, pozveme do Přerova na loutkářské letnice a s regionálním stopařem zahájíme letošní muzejní noc. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Pátek 15. května má přehled hlavních událostí Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Na situaci v základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku se kvůli sporům jejího vedení a rodičů zaměří dětský ombudsman Martin Beneš. Kontroly už tam provedla Česká školní inspekce. Doporučila odvolat ředitele Martina Neorala. Další podrobnější informace k tématu uslyšíte už za pár minut v dnešním Dni v kraji. Majitelé pozemků z oblasti zasažené před rokem benzenem po ekologické havárii vlaku v Hustopečích nad Bečvou zatím jen zvolna uzavírají smlouvy o pronájmu. Jejich plochy si státní podnik Diamo potřebuje pronajmout kvůli připravované druhé etapě rozsáhlých sanačních prací. Má začít v září. Státní podnik Diamo zpracovává studii proveditelnosti obnovení těžby zlata u Zlatých hor na Jesenicku. Dokument posoudí z hlediska ekonomiky, dopadů na životní prostředí a obyvatele regionu. Také o tomto tématu budeme mluvit více v dalších minutách Dne v kraji. Provoz veřejných toalet na výletním místě na Svatém kopečku je letos omezený. Fungovat budou od 1. června do konce září. V minulých letech je technické služby provozovaly od Velikonoc. Důvodem jsou vyšší mzdové náklady a taky opravy zařízení. Muzea, galerie, knihovny a další instituce po celém Česku se dnes zapojí do festivalu muzejních nocí. Konat se bude i v Olomouci. Zájemci si můžou ve městě prohlédnout více než 50 objektů. Podrobné informace najdete na webu radnice a na stránkách festivalu. V Muzeu Komenského v Přerově je nová výstava zaměřená na 50-letou historii městského kina Hvězda. Postavené bylo v 70. letech minulého století nejen jako prostor pro kulturu, ale taky jako protiatomový kryt, pokračuje redaktorka Lenka Kratochvílová.
3: Exponáty vybírala vedoucí kina Hvězda Svatava Měrková. Kromě historických projektorů si návštěvníci můžou prohlédnout i současnou digitální techniku. Výstavu zájemci můžou navštívit do 15. listopadu.
2: V Drahanovicích na Prostějovsku začíná právě v těchto chvílích výstava s názvem Pole, Louky, Dům a Les. V Černé věži představuje krajinomalby výtvarníka a hudebníka Lubomíra Otiska. Na jazzový koncert se dnes můžete vypravit v Prostějově, začne v 19 hodin na nádvoří tamního zámku, vystoupí Jazz Standards Trio, píše se na webu radnice.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: A s námi v Českém rozhlase Olomouc už meteorolog Roman Volný. Vítejte, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak bylo dnes v Olomouckém kraji?
2: Po většinu dne hodně oblačností, zejména v dopolední hodinách to bylo i s deštěm nebo přeháňkami, na některých místech spadlo i kolem 15 mm. No a ty dnešní teploty se pohybují většinou do 15 stupňů Celsia a odpoledne se ta oblačnost částečně protrávala. Teď aktuálně jsou ty srážky opravdu výjimečné.
1: Vy jste vydali výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. Týká se to také Olomouckého kraje? Máme se něčeho obávat? Jaké počasí nás čeká v noci a zítra?
2: Já myslím, že ne. Čeká nás sice deštivý víkend, těch srážek bude celkem dost i na střední Moravě, ale nebude to s největší pravděpodobností na výstrahu. Opravdu se to bude týkat jen těch Beskyd. Takže i v noci očekáváme potom hodně oblačnosti a vypadá to, že někdy už v průběhu druhé poloviny noci a nad ránem se od jihu začne přidávat déšť. Noční teploty by se měly pohádat většinou od 9 do 5 stupňů. Vítr by to měl provázet zpočátku slabý, proměnlivý. Kránu potom místy mírný severovýchodní do 5 metrů za sekundu a zítra z velké části by to měl být den s velkou oblačností, tedy převážující zataženo na většině území déšť. Možná v průběhu odpolední hodin přechodně ty srážky mohou slábnout nebo na některých místech i ustávat. Zítřejší maxima mezi 9 až 13 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách teplota kolem 4 stupňů a vítr to bude provázet mírný místy až čerstvý severovýchodní až severní s průměrnou rychlostí do 8 metrů za sekundu. V večeru mohou být i nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Kdy se dočkáme teplejšího počasí a sluníčka?
2: Tak to až v průběhu příštího týdne, protože i neděle bude z větší části deštivá a chladná.
1: Takže neděle zřejmě jako přes kopírák a pak už se budeme těšit, že bude lépe. Děkujeme za informace. Meteorolog Roman Volný, klidný víkend přejeme. Naschledanou.
2: Slyšenou.
0: Den v kraji.
1: Za chvíli s námi můžete sjet do podzemí u Zlatých hor. Podíváme se, jaké zásoby vzácných kovů a hlavně zlata se tam nacházejí a řeč bude o případné těžbě a také nevoli tamních občanů Zlatých hor. Tak poslouchejte Český rozhlas Olomouc.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Odplotny Skok. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 20. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Výhradně ženské obsazení bluegrassové kapely, to se hned tak neslyší ani nevidí.

jedeš na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: asi to sama.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
2: Tak spolu s námi můžete sjet rovnou do podzemí u Zlatých hor. Případné obnovení těžby zlata z ložiska u Zlatých hor na Jesenicku, které obsahuje asi 10 tun tohoto drahého kovu, má podle státního podniku Diamo ekonomický potenciál. Vedení města ale s případnou těžbou nesouhlasí a proti jsou také zástupci tamního sanatoria Edel.
3: Přijeli jsme autem před ústí hlavní úpadnice, která vede na třetí patro. Tou budeme autem sjíždět do podzemí. Sjíždíme vlastně takovým autotunelem.
4: Kam konkrétně jedeme?
3: Jedeme na lokalitu Zlaté hory Západ. Ten provoz, to zpracování toho nerostu by byl v tom stávajícím areále Diama ve Zlatých horách, ale ta samotná těžba je vlastně od toho areálu, tak jako od speleotrapie, vzdálená přes 2 kilometry a my tam musíme teprve tím podzemím dojet.
4: Popisuje vedoucí odboru hornictví státního podniku Diamo Karol Šmehil. Právě v těchto místech geologové dokončili první etapu průzkumu.
3: Geologický průzkum a následný výpočet zásob doložil, že se zde nachází přibližně 10 tun zlata, 8 tun stříbra, asi 25 tisíc tun zinku, 5 tisíc tun mědi a něco kolem 1 000 tun olova.
4: Říká Šmehil. Kromě zmíněných surovin geologové zaznamenali i možný výskyt gália. Nálezy surovin tak znovu otevřely debatu o možné těžbě.
5: Z našeho pohledu ten výpočet zásob má velmi dobrý ekonomický potenciál, ale také potenciál vlastně pro ten regionální rozvoj.
4: Uvádí mluvčí Diama Tomáš Indrej. V současné době se pracuje na takzvané studii proveditelnosti.
3: Pracujeme s několika variantami, říkáme tomu scénáře, a ty scénáře hodnotí jednak, jak to budeme těžit a hlavně, jak to budeme zpracovávat.
4: Vysvětluje Šmehil. Samospráva Zlatých hor s případnou těžbou nesouhlasí. Pokračuje nezávislý starosta Milan Rác.
6: Každá těžba obecně má na životní prostředí vliv. Jsem zvědav, jak bude vyřešena například zaplavování vydobitých prostorů flotačním kalem. Tato náročná operace jednak technicky, ale náročná i na množství vody jako takové. Technologické množství odpadní vody.
4: Z případné těžby mají obavy i zástupci sanatoria Edel, kteří v Fíčné hoře využívají část štol ke speleoterapii.
7: Obáváme se o bezpečnost našich prostor, je to přece jenom jedno podzemí, je to jeden masiv hory, obáváme se stability prostoru speleoterapie a samozřejmě bojíme se i ovlivnění mikroklimatu.
4: Říká ředitelka sanatoria Alexandra Plevačová. V případě schválení těžby Diamo počítá s dalším jednáním se samosprávou i veřejností.
5: Pro občany jsme v loňském roce uspořádali aktiv, kde se nás vlastně mohli zeptat na všechno. My v tom letošním roce v tom chceme znova pokračovat. V červnu bychom chtěli udělat další aktiv.
4: Uzavírá Indrej. Diamo předloží v červnu vybraný scénář případné těžby dozorčí radě. Ta rozhodne o dalším postupu. Ze Zlatých hor Sabina Millerová, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
2: Už jste byli v muzeu v noci anebo v kostele, že ne? Tak dnes máte šanci. Začíná celorepubliková muzejní noc a my vás na zahájení pozveme. V Českém rozhlasu Olomouc. Za chvíli.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je přesně 17 hodin a 30 minut a začíná olomoucká muzejní noc, v rámci které vás zveme i k nám do rozhlasu na Pavelčákovu 19 v centru Olomouce, přímo v centru dění. Je teď reportér a regionální stopař Aleš Spurný. Aleši?
2: Krásné odpoledne a úžasný podvečer. Já jsem tady opravdu v centru dění na náměstí Republiky. Tomuhle místu se taky někdy přezdívá muzejní čtvrť Olomouce. Galerie, muzea v centru i na okraji města, skleníky, speciální výstavy a akce kulturní památky, které běžně nejsou otevřené. To vše se dnes otevírá veřejnosti kulturního města Olomouce. A my tu máme za tu kulturu z magistrátu pana Radima Šubrta. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kolikátá vlastně je to muzejní noc v Olomouci?
3: Jedná se o 12. ročník. Jsem moc rád, že se umudřilo počasí a že můžeme přivítat návštěvníky muzeí, galerií tady v Olomouci a v centru Olomouce, tady v muzejní čtvrti. Musím říct, že se nám letos podařilo rekordní počet otevřených institucí, ať jsou to galerie, muzea, knihovny, před kterou teď právě stojíme, tak jsem moc rád, že tato akce má už svoji tradici.
2: No a kolik těch institucí je?
3: Je jich celkem 57. Jsem za to moc rád. Jsou to přes ty hlavní instituce, i ty menší galerie, jsou to forty, které jsou na okraji města, tak jak jste zmiňoval, a jsem moc rád, že právě tady na náměstí Republiky můžeme mít světelnou instalaci, instalaci květin, stromů a řadu koncertů celý večer až do 11. hodiny.
2: Taky skleníky na floře jsou otevřené, také

0: Terasy hotelu Flora, kde je krásný výhled na Olomouc, také bunkr v Přáslavicích. Je toho velká spousta, ale tady v centru stojí dvě zásadní muzea, vlastivědné muzeum v Olomouci a potom muzeum umění, vedle něj muzeum moderního umění. A my tu máme Zuzanu Brabcovou, která nás pozve do toho prvního zmíněného. Co tam dnes je navíc?
1: Tak ve vlastivědném muzeu v Olomouci můžou dneska až do 10 hodin návštěvníci vidět zdarma všechny naše expozice, které jsou doplněny o řadu tvořivých dílen pro děti i pro dospělé. Můžou si například vytvořit svoji vlastní korunu z různých období dějin a nebo navštívit, to určitě stojí za to vypíchnout, naše archeologické hřiště, kde kolegové z Centra muzejní archeologie připravili řadu možností si vyzkoušet, jak se žilo v tom prahistorickém období. Můžete si tam zkoušet pletení na tkalcovském stavu nebo na mlíci svoji vlastní mouku.
0: Můžete se stát králem i pračlověkem. A máme tu také paní ředitelku Lenku Pruckovou, se kterou zacházíme tady do foaje knihovny a vidíme, že tu je taky pěkně živo a taky se tu děje něco navíc než běžně.
2: Ano, my se připojujeme k těm muzeům a snažíme to pojmout interaktivně. To znamená, jsme se teďka vlastně si dali téma staré řecké báje a pověsti a naši vlastně omaskovaní knihovníci mají připravenou úžasnou soutěž, která probíhá celou knihovnou. Je tam to spojeno nejenom s nějakým plněním úkolu, ale také s tím, že se vlastně musí sehrát nějaké i představení takovéto starořecké. A na závěr ve sklepení naší knihovny je čeká taková příšera. Nechci prozrazovat jaká, ale je to vyvrcholení celé akce. A samozřejmě kromě toho potom máme virtuální realitu, kdy potom po takovém tom děsivém zážitku se mohou přijít podívat a projít se Aténami nebo starověkou Spartou.
0: A v úterý můžou co s vámi podniknout?
2: V úterý, jako to zakončujeme na naší komunitní zahradě a komunitní zahrada je něco, čím se vlastně knihovny málo kdy chlubí a na této komunitní zahradě budeme vysazovat záhon pro hmyzáky. A hmyzáci to jsou dneska vlastně ti naši nejlepší přátelé, protože nám opilují ty rostliny, abychom se vlastně něčeho dočkali.
0: Vidíme kolem sebe děti, některé listují těmi knížkami. Co to tady máš, taková pěkná barevná knížka?
3: Angry Birds.
0: Angry Birds? Ano, ano, jsou to ti známí ptáčci. No a my samozřejmě zveme taky do Českého rozhlasu Olomouc, kde máme taky až do 22 hodin otevřeno. Můžete si prohlédnout studio, můžete si nechat udělat airbrush a zítra od 10 až do 16 den otevřených dveří. A když jsem odcházel z rozhlasu z Pavelčákovi 19, tak jsem ještě viděl, že jsou tam dvě volná místa. Tak se rychle přihlašte. Z Olomouce Aleš Spurný, Český rozhlas.
4: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: My vás teď zavedeme do základní školy v Bohuslavicích, kde rozhodně děti ani pedagogové na výuku příliš klidu nemají. Policisté tam prošetřují podezření z dotačního podvodu. O situaci se zajímá také dětský ombudsman a Česká školní inspekce, která vyzvala k odvolání ředitele. Na toho si dlouhodobě stěžují žáci, rodiče i část učitelů. Ředitel pochybení i rezignaci odmítá.
2: Dcera je minimálně od září 2025 vedena na denním studiu, přitom mám pokračovat jako domoškolák.
3: Popsala v březnu svou zkušenost s vedením školy v Bohuslavicích na Prostějovsku Lenka Jánská.
2: Jsou jí dokonce omluvané absence, nevíme kým, nevíme jakým způsobem, takže za nás asi někdo podepisuje omluvenky.
3: Lenka Jánská je jednou z desítek rodičů, kteří si stěžují na postupy ředitele Martina Neorala.
2: Pan ředitel nám odmítá opakovaně přístup k jakýmkoliv dokumentům, my vůbec nic nevíme, takže jsme byli nuceni se obrátit na oficiální úřady.
3: Vedení školy kritizuje i část pedagogů a k odvolání ředitele po provedených kontrolách vyzvala zřizovatele, tedy obec Bohuslavice, také Česká školní inspekce. Martin Neoral chce ve funkci setrvat.
4: Poslal jsem rodičům tu informaci, že budu pokračovat dál ve škole, budu pokračovat dál v roli ředitele.
3: Pochybení odmítá a kritiku spojuje mimo jiné se změnami, které ve škole zavedl.
4: Snažíme se o to, aby ta naše škola byla nějakým způsobem otevřená modernímu vzdělávání. A pro mě je důležité, že ty moje dveře jsou pro rodiče otevřené k nějaké diskuzi, protože všem v podstatě nám jde o to sami a to je úspěch jejich dětí. Takže z toho důvodu já chci pokračovat dál prostě na tom, co jsme v té škole vytvořili. Já to dělám především z toho důvodu, aby ty naše děti v životě nečekal šok. Jo.
3: Na základní školu se zaměřila také policie, potvrdila mluvčí Miluše Zajícová.
5: V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestných činů dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Vzhledem k tomu, že v dané věci probíhá v současné době prověřování, nebudeme k případu sdělovat další bližší informace.
3: Martin Neoral to považuje za nesmysl.
4: To je absolutní nesmysl s dotačním podvodem. A to, že policie šetří, tak nějaké informace o tom mám, ale nemám nějaké bližší a konkrétnější.
3: Situací ve škole se tento týden začal zabývat také dětský ombudsman Martin Beneš. Pokračuje mluvčí úřadu Michaela Vajzová.
6: Jelikož problémy ve škole již podrobně popsala Česká školní inspekce, zaměří se na postup zřizovatele školy, tedy obce Bohuslavice. Zřizovatel by totiž měl přijmout opatření, která by situaci ve škole sklidnila.
3: Nezávislý starosta obce Roman Jedlička plánované setkání s ombudsmanem po telefonu potvrdil. Dal ale situaci komentovat nechtěl. Už dříve uvedl, že ředitele neodvolá a toto stanovisko podle něj trvá. Z Bohuslavic Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: A teď se ptáme, víte, co jsou to loutkářské letnice? Je to přehlídka amatérských loutkových divadel, která nabídne i setkání s mužem, který mnoho let vodil z Pejbla a Hurvínka s Martinem Tláskem. Za chvíli povíme, kdy a kde.

0: obraz a banjo jambory patří neodmyslitelně k sobě. Na loňský 53. ročník se vrátíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc už po desáté a naposledy. Poslechneme si legendární poutníky, kteří hrají už 55 let a festival zakončovali. Ale zazní i bluegrass progresivní, netradiční v podání kapely Jumper Cables. Bude to v pořadu Na cestě v neděli 17. května po 15. hodině. Chybět nebude ani pozvánka na letošní ročník Banjo Jambory. K poslechu zve Jarka Nosková.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: kraji.
1: Víte, co jsou to hloutkářské letnice? No přehlídka amatérských hloutkových divadel. 10 souborů vystoupí během 17. ročníku loutkářských letnic v Přerově. Přehlídka tam odstartovala právě dnes. Diváci uvidí nejen řadu známých pohádek, ale budou mít možnost setkat se i s výraznými postavami českého loutkářského světa, včetně interpretů pořádajícího přerovského Kašpárka.
2: Je to vlastně taková přehlídka loutkařských amatérských souborů, takže jedno ponaučení si bere člověk z toho druhého souboru a zase opačně.
3: Říká principálka přerovského Kašpárka Marie Veřmiřovská. Odkud k vám přijedou soubory?
2: K nám jezdí hrozně rádi Pražáci, 3 soubory, Horec z Českých Budějovic, divadla, pak nám přijede Valašské Mezříči, Prostějov, Vysoké Mýto, Plzeň k nám přijede, třeba Hlínsko, které se tady bylo loni podívat, tak letos už tady bude hrát a jsou to pohádky pro děti, tak od těch 3 let a my ostatní herci, kteří tady jako jsou, tak se na ty pohádky chodí také dívat, protože se vlastně bereme takové příklady toho, co se dá v divadle dělat, jeden soubor od druhého. A když sem přijedou třeba z Rakovníka, tak to jsou naši jedni z nejlepších přátel, kteří tady jsou.
3: S čím a kdy se představí domácí soubor?
4: Domácí soubor se představí hned po zahájení přehlídky s pohádkou 3 zlaté vlasy děda Vševěda. Režíruje to Ondřej Pavelka a je to nová pohádka úplně s novýma loutkama a je to i s živou hudbou.
3: Upřesňuje Alena Miklíková, čili máme na mysli sobotu 16. května.
4: 9.30 bude zahájení jako takové slavnostní a v 10 hodin začneme hrát pohádku.
3: Jaké další tituly se tady objeví?
2: No budou to 4 pohádky o jednom drakovi, ty jsou moc hezké, potom to bude 2x červená karkulka, neobyčejná dobrodružství smrčka a doubka a pak zde bude třeba čert a káča, dušička z vodníkova hrníčka, Kašpárek a myši, pekelné námluvy, Kašpárek a Ježibaba, samá klasika.
3: Bude šance potkat se s loutkaři?
4: Určitě bude šance potkat se s loutkaři a to vlastně v 5 hodin v sobotu budeme mít takový seminář. Přijedou za náma z Prahy pan Klásek, který vodil hrozně moc dlouho Spejbla a Hurvinka, jak dokonce je mluvil, nevím jestli Spejbla i Hurvinka, no prostě je opravdu odborník na slovo vzatý. A samozřejmě se těšíme na pana Vidlaře, který dlouhou dobu pracoval v České televizi a v kouzelné školce dlouho vodil Františka. Těšíme se moc.
3: Loutkářské letnice jsou přehlídka anebo soutěžní přehlídka?
2: Není to soutěžní přehlídka. My jsme docela rádi, že to úplně není soutěžní přehlídka, protože někdy se stává, že ty soubory nemají takovou možnost toho repertoáru, jako máme my, nebo nějaká jiná divadla. Je to spíš takové přátelské setkání těch amatérských souborů a vlastně se to střídá s přehlídkou sokolských loutkových divadel. Někdo hraje totiž na ňásky, někdo hraje marionety, někdo hraje naživo a je to takové zpestření celého toho loutkařského světa, toho vidění, jak kdo hraje a to je, myslím, to nejvzácnější.
3: 17. ročník loutkářských letnic v Přerově v sobotu 16. a v neděli 17. května. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Tak v tuhle chvíli už končí páteční den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Co pro vás ale dále chystáme? Tak třeba reportáž z největšího mobilního kurníku v Česku. 500 slepic si v bezpečí hrabe v trávě, hřaduje si nebo poletuje v montovaném přístřešku na kolečkách, mají dostatek krmiva i vody, o energie se stará malá fotovoltaická elektrárna. Tak v tuhle parádu má zemědělská firma v Dolanech u Olomouce a my vás tam v reportáži zavedeme. A také nás potěší sokolové v Oseku nad Bečvou, kteří staví novou sportovní halu za 120 milionů korun, dostali dotace od Národní sportovní agentury a z kraje. A my jsme je byli navštívit a v reportáži vám přiblížíme, jak jsou s celou stavbou nové sportovní haly daleko. Zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: V tuhle chvíli už nám 6 minut zbývá do 18. hodiny. Čekají nás nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc a pak pošlete už pěknou dechovku na přání těm, které máte rádi. A pokud zítra přijdete na den otevřených dveří, těšit se bude na vás Zora Ješková.

0: zdravíme z muzejní noci, jsme zrovna v Olomouckém rozhlase.
1: Ahoj mami, zdravím tě z rádia, měj se hezky, bylo to tady fajn.
2: Zdravíme strejdu Josefa z Českého rozhlasu.
3: Ať se brzy uzdraví.
0: Mně se tady moc líbí a všem moc doporučuji.
4: Zdravím našeho tátu, který teďka zrovna skládá kamion.
5: A doufáme, že příští rok půjde s námi a slibujeme mu, že to vezmeme aspoň přes jednu hospodu.
6: Zdravím naši paní učitelku, mám vás rád a doufám, že mi dáte ještě nějakou jedničku.
2: Ahoj, zdravím Olomouc.
7: A hlavně přeji všem pracovníkům hodně úspěchu, zdaru a hodně spokojených posluchačů.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
9: Dnes večer v České televizi.
10: ČT1. Proč se z Tondova kamaráda Matěje stal estébák a jak se v rodině Franců ocitla Jiřinka? Seriál vyprávěj. ČT2. Los Angeleský detektiv odkrývá dávná tajemství nacistů. Premiéra politického thrilleru Tajný vzorec. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu 18. ročníku pražských svatojánských slavností. Navalis 2026, koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem. Páteční večer s Českou televizí.
8: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
11: Podnik Diamo stále čeká na souhlas majitelů pozemků zasažených benzenem v Hustopečích nad Bečvou s jejich pronájmem kvůli obnově. Jeskyni na pomezí na Jesenicku se dočkají rekonstrukce, na nádvoří Prostějovského zámku bude dnes znít jazz. Zataženost deštěm, teploty do 13 stupňů Celsia, mírný místy čerstvý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořín. Majitelé pozemků z oblasti zasažené před rokem benzenem po ekologické havárii vlaku v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku zatím pouze pozvolna uzavírají smlouvy o pronájmu. Jejich plochy si státní podnik Diamo potřebuje pronajmout kvůli připravované druhé etapě rozsáhlých sanačních prací. Má začít v září. Část majitelů nadále požaduje směnu. Další se podniku neozvali, řekla mluvčí firmy Kristýna Hanušová. Smlouvy se týkají zhruba 40 majitelů pozemků na ploše o rozloze přes 11 hektarů. Dočasné uzavření čeká jeskyně na pomezí nedaleko Lipové lázní na Jesenicku. Důvodem jsou jejich opravy. Práce je potřeba udělat mimo zimní období kvůli ochraně netopírů a vrápenců, kteří využívají podzemní labirint jako zimoviště. Pokračuje mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gejdoš.
12: Stavba by měla přinést větší bezpečnost provozu, energeticky úspornější řešení a také šetrnější podmínky pro citlivé jeskyní prostředí. Současně to také umožní chránit krasovou výzdobu zdejší významné netopíří a vrápenčí zimoviště. Také rekonstrukce vytvoří technické zázemí pro budoucí instalaci moderních edukativních a interaktivních prvků pro naše návštěvníky.
11: Jeskyně na pomezí budou návštěvníkům naposledy přístupné před zahájením oprav tento víkend. Na jazzový koncert se dnes můžete vypravit do Prostějova, začne v 19 hodin na nádvoří tamního zámku. Vystoupí Jazz Standards Trio, vyplývá to z informací na webu radnice. Muzea, galerie, knihovny a další instituce po celém Česku se dnes zapojí do festivalu muzejních nocí. Konat se tradičně bude taky v Olomouci. Zájemci si můžou ve městě prohlédnout více než 50 objektů. Podrobné informace na webu radnice a na stránkách festivalu.
13: Lidé můžou navštívit například arcibiskupský palác, bunkr v Přáslavicích, některé fortové pevnosti nebo freskový sál Komenium. Přístupný bude i kryt civilní ochrany nebo jihoslovanské mauzoleum v Bezručových sadech. Kromě velkých galerií je otevřené i muzeum na poutním místě v Olomouci svatém Kopečku nebo anatomické muzeum Olomoucké lékařské fakulty. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
8: Sport.
11: Fotbalisty prvního SK Prostějov do posledních dvou kol druhé ligy nepovede realizační tým trenéra Jana Podoláka.
14: Vedení klubu se rozhodlo odvolat jak hlavního kouče Podoláka, tak jeho asistenty Dominika Pěničku a Tomáše Josla a trenéra brankářů Michala Bartu. Realizační tým skončil po vzájemné dohodě. Tým ve zbytku sezóny povedou sportovní manažer Jiří Balcárek se Srbem Petarem Alexejevičem, který už v minulosti v klubu působil. Prostějov je dvě kola před koncem 14. pouze bod nad sestupovými příčkami. V sobotu Hanáci hrají v Příbrami, která ještě bojuje o postup do baráže, stejně jako aktuálně druhé Táborsko, které přijede do Prostějova v posledním kole. Adam Kodet, Český rozhlas.
8: Počasí.
11: Zítra čekejte na střední Moravě zataženo déšť, teploty 10 až 13 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 6 stupňů a mírný místy čerstvý severovýchodní vítr. V nárazech může mít 55-kilometrovou rychlost.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
11: Střídavý provoz řízený pověřenými pracovníky je kvůli práci na vozovce na silnici první třídy číslo 44 na železničním přejezdu mezi Velkými Losinami a Filipovou na Šumpersku.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Že půl minuty po 18. hodině, ale dnou se ještě nechce připozdívat, ani smrákat se ještě nechystá, i když ono to přijde, ono to přijde. Zahrajeme si pro radost do 19. hodiny, jako vždycky od pondělí do pátku, tedy od 18. do 19. a také dneska na svatou Žovku 15. května. No čím jiným začít, než zálivkou a vítanou, doufám, ale že tak akorát i přes ten víkend.
16: Zaleje a já

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A telefonní spojení také dneska 15. květnového podvečera na svatou Sofii Žofii. Linka k nám do studia Českého rozhlasu Olomouc a do pořadu Hrajeme pro radost. 221 555 444, také SMS schránka funkční a plnící se 723 70 33 51. A paní Maruška teď v hlavní roli. Pěkně vítáme, dobrý den, pěkný podvečer.
2: Krásný podvečer přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu s přáním stálého zdraví, Jindřice do Chropině, přeji brzké uzdravení, Zdeničce do Uničova, Vláďovi do Tovačova, Věrušce Halouskové s Adámkem, Zdeničce do Hrochova, Zdeničce do Hloubic a Františkovi od Brna. Pane Božku, vám moc děkuji a zase se budu těšit někdy naslyšenou.
1: Paní Marušce, moc děkujeme za všechny. Paní Maruška skromně říže, za chvilinku také vy u nás po telefonních linkách. No a teď také přáníčka z toho z druhého zdroje, SMS písemného, pozdravení pohlednice, přáníčka mířící k nám 723 70 33 51. Píše se tu, že máme moc pozdravovat babičku a dědu, poděkujeme za návštěvu, za příjemné překvapení a taky za výborné pohoštění, co skvěle babička navařila. Moc zdraví Vojtík, Lucka a celá rodinka. Dál máme určitě zahrát písničku slavnostně, blahopřejně, s gratulacemi pro Jarušku Svozilovou a Slávku Kovaříkovou k narozeninám. Přejeme zdraví, štěstí, boží požehnání, sluníčko v duši. To přeje penzion pro seniory v Javorníku, děvčatům Jarušce Svozilové, Slávce Kovaříkové a Český rozhlas Olomouc i Bořek se přidávají. A ještě přidáme také písničku a pozdravení všem v práci, jednak pracantovi Jarečkovi na dvůr a na zahradu, pojď domů, je to zmoklé. A ještě taky písnička míří za Vojtou a Jiříkem do práce, řidičům a těm, kdo musí pracovat ještě venku.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Máme půl minuty po čtvrt na 7, 15. 5. na Žofii a na lince 221 555 444 obrovský zájem. Před chvilinkou jen co jsme ale nabrali, vzali telefon panu Antonínovi, hned bylo dalších zájemců spousta, tak hned budeme u vás dalších. Teď pan Antonína, moc krásná, svěžná písnička, pro koho dobrý podvečer?
1: Příjemný a klidný podvečer. Prosím, zahrajte paní Evě z Moci z Ubrna. Paní Evo, včera jste mě pozdravila SMS-kou. Jenom malá poznámka. Pokud jste včera myslela mě, nejsem František, ale Antonín. Vřelé díky za dnešní vzkaz už správný. Jsem primitiv, SMS-ky nezvládám. Upřímně se loučí vážně nemocný vdovec Antonín z Bedioště. Olomouckém rozhlasu mnohé pánbůh zaplať. Nasledanou a děkuji.
0: Tak jste moc hodný. Moc vás zdravíme a krásně hrajete. My vám zahrajeme tu vaši oblíbenou o mamičkách ze Slovenska, tentokrát s pánskou chasou z Vozokanky. No a tentokrát taky ta písnička poběží i rodičům, mamce, i taťkovi, hodným, šikovným, našim známým Janičce Jiřímu z Roštění pro radost, pro moje rodiče nechává zahrát Jana s rodinou pro radost. A se vzkazem, že má moc ráda Janička. Mladší zdraví Janičku Jiřího do Roštění. Úžasné rodiče a hodně lásky. No a pak ještě přáníčko, taky hodné babičce určitě Adámkovi a určitě pozdravy budou dříve či později od Adámka z Věrušku, ale pozor, přáníčko od Hanky z Předmostí k nedělním narozeninám Věrušce Halouskové z Bílovic. Všechno nejlepší, hlavně to zdravíčko, životní pohodičku i při poslechu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se i na vás, na Věrušku a přejeme už dopředu všechno nejlepší, především pak ale Haníčka. A pozdravy ještě pošleme a vešleme do světa a vysíláme do rozhlasu Olomouckého a všude možně po světě. Taky od shodou okolností dalšího Toníka, ale vnuka Toníčka, který zdraví moc babi a dědu a přeje krásné víkendové oslavy jejich společného výročí svatby.

0: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc. Přijďte si prohlédnout vysílací studio a další prostory. Průvodci vám budou naši moderátoři a redaktoři. Na každou skupinu čeká výherní taška. Budete si moci nechat udělat studiové foto a pamatujeme i na děti. Prohlídky si můžete od pondělí rezervovat na webu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny v Pavelčákově 19.
1: Je příjemné si občas projít náš archiv starších koncertních záznamů. Tentokrát se společně vypravíme o tucet let zpět, kdy v našem velkém studiu jen sama s kytarou vystoupila zpěvačka Lenka Filipová. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Lenky Filipové.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: No a teď v podvečerním 15. májovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc už vítáme paní Boženku. Paní Boži, dobré večer.
2: Dobrý večer, paní redaktore, našli si, jo?
1: No je Bojani, Moravo, krásná Moravo.
2: A víte, mi to vypadlo z hlavy. No. Pane redaktore, tak já bych tu písničku chtěla věnovat paní Žovce Čurdově ze Šambaldoky, dnes mou svátko. Žovku, já ti přeju jenom zdraví, štěstí, ochrana pane Marii a měj si moc hezké, protože hezké, zdravý člověk, aspoň trochu jim dobře na světě. A to písnička bych chtěla věnovat i Lidušce Zígrové do Dobravice a panu Zdeňkovi Dudkovi do do Rádnice.
1: Do Rádnice, já.
2: Děkuji vám moc krát, pane redaktore, za vybrání písničky. Mějte se moc krásně a zatím někde nazvídanou.
1: Děkujeme. A tak jsme přemýšleli všichni, kdo to je za chasu. Tentokrát tedy Bojané, Moravo, krásná Moravo. Věděli jsme název, tak jsme to dohledali, tak jsme to našli. No a ještě prosím, písničkou potěšte taky naši bábinku Toničku, máme ji moc rádi. Přejeme všechno dobré k brzkým narozeninám a taky Toníkům, Toničkám k svátkům. Další přání z hodou okolností od Mirka z Rapotína, přání další Toničce k dnešním narozeninám. Pěkná písnička, děkuje Mirek Pavlu z Rapotína. Písnička udělá radost také dědovi a babičce do Šumperka, a to až z Čech, ze středních Čech. Pozdravení přes Olomoucký rozhlas posílá Vojta a Miška. A ještě prosíme písnička taky pro skvělého kamaráda, velkého parťáka, držáka celé party a celého okolí, Mariana, kterého zdraví právě všichni z jeho přátelské partičky, co drží u nás pořádně a dlouho a vždycky při sobě. Rádi vyřizujeme, všechno nejlepší držákovi, parťákovi přejeme.
0: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: taky na Moravu, ale taky do Čechů jsme zdravili a pěkně zdravíme ještě jednou. No a teď třeba tam, kam už jsme také vlastně pozdravy poslali písemné, a teď tam odsud zroštění pod Hostýnkem. Taky tam zapršelo paní Jana, pan Jiří, dobrý podvečer.
1: Pěkný dobrý podvečer, pane Božečku. Srdečně vás zdravím, všechny rozhlasoví přátelé a posluchače. A v neděli má krásné kulaté narozeniny milá, hodná, pracovitá, skromná paní Věruška Halousková z Bílovic. Milá paní Věruško, přejeme vám k narozeninám hlavně hodně a pevné zdraví, štěstí, život plný lásky a radosti, hojnost Božího požehnání, anděl strážní a tvá schrání a panenka Maria svatohostýnská, ať nad vámi drží všude ochranou ruku. To vám z celého srdce a z lásky přeje Jana a Jiří z Roštění. Pane Božečku, vám děkuju, i srdce naši děkuju a přeju vám všem i posluchačům příjemný víkend a hlavně hodně zdraví a ať si děláme radost. A někdy zase naschledanou.
0: Děkujeme pěkně, opět za krásná slova. I teď minutku před 6:30 přesně. A pěkně zdravíme další adresáty, příjemce dalších krásných slůvek. Pozdravu SMS-kových. Máme totiž moc krásně poděkovat všem, co si taky dneska nádherně hrají. Všem, kteří se bohužel nemohou dostavit na den otevřených dveří. A tak pěkně zdraví i posluchače, i návštěvníky, tedy diváky, obecenstvo, ve spolek. To pozdravení je od Aničky. No a pak ještě přání posíláme od Marušky, srdečné, krásné a potěšitelné určitě hlavně ve Štemberku, pro Vratika ze Štemberka přání krásné a srdcové pro pohodový hezký večer. Pozdravy posílá Maruška i všem, kdo si také krásně hrají. Vratika zdravíme, Marušku zdravíme a ještě vyřizujeme pozdravy taky babičce Jarunce k nadcházejícím narozeninkám. Optimistická a skvělá duše celé naší široké rodinky. Všechno nejlepší tedy za celou rodinu od Lukyho a Aničky.
2: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: spokojenost. A i Dašo v peřo říká, ale kde si báby s dědou. Anetka v neděli, Přemysl v sobotu, Sofie, trendové moderní jméno, ale taky Žofie. Žofka dneska v kalendáři. Paní Žofka, Schonwald, dobré podvečer.
1: No, dobré večer. Já vás všechny zdravím a zdravím všechny posluchače, kteří rádi poslouchají tady této pořady. Chtěla bych poděkovat Božence Dobové za krásné přání a za krásnou písničko, kterou vybrala. Sice mi dneska není vůbec do pochodování, ale dáme si nějaký pochod a budeme vzpomínat, jak se nám to v mládí krásně pochodovalo. Moc krát vám děkuju všem a moderátorům, kteří ovádí o tato krásné písničky a vecházejí nám vstříc. Moc krát vám všem děkuju a všem posluchačím přeju hlavně hodně zdraví. A Boženko, tobě ještě jednou děkuju. Mějte se všetci moc dobře.
0: Tak jste moc hodná, že jste se ozvala, a je co nejdřív, co nejlíp. Badí, že si dáme pochode, jak jde nic. Žovka, paní Žofie Schonwald a písnička ještě zamíří teď taky pro další skvělou babičku. Jsme rádi, vyřizujeme další přání v pořadí, tentokrát babičce Věrušce, kterou moc zdraví. Věruška nejmladší, ale taky s maminkou a taťkou a těšíme se na víkend. A ještě dovětek, dohlášení. Měli jsme tady v počátku pana Antonína z Beděhoště, taky včera, jistě i paní Evu z Modřic, ta zdraví vá Františka, ale pozor, včera opravdu SMS byla pro pana Antonína z Beděhoště. Krásný večer i jemu přeje Eva z Modřic u Brna. Upřesnění, bylo to pro pana Antonína a i on se nám ozval dneska po telefonu. Ještě jednou pěkně zdravíme i paní Boženku, i pana Tonička a teď taky paní Žovku. Všechno nejlepší a bať, že si dáme pochode.

0: druhá do kroku, do skoku nebo pro zahřátí a pro uschnutí, když dneska pořádně zmoklo. A teď polka, polka, za půl minutky i zpívaná a tu půl minutku s Poměnkovou předehrou a s Boršičankou, ale hlavně s paní Maruškou. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Božku, já vás zdravím a přeju pěkný večer a také posluchače všechny. A srdečný pozdrav s písničkou Za krásná přáníčka k mým narozeninám posílám manželům za Pletahovým do Rapotina a Haničce do Předmostí, Zdeničce a Jarmilce do Hrochova. Poděkování za návštěvu patří Marušce Procházkové do Korsova. Darovala mě krásnou kytici květů, sladkosti i ovoce. A za pěknou, hezkou písničku a přání děkuji Marušce do Kroměříže. Z celého srdce vám všem přeji štěstí, zdraví, lásku, spokojenost i radost, spoustu krásných chvílek do dalších dnů všechních a svátečních. A vám, pane Božku, děkuji a někdy zase naslyšenou.
0: Rádo se stalo, poděkování od nás, to byla paní Maruška Hrabišín. A ještě děkujeme pěkně za krásné vyhrávání a všechna krásná přání všeho dobrého. Jednak od babičky, která se ozývá a děkuje za ta přání a těší se na rodinku. Prý, jestli to došlo, krásně v pořádku, tak akorát včas v 18.42 posláno před chvilinkou. A teď vyřízeno, skvěle, báječně, pěkná pozdravení tedy do světa, tentokrát babičce oslavenkyni i její rodince, gratulantů. No a ještě máme moc pozdravovat také všechny šikovné hodné posluchačky, posluchače, děvčata i chlapy všeho věku. Popřát jim pokud možno krásné jarní dny. Snad u vás nenapršelo moc, u nás tak akorát zálivka do zahrádky. Krásné jaro všem přeje Táňa a Miloš a moc si ještě dovolujeme pozdravit také naše oslavence, dědu a babi Marušku a Františka, kteří budou také slavit krásné společné

0: přímo z místa.
1: Braněk, národní přírodní rezervace, kopcovitá skalnatá krasová lokalita v okolí Javoříčských jeskyní. Najdeme tu největší skalní bránu na Moravě a také spoustu zajímavých kytek, mezi nimi orchideje. Do Bukových lesů se vydáme v neděli po 9. hodině. Naslyšenou spolu s botanikem vlastivědného muzea v Olomouci Františkem Lamlou se těší Aleš Spurný na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je květen, tak si někdo připomíná nejenom v okolí Špraňku, Litovelsko, Javoříčsko, 5. květen 1945, tak ten se nesmí zapomenout. Dneska ale zvesela, dneska mimo jiné probíhá muzejní noc také v Olomouci, takže neskutečná spousta institucí otevřela svoje dveře a my u nás v přízemí pootevřeli takovou předpremiéru také návštěvníkům svoje prostory u nás v Českém rozhlasu Olomouc. Všechny zdravíme, taky velikánský zájem nejenom na den otevřených dveří. Před chvilinkou jsme všem i našim organizátorkám, šikovným kočenám, kolegyním z rozhlasu poslali i poměnkovou polku a teď něžné konvalinky, to všem posílá hlavně paní Zdenička. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer, pane Bosku, srdečně vám zdravím. Prosím, chtěla by nechat zahrát hudební dárek Poletí do Bílovy, kde 17. května oslaví své krásné narození paní Věra Halousková z Bílovy. Milá paní Věruško, k narození nám vám přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti, radosti v rodinném kruhu, žádné starosti, jen samé radosti. To vám přeje Zdenka a moje kamarádka Jarmilka. A ještě bych chtěla nechat zahrát a poděkovat Maruště do Kroměříže a Maruště Faltínkové do Hrabičína. Děkuji vám, pane Božku, a zase někdy nashledanou.
2: Marušky, Věrušku, oslavenkyni, Zdeničku i Jarunku pěkně zdravíme, moc děkujeme za přání a kytičku.

ještě jednou i našim kolegyním i návštěvníkům v předvečer dne otevřených dveří v rámci nakouknutí taky do takové kopie našeho vysílacího studia opatroníž, teda zájem a fronta je veliká. Děkujeme za strpení, děkujeme za ten zájem i dneska v rámci po otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc v rámci muzejní noci a kytička teď ještě těch něžných konvalinek, taky pro naše všechny posluchačky. Krásná podvečerní májová. A konkrétněji ještě vyřizujeme pozdravení i pracovníci upracované Lucce, která doufám, že si užije pak krásný večer s rodinkou. Moc zdraví teta, mamka a babi. A ještě pozdravujte taky moc hodnou manželku Jiřku, kterou moc zdraví Jiřík, její hodný manželek.

0: Valinečky Něžňonké, před chvilinkou ještě Poměnková Polka a teď taky něžná, krásná slova paní Lidušky. Pěkně zdravíme, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Bořínku, já vás srdečně zdravím i všechny moderátory, pracovníky Českého rozhlasu Olomouc. Já bych se chtěla dnes též připojit přání ke kulatým narozeninám paní Věrušce Halouskové z Bílovic. Milá Věruško, přeju ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky, pohody v rodinném kruhu a též méně práce na té zahrádce, protože seš tam od rána do večera. A dále posílám písničku Leonce a Kájovi do Olomouce, panu Jiřímu do Litovle přeji krásný podvečer. Ještě Jiřímu z Roštění a Janičce, Zdeničce s Jarmilkou, Marušce do Kroměříže a Miláce do Přáslavic. Děkuji vám, pane Bořínku, mějte se moc krásně a krásný zbytek dne. Děkuji, nashledanou.
0: Taky pěkně zdravíme, krásná pozdravení ještě vyřizujeme nejenom návštěvníkům, ale taky těm, kteří dneska nakoukli a zítra třeba přijdou i na den otevřených dveří. Pozdravení posílá Jirka také všem posluchačům a těm, co si krásně hrají.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Situaci v základní škole v Bohuslavicích prošetří dětský ombudsman. U didaktických testů letos neuspěla skoro desetina maturantů. Česká hokejová reprezentace vyzve na úvod mistrovství světa Dánsko. Zataženo déšť, teploty do 13 stupňů Celsia, mírný místy čerstvý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Na situaci v základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku se kvůli sporům vedení a rodičů zaměří dětský ombudsman Martin Beneš. Kontroly tam provedla Česká školní inspekce, doporučila odvolání ředitele Martina Neorala. Pochybení odmítá a vedení obce ho neodvolalo. Pokračuje mluvčí úřadu ombudsmana Michaela Vajsová.
2: Jelikož problémy ve škole již podrobně popsala Česká školní inspekce, zaměří se na postup zřizovatele školy, tedy obce Bohuslavice. Zřizovatel by totiž měl přijmout opatření, která by situaci ve škole sklidnila.
0: U státních maturit letos neuspěla skoro desetina studentů. Informovalo o tom ministerstvo školství. Didaktické testy letos poprvé psalo zhruba 81 tisíc maturantů. Jsou pro všechny povinné z češtiny, druhý předmět si žáci vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Provoz veřejných toalet na výletním místě v Olomouci na Svatém Kopečku je letos omezený. Fungovat budou od 1. června do konce září. V minulých letech je technické služby provozovaly už od Velikonoc. Důvodem jsou vyšší mzdové náklady a částečné opravy zařízení. Pro příští rok chce náměstek primátorky Viktor Tichák z koalice Pro Olomouc a Pirátů finance navýšit a provozní dobu vrátit zpět.
3: Budeme v tuto chvíli žádat do rozpočtu města na příští rok o částku vyšší. Uvažovali jsme právě o tom, že bychom ty záchodky třeba právě objednali na ten květen, který de facto teď jediný vypadl. Nicméně ten celotýdenní provoz veřejných záchodků v těch měsících duben, květen je opravdu jako nákladný vzhledem k tomu, že ta návštěvnost opravdu vysoká není.
0: Maximální ceny paliv se o víkendu změní jen mírně. Za benzín si řidiči připlatí 8 haléřů, litr bude stát 44 koruny 33 haléřů. Nafta zlevní o 4 haléře na 41 korun 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí, budou platit do pondělí.
1: Sport.
0: Ve Švýcarsku začíná mistrovství světa v ledním hokeji. Úvodní duel čeká i na český tým, který vyzve ve Friburku od 20 hodin a 20 minut Dánsko. Asistent trenéra Jiří Kalous se role favorita nezříká, ale upozorňuje na sílu Dánska.
4: Je to tým, který je velice nevyzpytatelný a především na mistrovství světa udělá většinou nějaký překvapivý výsledek, takže my ale obecně nebo z principu prostě si nemůžeme dovolit jakéhokoliv soupeře podcenit. A my potřebujeme opravdu chytit od začátku to, co chceme, to znamená tempo. Bychom dobře bruslili, nepodcenili žádnou situaci a to se snažíme prostě do hráčů vštípit a zautomatizovat to.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě zataženo déšť, teploty 10 až 13, v jeseníkách okolo 6 stupňů Celsia, mírný místy čerstvý severovýchodní vítr. V nárazech může mít 55 kilometrovou rychlost.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané auto budete mít na silnici z Kojetína do Měrovic nad Hanou na Přerovsku. Projíždějte tam opatrně. Střídavý provoz řízený pověřenými pracovníky je kvůli práci na vozovce na silnici první třídy číslo 44 na železničním přejezdu mezi Velkými Losinami a Filipovou na Šumpersku. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Bylo 19 hodin, pěkná pozdravení organizátorům a především pak návštěvníkům a návštěvnicím dnešního předvečera Dne otevřených dveří a muzejní noci a po otevřených dveří a prostor Českého rozhlasu Olomouc. A trocha blues na páteční podvečer, pravidelně necelá půl hodinka do půl osmé bluesový podvečer a docela pravidelně také záznamy z Blues Live. Tentokrát z loňského ročníku Šumperského bluesového festivalu.

Hezký podvečer na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Antonín Šindler. Vítám vás u bluesového podvečeru z Olomouce. Dnes si poslechneme koncert Marka Hamela Bandu a Ansna Vandenberga, který zazněl na festivalu Blues Alive 2025 v Šumperku. A já vám přeji pěkný bluesový zážitek.

0: Thank you.
1: Posloucháte bluesový podvečer z Olomouce a koncert kapely Mark Hamill Band a Anson Vandenberg z festivalu Blues Alive 2025. Mark Hamill patří dlouhodobě k respektovaným americkým hráčům na foukací harmoniku. Od 70. let vystupuje s vlastními kapelami, vydal řadu alb a je známý také díky projektu Blues Harmonica Blowout, ve kterém se objevila řada významných harmonikářů. Kromě koncertní činnosti se také věnuje i psaní o bluesové historii a pravidelně vystupuje na festivalech po celých Spojených státech. Anson Vandenberg pochází z Texasu a na bluesové scéně se prosadil jako kytarista, který navazuje na tamní elektrickou tradici. Jeho hra vychází z texaského blues a dlouhodobě patří k výrazným představitelům tohoto stylu. Vystupuje jak sólově, tak s vlastní kapelou a jeho jméno je spojeno s řadou nahrávek, které ovlivnily podobu moderního texaského blues.

V dnešním bluesovém podvečeru z Olomouce jsme slyšeli záznam koncertu kapely Marka Hamela s hostujícím Ernstem Vandenbergem z festivalu Blues Alive 2025 v Šumperku. Oba hudebníci zde představili tvorbu, která vychází z americké bluesové tradice a z jejich dlouholeté práce na tamní scéně. Od mikrofonu se s vámi loučí Antonín Schindler a přeji vám klidný večer na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. I've been

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Maler Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Od dnešního vydání Sousedů připravil kolega Richard Čulko rozhovor s Josefem Šorfou, kolegou z Českého rozhlasu Karlovy Vary, kde připravuje seriál Sudetské stopy.
2: Český rozhlas Karlovy Vary vysílá od února nový seriál Sudetské stopy. Ten připomíná zapomenuté příběhy, pamětihodnosti i osobnosti spojené s původními obyvateli Karlovarského kraje. Nový seriál se zaměřuje na historii pohraničí, která byla poznamenána druhou světovou válkou a poválečným odsunem obyvatel. Právě tyto události dodnes ovlivňují vztah lidí ke krajině i k místům, kde žijí. Sudetské stopy chtějí nabídnout širší a klidnější pohled na společnou česko-německou minulost a ukázat, že region má co objevovat i dnes. Minulost zdejšího regionu vůbec typická není a vztah k němu si vlastně vytváříme teprve v posledních letech. Je co objevovat, uvedl autor seriálu Josef Šorfa. Josefa Šorfu jsem si v rámci autorského čtení na zámku Štědrá vyspovídal. Pane Šorfo, jak jste k tomuto tématu vůbec přišel?
3: No, možná to téma spíš přišlo ke mně, protože sudetské stopy, to je věc, na kterou narážíte, ať už tady v Karlovarském kraji, kde vysílám, jedete v podstatě kamkoliv. Do hor, do lesů, do města.
2: Kolik pořadů už bylo vysíláno?
3: Tak zatím bylo odvysíláno 13 pořadů, ať už jde třeba o povídání s autorkou knížky Jitkou Blaškovou, Anet Chen, Děvčátku ze Sudet, povídání o starých mapách, o chebském knoflíku, o téměř zapomenutém fenoménu, o tom, že přijedete někam na místo, kde si domluvíte sraz na náměstí v Lauterbachu, a to samozřejmě znalci vědí, že tam už žádné náměstí není, ale je to jakási plocha, kde jsou pozůstatky kostela, pozdější čisté tedy, kde je parta lidí, kteří se o to místo starají, a takových témat jsou desítky. Já mám zatím plán na 20 dílů, které mám rozpracované, a minimálně dalších 20 určitě se ty témata najdou. Bohužel jsem limitovaný jenom krátkou dobou, těmi 3 až 5 minutami. Ty příspěvky se objevují jak v Českém rozhlase, v tom klasickém vysílání každý čtvrtek, nebo potom i na webu, na Facebooku, kde dávám tu zvukovou stopu delší.
2: Které téma bylo z těch 13 nejzajímavějších, nebo které vás překvapilo?
3: Člověk má povědomí o řadě věcí, kdy já vlastně ta témata skládám jako mozaiku. Těch témat jsou desítky, ale možná zůstanu hned u toho prvního, kde jsem se věnoval soše františko-lázeňského Františka, respektive jeho autorovi. To je socha františko-lázeňského Františka, je socha, kterou zná v západních Čechách, řekl bych skoro v celé republice, úplně každý. Jo. Osud Gustava Adolfa Majerla už téměř nikdo, a o to mi to více přišlo překvapivé, ten kontrast, že zatímco Františka zná každý, tak to, že pan Majerl musel odejít

0: do Německa a z žalu roztloukl všechny malé podobizny, které měl, tak to bylo hodně překvapivé.
1: Vy jste díky nejen tohoto seriálu pohybujete denně v Sudetech nebo v Egerlandu. Co říkáte na aktivity vládní strany SPD ohledně sudetoněmeckého dne v Brně?
0: Mně to přijde za prvé hodně nešťastné, protože téma sudetských Němců tady nejčastěji zvedají populisti před volbami. Mně to přijde naprosto neuvěřitelné v tom, že kdyby tihle lidé začali brojit třeba proti česko-německé pouti ve Skokách, kam desítky let jezdí a kde se setkávají sudečtí Němci úplně v pohodě, kam jezdí si zavzpomínat na víceméně nevinné setkání, a je to hrozně, hrozně milé a příjemné setkání, tak ti lidé, kteří brojí a straší sudeckými Němci, by tam ani jet nemohli, protože by byli za kašpary. Jo. A doufám, že tak budou i co se týče Brna, no, že ta akce proběhne v poklidu a naopak upozorní na to, že je tady spoustu lidí, kteří to má kořeny a kteří se sem rádi vrací, aniž by měli jakékoliv jako nároky, nebo ale ty vzpomínky jim přece nemůžeme sebrat.
1: Jste vlastně odpověděli na tu můj další otázku, co byste doporučil posluchačům Českého rozhlasu k tomuto tématu. Jeďte, mluvte s lidmi.
0: Konec konců v centru Chebu má kancelář svazu Němců, kde mají výstavku k historickému Ašsku. Já když jsem tam šel poprvé, tak jsem si připravil otázky v němčině, a oslovili mě lidi na jako plynulou češtinou. Šéfa Sdružení z Karlových Varů jsem potkával ve vlaku, co by průvodčího, a bylo to naprosto milé a příjemné setkání. Jo. Takže všem doporučuju. Ať už máte k minulosti vztah jakýkoliv.
1: Pane Šorfo, já vám děkuji za rozhovor a přeji vše dobré. Především mnoho sil k vaší důležité práci. Díky moc.
0: Děkuji.
2: Der regionale Sender des Tschechischen Rundfunks in Karlsbad sendet seit Februar eine neue Reihe, Sudetenspuren. Die Serie erinnert an vergessene Geschichten, Sehenswürdigkeiten und Persönlichkeiten, die mit den ursprünglichen Bewohnern der Karlsbader Region verbunden sind. Die neue Sendereihe widmet sich der Geschichte des Grenzgebiets, die vom Zweiten Weltkrieg und der Vertreibung der Bevölkerung nach dem Krieg geprägt wurde. Diese Ereignisse beeinflussen bis heute die Beziehung der Menschen zur Landschaft und zu den Orten, an denen sie leben. Sudetenspuren möchten einen breiteren und ruhigeren Blick auf die gemeinsame deutsch-tschechische Vergangenheit ermöglichen und zeigen, dass die Region auch heute noch viel zu entdecken hat. Die Vergangenheit dieser Region ist keineswegs typisch und unsere Beziehung zu ihr entwickeln wir eigentlich erst in den letzten Jahren. Und es gibt viel zu entdecken, sagte der Autor der Sendereihe Josef Schorfer. Im Rahmen einer Autorenlesung auf Schloss Stedra hatte ich Gelegenheit, mit Josef Schorfer zu sprechen. Schorfer erwähnte am Anfang, dass das Thema der Sendereihe ihn selbst gefunden hat. Man begegnet dem Thema überall, wo man ist, in den Bergen, in den Wäldern oder Städten. Seit Februar wurden 13 Sendungen vorbereitet, zum Beispiel mit der Autorin Nitka Plaschkova, über die alten Landkarten, über den Egerländer Knopf Husendotere oder über die verschwundene Bergstadt Lauterbach. Es gibt sehr viele Themen, über die man sprechen kann. Ich habe bis jetzt 20 Teile vorbereitet, sagte Schorfer. In der klassischen Sendezeit habe ich nur 3 bis 5 Minuten zur Verfügung, aber im Internet oder Facebook kann man die längere Version hören. Als ein sehr interessantes Thema hat Schorfer das Thema des Franzensbader Franzls erwähnt. Jeder Mensch in Westböhmen kennt die kleine Statue des Franzls. Wenige aber wissen etwas von dem Schicksal des Autors. Johann Adolf Meyerl. Vor der Vertreibung des Autors nach Deutschland vernichtete Meyerl alle Statuen, die er in seinem Atelier hatte. Im weiteren Verlauf fragte ich Josef Schorfer zum aktuellen Thema, was er zu den Parlamentsaktivitäten der Partei um Tomio Okamura sagt, die sich dem zuletzt deutschen Tag in Brünn widmen. Schorfer meint, dass es unglücklich ist, wenn diese Menschen, die gegen die Begegnung protestieren, zum Beispiel nach Maria Stock zu der deutsch-tschechischen Wahrfahrt kommen würden, würden sie dort als Narren wahrgenommen. Er hofft, dass der Sudetendeutsche Tag in Brünn ruhig verlaufen wird. Er empfiehlt, hinzufahren und mit den Menschen zu sprechen. Und zum Schluss folgt wie immer unser Jubiläum der Woche. Heute erinnern wir an den Comics-Zeichner Hannes Hegen. Hegen wurde am 16. Mai 1925 aus Johannes Eduard Hegenbart in Česká Kamenice, dem damaligen Böhmisch Kamnitz, in eine Glasmacherfamilie geboren. Er besuchte zunächst die Glasfachschule in Kamenitz-Gischenow, damals Steinschönau, und studierte später an der Universität für angewandte Kunst Wien. 1942 musste er sein Studium unterbrechen und wurde zum Militärdienst eingezogen. Nach dem Krieg wurde die Familie aus der Tschechoslowakei vertrieben. Sie ließ sich in Ilmenau in Thüringen nieder, wohin auch zahlreiche andere Glasmacherfamilien aus Böhmisch-Kamnitz gezogen waren, um dort ihr Handwerk weiterzuführen. Die junge Hegenbart arbeitete zunächst als Glasdesigner und Glasmaler, bevor er nach Leipzig ging, um Zeichen zu studieren. Dort lernte er die Kunstszene kennen, darunter auch den bedeutenden ostdeutschen Maler Werner Tübke. Sein Studium in Leipzig schloss Johannes Hegenbart jedoch nicht ab. 1951 zog er nach Ostberlin, wo er als Zeichner und Karikaturist für die Zeitungen und Zeitschriften arbeitete. Er entwarf sogar das Logo der Zeitschrift Wochenpost, das 40 Jahre lang verwendet wurde. In Berlin nahm Hegenbart das Pseudonym Hannes Hegen an. In die Geschichte der ostdeutschen Popkultur schrieb er sich 1955 ein, als er die Gründung der Kinderzeitschrift Mosaik initiierte. Dort veröffentlichte er seinen Comics Digidax. Die Hauptfiguren, kleine Kobolde, brachten Kindern auf unterhaltsame Weise Wissenschaft, Technik und Geschichte näher. Hannes Hegen wurde zu einem der bekanntesten Comic-Schöpfer der DDR und seine Popularität hielt er auch nach der deutschen Wiedervereinigung an. Er erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Im vergangenen Jahr widmete man ihm in Leipzig eine große Retrospektive, die Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland anzog. Hannes Hegen, der aus Böhmisch-Kamnitz stammte, starb 2014 in Berlin. Dort wurde er auch in einem sogenannten Ehrengrab des Landes Berlin beigesetzt. Nicht ohne Interesse ist außerdem, dass Hegens Onkel Josef Hegenbart, der ebenfalls aus Böhmisch-Kamnitz stammte und später nach Dresden zog, heute zu den bedeutendsten ostdeutschen Malern gezählt wird. Im Dresdner Stadtteil Loschwitz ist eine malerische Straße nach ihm benannt, die zum bekannten Rhododendronpark führt.
3: A na závěr ještě výročí týdne. Dnes si budeme povídat o komiksovém kreslíři Hannesi Hegenovi. Narodil se 16. května 1925 jako Johannes Eduard Hegenbart v České Kamenici ve sklářské rodině. Studoval na sklářské škole v Kamenickém Šenově a pak na Univerzitě pro užité umění ve Vídni. V roce 1942 studia přerušil a musel narukovat. Po válce byl i s rodiči z Československa vysídlen. Usadili se v Durinsku, v Ilmenau, kam zamířilo více sklářských rodin z České Kamenice, aby se tu dál věnovali sklářskému řemeslu. Mladý Hegenbart tu nejdřív pracoval jako návrhář a malíř skla, pak odešel na Univerzitu do Lipska studovat kreslení. Zde se seznámil s uměleckou komunitou, včetně významného východoněmeckého malíře Wernera Tübkeho. Studia v Lipsku Johannes Hegenbart ovšem nedokončil a v roce 1951 se přestěhoval do východního Berlína. Zde pracoval jako kreslíř a karikaturista pro noviny a časopisy. Navrhnul dokonce logo časopisu Wochenpost, které si médium udrželo 40 let. V Berlíně Hegenbart přijal pseudonym Hannes Hegen. Do dějin východoněmecké popkultury se zapsal v roce 1955, když inicioval založení dětského časopisu Mosaik, ve kterém uveřejňoval vlastní komiks Digidax. Jeho hrdiny byli skřídci, kteří děti zábavnou formou seznamovali s vědou, technikou nebo historií. Hannes Hegen se stal jedním z nejznámějších východoněmeckých tvůrců komiksů a jeho popularita se udržela i po sjednocení Německa. Obdržel množství cen a vyznamenání. V loni mu byla v Lipsku věnována velká průřezová výstava, která přilákala davy fanoušků z celého Německa. Hannes Hegen, rodák z České Kamenice, zemřel v roce 2014 v Berlíně, kde je také pohřben v takzvaném čestném hrobě Berlína. Není jistě bez zajímavosti, že Hegenův strýc Josef Hegenbart, který se také narodil v České Kamenici a který se přestěhoval do Drážďan, se počítá k nejvýznamnějším východoněmeckým malířům. V drážďanské čtvrti Loschwitz je po něm pojmenovaná malebná ulice, která vede ke známé rododendronové zahradě.
2: Das war aus unserer Sendung alles.
4: Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Čulko und Veronika Kindlova.
3: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Čulko a Veronika Kindlová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna dnes schválila změny rozpočtových pravidel. Zástupci státního podniku Diamo zvažují obnovení těžby zlata na Jesenicku. A počasí zítra bude rozdílné, od polojasna na západě republiky po zataženost deštěm na východě. Maxima kolem 14 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Poslanci schválili změny rozpočtových pravidel. Část výdajů by se podle návrhu nově nezapočítávala do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Opozice to kritizuje.
2: Vládní koalice návrh prosadila až na několikátý pokus díky pevnému času hlasování. Opozice totiž chtěla dál obstruovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib varoval před dalším zadlužováním země.
3: Není možné, aby si tady z toho Alena Schillerová udělala politické kasino z rozpočtu a ten účet poslala mladým a rodinám s dětmi.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá s tím, že seznam povolených výdajů rozšíří třeba o dopravní stavby. Upozorňuje, že maximální povolené schodky, jak je dojednala minulá vláda, nejsou reálné. V příštím roce by to znamenalo deficit 150 miliard korun.
4: Jak bychom to asi udělali z roku na rok, když nám tady nechali díru za rok 25 skoro 300 miliard.
2: Opozice avizovala, že se kvůli návrhu obrátí na ústavní soud. Teď změny posoudí Senát. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Už pouze dva týdny mají obyvatelé Semil na poslání návrhu do letošního takzvaného participativního rozpočtu. Termín skončí 31. května. Město má na projekty připravený 1 milion korun.
5: Doručené návrhy radnice posoudí a ty vhodné zařadí do ankety. Lidé o nich budou moct hlasovat v listopadu. Město je pak nechá vybudovat příští rok. V minulých letech lidé v Semilech vybrali například úpravu hasičské zbrojnice v Bítouchově nebo doplnění vodního herního prvku na ostrově. Ze Semil Michal Jemelka, Český rozhlas.
0: Pracovníci státního podniku Diamo zpracovávají studii proveditelnosti obnovení těžby zlata u Zlatých hor na Jesenicku. Dokumenty posoudí z hlediska ekonomiky, dopadů na životní prostředí a také na obyvatele regionu. V červnu studii projedná dozorčí rada Diama. Potvrdil to vedoucí odboru hornictví tohoto státního podniku Karol Šmehel.
6: Studie proveditelnosti je proces, při kterém simulujeme potenciální těžbu a zpracování toho nerostu. Teď aktuálně budeme předkládat dozorčí radě státního podniku Diamo tuto první etapu studie proveditelnosti v červnu a následně budeme očekávat jejich rozhodnutí a samozřejmě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o tom, zdali a jak budeme pokračovat v návazných krocích. Sport.
0: Čeští hokejisté přibližně za 16 minut nastoupí ke svému úvodnímu zápasu na letošním mistrovství světa ve Friburgu se střetnou s Dánskem. Už odpoledne Finsko porazilo Německo 3-1 a Kanada zdolala Švédsko 5-3.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme regionálně velmi rozdílné počasí. Zataženo s občasným deštěm, místy trvalejším čekáme hlavně na východě republiky, ojediněle také bouřky. V severozápadní polovině Čech přehánky jen ojediněle, na západě může být až polojasno. Maxima zítra mezi 9 a 14 stupni, v severozápadní polovině Čech mezi 12 a 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 směr Brno-Praha popojíždí kolona před sjezdem na Větrný Jeníkov. Ve stoupání na kilometru 105 je zúžení do jednoho pruhu a potrvá do neděle. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Vesele a zdravě. Dobrý večer a přejeme příjemný poslech.
1: Vesele a zdravě.
7: Jsme připraveni, poradna opět v provozu, na hodinu jsme tu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, už na mě kouká a mikrofony zaplí. Dobrý den, paní doktorko.
8: A s Patrikem Rozehnalem, dobrý den.
7: Téma něčeho moc bude.
8: Čeho? Ano, toho, čeho my ženy se snažíme zbavit.
7: A my muži?
8: A vlastně někteří muži už se toho snaží zbavovat také.
7: Ano.
8: Patriku, jsou to chlupy.
7: Ano, takže když má někdo větší ochlupení, než by se zdálo být normálním.
8: Nebo než se mu líbí.
7: Tak to je dnešní téma tady. Ano, dobrá. Jako vždycky na úvod jeden vtip můžu?
8: No, jsem s ním.
7: Trošku odvážnější. Žena přijde k doktorovi kvůli její hormonální léčbě. Doktor si i hned všimne, že ve výstřihu jí rostou chlupy a ptá se, zdá se, že vám chlupatí hrudník, jak daleko to jde? No až dolů k šourku, ale to je další věc, o kterém jsem s vámi chtěla mluvit.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě a to dnešní téma tohoto dílu je nadměrné ochlupení. Zatímco ženy často trápí pár chloupků na bradě, mužský porost na hrudi může připomínat někdy i svetr, když to takto nazvu. Naše redaktorka pořadu Veselé a zdravě Bára Kvapilová se na tohle ptala i dermatologa Petra Arenbergera. Chlupatý kaktus
1: mám tak rád. Proč je někdo být chlupatý a někdo méně?
2: Je to dáno na jedné straně geneticky, to znamená, když se podíváme na své rodiče, prarodiče a mají krásný porost, který chránil třeba běžnou populaci před několika miliony lety, aby nám nebylo zima, tak se může stát, že máme podobnou vlohu a může se nám toto ovlasení objevit i na těle, kde bychom ho nechtěli a neočekávali.
3: Tatrmane, zarostl jako Ezop.
4: Ezau, tatínku. Ezau.
3: Ten taky.
1: Asi není problém, když má víc chlupů muž, tam se to tak nějak očekává.
2: Tam jsou androgény, čili mužské pohlavní hormony a jejich jedním z úkolů je, aby doplňovalo ochlupení na těle a aby ubývaly vlasy ve kštici. Čili je to takové trochu nespravedlivé, takže pánové, kteří buď mají vyšší vnímavost k mužským pohlavním hormonům, anebo ti, kteří mají prostě vyšší hladinu mužských pohlavních hormonů, a to je většinou i argument, který pánům říkám, když se nám nedaří doplnit vlasy ve kštici, tak říkám, že zase naopak jsou to prostě statní mladí muži.
1: Zatímco s přibývajícím věkem mužům vlasy ubývají, ženám naopak chloupky přibývají.
2: Máte pravdu, ty chlupy přibývají třeba pod nosem a podobně. Po přechodu tam hrají u žen trochu více roli mužské pohlavní hormony, které se třeba tvoří v nadledvinách, a ubývají ty ženské pohlavní hormony, protože vaječníky tolik už nefungují, jako fungovaly před 50. Chlupatý kaktus
1: mám tak rád. Pan doktor Arenberger to ale vidí optimisticky.
2: Tam se skutečně může stát, že nějaký ten chloupek přibyde, ale dneska je takových možností, třeba laserové odstranění chloupku nebo takové to intenzivní pulzní světlo, to takzvané IPL, které si dokonce můžete i koupit domů a odstraňovat si chloupky téměř definitivně. Ono to chce několik ošetření, ale v místech, kde opakovaně tohle tu metodu použijete, tak už tam potom ty chloupky tolik nerostou nebo dokonce vůbec nerostou. Veselé a zdravě.
5: No, tak já bych jenom chtěla říct, že v latině nebo v medicínské literatuře jsou ty nemoci dvě. Jedna se vyskytuje u obou pohlaví a jmenuje se tak nádherně vlkodlačí syndrom. Je to takzvaný hypertrichóza, neboli zvýšený výrůst nebo růst chlupů i tam, kde nemají co dělat.
0: A kde nemají co dělat?
5: Například na čele, pod očima, nebo v podloketních a podkoleních jamkách.
0: To znamená, pokud tam začnou růst, no máme proto vlkodlačí syndrom.
5: No proto vlkodlačí syndrom, protože vlkodlák je porostlý srstí celý, že jo. Mm-hmm. A pak je takzvaný hirsutismus, a to je situace, o které mluvil teď na závěr pan doktor Arenberger, kdy u žen se začne tvořit ochlupení, jako kdyby byli muži. To znamená na těch prsou, přičemž nemají ten šourek, ale mají na prsou, na zádech, můžou mít vousy a podobně. Takže to je situace způsobená testosteronem, což je mužský pohlavní hormon, a nejčastěji se to děje právě s přechodem. Ale existují i jiné důvody. On mluvil o tom, že se mění činnost vaječníků, pokud ženy mají takzvaná policystická ovária, a to může být, a to chci varovat, někdy následek diet určených pro muže, to znamená diet bez sacharidových, takzvané keto diety, tak se vlastně začne tvořit v části vaječníků, která se jmenuje stroma, to je ta část, která nevytváří vajíčka, se začne tvořit testosteron. Stejně tak se může tvořit na ledvinách, ale to bývá z jiných důvodů.
0: A
5: začnou růst chlupy všude možně.
0: Chcete říct, že kdo má větší míru ochlupení po určitém době, kdy to bylo normální, tak má ty dvě nemoci?
5: Ne, má tu nebo onu. Jinak ta hypertrichóza bývá vrozená,
0: ano.
5: Ale může být i získaná.
0: I o tom si budeme povídat za malou chvíli v našem pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Dnes na téma Máme moc chlupů.

0: Václav Neckář v našem vysílání pořadu Vesele a zdravě, kde nám téma připomenou i dva naši posluchači, kteří pravidelně básní na to téma.
1: Zdraví Petr, byla krásné děvčátko a pak přišla zrada. Dnes je slečna huňatá, jak je tyho mladá.
2: No, to je ono přesně, ano.
0: A ještě jedna od Mirka.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Že mám hodně ochlupení, prý to nic není. Takový bývají dost vášní a toho si ženy na mužích cení.
0: Souvisí s mírou ochlupení, řekněme, sexuální výkonnost?
2: Hladina testosteronu údajně souvisí, tak by to mělo souviset. Říká se, že plešatej chlap je jako lepší údajně milenec, což souvisí s tou vyšší hladinou testosteronu. Ale já nevím, já jsem z těch plešatejch vlastně...
0: Jich tolik neměla.
2: Jsem žádnýho nepoznal. Pardon. No, jinak děkujeme oběma pánům, že na toto citlivé témíčko završovali každý jinak.
0: Ano,
2: totiž.
0: To
2: je nejlepší. Ano.
0: Souvisí to třeba s mírou imunity?
2: No, testosteron by neměl souviset s mírou imunity, i když třeba kortikoidy, které rovněž jsou vylučovány v snadledvinách, souvisí, ale já si myslím, že testosteron souvisí s vnímáním bolesti, to znamená, že vlastně trošičku tu bolest potlačuje. Čili lidé, kteří mívají vyšší testosteron, tak mohou mít vlastně trošku menší citlivost k bolesti, neboli že věc je úplně tolik nebolí.
0: Mm. Je to čistě i dáno věkem, to, že nám pak začnou na některých místech růst ty chlupy a máme z toho obavy?
2: Je to věkem, u žen to bývá věkem, u mužů zase ty chlupy růst přestanou, pánové bohužel vlasy nenarostou, to je smůla, jakmile jednou přestanou, tak už nerostou, ale po 50. roce věku nám ženám totiž už zbyde jediný hormon a to je testosteron a údajně ženy v tom třetím stádiu vývoje, to znamená pana matka stařena, teďko se obracím ke keltské mytologii, tak stařen se prý báli i bojovníci, protože ta žena vlastně za prvé si pamatuje, její stavba mozku zůstává stejná, za druhé velmi rychle vybavuje všechny zřetězené věci, které ten člověk v dávné době udělal, no a teď má ten bojovný testosteron, takže se nebojí. Jo. Takže opravdu stařen se báli i mladí bojovníci.
0: Ovlivňuje to třeba i braní některých léků?
2: Ano. Já tady mám celý seznam léků. Asi bych spíš řekla ty skupiny, abych neříkala ty cizí názvy, ale jsou to jednoduše léky, které zvyšují tvorbu hormonů v nadledvinách, pak jsou to kortikoidy, to jsou léky, které se používají u autoimunitních nebo u nějakých dalších zánětlivých onemocnění. Pak jsou to některá antibiotika, tady bych asi řekla cyklosporin, streptomycin, protože ty se berou nejčastěji. Může to být interferon alfa, který se bere při některých virózách. Prostě doporučila bych čtěte příbalové letáky, protože tam to bude napsané s tím, že ty léky často, které vedou k zvýšení tvorby těch chlupů, jsou léky, které bereme na vysoký krevní tlak, to jsou některé vazodilatátory a na fotosenzibilizaci, to znamená, to jsou léky, které vlastně zvyšují citlivost k světlu.
0: Kde je ta hranice mezi tou normálností a zvýšenou mírou ochlupení, že už bychom to měli řešit? Kromě toho, že to roste třeba na těch místech, kde to nemá, jak jste
2: ty říkala? Ty chlupy, které vlastně se týkají té hypertrichózy, tak ty rostou i tam, kde to nemá být. Ano. Ale u toho hirsutismu, to znamená, tam vlastně se z ženy jako kdyby stává trošku muž, ale nikdy nebude mít ty chlupy v takové míře, jakože ji nenaroste plnovou. Tam ty chlupy jsou na těch místech, jako mají muži, ale jsou jemnější.
0: A kdyby se začala holit?
2: No.
0: Podpoří to? Bude víc těch chloupků?
2: Obecně, jakmile začneme holit něco, tak to, co začne růst, tak to jsou vlastně ty chlupy, které my jsme usekli. Když si představíte, ten chloupek vypadá jako taková zužující se do špičky
0: bičík,
2: věc.
0: Takový.
2: A když vy to useknete, tak ono, když to dorůstá, tak to dorůstá ta nejtlustší část, čili opticky to vypadá, jakože jich roste víc. Ale ono jich roste stejné množství, akorát jsou prostě tlustší.
0: Budeme se věnovat i vašim dotazům na téma moc ochlupení a trápí vás tento problém, tak dopředu jste psali přes formulář na stránkách veseleazdravie.cz, nechali jste nám i vzkazy na záznamníku a brzy se dostane i na vaše živé dotazy a telefonáty v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.
4: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: zpívající moderátorka, naše kolegyně na Chvátková v písni Neptej se, a vy posloucháte pořad Veselé a zdravě s naší paní doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Už to můžu po těch letech říct, ne?
1: No ano, já jsem s velkou radostí vaše.
0: Tak téma dnes příliš ochlupení, příliš moc chlupů, tak na tohle téma se ptali i posluchači třeba v telefonátech. Tady je paní doktorko, první dotaz.
2: Dobrý den, paní doktorko. Mám 82 let. Před 4 roky proběhlo na pokožce stařecká změna, a to pyhy, a ještě se mě na obličeji začaly růst chloupky na bradě a pod ní. Nikdy jsem to neměla. Jsem po onkologické operaci, byla jsem bez vlasů. Likviduji to vytrháváním. Co mám dělat? Vím, že jsem stará.
1: Tak, tohle je pravděpodobně důsledek toho základního onemocnění. Nemyslím si, že to je důsledek té onkologické léčby, ale u některých nádorových onemocnění se tohleto jako vedlejší účinek objeví. Většinou to bývá zvýšená citlivost organismu na testosteron. To znamená, mělo by to s tím, jak úspěšná byla léčba, tak by to mělo pomaličku odeznít, a doporučovala bych tady zkusit nějakou voskovou léčbu nebo od profesionálu, jak říkal pan profesor Arenberger, zkusit ten laser. Asi domů si kupovat ten drahý přístroj, to asi není potřeba, protože to přejde, čili tady pravděpodobně některá z těch odstraňovacích metod, ale šla bych za profesionály, protože oni to umějí, že to nebolí tolik.
0: Stejné rady by směřovaly k posluchačce, která taky volala, ale ano, měla problém stejný, nicméně ano, po přechodu.
1: Ano, po přechodu je to častější, o tom jsme už taky mluvili, takže zase tam je ovšem vlastně ta investice do toho přístroje na delší dobu, čili určitě zase by to stálo za to.
0: Ptali jste se i přes stránky Veselé a zdravě CZ, ano, přes formulář.
1: Pan Jaroslav, krásný dotaz, je mu 36 let, píše tady, je pohledný muž, na rukách, na nohách ani na hrudi mu naštěstí chlupy nerostou. Ptá se, jestli v tom není nějaký zdravotní problém. No, mohlo by to být, zejména pokud má hustou kštici, tak by to mohlo být, že třeba nemá úplně vyšší hladinu testosteronu. Šlo by to vyšetřit a zjistit. A chlupy v podpaží a na intimních partích mu rostou, tam si to holí, protože chlupy nemá rád, a ptá se, jestli neškodí kůži. No, kůži to škodí samozřejmě, to holení, zejména v podpaží a v oblasti genitálu je ta kůže tenčí, to znamená, že může být citlivější. Doporučuje se to dobře promazávat, a pokud vlastně on píše, že mu vadí ty chlupy, tak tady bych doporučila možná zajít na nějaké trvalé odstranění toho ochlupení.
0: V dnešní době se kromě toho, že se holí klasickou cestou, ti muži tak volí i různé pasty a krémy, které tomu odpomohou, no, po nějaké aplikaci i to setřít. Je to nebezpečnější, je to nějaký způsob chemikálie, nebo byste to doporučila?
1: Já záleží samozřejmě, jaký krém. Já bych doporučila co nejjednodušší, protože tam je podstatou to promaštění, aby ta kůže byla odolná. Jinak, pane Jaroslave, pošlete nám svůj telefon, na druhý dotaz vám odpovím, ten se netýká dnešního pořadu.
0: Ale dotaz, který se pořadu týká, je opět z telefonního záznamníku.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví posluchačka Mia. Prosím, paní doktorko, co byste poradila tamorostům, co jdou na operaci a musí být vyholeni na intimních místech, tak aby se neporanili? Jde především o ženy.
1: Ano, tak samorostům bych doporučila, aby použili vosk, protože tam potom nevadí, že ty chloupky rychle dorostou a ono to míň bolí. Navíc ten vosk vlastně se dobře nanáší, takže se nemusíte bát. Tady bych to asi neholila žiletkou, protože opravdu by se člověk mohl poranit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí i vám. Teď otevíráme naživo poradnu pořadu Veselé a zdravě na téma moc ochlupení. Jestli vás takový problém trápí, ptejte se klidně. Telefonní linka je od téhle chvíle v provozu.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ptáte se, telefon jste využili, jenom připomínám všem, číslo sem 731 800 900 do poradny Veselé a zdravě, kde dnes řešíme přílišnou míru ochlupení, která je pro obtěžující, pro ty, kdo volají. A ptáte se, a tady je první dotaz. Dobrý den, po telefonu přejeme.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie od Uherského Brodu.
1: Ano.
2: Ročník narození 49.
1: Ano.
2: Narodila jsem se s výrazným ochlupením od beder.
1: Ano.
2: A jako je pravda, že už je to pase. Jestli by se jako dalo, příčina?
1: Ano, to je pravděpodobně ten vrozený hirsutismus. Vzhledem k tomu, že to je něco, co máte od mládí, tak to bude záležitost hladiny možná testosteronu. A máte to ještě někde jinde, nebo jenom na těch bedrech?
2: No, jako nohy a ruky a
1: jo,
2: obličej.
1: Máte.
2: Ale tak jako normálně klasicky,
1: jo.
2: Není to,
1: ano.
2: Že by to bylo úplně alarmující.
1: Ano, ano. No, takže tady bych doporučila buď ten vosk, anebo si pořídit ten přístroj, o kterém mluvil pan profesor, to znamená na to pulzní světlo, protože to se vám vyplatí.
0: Mimochodem, to se sežene ve zdravotnických potřebách.
1: Ano, ve zdravotnických potřebách.
0: Tak zkuste a dejte, když tak zprávu, jak to dopadlo, jestli jste s tím spokojená.
1: Ano.
0: Další dotaz telefonní v pořadu Veselé a zdravě k tématu přílišného ochlupení. Kdo tam je? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku i vás, pane Patriku.
0: Děkuju.
3: A mám následující dotaz. Manžel je již starší pán, celý život má chlupy po celém těle, akorát na hlavě se to pošouplo, asi směrem dolů. Jinak to bychom neřešili, ale velmi mě obtěžuje to, že má chlupy v uších i vevnitř, nejen na bolci. To je prostě přímo vata, která mu tam zůstá.
1: Jasně.
3: Takže když to holíme, tak to roste ještě víc, tak to zkouším vytrhávat pinzetou.
1: Jejdemane, děkujeme, že nám voláte, protože to je něco, co se opravdu nesmí. Chloupky v uších ani v chloupky v nose se vytrhávat nesmí, protože tam dochází k tvorbě různých furunklů nebo zánětů, je to traumatizující, jo? Takže opravdu ne, prosím ne. Buď se to zastřihává, jsou na to speciální zastřihovací přístroje, které se vnoří dovnitř a vlastně mají správný tvar, to znamená,
0: je to,
1: že
0: jako
1: to tam zastřihnou.
0: Je to jako když bychom špunty do uší a strčnou,
1: ano,
0: to holí.
1: Ale pak na permanentní je laser, tam vlastně dochází k tomu, že se zničí ten základ, ta cibulka toho chloupku, ale nevytrhá se to, to znamená, že se to jako netraumatizuje a pak je dobrá metoda těmi vosky. Ale asi bych doporučila navštívit specializovaná pracoviště, kosmetik, které se zabývají vlastně tímhletím. Jo, to znamená, že mají ten laser nebo ty vosky a odstraňují to opatrně. Prosím, prosím, nevytrhávejte mu to.
3: Problém, manžel bere varfarin, takže
1: no.
3: Mu byl...
1: Jasně, fajn, tak prosím koupit přístroj na zastřihávání a tam bych asi doporučovala, aby se to naučil sám, protože to si musí zastřihávat obden.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamová, poradí dalšímu, kdo je na telefonu teď v pořadu Veselé a zdravě, vítejte.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: A někdo nestlumil rozhlas.
4: Ne.
1: Prosím,
4: okamžitě
1: stlumte, protože vás slyšíme s ozvěnou. Povídejte.
4: Ano, tak já děkuji moc. Tady je posluchačka Urbanská a já mám paní doktorku velký dotaz. Já jsem dostala na léčení krevního tlaku Trixiplam a mě začaly strašně vypadávat vlasy a teď, když jsem byla u paní kadeřnice, tak mě říkala, abych s tím něco dělala, že to je určitě z nějakého léku, že už mám i lisiny místama. Dá se s tím něco dělat nebo?
1: No, pokud už jsou lisiny, tak to znamená, že tam už došlo k tomu, že ty cibulky vlasové odumřely a už neregenerují. ale existují vlastně metody implantace, kdy vám vaše vlastní vlásky z hranice na krku, kde rostou většinou po celý život, tam vlastně rostou nejlépe a mají nejzdravější, tak se přemysťují.
0: Takže takové doporučení, což je opačný problém, než dnes řešíme, ano, jenom připomínám to dnešní téma, přílišné ochlupení, jeho velká hustota, co vám prostě nedělá dobře a způsobuje třeba problémy. Ptejte se dál, 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte doktorku Kateřinu Zajdanovou, Patrika Rozehnala a pořad Vesele a zdravě, který patří do pátečního vysílání právě v tomto čase. A dnes je to téma moc ochlupení, když to zjednoduším. Ptáte se na telefonu 731 800 900. Někdo nám taky volá. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady je Jaroslav Zelina z Tlumačova, rodák z Machové.
1: Ano.
2: Ne od Uherského Brodu, ne od Jánovi, jasný, od Tokia.
1: Jo.
2: Od Tokia, to se mi vždycky líbí, když tady volám od a páčíte s ní, kdo to volá. Proč se za to stydět? Naši nás chtěli, sousedy a
1: ano.
2: Rodiče si nevybíráme.
1: Tak, povídejte, co nám voláte.
2: No, já jenom s tím ochlupením jako takovým,
1: ano.
2: Nebo já nevím co. Vždycky se říkávalo se, když nejsou bohatí, aspoň na jsou chlupatí. No.
1: Tak moc děkujeme. Děkujeme.
2: Poprvní jsem se začal holit až na vojně.
0: Ano.
2: Já jsem to zdržoval vždycky do posledku, abych jako neto, protože jak se to začne, tak to potom jede, že?
1: Ano, to
2: no,
1: se...
2: A potom se taky říkávalo, nebo... že někteří jsou takový ti nechlupatí. A taky se říkávalo, když chlap nemá chlupatý prsa, tak se nemůže ani ženit.
1: No vidíte to.
0: Dobře, tak, děkujeme moc.
1: Ano,
0: ano, je to veselé.
1: Je to veselé, děkujeme. Já jenom jako žena bych řekla radši chudá a bez chlupů teda.
0: O mužích. Máme další dotaz telefonní na čísle 731 800
3: ano,
0: 900. Povídejte.
3: Ano, děkuji. Tady Pitreková, je mi už tady jako požehnání přes 80, ale chtěla jsem se paní doktorky zeptat, a sice, jak se tomu říká, takové ty uzličky na krku, já nevím, to se objevuje u stáří.
1: Záleží, jestli jsou červené uzlíčky, nebo jenom takové kožní vyrůstečky. Ano, no. Doporučuji.
3: Normálně tedy jako
1: ano.
3: Pleťové,
1: ano.
3: Nevím, speciálně se tomu říká nějak ignor, nevím se vyjadřit.
1: Já bych doporučila, abyste s tím zašla na kožní, protože oni vám to umějí odstranit tak, aby tam nebyly jizvičky potom.
0: Takže to je doporučení,
1: jo?
0: Které dáváte takto posluchačce. Moc děkujeme a za malou chvíli nás čeká také ještě shrnutí toho dnešního tématu.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Skupina Kex a ve vysílání ještě na chvíli doktorka Kateřina Cajdamová a téma moc ochlupení. Uděláme ano. Takový závěr, rady ano. Závěrečné, paní
1: tak
0: doktorko.
1: Já bych jenom řekla, u kterých chorob se to snáze stane, to znamená od narození ten hirsutismus je tam, kde je akromegalie nebo nějaká dermomyozitída, případně porfyrie nebo kde jsou problémy se štítnou žlázou.
0: To jsou sama zaklínadla.
1: Jo, pardon. Porfyrie, to je onemocnění krve a onemocnění štítné žlázy se snížením vylučování hormonu štítné žlázy, tam se zvyšuje ta citlivost. Potom to bývá u rakoviny, nejčastěji u rakoviny plic, tlustého střeva a prsu, kromě toho ještě rakovina nadledvin. A tam, kde jsou poruchy příjmu potravy nebo podvýživa, tam to souvisí, jak už jsem říkala, s tím, zejména u žen, že vlastně se naruší činnost vaječníku. No a ty léky, to jsme povídali, a teď bych jenom chtěla moc poprosit opravdu z nosu a z uší nevytrhávat, protože to strašně traumatizuje sliznici a zajít na specializovaná pracoviště, kde vám s tím pomohou.
0: A v jakém sledu pracovat? Někdo... Holení, trhání, vosk, laser, světlo?
1: Tak, tam záleží od kdy to má ten člověk, to znamená čím je mladší, tím víc se doporučuje zkusit ten pulzní, to pulzní světlo, protože ten přístroj je sice dražší, ale vy ho budete používat celý život. Jinak chloupky rostou 0,3 až 0,5 mm, takže to může být 1 až 1,5 cm za rok, teda za měsíc, na rozdíl od vlasů, které rostou pořád, tak ty chloupky, když je vytrhnete, tak 4 až 6 týdnů máte pokoji. Teda vytrhnete, odstraníte tím Říká. Laserem, ne vytrhnete.
0: Moc děkuji za to dnešní povídání téma a rady a budu se těšit zase za týden, ať se daří.
1: Já moc děkuju, nashledanou a bylo to dneska opravdu velmi zajímavě chlupaté.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: V Praze se dnes veřejně projednávalo vymezení tzv. Akceleračních oblastí. Policie vypátrala ukradenou lebku svaté Zdislavy a počasí v Česku zítra od polojasná na západě republiky po zataženo s vydatným deštěm na východě. Maxima většinou kolem 13 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Ve vypjaté atmosféře sledovali stovky lidí v Praze veřejné projednávání návrhu tzv. Akceleračních oblastí. Jedná se o území s možností rychlejší výstavby větrných nebo solárních elektráren. Experti a úřady v těchto oblastech předem zhodnotili desítky typů dopadů na lidi nebo na krajinu.
2: Snahu zástupců ministerstev celý proces veřejně vysvětlit, část lidí v pražském radiopaláci od začátku přerušovala.
3: My potřebujeme konfrontovat to, co připravili, že jsou lži.
2: Říká účastnice, která si nepřála uvést jméno. Věcné dotazy pokládali například starostové obcí. Podle Reného Neděli z ministerstva průmyslu a obchodu mělo veřejné projednání smysl.
4: Vysvětlit i ty některé obavy a některé ty mýty typu, že vám někdo postaví větrnou elektrárnu ve prostřed vesnice. To se prostě nemůže stát.
2: Česko v rámci Evropské unie výrazně zaostává především v rozvoji větrné energetiky. Z pražského radiopaláce Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Policisté vypátrali ukradenou lebku svaté Zdislavy. Pachatel vzácnou relikvii zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Hrozí mu za to až 8leté vězení. Lebku ukradl, protože nesouhlasil s vystavováním svatých ostatků.
5: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
6: Říká ředitel Českolipského územního odboru policie Petr Wright. Relikvii, kterou pachatel zalil do betonu, teď mají v péči restaurátoři. Po jejím návratu do baziliky v Jablonném Podještědí by se měla zlepšit i bezpečnost, jak říká představený kláštera dominikánů Pavel Mária Majer.
7: Budeme jednat právě o tom, jak si novém zasklení obou relikviářů.
6: Nové sklo by mělo být nerozbitné. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Moravské Beskydy o tomto víkendu zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až kolem 70 litrů vody na 1 metr čtvereční. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunková také Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku.
0: Počasí.
1: V noci na sobotu čekáme v Česku převážně zataženo, zpočátku ojediněle, postupně od jihovýchodu s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech přehánky ojediněle, na západě až polojasno. Ranní minima mezi 9 a 5 stupni, na západě Čech při malé oblačnosti až plus 1, místy také přízemní mrazíky. Zítra přes den velká oblačnost, místy déšť i trvalý, to na východě republiky ojediněle i bouřky. Na severozápadě Čech přehánky pouze ojediněle a na západě i polojasno. Maxima zítra mezi 9 a 14 stupni. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severovýchodu. Bude večer na Moravě a ve Slezsku dál zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Začíná víkendová uzávěra na hlavním tahu číslo 38 na obchvatu Jihlavy. Tunel je tam neprůjezdný obousměrně kvůli plánované údržbě. Aktuálně projedete bez kolon. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Nabídkou Spolu budeme plovout řekou otevřela naše dnešní setkání ve své době výrazná bluegrassová formace Wabank Unit a otevřela další z našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými harcovníky naší country, folku a tramské písně. A chvíle my také zaskočíme mezi hitparádové jedničky.

a tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali mety.

Loreta Linová a životopisné vzpomínky horníkovy dcery z vrcholu hitparády 1970, které o 21 let později nabídl Honza Vyčítal s ryze osobními vzpomínkami pošmistravic kluka.

A teď se vrátíme do času po roce 1988, kdy kytarista Marek Mikuláš založil bluegrassový kvartet Wabank Unit. Ten vydal v roce 1996 album Tajemství s přiznáním Petra Kuse Moc rád se toulám.

Vedoucí tandem bývalé sestavy Vabank Unit Marek Mikuláš a Jarda Teska, tentokrát už s Martinem Mikulášem, Jardou Štěrbou, Igorem Hlubem a styl kytarou Petra Cloudy v sestavě elitní party moderní country Blueground. Ta vznikla už v roce 2001 a první album s písničkou Co z toho mám nabídla před rovnými 10 lety. A rychle do Brna za Tramp Evergreen Bandem a písničkou legendárního Pepy Blažejovského Zase ti chytěj dálky se solovou Janou Radovou.

My to vydržíme, we're gonna hold on, zpívali ještě v roce 1973 Georgie Jones s Tammy Wynettovou, ale uplynuli dva roky a jejich manželství bylo minulostí. O 22 let později se na stejné melodii vydal Pavel Bobek s Ivone Přenosilovou Cestou dlouhou.

slavnou Still Miss Someone Janeho Keše přinesli do dnešního Country dostavníku Vítě Vondrášek, Břetislav Con, Josef Kachlík a Mirkové Urbánek a Huml, tedy veskrze amatérští, tak trochu trampští a místy silně countryoví trapeři z Rakovníka. Vznikli před rovným půl stoletím a k ozdobám jejich protlachů patřila celých 30 let písnička Je cizí.

0: Dobrý dostavník Mirka Černého.
1: Haló?
2: Haló, kdo volá?

0: Zuzana Burianová s Jiřím Grossmanem a country beatem Jirky Brabce 1972. A ano, pane Jiří, zdařilá česká verze tehdy už čtyřleté a jediné hitparádové jedničky člena nešvilské Grand Ole Opry Roy Druskyho s Priscilou Mitchellovou. V jejím originálu nebyl pan Jiří, ale pan Peters.
1: Hello?

Početná parta vytrvale střežící odkaz trampské písně brněnský Tramp Evergreen Band, který založil už v roce 1988 populární Joška Joe Jäger, a písnička díky detektivkám kapitána Kida nejspíš ještě populárnějšího Savy Slima Klimeše Chicago. Ze stejných pramenů je i tahle píseň Lampáře.

Václav Rajneš, Jana Zuzka Radová, Sava Slim Klimeš, Jiří Havon Alina, Luboš Krmíček, Vítěz Nevajs a Kamil Mazálek. Brněnský tramp Evergreen v sestavě, v níž v roce 2006 nahrál nejen tuhle píseň Lampáře, ale celé album, které se jmenovalo Tak trochu jinak. Díky všem, kteří jste jeli i dnes se mnou, hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

0: rozladí.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: U didaktických testů letos v Česku neuspěla téměř desetina všech maturantů. Požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu zhruba za 10 milionů korun. A zítřejší počasí od polojasna na západě republiky po zataženo s vydatnějším deštěm na východě. Maxima kolem 13 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. U státních maturit letos neuspěla téměř desetina studentů. Didaktické testy psalo zhruba 81 tisíc maturantů. Loni jich neuspělo přibližně 12%.
3: Největším problémem byla letos pro maturanty matematika. Didaktický test nezvládlo téměř 13% studentů. U českého jazyka a literatury neuspělo přibližně 6% maturantů a u angličtiny asi 3%. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
4: Tradičně je neúspěšnost nižší u gymnazistů. Dále pak u licejí. Střední odborné školy byly lehce nad republikovým průměrem.
3: Pokud maturanti s výsledkem nesouhlasí, můžou ve škole do testu nahlédnout, radí předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
5: A můžou případně podat na ministerstvo školství, pokud tam najdou nějakou chybu, třeba v hodnocení, žádost o přezkum.
3: Výsledky znají taky uchazeči o studium na středních školách. V prvním kole přijímaček uspělo přes 93% deváťáků, podobně jako loni. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu zhruba za 10 milionů korun. Odhad zveřejnili vyšetřovatelé po dnešním dopoledním ohledání vyhořelého místa. Příčinou požáru byla technická závada. Potvrdila to mluvčí Královéhradeckých krajských hasičů Martina Gecová.
6: Podle zjištěných informací bylo to bateriové úložiště ve výstavbě, kompletováno bylo v souladu s projektovou dokumentací a nebylo dosud uvedeno do provozu. Uvnitř byly požárem zasaženy stovky bateriových článků, které se postupně vlivem vysokých teplot zahřívaly jedna po druhé a požár se tak šířil dominovým efektem.
2: Ve Zlínském kraji přestal platit zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě. Rozhodl o tom hejtman Zlínského kraje Radim Holiš z hnutí ANO na návrh ředitele krajských hasičů. A to kvůli změně počasí a ukončení výstrah Českého hydrometeorologického ústavu. Opatření platilo ve Zlínském kraji od 6. května kvůli suchu a zvýšenému počtu požárů. Sport. Čeští hokejisté dnes večer vstoupili do letošního mistrovství světa a zatím si vedou velmi dobře. Po dvou třetinách vedou nad Dány 2-0. Už odpoledne Kanada porazila Švédsko 5-3 a Finsko si poradilo s Německem 3-1.
1: Počasí.
2: V noci čekáme v Česku převážně zataženo, zpočátku ojediněle, postupně od jihovýchodu občasný déšť, v severozápadní polovině Čech přehánky ojediněle, na západě až polojasno. Nejnižší teploty kolem 8 stupňů, na západě Čech při zmenšené oblačnosti až plus 1, místy přízemní mrazíky. Zítra velká oblačnost, občasný déšť, místy i trvalý, zejména na východě republiky, ojediněle bouřky, na severozápadě Čech přehánky ojediněle, na západě až polojasno. Maxima zítra kolem 14 stupňů. V severozápadní polovině Čech mezi 12 a 16 a vítr zpočátku slabý, bude v průběhu dne dál zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D7 na příjezdu do Slaného od Prahy se bouralo na konci dálnice, je to kilometr 16,5, průjezdný je jeden pruh, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak doufám, že jste se na to dnešní divadlo oblékli, jak se říká, stylově. Nějaká slušivá večerní roba, taky by se hodil šálek dobrého anglického čaje. A to všechno právě proto, že naším hostem dnes bude ctěný a vážený mistr z té staré herecké školy, jeden z těch pánů, kterým se tak rádo přezdívá Frakman, což je asi nejvýstižnější pojmenování muže, vždy elegantního, jak se patří, a taky vybraného chování. Zkrátka pan Svatopluk Beneš.
8: Dejte si tu pozor.
9: Nehádejte se, prosím vás.
8: Teď. Bu, kdo se hádá?
9: Já to nejsem.
10: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
9: Já tam nejdu.
10: Jděte tam vy.
8: Ať
10: tam no tak budeš nebo nepůjdeš?
8: Nebudu.
10: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, pročiže se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku

0: Pozor!
1: Nehádejte se, prosím vás.
2: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu. Kdo se hádá?
1: Já to nejstejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vlazím jednu hned.
0: Přes zubu.
1: Kdo tam půjde?
3: Já tam nejdu.
1: Jděte tam, vy.
0: A tam nebo.
1: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdykoliv slyším tuhle rozpustilou Ježkovu písničku o třech strážnicích, nevím vám proč, ale hned mám před očima buď nějakou americkou filmovou grotesku, anebo si představím anglické policisty v takové té parádní uniformě. To víte, pana Svatopluka Beneše jsem měl pokaždé za typ právě anglického gentlemana, i když on se celoživotně taky snažil na jevišti téhle nálepky zbavit. Ale na druhou stranu jako vyhlášený milovník anglického humoru patřil k těm nejlepším interpretům podobného druhu literatury, a tedy i Jirotkova Saturnina.
2: Dědečkův dům se otřásal v základech. Po okenních tabulích tekly proudy deště. Teta Kateřina se po každém zablesknutí pokřižovala, podívala se starostlivě k oknu a zase mluvila dál. Venku zaburácel hrom a teta Kateřina vykřikla. Potom pravila, že komu není rady, tomu není pomoci. Ona ho varovala, ale kdepak, je jako malé dítě. Žádala, aby jí někdo řekl, jaký to má smysl. Celé dny sedí doma, ale jak začne takové dopuštění, tak zrovna musí jít ven. Všechno to povídání se týkalo dědečka. On totiž má bouřku vášnivě rád. A jak začne venku třískat hrom, nikdo ho doma neudrží. Vezme si gumový plášť, klopený klobouk do deště a v jutových botách brouzdá venku tak dlouho, až ten ohňostroj skončí. Doktor Vlach říká, že to je odbornický komplex a že se dědeček chodí dívat, jak dělá elektřinu konkurence. Pokoj příjemně stichl a já jsem toužil, aby se otevřely dveře a vstoupila slečna Barbora. Dveře se opravdu otevřely a vstoupil Milouš. Měl na sobě jasně žlutý župan a v koutku úst nezbytnou cigaretu. Když mě uviděl, nazvedl poněkud pravé obočí a řekl mi servus. Sedl si do protějšího křesla a prohlásil, že je to strašná otrava. Nikoho nesmí ani napadnout, že se tady bude 3 neděle koukat z okna, jak venku prší. Rozhodně se vrátí do Prahy. Po obědě požádá Barboru, aby ho zavezla na nádraží. Snad to ten most ještě vydrží. Ptal jsem se ho, koho že míní požádat. A on řekl znovu, Barboru. Tázal jsem se, jestli mu slečna Trybová dovolila, aby ji nazýval křestním jménem. Podíval se na mne schovývavě, pousmál se jako filmový světák a pravil, abych nebyl labuť. Naznačil, že má na slečnu Barboru zálusk a nevybíravým způsobem promlouval o jejich tělesných půvabech. Potom postřehl mé pobouření, pobaveně přivřel jedno oko a sevřeným palcem a ukazováčkem si půvabně přejížděl horní red. Tím přestíral, že má knírek. Pravil, že netušil, že bych se já ve svém věku mohl také zajímat o slečnu Barboru. Aby bylo jasno, podotýkám, že je mi 30 let. Milouš vyznává jakousi zmatenou teorii, podle níž mám život za sebou. Řekl, že se mu nyní zdá, že pobyt v tomto hnízdě přece jenom nebude tak nudný, jak se domníval. Nabídl mi sázku o to, kdo z nás dobude přízně slečny Barbory. Přitom označil cíl, kterého má být dosaženo. Neměl jsem Milouše nikdy rád, ale v tu chvíli jsem cítil, že jediným mým přáním je, abych toho domýšlivého slimáka zabil, zničil, roztrhal, rozbil na kusy a rozšlapal. Vyrazil jsem z křesla jako šílenec a skočil bodem. Můj útok bohužel skončil v polovině vzdálenosti mezi mým křeslem a Miloušem, protože jsem už podruhé toho dne zapomněl na poraněný kotník. Zelený bolestí a vztekem seděl jsem na koberci a cítil jsem, jak mi na čele vyrazil pot. Noha mne bolela tak, že jsem stěží potlačoval za úpění. Saturnin přiběhl a dopravil mne zpět do křesla. Bylo zřejmo, že nechápe, jak jsem se octl na koberci a proč mi Milouš nepomohl sám, ale byl příliš distinguovaným sluhou, než aby se vyptával. Požádal jsem Saturnina, aby se posadil do protějšího křesla a tázal jsem se ho, je-li v mých službách spokojen. Pravil, že je velmi spokojen. Ptal jsem se ho, jak by si počínal, kdybych mu dal rozkaz poněkud neobvyklého druhu. Rozářil se a řekl, že vždycky toužil po tom, aby mu někdo dával rozkazy neobvyklého druhu, ale že se mu to bohužel nikdy nesplnilo. Chtěl jsem vědět, zda by měl výčitky svědomí, kdyby mému bratranci, honosícímu se jménem Milouš, někde za rohem jednu pořádně vrazil. Potom jsem Saturnina zavázal slavnou přísahou, že bude Milouše neúprosně stíhat na zemi, na vodě i ve vzduchu tak dlouho, dokud já nebudu sto postavit se na obě nohy a trestat ho sám. Saturnin pod dojmem slavné a nezapomenutelné chvíle povstal z křesla a opakoval pomalu a zřetelně všechno, k čemu se zavazoval. Do jeho slov se mísilo burácení vzdalující se bouře a já jsem neodolal a povstal jsem také. Stál jsem sice jen na jedné noze, ale stál jsem v pozoru. Posvátnost chvíle byla přerušena příchodem tety Kateřiny. Dveře se rozlétly, jako by za nimi vybuchl granát, a teta vpadla dovnitř. Zvolala něco naprosto nesrozumitelného a vrhla se do křesla. Saturnin si dovolil poznamenat, že to snad není možné. Teta pravila, že je tomu bohužel tak. Saturnin mínil, že se jistě všechno vysvětlí. Teta řekla, že měla zlý té noci sen. Saturnin se tázal, zda šla dceruška k vodě ven. Teta se na ní nechápavě podívala a ptala se, jaká dceruška. Místo odpovědi se Saturnin tázal, jestli tedy pana Milouše k jezeru co snutí, nic doma, nic mu pochutí. Teta chtěla vědět, jestli Milouš něco takového říkal a kde to jezero je. Měl jsem dojem, že se oba zbláznili. Ptal jsem se Saturnina, co tetu pobouřilo a co to vykřikla, když přiběhla do pokoje. Saturnin pravil, že nemá nejmenšího tušení, protože jí vůbec nerozuměl. Chytil jsem se za hlavu a tázal jsem se, o čem tedy s ním mluvil. Odpověděl, že je to osvědčený způsob uklidňování rozčílených osob. Teta vyskočila a pravila, že ona není pro nás žádná osoba. Chlácholil jsem ji a pak jsem se jí zeptal, co se tedy vlastně stalo. Tu se do její tváře opět vloudil výraz strachu a rozhlédla se po pokoji, jako by očekávala, že uvidí strašidlo. Pak řekla přiškrceným hlasem, že kuchařka i služebná Marie zmizely. Doktor Vlach prohlásil, že ho ani tak nezajímá osud kuchařky, jako co bude s obědem, když dědeček vstoupil. Teta Kateřina se mu s výkřikem vrhla vstříc a zahrnula ho přívalem něžných výčitek, aby bylo patrno, jak se strachovala o jeho zdraví. Snažila se ho zabalit do přikrývky z velbloudí srsti, ačkoliv měl na sobě ještě mokrý gumový plášť. To neměla dělat. Nejenže je nesmysl balit někoho do přikrývky i s kloboukem, ale dědeček to mimo to nemá rád. Snad by se byl dědeček tak nerozlobil, kdyby jeho ješitnost nebyla dotčena tím, že tato příhoda měla tolik svědků. Jediný Milouš, který stál za jeho ramenem, měl větší zájem o kolena slečny Barbory než dojemnou péči, kterou teta projevovala dědečkovi. V koutku úst měl cigaretu a tvářil se, jako by přivíral oči před jejím dýmem. Ale mne neoklamal. Nevím, jestli se vám už někdy stalo, že jste si sotva stačili pomyslet nějaké přání a už se vám splnilo. Pamatuji si, že jsem prudce zatoužil dát Miloušovi pár facek, když v tom se stalo toto. Dědeček nevrhle zabručel a prudce rozhodil rukama, aby se zbavil přikrývky, kterou ho teta Kateřina omotávala. Přitom udeřil Milouše hřbetem ruky do obličeje a připlácel mu zbytek hořící cigarety na to, čemu Milouš říkal knírek. Milouš zařval a dědeček vyjekl, protože se spálil a zároveň lekl. Blesku rychle se otočil a dal Miloušovi pohlavek. Než se mohl někdo vzpamatovat, zasáhl Saturnin. S poděšeným výkřikem vyrval tetě Kateřině z rukou přikrývku, hodil ji Miloušovi přes hlavu, strhl ho k zemi a mačka jemu vší silou houni na obličej volal: chytli mu vousy! Celá společnost se dívala ohromena na Saturninovo počínání. Teta hystericky volala, aby někdo přinesl vodu. Saturnin křičel, vodu ne, písek. A doktor Vlach si pro sebe bručel, chytli mu vousy, zaplať pámbu. Když konečně Saturnin Milouše pustil, mysleli jsme, že mezi nás přišel šílenec. Otáčel pomalu hlavu na všechny strany, zaklonil se a já jsem se nemohl zbavit dojmu, že začne kokrhat. Teta se k němu vrhla a ptala se, co se mu stalo. Posadila ho do křesla a chtěla ho balit do přikrývky jako prvé dědečka. Jakmile Milouš uviděl přikrývku, vyrazil ze sebe jakési zakviknutí a vyběhl z pokoje. Teta běžela za ním. Chvilku bylo ticho a pak řekl doktor Vlach, že doufá, že nebude nutno chlapci knírek amputovat. Slečna Barbora si přitiskla kapesník k ústům a myslím, že se tiše smála. Dědeček odložil gumový plášť a klobouk a oznámil nám dvě závažné zprávy. Pravil, že před 10 minutami strhla voda most, který nás spojoval s ostatním světem, a že kuchařka se služebnou Marií zůstali na druhém břehu. Jeli ráno na kolech do městečka pro jakési nákupy a ve chvíli, kdy se most poroučel, stáli bezradně na protějším břehu a volali na dědečka, co mají dělat. Dědeček podotkl, že jsou obě z blízké vesnice a že se patrně vrátili domů. Potom řekl, že je rád, že se teta Kateřina vzdálila, protože se můžeme poradit, jak bychom ji zabránili, aby se ujala vaření. Pravil, že je sice starý člověk, ale kdyby měla vařit teta Kateřina, pokusil by se přeplavat řeku. Tázal se slečny Barbory, zda je ochotna nás zachránit. Barbora pokynula hlavou zrovna takovým způsobem, jako když se rozhodla vletět s rapidem na zaplavený most. Pan Saturnin, že bude tak laskav a bude jí pomáhat aspoň při stolničení. Saturnin se postavil do pozoru a zvučně přitom klepl podpatky. Podobali jsme se až na tu střechu nad hlavou velmi podivné hrstce trosečníků. Mou myslí proběhly události právě uplynulého týdne a uvědomil jsem si, že Saturnin nezahálil. Rozbil dědečku v starý automobil, poškodil přitom prodejnu tabáku, naučil dědečka jiu-jitsu, zavinil mé poranění, bez kterého by nebylo došlo k dobrodružné jízdě slečny Barbory přes zaplavený most. Měl jsem podezření, že má prsty i v té věci s kuchařkou a služebnou Marií. Myslím, že jediná věc, kterou nezavinil, byla ta povodeň. Ale nejsem si tím docela jist.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

nesmíš se ptát. Co bylo včera, bude zítra, zas jen dnešek utopit a pochopit.

0: Už několikrát jsem tu v divadle pro vaše uši připomínal, a vidíte, zase ta Anglie, jak si Svatopluk Beneš zamiloval postavu Sherlocka Holmese v příbězích, které psal pan Rudolf Čechura pro rozhlasový Meteor. A tak nemůže chybět ani dnes. Vocnové se pravda Sherlockovi v průběhu času měnili. Asi nejčastěji jim byl Jaromír Spal, ale zahrál si ho taky Miloš Kopecký, Jiří Adamíra nebo Jiří Cízler. Ovšem v případu dvou houslistů si musel Svatopluk Beneš jako Sherlock Holmes poradit sám.
1: Je mrtvý 6 až 8 hodin, příčina smrti jasná, evidentní uškrcení holýma rukama, a to zepředu.
2: Děkuji, doktore. Chcete naznačit, že došlo k zápasu?
1: Nic nenaznačuju, říkám rovnou, že vrah stál přímo proti němu. Takže nějaký zápas tu být musel. On to byl houslista, inspektore?
2: Ano, solista, ovšem, nikterak slavný. A tedy také nikterak zámožný. Vždyť to vidíte, starý, ale nikoliv starožitný nábytek. Všechno dost omšelé, nic moc, že?
1: Třeba vrazil všechny peníze do houslí.
2: Ale kdepak?
1: No, má tady dvoje, koukám.
2: No jistě, takový člověk nemůže mít jen jeden nástroj. Ovšem ta kvalita, no, dědici asi nebudou moc nadšení.
1: Ale vy se v tom vyznáte, inspektore?
2: No, nijak zvlášť. Ale tolik ovšem vím, že když je v houslích cedulka Made in USA, nemůže to být žádný majstrštyk. Jo, takhle kdyby to byla výroba italská nebo i česká, takový špidlen třeba. No to už by pár tisícovek hodilo, ale americké housle...
1: Třeba tu měl ještě nějaký třetí nástroj. A kvůli tomu ho zabili.
2: Kdepak? Ještě než jste přišel, měli jsme tu jeho hospodyni. Všechno si tu prohlédla a prohlásila s naprostou jistotou, že se tu nic nestratilo.
3: My jsme hotovi, inspektore.
4: Nikde žádné otisky kromě těch jeho, nikde žádná kloudná stopa, prostě vůbec nic.
2: No dobrá, vypadá to, že jsme zas jednou v tom...
4: V koncích.
2: Ano, to jsem chtěl říct. Pojďte, doktore, jdeme. Vy tady, mládenci, počkejte, až pro něj přijedou.
4: Rozkaz, inspektore.
2: A to je asi tak všechno, co o tom vím, Holmesi. Spoléhám na vás.
5: Ano, já vím, jako obvykle. No, když už vážíte 2 hodiny cesty za mnou, nemohu vás zklamat. Ale tentokrát budu zřejmě muset jet s vámi do Londýna.
2: Nezjistíte tam nic jiného, než co jsem vám řekl. Pracovali jsme tentokrát obzvlášť pečlivě.
5: Ale jděte. Například ten váš výslech toho druhého houslisty, no, dalo by se tomu leco zvitknout.
2: Ah, neříkejte mu houslista, to je ladič, pijan.
5: To už jste říkal. Ale také jste říkal, že než oslepl, hrál znamenitě na housle. Je to tedy, řekněme, bývalý houslista. Hrát už sice nemůže, ale to neznamená, že zapomněl, jak který nástroj zní. Jestliže vám tedy pan... Jakže se jmenuje?
2: Holy.
5: Jestliže vám tedy pan Holy řekl, že z bytu zavražděného slýchal poslední dobou pravé Stradivárky, pak to nemůžete jen tak bez prozkoumání hodit za hlavu.
2: Máme přece svědectví té houslistovy hospodyně, která bezpečně ví, že Mr. Blackhorn měl jenom ty dvoje housle. Nikdy u něj žádné Stradivárky neviděla.
5: A ona by je snad poznala?
2: No, prostě je si jistá, že Blackhorn měl pouze 2 nástroje a ty tam taky zůstaly. A potom... Kde by, prosím vás, vzal chudý koncertní mistr peníze na Stradivárky? Vždyť cena takového nástroje se pohybuje ve 100 000 liber, tedy pokud vím.
5: Vy jste oba ty nástroje osobně prohlížel?
2: Samozřejmě.
5: Dokázal byste pohledem rozeznat Stradivárky?
2: No, to asi ne. Ale číst ještě umím. V obou nástrojích je štítek s firmou. No, teď si nespomenu na to jméno, ale je tam jasně napsáno Made in USA.
5: Taková cedulka se ovšem dá nalepit i do pravých Stradivárek. Jako kamufláž pro lajky, vidíte?
2: Hrome, to mě nenapadlo.
5: Nevadí, on to taky není tenhle případ. Říkáte, že je tam napsáno Made in USA. A není tam, inspektore, náhodou ještě v závorce napsáno Texas?
2: Hrome, jak jste to uhodl, Holmesi?
5: Já nehádám, Lestrade, já uvažuji. A taky občas čtu.
2: Vůbec vám nerozumím. Co tím chcete říci?
5: Že ten slepý houslista bohužel číst nemůže.
2: Umí číst slepecké písmo.
5: Ano, ale odborné časopisy v tomto písmu většinou nevycházejí.
2: No dobrá, ale kam tím k čertu míříte? Já naprosto nechápu.
5: To je v pořádku, inspektore.
2: Myslíte?
5: Ano. A teď k jiné věci. Říkal jste, že zámek bytu byl vypáčen. Co z toho lze usuzovat?
2: Že vrah vnikl do bytu násilím.
5: Znamenitý postřeh. A co ještě?
2: No, že neměl klíč.
5: Ještě lepší. A nic jiného už vás nenapadá?
2: No...
5: Nerad to říkám, ale myslím, že i Watson by dokázal vydedukovat toto. Jestliže ten člověk vnikl do bytu vypáčením zámku, předpokládal patrně, že byt je prázdný. Nešel tam tedy s úmyslem vraždit. Nýbrž s úmyslem loupit. Když už ale v nenadálém střetnutí Blackhorna zabil, proč tedy pak nevzal to, pro co tam přišel?
2: Ha? To je opravdu záhada.
5: Ale není. Nevzal to proto, že to tam nebylo. Nenašel to.
2: Je mi líto, ale pořád jaksi...
5: Nechme toho, inspektore. A pojeďme do Londýna. Potřebuji si promluvit s tím slepým houslistou.
2: Ladičem.
5: No prostě s panem Houlim.
2: Neurážejte se hned, pane Houli. Nejde přece o to, že bych vám nevěřil. Pan Holmes prostě chce slyšet všechno ještě jednou přímo od vás. Tak buďte tak laskav a odpovídejte na jeho otázky podle nejlepšího svědomí.
6: Tak jsem odpovídal i vám, inspektore. Já přece nemám co tajit.
5: Ne, to rozhodně ne. Vy jste také nic nezatajil, pane Houli. Jenom jste snad na něco zapomněl. Třeba se vám to nezdálo důležité, ale my na to musíme přijít. Nezapomínejte, že jste vlastně jediný použitelný svědek.
6: Máte smůlu, že váš svědek je slepý.
5: Za to máte výtečný sluch. Nejen hudební, ale sluch obecně. V tomhle případě je to pro nás důležitější. Vrah si dával jistě dobrý pozor, aby ho nikdo neviděl. Ale nemohl si být jist, zda ho někdo neslyší. A vy přece bydlíte hned v sousedním bytě.
6: Ale to už jsem přece inspektorovi vysvětloval. Neslyšel jsem nic, takže jsem zřejmě v tu dobu nebyl doma.
5: Ano, to jste řekl. Teď už také víte, v kolik hodin přibližně k vraždě došlo. Vzpomenete si, u kterého zákazníka jste v tu dobu byl?
6: Jistě. U starožitníka Foxe. Je to tady v naší ulici. Pro mne 10 minut chůze.
5: Věděl někdo o tom, že tam v tu dobu půjdete?
6: Ne, pan Fox mě volal 30 minut předtím, abych přišel, že mu přivezli nový klavír.
5: Nový?
6: No prostě další. On se specializuje na obchod s použitými hudebními nástroji, takže tam chodím dost často. Vždycky, když koupí nějaký nový klavír nebo piano.
5: Zmínil jste se mu někdy o tom, že váš soused má podle vašeho názoru Stradivárky.
6: Ano, řekl jsem mu to asi před týdnem.
2: Ale tohle jste mi neřekl, Houli.
6: Neptal jste se na to, inspektore.
5: Vy se obvykle se starožitníkem při práci bavíte?
6: No, při práci ne. To musí mít klid. Ale vždycky prohodíme pár slov, než začnu ladit. A pak, když odcházím.
5: Ano. Tentokrát jste ladil jak dlouho?
6: Asi tak 30 minut.
5: Po tu dobu jste neslyšel Foxe promluvit?
6: Ne, ne. Až zase, když jsem odcházel.
5: Rozumím. Pane Houli, říkal jste ještě někomu jinému, že váš soused má patrně Stradivárky?
6: Ne, nikomu. A mistra Blackhorna jsem se na to také nijak nevyptával. Kdyby byl chtěl, řekl by mi o tom něco sám. On musel přece vědět, že já to po zvuku poznám. Ale my jsme se v podstatě jen zdravili.
5: Dobrá. Teď vás poprosím o spolupráci, pane Houli. Já půjdu do sousedního bytu a zahraju vám na ty housle. A vy mi řeknete...
6: Ale Stradivárky už tam přece nejsou. Prý jenom dvoje americké housle, říkal inspektor.
5: Nevadí. Zkusíme to.

0: Tak co?
1: Obyčejný, i když kvalitní nástroj. To jsou ty housle, na které Blackhorn taky občas hrával.
0: Dobrá, tak ještě jednou.

0: To je ono. To je ten božský zvuk skutečné Stradivárky. Poznám to přece. Tak jak to, že tam zas najednou jsou?
1: No tak vidíte, Holmesi, příznalec a nepozná nic.
2: Je mi líto, pane Houli, ale teď jsem hrál na ty druhé housle. Výrobek téže firmy z Texasu.
0: Nesmysl, tohle byly Stradivárky.
2: Ne, pouze dokonalá napodobení.
0: Nebuďte směšný, pane Holmesi. Napodobit zvuk Stradivárek nedokáže nikdo. Nikdo totiž ani pořádně neví, v čem vlastně to jejich tajemství spočívá. Dřevo, lak, způsob zpracování, prostě se neví. Celá věda je v tomhle bezmocná.
2: Už ne, pane Houli. To tajemství už zřejmě rozluštil jistý biochemik z Texasu.
0: Cože? Biochemik?
2: Ano. Má zvláštní jméno. Naďváry. Důkladně prozkoumal kousíček dřeva z jednoho starého violončela mistra Gwarneryho. A víte, co zjistil? Tajemství dosud nedostižných kremonských nástrojů spočívalo v mořské vodě.
0: Tomu nerozumím.
2: Víte přece, že mořská voda obsahuje nejen sůl, ale i mnohé jiné nerostné látky.
0: Ovšem.
2: No a některé z nich byly absorbovány v onom malém zkoumaném kousíčku dřeva. Ono totiž to dřevo, z něhož tenkrát houslaři v Kremoně vyráběli, se plavívalo po řece do moře a tam se pak nějaký čas povalovalo. Ve vodě. Už chápete?
0: No dobrá, dobrá. Ale to je zatím jenom teorie.
2: Ale vůbec ne. Ten biochemik uměle vyrobil příslušný roztok, nasytil jim dřevo a mistr houslař už z něj vyrobil 5 nástrojů. Výsledky jsou fantastické. Hudebníci i vědci, kteří prováděli nezávislé akustické rozbory, se shodli na tom, že nové nástroje z Texasu znějí úplně stejně jako dosud nedostižné výrobky starých kremonských mistrů z 18. století. No a vy jste to také potvrdil, pane Houli.
0: To tedy znamená, že soused měl jeden z těch texaských nástrojů?
2: Řekl bych, že mu firma zapůjčila nebo snad i darovala oba nástroje k testování. Jeden obvyklý výrobek a jeden nástroj vyrobený z onoho dřeva nasyceného umělou mořskou vodou.
1: Zní to skutečně přesvědčivě, ale pořád jste mi ještě neodhalil vraha, Holmesi.
2: Jak to, že ne? Vždyť je to snad jasné. Jediný, kdo se domnívá, že Blackhorn má pravé Stradivárky, byl tady pan Houli.
0: Co? No to volte.
2: A jediný, komu to tady pan Houli řekl, byl starožitník Fox a ten je také chtěl uloupit. Vás, pane Houli, vylákal k sobě a dal vám tam práci.
0: Abych tady nebyl a nic neslyšel.
2: Ovšem. Starožitník však netušil, že Blackhorn bude doma.
0: On měl ale opravdu odjet na koncert. Teprve na poslední chvíli se to změnilo. Ale to už se starožitník nedozvěděl.
2: No, co vy na to, inspektore?
1: Děkuji, Holmesi. Ovšem, uznejte sám. Odhalil jste vraha díky tomu, že jste sám houslistou. A já hru na housle v popisu práce nemám.
2: Což je chyba. Umění totiž zjemňuje mravy a bystří rozum. Čehož obého má i policista, inspektore, zapotřebí.
3: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoly, služební nadšení, nestačí k zatčení,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Být hercem to znamená dobrovolně přijmout úděl bájného Sisyfa, který valil balvan na vysokou horu. Herecká práce je nekonečná, ale zároveň je v ní cosi obrozujícího. Věčný pramen mládí. Být hercem mnohdy znamená zapomenout na sebe sama. Tak o herectví přemýšlel pan Svatopluk Beneš na stránkách své knížky Vzpomínek. No ale abychom nekončili navážno, ještě se na chvilku zastavíme společně s Ondřejem Suchým a Svatoplukem Benešem v Nostalgickém muzeu zábavy. A pak už vám jen společně s Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii popřejeme dobrou noc a dobré dny ve zdraví naši milí přátelé listováním zvukovými archivy.
2: Pořad Nostalgické muzeum zábavy, jak je patrno už z názvu, je pořadem zábavným. Nemohu proto jinak, než se vás ze všeho nejdřív zeptat na film Studentská máma a na vaše první setkání s režisérem Vladimírem Slavinským.
3: No to se musím přirozeně hned sám zasmát, protože se mi to rázem jako si vyjeví, to setkání se Slavinským i to filmování, protože to byl svérázný člověk. Neobyčejně svérázný. A já jsem byl strašně mladý, mě bylo tenkrát, kolik to bylo, asi 16 let. Byl jsem první rok na konzervatoři a najednou jsem do Roudnice dostal se. Sestra mě přinesla telegram, přišel ti nějaký telegram, tak ti ho nesu, aby si se s tím hned seznámila. Ten telegram ještě mám, náhodou jsem ho našel, čirou náhodou. Chtěl jsem to vyhodit, dělal jsem si pořádek. No a abych to tedy zkrátil, tak jsem byl pozván Slavinským do Prahy, protože byly prázdniny a já jsem tedy nechodil v té době do školy tam. A druhý den tedy bylo to, telegram přišel v sobotu, já tam byl přijel v pondělí, šel jsem do Elekta filmu, kam jsem byl pozván a tam mě seznámili s režisérem Slavinským, ten si mě prohlížel jako divný zvíře nějaký a hned mě řekl, tak tadyhle máte scénář, naučte se to do zejtřka a já vás vyzkouším a uděláme si takovou probu u mě v bytě. Tak já jsem tedy se chvěl po celém těle, protože když jsem zalistoval v tom scénáři, tak jsem viděl, že to byla dost velká role. Já jsem byl zvyklý do ateliéru jenom vstoupit jako statista v tom prvním ročníku. No tak jsem měl nesmírnou radost, ale taky strach. A Slavinský to hnedky vzal z ostra, když jsem tam přišel a začal mě režírovat, jak to mám hrát, že to je dramatická scéna, úžasně. A byl to takovej pubertální maturant, který se pořád koukal naproti do jiného okna, kde bydlela nějaká dívka, mladá studentka a samozřejmě maturita mu potom nešla. A tak teď jako tu dramatickou scénu, že mám tady udělat tak. No tak já jsem to dělal skutečně po něm. Tak, jak jsem se chtěl zavděčit, to bylo něco ukrutného. Já se dostal do takové hysterie nepřirozený, že jsem najednou omdlel a uhodil jsem se o krb do hlavy. Jo. A já jsem to ale bohužel takovým způsobem zahrál taky do toho filmu. A když jsem, Slavinský byl nadšen. Jo. A když jsem to viděl jednou po mnoha a mnoha letech, tak to hráli v Iluzionu a šel se sem tam podívat, jak jsem to tenkrát vlastně hrál, jestli se mi to nezdá, že to bylo tak hrozný. No když jsem se viděl, tak jsem zaprvé nemohl pochopit, že mi ještě někdo nabít nějakou roli. A za druhý jsem prostě se ohlížel, kudy, kterou dírou vypadnout, dokud je zhasnuto v biografu na ulici. To se mně podařilo. Ovšem, já jsem v tom vypadal tak v mladistvě úžasně, že by mě asi nikdo nepoznal. Teďko už v té době, kdy jsem to viděl opakovat. No a to teda bylo moje zahájení, to byla moje první skutečná role.

0: i šťastně zamilován doopravdy?
1: Ajajaj, to je otázka.
0: Tu jsem vám schválně nepřečet, když se...
1: No stává se to a mně se to stávalo až příliš často. Já jsem byl vždycky mladší než ty zkušený partnerky a tak jsem nevěděl jako při té milostní scéně nějaký. Třeba já jsem hned dostal jako za partnerku Lídu Bárovou poprvé, která přijela z Německa, vyhodili ji o tam, tak začínala válka, že? A teď to byla evropská hvězda. Měla zrovna jako po filmu Barcarola, a tím se jaksi stala velice populární po celé Evropě a teďko já, teď co s ní, že jo? Já jsem nevěděl, co si můžu dovolit.
0: Neříkejte, že jste nevěděl.
1: No věděl, ale bál jsem se. Jak bude reagovat, ale ona to samozřejmě velice rutinovaně prohlídla, tak mě řekla, hele, budeme si týkat, nebudeme tady dělat žádný takový, jako když se vidíme z Bůh ví, jaký setkání je to. Budeme přátelé a nestýd se ničeho, je to přece jenom divadlo. Že já jsem se přitom do ní zamiloval. To bylo to divadlo potom hrozný. Ale nic se nedělo, já si netrouf, vůbec jsem si netrouf, jo. No.
0: S Lídou Bárovou jste si netrouf, nicméně. S Hanou Vítovou jste měl ve filmu Noční motýl milostnou scénu, o které se dá říci, že to byla asi vůbec první erotická scéna v českém filmu. Můžete nám prozradit, jak se tato scéna na Barrandově točila a s jakými pocity jste ji s Hanou Vítovou prožívali?
1: No tak zaprvé vyklidili celý ateliér, zůstal tam jen režisér, zůstal tam kameraman samozřejmě a hlavní osvětlovač. To bylo takový, jako když se bude dít Bůh ví co. Ale celá ta scéna se skládá z toho, že já jsem hrál tam důstojníka, který jde na frontu a prostě se rozhodl, že jako ještě dostane tuhle tu milovanou ženu a prostě doslova přepadne a téměř znásilní, ale ono to bylo všecko jenom pocať fotografovaný, víte. Takže se nic nedělo, já nevím, proč ty lidi vyhnali z toho ateliéru, nám tam chyběli, jo, a prostě ona byla dost taková jako pruderní, Hanička.
0: Ano.
1: Hanička Vítová, takže to bylo asi na její přání, ale ta scéna dopadla docela dobře, ale nebyla to první scéna erotická ve filmu, protože v Extázi machatý Hedu Lamár poprvé přived jaksi ovšem...
0: Ano, ale jenom samotnou.
1: Ale nahou.
0: Jednou z nejvýznamnějších rolí ve vaší filmografii je Ríša v pohádce Máje. Spolu s Natašou Golovou jste byli označováni za ideální hereckou dvojici. Jak se vám spolupracovalo s Natašou Golovou ve filmu i na divadle?
1: No tak Nataša Golová, já jsem s ní byl ve Vinohradském divadle v jednom angažmá. Tam už jsme jako spolu partnery hráli, jo. Já jsem dostal jednu z nejhezčích rolí hned na začátku jakési anglické hry, kde jsme jako byli partneři. Já jsem ještě byl mladý student Angličan, byl jsem tam jako na francouzštinu a zamiloval jsem se do ní a ona do mne. Tak a od té doby potom se odvíjelo mnoho a mnoho partnerských příležitostí. Ale v tom filmu jsme hráli asi tak po 3 letech, co jsme se znali. A ten film se skutečně, musím sám říct, vydařil, protože dodnes je živý. I když už mládež se tomu samozřejmě směje. A dokonce jsem se setkal s tím, že mě jeden takový mladý herec řekl, prosím vás, jak to, že vám to nepřišlo směšný, tohle. Já jsem ho poučil a jsem řekl, hlejte, to vám nemůže přijít směšný. To už byla taky tenkrát historie, jo. A když vám bude směšná role, tak jděte radši od toho, protože to nikoho nepřesvědčíte a budete směšnej vy.

0: Jo, a to je pravda, to je pravda. Člověk tomu musí věřit. Herec musí věřit tomu, co dělá, a musí to tak hodnověrně taky přenést na toho diváka. Jinak se to zvrhne, anebo to není ke koukání.
1: Herečka, která dráždila veřejnost nejen svým krásným zjevem, ale i svým pohotovým vtipem, byla Adina Mandlová. Máte na Adinu Mandlovou nějakou úsměvnou vzpomínku, pane Beneš?
0: No, to bych se divil, kdyby tato otázka nepřišla teda na řadu. No tak s Mandlovou jsem se seznámil, když jsem dělal zkoušku na film Pacientka doktora Hegla. Ona byla o dost starší, myslím, že o 7 let. Vidíte, to už si nepamatuju. A samozřejmě jako tu zkoušku jsem udělal vedle ní, jako s ní, jako s partnerkou. Vávra to chtěl vidět, prostě jak to, jestli nebudu moc jako mladý a tak dále, a jak to budu asi dělat. No a stalo se to, že já jsem pohla, prosím vás, odveze mě někdo z toho Barandova. A Mandlová pohla, pojď, já tě rovnou svezu, já tady mám vůz. No a tak to začalo. Tak to začalo naše přátelství a trvalo skoro rok. Byla to vysoká škola, abych tak řekl. Skutečně jsem tedy udělal prudký vývoj, jo, který mě teda umožnil se vůbec pohybovat v té filmařské společnosti. Tenkrát mě bylo 22 let, ale já jsem pořád tomu nerozuměl, co tam jako... Naučil jsem se za prvé chování, naučil jsem se dávat si pozor na to či na ono, naučil jsem se kus profese od ní, ona se to zase naučila od Huga Haase, že? A tak prostě pro mě znamenala tedy mnoho i v začátku a zabrání v mé profesi. Všecko jsem okouk, dokonce i nápoje jsem tedy poznával různé, protože ona měla vždycky ve svém baru ty nejlepší francouzské značky. Takže jsem se tímhle trošku zkazil, protože pak jsem už nechtělo pít štok.
1: No, o tom vašem přátelství, pane Beneši, pokud vím, tak se dokonce zmínila kinoreví, možná nejednou. A i fotografie se tam objevila. Mohl byste k tomu něco říct, co tam pan doktor rádl?
0: Jo, tak to je dobrý, tato otázka.
1: No tak, tak já to myslel jinak.
0: No, tak to, no tak ona měla smysl pro humor a v tom jeho domě bydlel taky rádl doktor, který byl šéfem a majitelem kinoreví a byl s námi přítel, jo. A my jsme přijeli jednou až ráno z Hradce Králové, a potkali jsme se před domem, ona bydlela na nábřeží proti Manesu v domě Hlaholu, a my jdeme dovnitř a vylez na nás rád, ten šel do práce, abych tak řekl, advokátský. A Adina dostala pro nějakého muzikanta Heligon. Ona tam, to byla továrna na nástroje dechové, která byla dost známá. A on nám tam řekl, hele, já bych potřebovala pro jednoho muzikanta, a to skutečně jako mu to chtěla dát jako dar, aby se na to zmohl. No tak já jsem to nosil, jo, tu troubu, a přijel jsem tedy jako, a měl jsem to takhle na krku, a rád vytáhl prostě aparát a povedal, můžu si vás, děti, takhle vzít, no to je rozkošný, tak nás vyblejsk, a pak to uveřejnil, prosím, pěkně pod titulkem ve své kinoreví Hvězda s troubou.

שיהיה טוב מאוד פיין נמיד חיבי každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostly.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeju vám pěkný páteční večer, vážení přátelé. Od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitánčik. A v tuhle chvíli, jen pár vteřin po 23. hodině, otevírám další noční linku. V jejím úvodu chci říct dvě důležité věci. Kdykoliv během následujících dvou hodin zazní slovo droga, jsou tam uvozovky, takzvaně droga. Je to, řekl bych, nejstručnější vyjádření toho, že vlastně každý může mít něco, co ho částečně poznáší, částečně odvádí od reality, částečně mu něco dodává. A inspirací k tématu dnešní noční linky bylo jedno výročí. Dnes je to totiž 75 let, co v pražské nemocnici u Apolináře zahájila provoz první protialkoholní záchytná stanice nejen v tehdejší Československé republice. Ale pozor, to byla inspirace jenom částečná. Ta věta šťastný, kdo nepozná svoji drogu, tedy věta z titulku dnešní noční linky, totiž zní v kontextu, že jsme vlastně jen lidé a že každý z nás má nějakou potenciální slabost nebo vášeň, která by ho mohla zcela ovládnout. Jde tedy o vztahy, krom jiného, jde i o adrenalin, o práci, či o opojnou moc a o to, že za šťastné se mohou považovat ti, kteří svou osudovou slabost nikdy nepotkají a nepropadnou jí. Možná se příběhy na toto téma budou týkat přímo vás. Možná jste byli svědky toho, jak někdo z vaší blízkosti propadl vášni cestovatelské, vášni nákupní, gamblerské, sběratelské, anebo té skutečné drogové. A jak mu to změnilo život? O tom, jaké štěstí mají ti, kteří nepoznali nebo odolali vášni, která by jejich život změnila k horšímu, můžete do noční linky volat na 731 800 900 a psát na web rozhlas.cz/linka. A ta druhá důležitá věc, která musí zaznít v úvodu dnešní noční linky, je, že to asi nebudou, dá-li se předpokládat, vždy příběhy jen veselé. Tak tedy šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Telefon 731 800 900. Web rozhlas.cz/linka. Můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď je 6 minut po 23. hodině, je čas noční linky Českého rozhlasu a stejně jako bych se chtěl zeptat toho každého dalšího volajícího na čísle 731 800 900, ptám se i Jardy, který je tím prvním na zmíněné lince, jestli má co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Jardo, dobrý večer.
1: Taky dobrý večer, to je všechny posluchače taky naší linky. A také tak Danus Blaté si poslouchá. A teď těm drogám teda, no, jako by, pečně jsem poznal, nebo nepoznal. Jako těm prčím drogám je to ta káva a vlastně alkohol. S alkoholem jsem měl velký problémy, z toho jsem se dostal jenom degustaci, což je docela dobrý pokrok. Jako skleničkem tak nějak občas. No alkoholu. Spíš k ochutání, ale co mám velký problém je s takovou drogou, jako kouření, ten tabák, jakoby dýmkovej, no, jak jsem se zmínil už hodněkrát v noční lince s tou dýmkou v boju. Umínil jsem to teda hodně, ale proto mi to, jako už rodina říká, že by to si mělo pastit úplně, ale táta říká, dokud tady nešáhne ta smrt, tak prostě asi nepřestane, no.
0: Jak dlouho kouříte tabák?
1: Jako dýmku? Asi 19 let.
0: Začal jste jakým způsobem? Bylo to, řekněme, v době, kdy jste byl v nějakém presu?
1: Ne, já jsem začínal jakoby s vářením, jsem měl doutníky a z toho jsem přešel na tuhle tu dýmku. Jakoby já kouřil od nějakých 18 let.
0: Takže bychom asi neřekli, že to byla nějaká berlička, která vám měla v těžké životní situaci nějak pomoct. Ono se to takhle stává většinou.
1: Ale... A mě je to dobrý, že jsem to dost omezil. Já jsem fakt vykouřil 40 gramový tabák za den, jo. Což stále dneska stojí 400 tabák, že přepočítá teda koruny. A já jsem byl schopen na další peníze, by to vyšlo skoro 15 000 za měsíc, jo. Což jakoby mě úplně neúnosný by to bylo, že jsem to omezil už aspoň na ty tři dní, na ten sáček, no. A i tak je to jakoby to, ale ještě by co je teda... Pro mě to jinou, odstoupím od těch drog takovýhle a co je pro mě, mám takový problém se šopaholismem, jestli vám to co říká, šopaholismus.
0: Že rád nakupujete.
1: To je hodně špatný, no.
0: Tak ono...
1: Není den, abych si něco nekoupil, jo.
0: Jo, děláte si tím...
1: Já to mám hlavně formou jako sběratelství, že to je prostě, asi si dovedete představit, jak to u mě v té jedničce vypadá, no.
0: Zhruba ano. Chtěl jste, nebo zkoušel jste přestat s kouřením tabáku?
1: S kouřením tabáku, nemám tu vůli, asi s tím nějakou, mě to dodává nějakou, jakoby takovou pocit uklidnění a takový jako relaxace, no, že tím třeba nahrazuju ten alkohol.
0: O škodlivosti kouření tabáku je, myslím, sice zbytečné hovořit, zejména s vámi jako s kuřákem, nicméně mělo by to zaznít. Každý bychom si měli být vědomi. A já jsem taky kuřák, takže jsem si toho vědom, že to je škodlivé a že si tím ničíme zdraví. A nejenom naše, ale taky našeho okolí. Jardo, už jenom ten hmotný stimul, když to takhle řeknu, tedy to, že v dobách, kdy jste kouřil jeden paklík tabáku během dne, tak ten by vás možná, který dneska vyjde na 400, jak říkáte, tak ten by vás možná mohl někam posunout. Mě tedy už trošku posunul, já to omezil, no, to je pravda, ale ne zcela.
1: Hlavně mi to třeba vycházelo, že to bylo, když to vás počítáte, to byl jeden paklík a naspal se z toho skoro 12 zímek, jo. A teď si tu dýmku kouříte 40 minut, 45 minut, tak to přijdejte, co já skoro vlastně jakoby nespal, já ten den skoro jenom prokouřil, jo.
0: Takže vy jste skoro nespal, jo?
1: No, když jste vzpomínat, že tak jdete 40 minut krát 12,
0: Ano.
1: To je skoro půl dne jste prokouřil, jo. Nemáte spánek, nějakou práci.
0: No, teď jsem se právě záliby. Na tu práci chtěl zeptat, ano.
1: Taký záliby a jakoby to ještě naštěstí nemám rodinu, to by jakoby, jako určitě by to třeba možná dorutilo nějakou tu ženu mít a nějakou rodinu a šlo by to třeba 100% stranou, že před těma dětma by se třeba už cítil, že by mi to mohlo vadit, pak až byl, nebo kdyby ty děti byly, že to by asi by mě to třeba dorutilo, nebo ta přítelky říká, nekruž mi tady, nebo tohle, že by to možná, že by to bylo jiný, jakoby, že by se s tím třeba dal jakoby praštit, no.
0: Já vidím jako pozitivní, že se snažíte najít aspoň cesty, jak s tím přestat. Vychodit to. No tak, Jardo, nebudu vám radit od toho, nejen, že tady nejsem, ale nejsem ten pravý, kdo by...

0: Áno, mohol radiť. Příběhy na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, jste ale začal, myslím si, tím, no, hodně velkým kalibrem. Myslím si, že to tady bude znít ještě několikrát.
1: Tak musím to dát, takhle.
0: Je to na každém z nás, ono je všechno v hlavě.
1: Každý určitě nějakou tu drogu má, že to cokoliv, že jo. Někdo má třeba nějakou vášeň auta, třeba nebo nějaký koníček, no. Já teda se nemám úplně jako drogu je práce, jo, že bych jako byl nějaký workaholik, jo.
0: Tak to jsme na tom podobně, protože to je jedna z mých drog, ano, moje práce.
1: Vy máte? Já ji nemám jako práci workaholik, nejsem workaholik, já nejsem workaholik.
0: Já ano.
1: Já dělám, co musím a do ničeho víc nějak nehrnu.
0: Jardo, na vaší cestě vám přeju hodně štěstí a...
1: Taky děkuju.
0: Sám víte, že by bylo dobré s tím skončit, že?
1: Ale já jsem hodně rád s tou závislostí a tou alkoholu. Myslím, že to je jako vážnější, že to jsou vážnější následky s tím alkoholem.
0: To bude zřejmě další téma, které bude znít dosti často v dnešních příbězích. Tedy pokud se noční linka vyvede, protože bez vašich příběhů, bez vaší upřímnosti by to nebylo ono.
1: Zdravím všechny posluchače a budu poslouchat dál. Přeju si to nejmín těch závislostí a nebo na těch, jak takhle, no. Tak jo, dobrou noc.
0: Dobrou noc, Jardo. Držím vám pěsti. Naslyšeno. 731 800 900, tenhle telefon budete moci využít během další písničky, ale o tom jistě velmi dobře víte a stejně tak můžete psát během celých dvou hodin noční linky na rozhlas.cz/linka. Michal z Myšlína napsal, špatným vášním jsem se naučil nepodléhat. Pomáhá mi opakovat si následující formuly. Nebuď slaboch, který se neumí ovládat. Kdo jiný než člověk jako ty by měl jít příkladem. Velmi rozšířené jsou vášně a závislosti, které lidem očerpávají kapitál, ničí jejich zdraví, narušují vztahy. Naštěstí existují vášně, které jsou ctnostné a společnosti prospěšné. Já pokračuje, respektive zakončuje svůj vzkaz Michal. Já straním třeba vášni pro filantropii. Mým velkým životním vzorem je Američan Ronald Reed. Znovu zopakuju to, co jsem uvedl už v úvodu noční linky. Ta droga, která se nachází v titulku dnešní noční linky, je vždy s uvozovkami. Nemyslím tím jen ty chemické látky, které jsou konec konců nezákonné. Mám tím na mysli všechny vášně, které... Pokud nepoznáme, nebo někteří z nás nepoznají, tak jsou šťastní v životě. Tak tedy šťastný ten, kdo nepozná svou drogu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a už za pár chvil bude slyšet naše posluchačka Dana. Ještě než se tak stane, mám dvě drobné poznámky. Ona sama vlastně v řeči, kterou jsme spolu vedli těsně předtím, než vstoupíme do vysílání, místo slova droga použila vášeň. Taky by se dalo říct, že je šťastný ten, kdo nepozná svou vášeň. Ale tam už je to trošku kontraproduktivní. Záměrně jsem zvolil právě ono slovo droga, které ovšem vždy dávám do úvozovek. Opakuju to už po druhé, víckrát už to neudělám. No ale teď už, paní Dano, jste na řadě vy. Přeju vám dobrý večer.
1: Já přeju krásný večer vám, Borku. Moc ráda vás slyším po čase zase. A zdravím všechny posluchače samozřejmě.
0: Za všechny děkuju,
1: paní
0: Dano.
1: Od severu, západu a do všech světových stran. A teď k tomu, čemu já jsem za život podlehla, jo. V životě jsem nebyla alkoholička, to teda vůbec nemám k tomu sklony, jo, ani moji rodiče. Moji rodiče vůbec nekouřili. Tatínek si svátečně občas zapálil. Já jsem taky nekouřila, dokud jsem tady měla svoje děti a pečovala jsem o ně. A tak asi je to tak zhruba 10 let, co teda jako bohužel tomu kouření jsem podlehla, jo. A já teda nekouřím dýmku, jako já to jsem slyšela jenom čas, ale já kouřím teda, já si zakouřím, já tu mám i elektronickou cigaretu, ale ona mi to fakt nedělá dobře a když si dám kafičko, to prostě si cigaretu potřebuju dát nutně.
0: Na tohle téma vlastně existují i filmy, Kafe a cigára, jestli jste viděla.
1: Přesně tak, no to jsem teda neviděla, ale u mě to tak je. Prostě víte co, já když se bavím a jsem mezi nekuřákama, tak kouřit nemusím vůbec. Já jsem byla třeba na srazu před nějakýma 2 týdny a s těma spolužáky a tam jsem opravdu, já jsem vykouřila za celý, já nevím, 6 nebo 7 hodin jsem vykouřila 2 cigarety a to jenom, že jsme sešli se spolužáky zakouřit ven. Že jsem si jako říkala. No ale jako říkám, alkoholu jsem nepodlehala, drogy jsem v životě nevyzkoušela. A pamatuju si, když jsem byla ještě na intru, tam se hodně kouřilo. A tenkrát byly cigarety za pár šupů, jo. Tak já jsem to v životě neochutnala. Prostě, jo, já někde, když mi pasávali kravičky na vesnici, tak jsem kouřila slámu. A to byl možná začátek, ale můj dědeček se dožil 90 let a kouřil dýmku. Kouřil fajku, vyloženě takovou tu zahnutou fajku. A já jsem si říkala, tyjo, prošel první světovou válkou, kouřil a já to mám. Já už jsem o tom i přemýšlela, odkud já to, jsem to převzala, jo, protože já si myslím, že jsem to věděla po tom dědečkovi. Protože
0: v tom hrají roli i predispozice. Ano, genetika taky, dá se říct, že jo, řekl bych.
1: A víte to, jak odešly ty děti ze světa, teda do světa, ne do světa, ale do světa. Jo, ty moje 3 potomci, 2 synové a dcera. No tak jako já jsem tady najednou zůstala sama a já jsem si říkala, nějakou špatnost mít musím. K alkoholu prostě netíhnou. Jo, to opravdu jednou, když si zaspívám se synem, když přijede z Prahy jednou za 2 týdny a jinak prostě já to nepotřebuju. Já jako alkohol k životu nepotřebuju. Drogy jsem v životě nevyzkoušela, to teda můžu říct, ani Mariánku jsem nevyzkoušela, ale cigaretka a kafičko, to je moje.
0: Já vám vlastně rozumím. Znovu musím říct, že to, co děláte vy, i to, co dělám já si je balím, tak je nezdravé a škodí ne nám, ale i našemu okolí.
1: My to všichni víme.
0: My to víme, ale teď bych se vlastně měl 1000krát omluvit všem, kteří poslouchají, ale nikdy nám to dělá radost, že jo?
1: No mě to dělá radost, já jsem si taky balila ještě nedávno a když finance jako nějak, tak jako přece jenom to je do peněz, že jo?
0: No to jo.
1: Ale já si říkám, nechodím po cukrárnách, nevíme tam klepy, drby, tak. Drbárny prostě tady v Blatných.
0: Omlouváme
1: jo,
0: si to hezky.
1: Abych se dělala zákuskama, jo, abych se cítila zákuskama a pomlouvala druhý lidi, to vůbec mě nezajímá. Takže prostě nějakou špatnost mít musím a proto já to práskám, jo. Prostě kafičko a cigaretka. A když je zabalená, to vždycky, když přijede s ním, tak říkám, hele, nabalíme se, jo. Protože já už jsem ho naučila normálně kouřit. Ono je mu přes 40 a já jsem ho naučila kouřit, jo. Já vždycky prostě, když si dáme pauzu v tom zpívání, tak si prostě musíme dát to kafičko a k tomu musíme...
0: To mě zajímá, co vám to dělá s hlasem? Kouření.
1: No, s hlasem právě mi to nedělá vůbec nic. Hele, já jsem prospívala Borku nějakých, já nevím, zhruba 15 let určitě. A já jsem nekouřila tenkrát. Já jenom, když mě vnutili o přestávce, o půlnoční přestávce, nějaký hudebník mi prostě vnutil cigaretu, tak jsem a ohrnovala jsem nos, jo. Mm-hmm. A když byly děti, prostě jsem je chovala. Taky ne. No, ale s hlasem mi to nic neudělá. Naopak, já mám teďko falzet takové, jaký jsem v životě neměla, když jsem nekouřila.
0: No, máte důvod pokračovat.
1: No, je to zvláštní, ale já vám můžu říct, že já jsem zpívala alt jako hlas, takový ten hlubší, takový ten typ, jako byla Přenosilová, Kubišová a to. Já dneska zpívám falzetem a my, když se právě sezeriu se synem, tak si musím dát to kafe a cigárko, protože prostě, aby jsme přestali vůbec zpívat, jo. Prostě, já vždycky hned postavím na kafe, jak přijde nebo on, a prostě hnedka balíme cigaretku. A prostě je to taková pauzička vynucená, ale já si myslím, že nikomu tím neškodím. Já jsem teda ohledu plnej kuřák. Já bych v životě nekouřila někde, kde jsou děti, což jsem teda dělala. A taky bych nekouřila nikomu pod nos, kdo je nekuřák. Jo. To prostě neschvaluju. A říkám, jsou daleko horší závažné věci, jako je alkoholismus. Si myslím, že z toho se těžko už člověk vymaní. A já už jako nemám důvod teď přestávat kouřit jako na svůj věk. Jo.
0: Já jsem čekal, jestli řeknete na stará kolena.
1: No, na stará kolena, dá se to tak i říct.
0: No, zníte mladě, možná, že i díky tomu kouření, tak jsem právě chtěl ten paradox trošku zvýraznit.
1: Víte co? Ono to něco do sebe má pro mě. A pro mě je to uklidňující. A já, když potřebuji něco vyřešit, tak prostě si tu cigaretku prostě dám a já jsem klidnější a pohodovější. A tak je to se vším, co já vlastně nad čím přemýšlím, nebo o čem důmám a souvislosti hledám a tak dále. Mějte se krásně, Borečku.
0: Děkuju.
1: Mějte se krásně, vybrně, všichni, ať nám neprší už dlouho, protože deště bylo fakt, tak akorát bych řekla, že i u vás tam asi
0: přišlo. No tak my jsme měli sice takovou trošku suší epizodu, v Čechách toho napršelo víc, to, ještě minulý týden, ale teď už to doháníme na Moravě.
1: No a víte co, deště je třeba. To sucho taky není úplně nejzdravější. Já jsem fakt začala mít špilovou alergii. To jsem naposled mluvila asi s Jitkou Lukešovou, jak jsem si stěžovala, že to mě nic mě netrápí tolik jako pilová alergie, kterou mám na stáří.
0: Vlastně. V tom jsme docela podobní, ještě navíc tomu připočtěme ten saharský prach, který ve velkých výškách doputoval
1: přesně,
0: až k nám.
1: Přesně.
0: Já jsem štěkal jak ovčácký pes. No, tak paní Dano, děkuju a mějte se hezky.
1: Mějte se nádherně a všichni posluchači, zdravíčko především a deštík tak jenom takový ten blahodárnej, májovej a ať je nám krásně.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: Neslyšeno.
0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Slyšeli jste tam tu uvozovku? Uvozovku na začátku a uvozovku na konci u drogy. Může to být tabák, může to být, jak už jsem říkal, gamblerství, může to být třeba i vášeň pro dobré skutky, která vás možná někdy zavede, neříkám do záhuby, ale až do úzkých. A ten, kdo nepozná tuhle svoji vášeň, tuhle svoji v uvozovkách drogu, ten by zřejmě byl šťastný, nebo je šťastný. O tom můžete povídat na čísle 731 800 900 až do zítřejší jedné hodiny a taky psát, tak jako napsal Pavel. Protože bydlím sám, tak mi den co den dělá společnost alespoň po telefonu má kamarádka z noční linky a jsem za to rád, protože upřímně řečeno, bych si už nedokázal představit, že bych si s ní nezavolal a jistě nápodobně i ona zrovna tak. Tak to je taková má závislost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vážení posluchači, přeji vám dobrý večer a taky klidnou noc. A pokud možno, jakýkoliv problém při příjmu noční linky, ať nenastane. Jinými slovy, ať slyšíte všechno, co naši posluchači a posluchačky na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, řeknou. Tím dalším, kdo by tak měl učinit, je František, který čeká na telefonu 731 800 900. Zdravím do Kralup.
1: Dobrý večer všem.
0: Zdravím
1: tady
0: vás.
1: Kralupy a mám, patřím mezi ty šťastlivce, když tak poslouchám, který nekouří. Ale kouřívali jsme s manželkou, já nevím, jestli ještě existují dneska ty mentolky, ale to už je před lety. Jsme si vždycky, jak říkala paní, ke kafíčku nebo to, ale jinak jsme přestali a jsem šťastný, že vůbec nekouřím a i v rodině. Ale mám takovou zkušenost, co to stojí, kamarádi, tak když co kouřejí, co to stojí peněz hroznej dneska, že prostě zajedno si kazí zdraví, to prosím, ale že co to stojí peněz, to je to zatížení pro tu rodinu. Teďko ještě když v rodině třeba kouřejí dva, to taky byl případ takovej, to je taková finanční zátěž, že opravdu se divím těm lidem, že je to neodradí. A je to vlastně droga, no je to, jak se říká, je to droga, která prostě těžko se toho člověk zbavuje. Ale to bych si mám chtěl říct. Nedávno jsem poslouchal, Alex Minářová měla program, měla hodinový program tam s tím světoznámým fotografem. Vy určitě víte.
0: Robert Vano, myslíte? Ano.
1: Vano, přesně, výborně, jste mi pomohl. Tak ten vyprávěl, jak začínal, jeho prostě, když se dostával, jak se říká, na piedestál, když byl žádaný všude, samozřejmě vydělával těžký peníze a to. No a dopadlo to tak, že jak tyhle ty prominenti všelijaký drogy, marihuana a takovýhle. Takže normálně byl závislý, že už normálně, že se choval jako zvíře, že prostě už to nezvládal. A přátelé, nějaká rodina ho vzali jako pod křídla, jak se říká, zavřeli ho normálně na chalupě, ho zabednili, 14 dní ho tam nechali, dávali mu jenom jídlo, všecko a nechali prostě drogu, on že na ně křičel, že zabije, prostě byl, jak byl v té abstinenci, šílel úplně a jedině díky ním se z toho dostal, prostě potom, když byl zven, tak ještě jako nějak se s tím vyrovnával, ale bavil se toho, ale že těch 14 dní, možná, že to bylo i díl, možná, že jsem řekl málo, takže mu to pomohlo, ale že ta abstinence, že ten absťák, jak tomu říkají, že to je hrozný pro toho člověka, když opravdu s tím má skončit. Takže takhle, já je lituju ty lidi, kteří jsou na tom závislí, zátěž je to finanční, zdravotní, všecko. A přál bych jim, těm, kdo jsou na tom závislí a chtějí se toho zbavit, aby se jim to povedlo. Aby měli úplně jiný život a peníze radši užívali s rodinou, tamhle jezdili na zahraniční zájezdy, užívali si života, ale ty drogy, a ať je to kouření a prostě všecko, je to zabiják lidstva. Já vám moc děkuju, že jste mě vyslech a přeji všem, ať se toho zbaví a přeji všem stále zdraví. Díky moc.
0: Já děkuji vám, Františku. A znovu musím dodat, že kdykoliv zazní v noční lince slovo droga, tak vždycky je tím myšleno to, čemu bychom taky mohli říct, třeba vášeň, slabost, že nejde jenom o chemické látky, že nejde jenom o drogy v tom smyslu, jak jsou definovány třeba v zákoně, ať už se jedná o návykové látky, alkohol, jak vy říkáte, marihuana, nebo i tvrdší drogy, kokain a podobně, ale že jde třeba i o závislost na hrách, na hraní, gamblerství.
1: Ano.
0: Takže děkuji mockrát, jsem rád, že jste se dovolal, Františku, a přeju vám krásný víkend. Naslyšeno.
1: Já vám taky a je to úžasně přínosný program tohleto. Přál bych vám všem zdraví a hlavně mějte se dobře. Díky.
0: Díky a naslyšenou. Vaše příběhy, vaše poznámky, vaše připomínky píšete i na rozhlas.cz/linka, tedy připomínky v tom smyslu, co ještě třeba neodeznělo. A v tomhle případě má Bohumír vlastně pravdu. Jeho dva řádky vám rád přečtu. No, to je kumšt, kdy přestat. Ono se snadno řekne, přestaň, už je toho dost, neblbni. Po dostavění rodinného domu a mým starostí s dětmi mě nahecovali známí, dej se na domácí vína. Další nazbírání bylin do čajů. A tak mě to chytlo, že nevím, čím bych měl skončit dřív. Sbíral jsem 42 druhů bylin. Známá bylinkářka mi doporučila sbírat jen polovinu. Vína už jen převážně šípková, místo tinktur raději likéry a dobrou slivovici. Ten, kdo se tomu oddá, zavčas zabrzděte, jinak dopadnete jako já. Bohumíre, děkuju za vaše upřímné psaní, škoda, že jste se nerozepsal trošičku víc, ale i tenhle vzkaz, který se týká tématu Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, po jedné hodině zítřejšího 16. květnového dne na webu rozhlas.cz/linka také uvidíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Nemusí to být jen chemická látka, to už jsem říkal několikrát. Může to být jakákoliv vášeň, která nám na jednu stranu možná něco přinese, ale na druhou stranu nás určitě o něco připraví. Přinejmenším o čas, jako se stalo třeba mně v dobách, kdy mi troskotalo manželství, tak jsem se až příliš oddal online hrám, strategiím a podobně. Takže vím zhruba, o čem mluvíme, pokud budeme mluvit třeba i o vášní prohry. Navíc za malou chvilku dostane další z vás znovu slovo, bude to Zdeněk, ale ještě než se tak stane, tak to, co napsal Tom teď před zhruba dvěma minutami na rozhlas.cz/Kolinka zazní. Dobrý den, nedávno jsem oslavil 33 let. Mojí největší drogou jsou ženy. Nevím, jestli si vynahrazují mládí, nebo jestli je to současná moderní doba plná erotiky. Jen vím, že mám rodinu a nedokážu přestat flirtovat s jinými dívkami. Děkuji a dobrou noc. Ovšem mám takový pocit, že společně se Zdeňkem se teď na telefonu 731 800 900 vrátíme k té největší droze, o které už tady bylo několikrát hovořeno. Zdeňku, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Povídejte.
1: Já chci se jenom zmínit o tom, jak jsem přestal kouřit. Asi před 50 lety, to mě bylo asi 32 nebo 33, tak jsem do té doby jsem vůbec nekouřil a najednou prostě se mi ozvalo ředitelství jednoho podniku, že potřebuju do jednoho servisu, potřebuju vedoucího, který má praxi, je v oboru vyučený a prostě má maturitu a že nemůžu sehnat, jestli to vezmu a nabídli mi dost slušný peníze, tak se jsem to vzal. A najednou jsem zjistil, že se chci uklidňovat cigaretou. Prostě měl jsem tam asi 20 loupežníků, který s autama, který montážníma a bylo třeba prostě nějak se s nima prostě bavit a prostě nějak to přežít. A najednou táta mi jednou povídá, když viděl, že mám prostě takový zahnědlý, říkal, ty kouříš? Já jsem říkal, no jenom v práci, když víš, že doma si nezapálím vůbec. On říkal, no já tě to zakazovat nebudu, ale hele, dej si na misky vah, si polož, na jednu misku si polož výhody a na druhou misku si polož nevýhody a budeš vědět hned, jak jsi na tom a jestli nejsi úplně hloupý, tak to pochopíš. Hmm. No samozřejmě jsem to udělal, táta byl inteligentní člověk, že jsem si nechal poradit a ovšem to nepomáhalo. Kouřil jsem dál a najednou jsem si řekl, ty vlastně máš ještě jednu možnost, ty máš možnost se vsadit s kamarádem, třeba jenom o tři piva, vsadit se s ním, že rok nebudeš kouřit a ty víš, že sázka se prostě nemá porušovat. Hmm. Tak jsem se vsadil a prostě ten rok asi dvakrát mě někdo úplně omylem, nějaký kamarád mě prostě takhle dal cigaretu a já jsem si neudělal jsem šulka, jenom jsem si prostě potáhl a říkal jsem si sakra, tak já jsem to prohrál. Takže jsem mu zaplatil ty piva a říkal jsem mu, hele, ještě jednou rok si dám. A to už prostě mi nikdo nepřesvědčí. Po tom roce jsem skutečně si nezapálil a už jsem to nepotřeboval vůbec. Jenomže jsem měl na svatbu kamaráda do Říčan, ze kterým jsme jezdívali na vandry. A tam on říkal, ale pozor, naši kouří, tam se kouří celá rodina, takže já jsem říkal, no to nic, no a teď jsem říkal, no tak já tam mezi kuřákama, já tam budu, jak bývá v ráno, já jsem říkal, tak si zkusím ten, už jsem nemusel kouřit, ten rok jsem vydržel, jenomže prostě jsem se mi udělal zle.

0: a řekl jsem si, hele, teď si zapálit můžeš, protože si sázku prostě si dodržel. Ale potřebuješ to dneska ještě? Už? Mm-hmm. Nepotřebuju. Tak dneska kouřit nebudu. Druhý den jsem znovu říkal, ráno jsem vstal, říkal jsem, potřebuješ si zapálit? Nepotřebuju. No tak. Mm-hmm. A po několika dnech, když jsem si uvědomil, že vlastně už vůbec nepotřebuju tu cigaretu, že mi nemám absolutní chud na ní. Od té doby 50 let nekouřím.
1: Kéž by byl každý tak dokonalý, aby mu to vyšlo, sice na potřetí to bylo u vás, ale aby mu to vyšlo tak jako vám, Zdeňku.
0: No prostě jsem to musel vyvržit, protože táta mi prostě říkal, no, nebudu tě to zakazovat, ale to musíš na to přijít sám. No samozřejmě výhoda byla v tom, když jsme seděli v Českým ráji na skalách betlemských skal a teď jsme večer za teplýho večera jsme si pouštili ty kroužky nahoru do nebe a nad jízerou se rozsvítily ty světílka těch chaloupek, jo, večer. No to byly krásné chvíle, ale nic víc. Nic víc dobrýho. Všechno ostatní špatný. Peníze, zdraví, okolí, všechno prostě na nic. Takže to je všechno, nebudu zdržovat už víc.
1: Nezdržujte, prostě... naopak, já jsem rád za každý autentický příběh, za každý opravdový příběh našich posluchačů a posluchaček. Zdeňku, a tenhle byl opravdový, děkuju.
0: Bylo opravdu, nevymyslel jsem si nic.
1: Nikoho nepodezírám, děkuju a mějte se hezky. Krásné jaro. Naslyšeno.
0: Mějte se fajn a držím palce všem, kteří si najdou pro sebe způsob, jak to prostě vydržet. No, to je všechno. Mějte se a nashledanou.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Pomalu se blíží půlnoc, což bude polovina dnešní noční linky, ale pořád ještě je čas na to, abyste volali a taky psali. Číslo je 731 800 900, za chvilku ho uslyšíte znovu. A na rozhlas.cz Lomítko Linka tam také chodí vaše příběhy na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. A znovu opakuju, nemusí to být jen drogy v tom klasickém slova smyslu, ale třeba i vášeň, slabost pro ženy, která už tady byla také zmíněna, ale samozřejmě i ono kouření, o kterém jsme si povídali v téhle hodince už docela hodně. Nicméně to, co napsal Honza, je zase z trošku jiného soudku. Žil jsem několik měsíců s alkoholičkou a jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Já jsem takto poznal, že alkohol je daleko horší a nebezpečnější droga než jakákoliv jiná. Je to bohužel droga legální, dostupná kdekoliv a kdykoliv a ta závislost je naprosto srovnatelná s drogami nelegálními. Dokonce je ta závislost ještě silnější a s ještě horšími následky kvůli bezproblémové dostupnosti. Když se stane něco vážného a přijede policie, řeknou vám jenom, ale s tím my nic neuděláme, ona pije dobrovolně a tím neporušuje žádné zákony. To samé řeknou v nemocnici a bohužel i v psychiatrické léčebně. Na krizové lince, kde jsem to také konzultoval, mi řekli na můj přímý dotaz doslova, ano, jediná možnost je počkat, až bude ona nebo někdo jiný v ohrožení života. Prostě počkat, až se něco stane. Alkoholikovi prostě nepomůžete a on sám nikdy nepřizná, že léčbu opravdu potřebuje. A ve střízlivosti bude opakovaně slibovat, že to už bylo opravdu, ale opravdu naposled. Nebude to naposled. A nemůže být. Dokud alkohol nebude protizákonný, stejně tak jako chemické drogy. Je to osobní zkušenost z mého pohledu, z pohledu člověka, kterému záleží na ostatních, zakončuje svoje psaní Honza. A já, protože jsem něco vlastně úplně stejného zažil, podepisuju každé slovo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Tahle nádherná verze původního Conte Partiro, tedy písnička, kterou vám zaspívali v tomto případě Lucie Bílá a Karel Gott, nás přivedla až k poslednímu telefonátu té první hodiny noční linky Českého rozhlasu. Za chviličku dostane slovo Anička z Osološnice, takže budu zdravit na Slovensko, ale já vám vlastně už několik těch svých přiznání předestřel, krom online strategií a třeba mého workoholismu. Já jsem vlastně, ano, tohle je moje vášeň, protože já si tím už 35 roku taky plním tak trošku sen, protože jsem vždycky chtěl dělat za mikrofonem, i když tedy v dobách, kdy jsem ještě byl o něco mladší, to byly spíš sny o tom, že sedím aspoň za mixážním pultem. No ale, jak říkám, já jsem vlastně workoholik a to je ta moje droga, rádio. Aničko, jak jste na tom vy? Poznala jste svoji drogu?
1: Dobrý večer, já vás všetkých pozdravujem.
0: Dobrý večer.
1: Tak bohužiaľ, alebo jak bych to povedala, že moja droga je to rádio.
0: Taky jo.
1: Ja zaspím s rádiom, len sa strhnem a rádio mieraje. Bez toho ja neviem ani zaspať a ja to mám od rana do rana otvorené. Keď som na dvore, dneska som sadila paradajky už von a som si, nemohla som tam tej záhrade byť, zapla som si rádio a išla suseda a hovorí, prosím ťa, že ťa to baví stále počúvať len rádio. Áno, mňa to radšej ako televíziu.
0: No to je krásny. A kdy to na vás prišlo? Na mne to prišlo ve 14, tahle vášeň.
1: No tak mňa, odkedy začali rádia takéto tranzistorové a som na chalúpe, tak vám môžem povedať, doma nebol čas, keď som chodila do školy, áno. Ale aj keď som už mala deti, že som bola vydatá, manžel ten hrával na gitare, prišli sme na chalupu, samozrejme porobili sme, rádio hralo, manžel potom sedeli sme u grilu a on zase na gitare, spievali sme si spolu, ale rádio je moje všetko. A keď vás počúvam aj cez deň, že ste tam, už som sa potešila dneska, no Borek má dneska nočnú linku, dúfam, že sa dovolám.
0: Má to jenom jeden mírně negativní dopad, konkrétně ta dnešní noční linka, protože zítra máme v Brně na Beethovence den otevřených dveří a já jsem slíbil, že na 11. hodinu dorazím. To nevím teda, jak se probudím, ale zkusím to. No.
1: Ale viete čo, keby tu bol môj vnuk, ten išiel do Varšavy, majú koncert, spieva tam a hovorí, stará mama, ja ťa tam zoberem, hovorím, ja by som tak strašne rada išla do toho Brna na to deň otvoreným dverím. Bohužiaľ sa mi to nepodarilo, no možno, že na budúci rok, alebo kedy to budete mať, že by sa mi to aj podarilo.
0: No, uvidíme. Teď mi napadlo, že sa ešte budú musieť oholiť, abych nevypadal úplne ako lesný muž. No, tak ďakujem, Aničko. A nejaká...
1: Počúvajte, dneska chodia tí chlapi tak zarastení, že to je úplne neskutočné, že človek nevie, či je to mladý alebo starý. No.
0: Tak u mňa už sa nespletete. Mladí je daleko pryč. Tak...
1: Ja som vás videla, nebojte sa, cez internet som vás videla.
0: No,
1: kamarátka tu mala a hovorím, ukážem všetkých redaktorov, čo sú v nočnej linke, tak som vás videla všetkých. No.
0: Aničko, a nejaká iná droga, nejaká iná vášeň, ktorú máte a třeba ste, nebo ste sa jej vyhnula? Máte nejakou?
1: Áno, keď sme s mojím bratom sme boli dvojčata a mali sme 17 rokov, mama nebola doma ani otec a hovorí, vieš čo, ideme si zapaliť. On ma učil fajčiť. A ja som sa tak strašne potom rozkašľala, mne to nechutilo. Ale skús to ešte raz a v tom prišla mama, takú nám vylepila obidvom facky a hovorí, no tak fajči decka, nebudete a hotovo. A mne to nechutilo, fakt mi to nechutilo. Ani alkohol, ani cigarety, absolútne. Čo mám ešte tak, že sladkosti, ale ja si to môžem dovoliť v mojej postave, takže ja, keď ma chytí taká vášeň moja sladká, tak ja som schopná zjesť polku bomboniery.
0: Jenom půlku? To já si dám celou tabulku čokolády někdy i na spaní.
1: No.
0: Zejména v zimě teda. No, v létě mě to nenapadlo, v zimě.
1: No. A rada pečem, takže samozřejmě moravské koláčiky a tak dále, kukáve a tak. No tak ale to není zas taká droga, že by som nevydržala bez toho. Ale ta čokoláda mi chutí skutečně.
0: Máme hodně společného, Aničko. Rádio i čokoládu. Mějte se hezky a přeji vám krásný květen.
1: Všechno dobré vám prajem. Všetkým posluchačům pozdravujem.
0: Děkuji a naslyšenou.
1: Aj vám. Noční linka.
0: Dámy a pánové, je tu nový den, je tu další hodina noční linky Českého rozhlasu, je tu sobota 16. května. Gratuluju všem Přemyslům, kteří dnes slaví svůj svátek. A pokračujeme v našem povídání na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Je to téma noční linky, do které můžete volat na číslo 731 800 900 a taky psát na rozhlas.cz/linka. A tuhle hodinku bych rád otevřel jedním psaným vzkazem. Podepsán je XYZ a až jej uslyšíte, nebudete se divit. Přemýšlím, zda psát, ale třeba si to někdo přečte a někomu to pomůže. Vybavuje se mi věta Judity Čeřovské, že s alkoholikem se nedá žít a kdo tvrdí opak, nikdy to neskusil. Brali jsme se s manželkou v roce 1985. Náchylnost k alkoholu budoucího tchána mi měla být výstrahou, leč nebyla. Škoda. Manželství bylo v pohodě, a to až do revoluce. A domníval jsem se, že nastávají světlé zítřky. V roce 1990 jsme se stěhovali snad do jednoho z posledních družstevních bytů. V červnu se do toho bytu narodil první zdravý syn, o více než rok později následovala dcera. Ale ouha, přišla velmi hubená léta. Já přišel o zaměstnání, mimochodem těch jsem vyměnil nepočítaně, protože v popřevratové době se životnost zaměstnavatelů počítala na měsíce, maximálně na půl roku. A aby toho nebylo málo, manželka, která měla zaměstnání ve státní správě jisté, počala pít. Vzpomínám na tato úděsná léta velmi nerad. Manželka pro mne bez důvodu začala holdovat alkoholu čím dál tím víc. Když se vracela k večeru, kdy děti ještě nespaly, odváděl jsem je před jejím běsněním na noc ke svým rodičům. Vracela-li se v noci, kdy děti už spaly, nechal jsem ji tlouci a kopat do dveří k velké nelibosti ostatních obyvatelů domu. Únavou pak usínala na chodbě. A tak se z manželské dvojice stali nepřátelé. Manželka zanedbávala nejen úklid a povinnosti v domácnosti, takže jsem ji nakonec definitivně opustil. Na protialkoholní léčení nastoupila až poté, co jsem se definitivně odstěhoval. A nebyla na léčení jednou. A alkohol se jí stal opravdu osudným. Upila se k smrti. Já vám říkal, že příběhy, které zazní v dnešní noční lince, zřejmě nebudou vždycky veselé. Tématem je to, že je šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Máte-li k tomu co říct? Pište nebo volejte. 731 800 900. U mikrofonu je Borek Kapitančík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu, jejím tématem je pro dnešek šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. A nemusí to být jen drogy chemické, jak už jsme si několikrát říkali. Ano, i když je pravda, že mnohdy už tady byla řeč o tabáku, o alkoholu, ale mohou to být i jiné závislosti či vášně, které nás někdy můžou hodně rozvyklat. A už jsou to 3 měsíce, co jsem nemluvil s paní Evou. Já jsem se záměrně díval do svých záznamů. Bylo to 11. února, co jsme si povídali na téma, jak chcete, aby si vás pamatovali. A vy jste ta s těmi škvarkovými plackami, paní Evo, že?
1: Ano, ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Všechny srdečně zdravím a vás, pane Borku, taky.
0: Děkuji.
1: A chtěla jsem říct, že mám taky závislost a to je taková, že navštěvují vetešnictví a starožitnictví. A ve vetešnictví se dají najít poklady a jak se říká, pro jednoho odpad a pro druhého poklad. No takže dneska jsme zrovna byli v Praze a navštívila jsem vetešnictví a koupila jsem tam nějaké věci za 2500 a další moje vášeň je starožitné hodiny. Už jich mám 16. Takže různé. Na zeď, jako ty krbové, jak se říká, a prostě různé hodiny, no.
0: Tak to vám řeknu, to je vášeň, kterou jsem snad ani nečekal dnes v noční lince, ale já naprosto chápu, že to může být droga, že vám to dráždí ten váš, teď nevím, jestli to řeknu správně, limbický systém, no prostě vyvolává tu vás, ve vás ty libé pocity, jo, ten endorfin, jako když narazíte na nějaké nové nástěnné hodiny historické, které jste ještě ani neviděla a musíte je mít, že jo?
1: Ano, ano, je to tak, no. Mám hodinky, které jsou asi 10 cm, možná ani ne velké, jsou to takzvané dětské hodinky, jo, a ty mě stály 10 000, tedy jako. Takže za to dávám.
0: To leze do peněz skoro jako to kouření.
1: No a chci taky říct, že jsem nikdy nekouřila a nikdy jsem nepila, ale mám 2 syny a oba jsou notorici, teda ten starší syn se mnou nemluví přes 20 let, takže nevím, jak pokračuje v pití a ten pil teda akorát tvrdý alkohol a tady ten mladší, se kterým žiju tady v domě, v Pečkách, takže ten prostě pije víno a pivo. A je agresivní, zlý, vyvolává hádky a je to prostě hrozný. Je to prostě hrozný.
0: To jsme nepozorovaně to od těch méně škodlivých vášní přešli k těm hodně škodlivým.
1: Ano, má to v genech po otci a po jeho, z jeho strany jako. Ten tchán se vlastně taky upil úplně k smrti, jak se tady říkal, že ta paní se taky upila. Jak jste čet nějaký ten.
0: Ano, to byl vzkaz, který jsem před mnou chvilkou zmínil do vysílání.
1: No, takže tchán, ten se upil vyloženě taky k smrti. No a čekám teda, kdy nějaká taková pohroma přijde na toho mýho syna, protože musím s ním tady žít, protože jsem prodala v Praze byt a nastěhovala jsem se, koupila jsem v Pečkách dům a tady nejsem schopná prostě žít sama.
0: Ale víte, paní Evo, že teď o něco víc rozumím té vaší sběratelské starožitnické vášni, protože to musí být pro vás příšerné, že vlastně neustále žijete se svým ženem a visí nad vámi ten Damoklův meč.
1: Ano, protože už jezdí i do práce, když jede třeba na noční, dělá 12, takže už dopoledne popíjí a až do odpoledne a potom prostě jede do práce opilý a navíc teda jako on řídí, takže. Takže.
0: Teď vám odbíjejí hodiny, jsem slyšel.
1: Ano. Ano, teď je 12:15, tak odbíjejí hodiny. A mám jedny krásné hodiny, ty jsem koupila, je to stará vídeňská práce, ty měřej přes metr a ty odbíjejí ve čtvrtinách, v půlinách, ve třičtvrtinách a v celou hodinu se to všechno jako opakuje. Jako jsou nádherný, mám z toho radost. No, takže tohle to je jediná moje radost. A knížky, vášeň, knížky a kytky. No, takže.
0: Teď už vaším vášním rozumím o něco víc, po té, co jste zmínila svoje syny.
1: No a jako už jako nemám moc sílu, ráda jsem, moc ráda jsem vařila a pekla všechno možný a a už mě to ani s tím opilcem jako nebaví. Takže to je jako...
0: Nemám, co bych vám k tomu řekl. Nemám, protože v tomhle řekněte případě mi, je každý krátký. Ale jsem...
1: Hodně síly. Abych to zvládla. Bála jsem se dokonce, že mě i fyzicky napadne, protože to dělal i jeho, jeho otec, můj manžel. No.
0: Já bych vás nerad strašil, ale to je fáze, která jednou u alkoholika přijde. Vím to.
1: No, přijde, no. Já vím, no. Víte, já jsem žila s manželem, ten byl taky alkoholik a ty kluci to mají po něm, no, naši kluci, no, takže to je, a jednomu je 55 a tady tomu alkoholikovi, se kterým žiju, tak bude 54 a je to prostě opravdu, opravdu hrozný.
0: Pani Evo, na jedině vám můžu popřát hodně sil, víc.
1: Hodně sil,
0: nikdo
1: no
0: z nás neudělá. Jak už bylo řečeno, taky v jednom psaní našeho posluchače, když přijde policie, tak vám řeknou, my s tím nic neuděláme, on pije dobrovolně a tím neporušuje žádné zákony.
1: No, právě. S tím se nedá nic dělat. No, doufám, že se neupije k smrti, no, že to stane dřív rozum. No.
0: Smutné je, že je to váš syn. Evo.
1: No, je to. Ano.
0: Hodně sil vám
1: přeju. Ano, děkuju, mějte se moc hezky, vám přeju hodně zdraví a všem posluchačům hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Ať se vám všem daří. Mějte se hezky, pane Borku, nashledanou, dobrou noc.
0: I vy, naslyšenou.
1: Děkuji.
0: Posloucháte Noční linku na téma Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, a k tomu napsala Helena. Možná by se to dalo nazvat závislostí. To, čemu podlehneme a nezmění to život zas tak moc. Myslím si, že v dnešní době je závislost na mobilech, na internetu skoro stejně nebezpečná jako skutečné drogy. Já podlehla už poměrně dávno kouření, nikdy jsem nekouřila hodně, protože mi vlastně ten smrad z cigaret vadí, takže nejvíc tak 3 až 4 cigarety za den a taky ke kafi. To je nějaká zakletá kombinace. A myslím si, že skutečnou závislost nemám, protože mi kouření přestává chutnat v poslední době. Objednávám si cigarety od kanadských indiánů a ti tvrdí, že tabák sám o sobě je prý zdravý. Oni používají 100% tabák, nic jiného prý přidané není. Tak zdraví a kouření neřeším. Spíš mám dojem, že mi někdy tahle 100% tabák cigareta pomáhá. A navíc jejich cigarety jsou levné, takže ani finanční problémy kvůli kouření řešit nemusím, napsala Helena. Heleno, děkuji za vaše psaní a vám, kteří se teprve rozhodujete, zda napsat nebo zatelefonovat, připomenu jen téma. Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Je to na vás. Vaše příběhy tvoří Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Božena k tomu zřejmě má co říct. Vítám ji na telefonu 731 800 900. Pěkný večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Já bych jenom chtěla říct ke kouření. Moje dcera poměrně kouřila hodně a v lednu si řekla, kouřit nebudu. Došla si do lékárny, koupila si tam za 1200 prášky a prostě začala je brát, nesměl se pít alkohol žádnej k tomu, nejdřív nějak po 2 hodinách, pak po 3 hodinách a přesně nevím, jak to pokračovalo. A opravdu už od toho ledna nekouří, vůbec nemá ani chuť na cigaretu, nic prostě to a myslela jsem, že jí zdolá to před měsícem, přišla náhle o manžela, říkám, no a bude to řešit kouřením. Ne, nic, jsem ráda tomu a opravdu nekouří a říkám, mami, opravdu mě to tak pomohlo, že ani nemám chuť, i když holky kouřejí v práci a to mě nenapadne, abych si zapálila.
0: Takže ta kůra odvykací pomocí farmak byla úspěšná v případě vaší dcery.
1: Ano. Ano.
0: To je dobrá zpráva pro ty, kteří třeba poslouchají a říkají si, přestanu s tím? Děkuju. Ano. Děkuju.
1: No a prostě řekla si, jako musí ten člověk chtít, že jo. Určitě, kdyby prostě nechtěl, tak třeba by mu ani ty prášky nepomohly, nebo, ale opravdu můžu vám říct, nekouří a i sama říká, vůbec nemám chuť na cigaretu, ani mě nenapadne a kouřila, jako bych řekla, dost nejenom, že by si dala takhle ke kafičku nebo to a opravdu nekouří.
0: No. Paní Boženo, a měla jste někdy vy, řekněme, sklon podlehnout nějaké své slabosti? Poznala jste někdy takovou svou slabost a může to být jakákoliv, to samozřejmě nemusí být jen kouření, nemusí to být alkohol, může to být třeba, no třeba sběratelství, už tady byla řeč o vetešnictví, o starožitnictví, ale třeba sázkařství. Já mám jednoho kamaráda, který měl takové období, kdy vlastně prosázel i peníze na nájem bytu.
1: No tak to jako, že jsem si vsadil, anebo když jedu do Kolína s dcerou, tak si třeba vsadím za těch 30 korun sportku, mám i 2 měsíce v peněžence. Ani nevím, jestli vyhraju
0: to
1: nebo ne.
0: To ani není vášní, to je vášnička taková.
1: No. Ale ne, nikdy mě nic takového nepřepadlo, abych prostě musela něco...
0: No, jste prostě šťastná, ani, nepoznala jste ani, svoji drogu zřejmě ještě.
1: Ano, ani sbírání, nic prostě, něco, ne, tak nějak všecko v toleranci.
0: Dovolte, abych vám pogratuloval za celý náš vysílací tým, včetně techniků z Karlína a mějte se hezky, naslyšenou.
1: No, naslyšenou,
0: Telefonovat můžete do noční linky ještě celých 35 minut. To je doba, která je ještě před námi. A s tématem šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Telefonujete na 731 800 900 a píšete na rozhlas.cz/linka. Teď zrovna jsem obnovil tuhle stránku a vidím, že tam čerstvě napsala Blanka. Cituju. Dobrý večer, mojí největší drogou je hrabat se v hlíně, čili moje vášeň je zahradničení. Miluju květiny, mám skalku a záhonky, na kterých pěstuju různé odrůdy květin. Každé jaro až do podzimu jsem na zahradě, kde ztrácím pojem o čase. Samozřejmě mám také problémy se zády, ale nevnímám to. V mládí jsem také kouřila, ale problémy s plícemi mě přiměly k tomu, abych přestala. Dnes je to 73 let a nechybí mi to. Mějte se fajn. Podepsána Blanka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dalším telefonujícím na čísle 731 800 900, dalším, kdo má zřejmě co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu, je Jarda. Dobrý večer, Jardo.
1: Já vás zdravím.
0: Vypněte prosím rozhlasový přijímač, ono to potom dělá ten dozvuk, někdy i zpětnou vazbu a je to nepohodlné zejména pro vás.
1: Jo.
0: Děkuju.
1: Já jsem kouřil 60 cigaret denně. A jestli někdo kupuje nějaký ptakoviny na to, že se ho naučí kouřit, já to neberu. Protože já jsem, když jsem měl otevřenou tuberu, tak jsem skončil s tím, koupil jsem si poslední krabičku, dal jsem si jednu cigaretu po obědě, jednu po večeři a tím pádem to skončilo za 10 dnů a přestal jsem kouřit. Žádný jako nějaký prášky nebo já nevím, nějaký odvykačky nebo já nevím co. Nic, to je na vůli akorát toho člověka. Buď chce, anebo nechce.
0: Můžu něco říct, Jardo?
1: Jenom...
0: Ano?
1: No.
0: Já bych chtěl říct, že v tom s vámi souhlasím, že to je na vůli každého člověka. Nicméně nesouhlasil bych s tím, že prášky jsou na nic. Každý potřebuje zřejmě jinou cestu, nejsme všichni stejní, ale to je jenom můj drobný osobní pohled.
1: Jo, jasně, ale ono...
0: Mně jde o to, aby ti, kteří třeba teď poslouchají a uvažují třeba o tom, že to udělají podobně jako dcera paní Boženy, před malou chvílí zmíněná, tak abychom je neodradili, protože opravdu upřímně myslím, že každý k tomu cíli můžeme dojít třeba i trošku jinou cestou. Nicméně, že je to v hlavě, s tím nemůžu než souhlasit.
1: No, to je jasný.
0: Jardo, a to byla jediná vaše vášeň, kterou jste poznal a které jste podlehl? Ono kouření?
1: No tak já jsem kouřil do 40 let jako. No a říkám, jsem 60 cigaret denně jako.
0: To je hodně.
1: No a potom, když přišla ta otevřená, no tak jsem byl ve špitále, no a tak jsem si řekl, že zkusím s ním přestát, jako. Protože já jsem doma měl, ležel na posteli, měl jsem popelník na prsou, no a kouřil, čumil na televizi, jakože. Takže to bylo o něčem jinom. No ale to jsem přestal i pít. Ani pivo jsem si nedal 9 měsíců. No a tak jsem si řekl potom, je, tak abych si nedal pivo, tak to ne. Ale cigarety už v životě.
0: Ptá
1: no
0: se vás...
1: Drží mě to přes 20 let.
0: K tomu gratuluju. K tomu gratuluju, Jardo, a ptát se vás, jestli se teď cítíte líp, je, myslím si, zbytečné. Je to automatické, že?
1: No, ne, to záleží na člověku, co má v sobě, jako, a jestli si to zakaže nebo ne. No, když jsem nastoupil s tou tuberou a doktorka se mě ptala, jako... kolik piju piva, nebo to, já říkám, no tak dvě denně, no. A ona mi řekla, že jsem alkoholik.
0: Neřekla náhodou, že jste takzvaně funkční alkoholik?
1: Ne. Ona mi řekla rovnou, že jsem alkoholik.
0: Rovnou, dvě piva denně je alkoholismus. No tak...
1: No, jasně.
0: Já se začínám cítit trošku nesvůj.
1: No,
0: a tak jsem se snažil, abych si ty ledviny proplachoval. No tak s tím hold budu muset přestat, no.
1: No ale já jsem 9 měsíců neměl ani birela, jako, že jsem si nedal ani nealko. No a potom, když jako mi řekli, že už nepotřebuju po 9 měsících. Tak já jsem říkal, no tak to ne. Přišel jsem jako do hospody za klukama, no tam jsme se zmazali a bylo to.
0: Odříkaného chleba největší krajíc, ano. Dobře.
1: Kouřit nebudu, ale abych si odřekl i to pivo, tak to ne.
0: Tak to teda náhodou. Jardo, děkuji za vaši upřímnost, za tu vaši zpověď, kterou jste právě provedl v Noční lince a přeju vám, abyste v tom vydržel, tedy v onom nekouření. No a s tím pivem, no. Já nejsem ten, kdo by vám měl nebo mohl radit. Je to vždycky jenom na nás a na tom, co máme v hlavě a co vlastně chceme. Co doopravdy
1: chceme.
0: Ale
1: jasný, no, to je na každém jako a...
0: Přesně.
1: Říkám, jo, už to držím jako jakou dobu a v životě už dodržky vemu cigaro jako a...
0: Za to vás chválím. Jardo, děkuju, přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Jo, taky. Naschvál.
0: Po telefonátu na čísle 731 800 900 ještě doplnění toho, co vy tak píšete na rozhlasce @lomitkolinka. Týká se to zejména, ano, těch nejběžnějších v úvozovkách drog, opět v úvozovkách, stejně jako v případě Ivety. Zdravím vás a nespavce. Neřestí mám hodně, ale drogy k ním nepatří. Tedy nepočítám-li tu kupu léků, co mi předepisují lékaři, ale to už hold patří k tomu pokročilému věku. Musím se ale pochlubit, pokračuje Iveta, že díky svému dědečkovi nekouřím. Nebylo mi ani 5 let, když jsme měli s dědou takový nedělní rituál. Sedali jsme spolu po obědě na schodech a děda mi čítával pohádku a přitom kouřil své oblíbené globusky. Nevím proč, snad proto, že děda vypadal, že mu to chutná, jsem se ho zeptala, jaká je ta cigareta. Děda mlčky potáhl z cigarety a ten kouř na mě nečekaně vyfoukl. Já se ho nadechla a strašně se rozkašlala, až se mi obrátil žaludek. Babička mě musela převléknout a dědovi vyhubovala. Od té doby jsou cigarety můj nepřítel, ale už jsem od dědy nechtěla ani pohádku. A tak celý život tvrdím, že od 5 let nekouřím. Hezké jaro, dobrou noc, přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: rád.
1: Není žádným tajemstvím a drtivá většina z vás, kteří posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, to teď možná berou jako nošení dříví do lesa, ale já to znovu zopakuju. Pro někoho je vášní třeba vášeň sázkařská, pro někoho vášeň sběratelská, pro někoho je takzvaně drogou, znovu opakuju, takzvaně drogou, kouření, no vlastně to je doslova droga, anebo alkohol. Pro někoho to můžou být vášně zcela jiné povahy, třeba ženy, anebo naopak pro ženy muži. A kdo ví, jak ještě tohle všechno zkombinovat. Martin o tom možná něco ví, teď nám to chce povědět. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Ostrava.
1: Zdravím vás, Martine. Tak jak je to s tím štěstím, když nepoznáte svoji drogu ve vašem případě?
2: No, když se nebudete věnovat muzice natolik, že vás to bude stát víc, než vyděláte. Říkáte obrovská vášeň. V podstatě v muzice se odráží všechno, ať už to kouření, ať už ti muži, ženy. Je to spousta věcí. A obzvláště, když podporujete třeba písničkáře, takzvané no name, a děláte kulturu, která není až tak úplně do těch rádií, ale spíše jako méně mainstreamová či ne-mainstreamová. A to je třeba právě můj úděl. Takže všichni, kteří nedělají do této kultury, do této muziky, tak jsou strašně šťastní, protože v podstatě jim zůstane spousta bohatství. Takhle mně zůstane bohatství, ne to majetné, ale to, co je potom v těch srdcích těch kamarádů a přátel, kteří spolu se mnou občas uděláme nějaký koncert, nějakou akci a třeba někoho podpoříme. A ještě horší vášeně neustále někomu pomáhat.
1: Takže altruista.
2: Neslyšící člověk, který vlastně ještě ztratil sluch, mám praktickou hluchotu a v podstatě jsem si kolem těch věcí pořídil jedna z takových hlášek. Ty si pořizuješ takhle drahou kytaru, když neslyšíš. No jo, právě proto, aby ji slyšel.
1: No tak paradox to je, to musíte uznat.
2: No to já to vím. Víte, třeba kolem toho kouření, kolem toho alkoholu, já když jsem se dozvěděl, že taky ty dvě piva denně, když si dám na propláchnutí, že jsem alkoholik, tak jsem se taky vyděsil. Nicméně raději zůstanu, řekněme, že mírným alkoholikem, který to má 100% pod kontrolou, než abych měl nemocné ledvené. Nicméně kolo cigaret, já jsem kdysi kouříval možná i 20, dlouho, hodně dlouho dobu jsem kouřil tak 10 denně a v podstatě dneska tím, že vlastně ještě, a to právě, to jsem se dostal z koncertu, měl jsem na autě aparaturu a měl jsem vážnou dopravní nehodu, kde to kouření totálně odpadlo, protože ještě teď mám zlámaný hrudník a kdybych si dal cigaretu, tak se tak rozkašlu, že chvíli asi ztratí bez vědomí.
1: Že si znovu polámete žebra, jo?
2: Ne, já ještě pořád vás dostelí.
1: Takže tady aspoň tohle nebezpečí nehrozí.
2: Ale to nic. Většinou u těch vášní je to, že člověk si něco ochutná a chce něco zkusit, pak ho to většinou ovládne a nejdůležitější je se dostat nad tu vášní, která vám ubližuje. Já třeba mě neubližuje, naopak tam mi pomáhá. Ta mě vlastně pomohla i k tomu, že dneska spolu můžeme hovořit přes telefon, protože já tím, že nemám ani 4% zdravého sluchu, teď s tím hraju, teď s tím ještě i někdy jsem donucen zvučit, když mi vypadne zvukař. To je prostě něco neskutečného. To mě pomohlo do života. Ale vážně, které se týkají třeba právě, které vám poškozují zdraví, tak to je dobré se dostat na dně. Nad dno, jako dolů, jako nahoru.
1: mít navrch, nad nimi, tak.
2: Ano. Tak. A k tomu pomůže, ať už nějaká ta berlička zvíká třeba prášku, nebo zvíkaček, nebo třeba velká berle, a to je to, když zjistíte, že vám ta vášeň opravdu ničí zdraví a potřebujete s tím přestat. To jsou velké psychologické podpory. Takže já přeji všem, kteří nás poslouchají, i těm, kteří nás neposlouchají, aby se jim ty vášně, které jim neubližují, které jim pomáhají, aby se jim udrželi, a ty, které jim ubližují, aby se dokázali dostat nad mě.
1: Jako my dva s těmi pivy, že jo?
2: Ano.
1: Mějte se pěkně. Martine, přeji vám dobrou noc a hezké jaro. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji.
1: Šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Takhle to vlastně říkala moje bývalá tchýně. A měla pravdu, můžu to potvrdit. A jistě to potvrdí Jana, která napsala, Já jsem závislá na sladkém. Musím ho mít denně. Na mém koníčku sběratelství, na noční linku, přes kterou jsem si našla kamaráda, se kterým si denně voláme, a také ostatní kamarády a kamarádky, se kterými si také volám nebo píšu. To je taky můj velký doping. No ale ta noční linka, tu bych neviděl jako nějak zásadně negativní doping nebo snad drogu v tom pravém slova smyslu. I když návyk to je, pro mě jo. Já už vám přiznal, že jsem na tom mikrofonu de facto závislý. Už 35 let. To je moje droga.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dnešní noční lince se už po druhé dívám do svých záznamů, týkajících se právě noční linky, a řekl bych, že s paní Magdalenou jsme spolu naposledy mluvili na začátku května. To bylo na téma, co se na základní škole naučíš. Jestli se tedy nepletu. Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám přeju, pane Borku, a všem posluchačům.
0: Je to tak, že jsme spolu mluvili před těmi zhruba dvěma týdny?
1: Ano.
0: Je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: A vy máte i co říct k tématu šťastný ten, kdo nepozná svou drogu?
1: No, dneska vítězí cigarety. Já jako sportovec jsem tvrdila ve své mládí, že můj muž nesmí kouřit, nesmí pít. Ani jsem nechodila s klukama, který kouřili nebo pili. A to jenom třeba pivo. A stalo se tak, že můj muž kouřil a bohužel jsem této vášně podlehla. Ale mě to nechutnalo, ale protože

0: Nic mě to neudělalo, prostě odstrčila jsem krabičku s cigaretama a ne. Dneska, když jenom projde po chodníku kuřák, už jsem z toho nevrla. Mm-hmm. A natož, když jedu výtahem a přede mnou tam byl kuřák.
1: No ono se říká, že od naučení kuřáci jsou ti nejhorší v tom smyslu, že potom nejvíc bojují proti kuřákům. No.
0: A moja dcera, když si tvrdila, říkala, já kdybych si zapálila, tak máma mě jednou razí, tak mě to za to nestojí. A mám kamarádku, která kouří snad 60 let a je zdravá poměrně. A já po covidu jsem chytla, kde co se dalo. Plice, doktorši plicním onemocněním, že jsem si přispěla já vládní kouřením, ale možná, že je to pravda, ale prostě vlastně to u mě nikdy nebyla, mě to nechutnalo, bylo to prostě, a kouřila jsem velice málo. A kdo říká, že kafe si musí zapálit, tak mě ani to kafe nechutná. Ani mě nepomáhá, že bych prostě byla po vypití kávy nějaká čipernější. Ale mojí vášní je, když má někdo z mých známých auto, ve kterým jsem ještě nejela, neřídila, tak prostě toho musím už kemrat a musí mě nechat svíst. Protože to je moje vášeň.
1: Tak já si píšu, Magdalena ráda jezdí v autech, ve kterých ještě nejezdila, jo?
0: Ano. Jenom v počerních, ne v kradených.
1: Samozřejmě. I když je to pěkný dodatek a jsem rád, že jste to řekla za mě. Ještě dřív než já, máte větší postřeh. Takže, no holce pozná sportovkyně. To já jsem v podstatě nikdy nebyl.
0: Ještě ráda sportovala, ale vůbec to nejde.
1: A jaké sporty jste provozoval? Protože i to svým způsobem může být droga.
0: Lehkou atletiku.
1: Takže běh, lehkou skoky.
0: Lehkou atletiku a pak vždycky kopadou.
1: Mm-hmm. No, sportovkyně tělem i duší.
0: No, bohužel už. Teď to potřeba učit vnoučata a prázdniny se blížej a nemoci mě přibývají. Ale myslím si, že ještě v sobě něco vydoluju. Že i přes špatnou chůzi přeci jenom ještě je musím trochu potrápit, aby z nich nevyrostly takový buchty jako jejich tatínkové.
1: Jsem myslel, že řeknete jako já jsem, tedy jako Borek, že je. Protože já jsem taky dřív měl jistou vášeň taneč. Já jsem chodil dokonce do brněnského starletu, do K4, moderní výrazový tanec. Ovšem jen do té doby, než jsem si zničil kolena a teď už prostě jsem rád, že chodím. Takže Magdaleno, moc krát vám děkuju, mějte se krásně a hezké jaro přeji.
0: Vám taky přeju krásné jaro a hodně zdraví.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: V noční lince, která už pomalu míří ke svému konci, jsme si dnes povídali o tom, že je šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Ještě jeden telefonát na čísle 731 800 900 zbývá do konce našeho povídání. A pak už můžete čekat to další téma, tu další noční linku, která začne vlastně za 22 hodin a 9 minut, počítám-li správně. Nicméně do té doby ještě nějaký čas máme, tedy než za mixážní pult usedne další průvodce noční linkou, kterým bude Jarka Barboříková a tématem té příští noční linky budou křižovatky výchovy, jak se vyrovnáváme s úspěchy a neúspěchy našich dětí, což mě tak napadá, že je téma, které je docela podobné tomu mému příštímu brněnskému, jablko ne a nebo padá daleko od stromu, ale to si nechme až na příští týden. Teď už snad jen ten poslední telefonát na téma šťastný ten, kdo nepozná svou drogu. Pro jistotu raději hned, protože, jak jsem říkal, jedna hodina se blíží. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu?
2: Já vás taky zdravím, dobrý večer, u telefonu váš posluchač, věrný to, Radomil z Prostějova.
1: Dobrý večer, Radomile, zdravím vás, nebo dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dlouho
2: jsme se neslyšeli a já bych to zkusil zhrknout. Mě moc fascinovala ta věta, že je šťastný ten, který nepoznal svou drogu, tak já bych řekl, že jsem šťastný, protože jsem ji poznal. Protože za drogu dneska tady už padlo spoustu různých definicí, co

0: může být droga a někdo může brát za drogu chemické látky, jiný nikotin, co potřebuje náš mozek. Vždycky něco potřebuje náš mozek, jo? Někdo třeba řekne čokoláda, cukr, energie, mozek pro tělo, nebo tohle všechno dohromady, jo, u čokolády. Já to mám v přírodě. Já když potřebuju něco pro svůj mozek a pro svůj duši, tak vylezu ven, co nejdál od lidí a zastavím se, někde sednu, někam si vylezu a jako by se zastavil čas pro mě, ale když člověk používá, může používat ten zrak a jiný smysly a dívá bystří se kolem sebe, tak může vnímat ten život těch jiných, ty zvířata, jak se to hýbe, jak vítr hraje prostě s těma rostlinama asi. Jo, někdy přijde déšť, po dešti duha, a když tam sedíte hodiny, nebo trávíte v té přírodě hodiny, to je taková droga, že kolikrát si člověk přeje, aby vlastně nepotřeboval jako civilizaci, jo, že...
1: No to, já vám ani nevíte, jak já vám, promiňte, že vás přerušu, Radomila, ale vy jste mě opravdu dostal, vy ani nevíte, jak já vám rozumím. Já jsem schopen třeba hodinu ležet v houpací plachtě a při soumraku se dívat na to, jak létají netopíři.
0: Jo.
1: A to mě stačí. Jenomže potom přijde ten okamžik, kdy se podívám na hodinky a už jsem měl být v práci. Noční linka. Fofry.
0: Jo, zase to někam běží.
1: Ano,
0: zase to někam
1: ano,
0: běží.
1: Ano.
0: Čas běží jak splašený koně.
1: Jo.
0: To je jasný a teče to a pořád dopředu a nezastavíme to a ani to nespomalíme a nevrátíme. To by bylo taky někdy třeba i na škodu. Každopádně musíme jít stále dopředu a některé ty závislosti trošku potlačovat, ale některý těm bych vůbec nebránil.
1: Radomila, ještě mě zajímá jedna věc, tedy jestli můžu, jestli vás nezdržím, jestli máte ještě půl minutky. Vy říkáte, že pro svůj mozek a pro svoji duši potřebujete přírodu. Já jsem říkal, že tomu rozumím. Ale teď mi řekněte, když takhle chcete být co nejdál od lidí v takových okamžicích, nemá vás vaše okolí třeba za mizantropa, tedy za člověka, který, řekněme, nemusí moc lidi, že nemá rád lidi přímo?
0: A to bych neřekl. Já si myslím, že mě lidi nazývají různými.
1: No to mě taky, to mě taky.
0: Ale já sám o sobě říkám, protože se jmenuji Radomil a prý ten, kdo se tak jmenuje, má rád lidi. Já o sobě říkám často, že radši mám častěji zvířata než lidi, ale pak se zase říká, že kdo má rád zvířata, má rád lidi. Takže ono se to vlastně nějak furt zavírá do kolečka.
1: Ano, někdy se po té spirále dostaneme sice na stejné místo, ale někdy i o patro výš. Radomile, děkuju a přeju vám krásné jaro. Naslyšenou.
0: Nápodobně naslyšenou.
1: Možná vás inspiroval náš poslední telefonující posluchač k tomu, abyste se zítra ráno, až se probudíte, podívali ven z okna. Pokud nebude pršet, uvidíte, jak třeba slunce a vítr si pohrává s lístky na stromu, který je na dohled od vašeho okna. Takhle to mám podobně já a já se na to dívám moc rád. Tak pokud je tohle vaše droga, řekl bych, že je to jenom v pořádku. U mikrofonu byl Borek Kapitánček a pro dnešní noční linku budu muset vyhlásit definitivní konec. Ale jak už jsem říkal, ta další začíná za 22 hodin, moderovat bude Jarka Barboříková a tématem budou křižovatky výchovy. Já se na vás budu samozřejmě těšit v té příští brněnské noční lince, což bude ve středu 20. května a jejím tématem bude jablko nepadá daleko od stromu. Padá nebo nepadá? Ve vašem případě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor. Dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
2: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
1: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
2: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
1: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
2: Aha, rozumím.
1: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
2: Oč se vlastně jedná?
1: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
2: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
1: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
2: Co jsme si, to jsme si.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Ať je všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi,
1: který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Milonem Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Strašidýlko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí. Tak...
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím. Když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Tenhle slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali. Je to paha!

0: potom si chvíle povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělali ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: No a jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno party na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty jsi prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano, že jo, tak jsem tě zlanařil. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem tě utkvěl?
4: Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fučíka v Grébovce.
3: Ano, u pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že ne. To byl dům,
4: kde nějak prostě tam jsme se zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Prominence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. Já vím, tak nikdy ne. Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší, zkušebně jste zkoušeli s Faraonama.
3: Ano,
4: a já se taky pamatuju, že
3: jsem šel a ty jsi mě viděl
4: na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem se.
4: Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch Faraonů, že
3: já to... měl hodně vlastnou, jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty, já chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ne, ten se potom nějak vynořil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynořil se, já...
4: To jsme hráli se Schellingrem, už jsme byli Faraoni a Herdy se byl... No tak to budeme tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu jak jsi mě naučil mluvit? Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Svěrákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, a nejvíc bych tam ani nešlo. Pavlína Flitovská.
3: Tam byla.
4: No, a Svěrák.
3: Můžeš trošku na čtvrt můžeš
4: no, takhle. A režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, no, že Svěrák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byla desetiminutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Hulíš tady hraje na piano i zpívá to, některý umějí, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teďko mě dává různý otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Svěrák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvůj písničku? A já jsem na to řekl, veselé néci, my se asášim asátam s hazagou. A Svěrák to přelal, říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: písnička Já se vznáším, já si létám. Zpěla Hanka Zagorová, to jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já,
1: já taky slova vím, jak jsi to složil, no, řekneš to tady veřejně.
0: No to můžu říct.
1: My jsme, ale prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Svěrákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem, to mě bylo nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, myslím, měl.
0: Střevní, no. A už na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to se lítám. Pak si mám pozor, textaři, dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu na to jeviště, tam paní uklízela, uklízela asi 10 světků, uklízela v kanceláři a já tam, asi ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky a o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu zděravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláv, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí stočíšníku Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte? Ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D. Co Čech, to dolar. Ano, tak jistě, taky někdy. V létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami příslibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
3: Co Čech, to disk žokej.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disk žokejů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
3: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
3: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale, turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
4: Co?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
4: No byl open.
1: Byl open.
4: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Byl vlastně open.
3: Zeptám se jinak.
1: Ano.
3: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
4: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šuměly.
1: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
4: Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
4: A kde vyrábíme lodě?
3: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zvládal, nám...
4: že on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30, těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
5: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit pambiček, to je... Prostě nenapíšete.
6: Já jsem to říkal, hit pambíček?
5: No pambíček, no hit pambíček, no.
6: Jako, no je víc pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
5: Přes hity, ano, to je
6: jsem
5: to.
6: Jsem nevěděl.
5: No ano, a ten ti to zašprajcuje, řekne, já ti dám po chvilku hit, jo, takový jako...

0: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s tímhle, pozor. Tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červena.
3: Ne, mě brouzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to se laví, tak to končívá.
4: To složil Klempíř.
3: Aha, tak promiňte, ale ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kouboj.
4: To složil Rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř, já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. No, co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je v soukromí spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společného. Například jemu strpčoval život ten Salieri, že?
3: Přátelé!
2: A mám ho tady taky.
3: Co pak?
2: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chtějí, abych něco zahrál, jistě to.
3: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
2: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
3: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. No nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil, já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní, že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo, takovouhle politickou satiru, ne.
2: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
3: Král je roztomilý, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
2: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a

0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment, moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova, znova.
0: Dobře.
1: Znova.
0: Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
2: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Všechny, úplně všechny. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte se, na trůně si to rozhodněte. Tady je vaše místo. Jste král, pojďte, pojďte, pojďte.
3: Hele. No, co? S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No tak to v pohádkách nebejvá, s kým je má. S kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má.
2: Tak, dosti řeči. Dcerušky moje různé. Přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
1: Je to moderní pojetí, ale můžete, můžete. Je to modernější.
5: Já už jsem to pochopil, takhle, my tři jsme takový nápadníci.
6: No. Tak jdeme na to, hele, já bych byla tamhle tu třetí zprava.
1: Moment.
6: Co je?
1: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli... nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti. Aby nás děti měli radši.
4: My s nima stihneme mít ještě děti.
0: Ne, diváci jsou děti.
1: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky.
0: Mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
1: Ano.
6: No.
4: Takže na mě zbyl ten dlouhý.
2: Ano. Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
1: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
2: Ano, dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
4: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
2: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
4: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
2: Jak pak ti říkají?
4: Já jsem dlouhý.
2: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
4: Studoval jsem ekonomii.
2: No, kde?
4: V Turecku.
2: No to je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátký. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si. My se zatím poohledneme po další.
4: Dobrá, tak já jdu na cigáro, otče. No,
2: ten...
4: no,
2: ti dám cigáro.
4: Ale to budete hodný, vy máte Ameriky určitě.
2: No, no.
1: Pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
4: No jistě,
1: stejně,
4: samozřejmě.
1: Jinak děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
2: Hehehe. Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
0: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
2: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
0: Vy myslíte restituce?
4: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
2: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím-li se, budeš široký, že?
1: No. Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Široký je moje krycí jméno.
2: Srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
0: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
4: Dobrá, krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začali říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: No mi vraťte.
1: Ne, každá koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí od nás. A to už by byla úplně jiná pohádka.

0: 14 dní bývali s Karlem na šňůře. Pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
1: Jaroslavu, Kareši, kluci ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
2: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
3: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
1: Ale nedělejte, Ergot, s pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co, chodil jsi mu za ženou?
2: Já tu jeho ani neznám.
3: No tak párkrát jste se viděli.
1: Ježišmarja, kvůli žensky se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergody, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat, patašon, Laurel Hardy. Že jo, hubený, tlustý. No, vy jste byli chytrý. No, chytrý a ten... méně chápavý.
0: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
4: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
5: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
4: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
5: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomně vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
4: Jaký nápoj?
5: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm darebákům zakázal, jo?
4: Když se to hláskuje, tak kámo. No. To je hezký nápad, ano. No. No pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
5: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
4: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
5: Samozřejmě. Sprintérům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
4: No, doktore, cítím... Cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit, takže já vám děkuji.
0: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomuto muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát. It's okay, hraje, že...